když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

Kas, já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký letní den přeje Patrik Rozehnal. Začaly prázdniny a my budeme zase cestovat za dobrým jídlem. Do východních Čech za Tvarohem, na chalupu k babičce, aspoň ve vzpomínkách, s herečkou Jitkou Ješkovou, a do jižních Čech se rozjedeme za cukrářem Josefem Maršálkem, abychom ho nechali dělat jeden z vítězných receptů druhého pochoutkového roku na sladko. No a budeme i soutěžit o naši novou kuchařku Sladké Česko, poradíme, jak pít pivo v tomto vedru, aby vás u toho ve zlém nenachytal odborník na etiketu, a spousta dalších věcí nás čeká. Ať je léto, čas dobrého jídla a slavte s námi naše výročí.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Tak se mi zdá.

0: My jsme dorazili tentokrát za Josefem Maršálkem, jsme u něj doma, už se upravuje, chytá se za hlavu, nevím, jestli radostí nebo obavami, co budeme dělat v pochůdkovém narozeninovém roce.
1: Radostí, velkou radostí.
0: Tentokrát budeme dělat recept z roku 2022. Ocitl se na třetím místě, dělala ho tehdy Alena Doskočilová, šlo o likérové řezy. Máš ty rád likéry?
1: Nejenom, že je mám rád, já je miluju a kromě toho, že je miluju, tak je také vyrábím. Takže se na to těším a vůbec si myslím, že takové ty české klasické řezy na plech, to je naše specialita, teď jich existuje rovných milion druhů, takže jsem rád, že dneska můžu zkusit připravit něco úplně nového.
0: Když jsme přišli s tím, že vy jako osobnosti pochůdkového roku byste letos v tom 10. výročí mohli dělat recepty vítězné z předchozích let, aby posluchači měli srovnání, jak to dělají oni doma, jak by to dělali profíci. A vybrali jsme osobnosti, jako je Jarda Sapík, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, Vojta Vrtiška, tebe. Co jsi o tom řekl, když jsme po tobě chtěli takovou práci?
1: Pro mě je to čest. No, já nejsem bohužel v pozici, že bych mohl dny trávit tím, že bych pekl recepty jiných lidí, ale jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju. A ty si říkal, že klidně bychom tam jako mohli něco změnit a připravit to jako po našem, jako profesionálové. Ale já jsem se právě naopak rozhodl to připravit úplně stejně, 100% tak, jak to připraví nebo připravují majitelé, autoři těch kterých receptů.
0: Čem podle tebe tkví kouzlo toho pochůdkového roku nebo těch domácích receptů?
1: Já si strašně vážím toho, že tohoto funguje, že to existuje pochůdkový rok. Velmi si vážím toho a oceňuju to, že jezdíš po vlastech českých, po malých výskách, po rodinách a sbíráš tyhle ty rodinné klenoty, protože ono se to jeví možná jako malicherná práce, možná se to jeví pro někoho jako absolutně zbytečná věc. Ale pokud se přesně tohleto sbíratelství, tady tenhle ten herbář, receptu nebude dělat, tak se stane klidně, že za 2, za 3 generace o těch receptech nikdo nebude mít ponětí, že existovaly. Podobně jako když si dneska člověk otevře Retigovou, tak tam najde spoustu receptů, které se prostě dneska nedělají a nemusí to být rozhodně slavíči a zíčky. Budou to recepty z běžných ingrediencí, které se prostě dělávaly v průměrné rodině, ale potom, jak čas plynul, uteklo 100 let. To je 5 generací a některé kombinace, některé třeba ingredience na nějakou staročeskou odrůdu zeleniny, zkrátka dobře se dneska nedělá, je to velká škoda, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím. Je to část kultury, nedílná, stejně tak jako autoři vážné hudby, malíři nebo třeba filmoví tvůrci, takže tak jako se do dneška v televizi můžeš podívat na loutkové filmy třeba Jiřího Trnky, které jsou 60-70 let staré. Nebo film pro pamětníky ze 30. let, tak já si myslím, že i ta kulinařina, gastronomie, cukrařina, pekařina jsou klíčové pro tu kulturu.
0: Mimochodem, máš ty oblíbenou jídelní scénu?
1: No já jich mám několik, já to úplně tady na sebe prásknu. Slinta, miluju scény z pohádky Byl jen jeden král. Miluju tu scénu ze Sladký hostiny, jak tam jsou ty obrovský dorty a jak se tam princové cpou těma trubičkama se šlehačkou. Tenkrát, když jsem to sledoval jako dítě, tak ten kuchař, tak já mu strašně záviděl. A určitě mě to inspirovalo i k tými profesi.
0: Inspirací bude recept Aleny Doskočilové pro tebe, pro dnešek a začneme s ním za malou chvíli. Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl. Moje babičky řezy na plech dělaly velmi často a byly výborné v pečení a pořád naštěstí ještě jsou. Tak se těším, že vyzkouším něco úplně nového.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Vrháme se na další soutěžní recept. Znovu soutěžní, kdysi výherní, ale na Doskočilová z Drnovic vytvořila likérové řezy, piškot a pak na takový krém hezky to nazdobila. Tentokrát to bude dělat Pepa Maršálek u sebe doma.
2: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni. Takže ve vším respektu.
1: Z čeho to budeme dělat?
2: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meloňkového džemu a 1 lžíce cukru. Na ozdobení můžete, přátelé, použít blinky Matelie.
1: Takže to bude úplně stejné, jenom to možná jinak nazdobíš, nebo profesionální.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou, pozor.
1: To dáš rovnou do toho mléka, nepředmícháš to?
2: Tady tohle je jednodušší příprava, já nechci nikomu vylepšovat receptury, ale vždycky říkám, že když vaříte krém, puding, základní cukrářský třeba, do 1 litru tekutiny, tak je vždycky výhodnější pro vás tam dát všechny ingredience najednou. Sice o minutku nebo o dvě díle mícháte, ale máte jistotu, že třeba ten škrob, ten pudinkový prášek nezůstane v nějaké misce vedle. My ho potřebujeme v tom hrnci. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili, a ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot.
1: Jsou nádherně žlutý.
3: Jsou domácí.
2: Od Peťovy babičky. Ale to snáší hodně, nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas. Tak, já si předehřeju troubu, protože teď ta příprava bude docela krátká a rychlá, takže potřebuje nějakých 190 stupňů Celsia. 190 stupňů Celsia, protože pečeme roládový plát, takže rychle a krátce.
1: Ty máš novou troubu, ne?
2: Jde do ní vidět.
1: No,
2: konečně to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější. Budeme šlehat pevný sníh z bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky a tu jsem si, přátelé, pořídil jenom kvůli vám. Protože já s polohrubou moukou moc nepracuju, to je takové přesně domácí pečení. Polohrubá mouka rovná se pro mě domácí pečení.
1: Prosím tě, jakou mouku použiješ, jenom hladkou a hrubou?
2: Jenom hladkou a hrubou, protože nikde ve světě žádná jiná prakticky není. Ta polohrubá, to je taková česká specifická záležitost. Tak, rychle a krátce vymíchá metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech, vyložený pečícím papírem. Mám tady nachystaný plech, zhruba 20x30 cm. Plidečku s rozvahou to rozetřeme.
1: Uhladíme. A teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne jak dlouho?
2: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut, do zlatova. Není třeba to tam nechávat příliš dlouho, protože v té hmotě není moc tuku, jenom ten tuk z těch žloutků a čím dále to tam necháte, tak tím více bude vysušená. Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No, tak takový jenom sentiment tady na mě padl. Tak, pečte teď! Připravíme broskvičky.
1: Zavařené broskve, tebou zavařené?
2: Jsou z naší zahrady, ročník 2025, byl to úrodný rok. Tak pěkně, broskve dáme do cedníku, necháme je dobře odkapat.
1: Pokročíme v receptu dál, máme vychladlý puding.
2: Máme nachystaný vychladlý puding, já z něho takhle opatrně, jsou nám to folie. Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku.
1: To je, když tam padá silikon.
2: Tak a Patrike, dneska samá chvála, samý kompliment. Tak a teď to dáme do mixeru. Metlu přidáme a šleháme jednu minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a s vanilou. Ten nejvíc zložitý pro to, aby se ten krém nesrazil. Nastává kompletace.
1: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
2: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
1: To, co bylo na spod, je teď na vrchu. Teď jak přijdou vrstvy, co tam přijde na ten piškot?
2: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky, jo? Půl deci vaječňáku. Teď si vezmeme meruňkový džem. Tak, máme tam džem.
1: A rozetřeme to.
2: A teď jdeme na ten krém.
1: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
2: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé hezky a rozhodně zatlačíme do toho krému.
1: My jsme udělali takové opravdu mini měsíčky a jeden za druhým teď dáváme takový hřebínek, vytváříme. Poslední věc dekorační.
2: Řezy se nám chladí, podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc, tak takový komfort nemáme. Takže jsme pěkně zapli šokéreček na 5 na 10 minut a teď si vyšláme šlahačku. A k ní máme přidat lžíci cukru.
1: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlehačky.
2: Ano, a já si dovolím tam dát větší polovinu.
1: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak i nakrájíme.
2: Přátelé, tohoto jsou vynikající řezy, takové ty klasické české naplech na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť. Já s dovolením polknu.
1: Ty si to tak protáčíš, ten talíř v ruce, a prohlížíš si to. Líbí se ti to?
2: Líbí se mi to. A já tady tyhle ty věci jako moc často nedělám, abych takhle na veřejnosti pekl cizí recepty. Ale je to zážitek a rozhodně mi to připomnělo takové to dětství, dospívání v babičině kuchyni, no, nebo v kuchyni tety Viktorky, která byla výjimečná cukrářka.
1: Co by si tedy skázal paní Aleně Doskočilové na Moravu, která s tímhle receptem kdysi zvítězila, byla na třetím místě?
2: No, moje milá Moravo, Aleno, krásně pečete, viděl jsem i vaše jiné řezy, jste šikovná, talentovaná, myslím, že vás vaše okolí miluje a takhle je to správně, protože jídlo zbližuje.
1: Takové bylo dnešní pečení s Josefem Maršálkem a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Další recept zase další týden, je tohle sladký rok, kdy jsme dělali jeden za druhým sladkým receptem. A s Pepou se samozřejmě neslyšíme naposledy, tak už teď se na něj těšíme a vám přeju hezký poslech dalšího pochoutkového roku a nezapomeňte, že recept, i ten původní, i ten od Pepy, najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz vedle sebe, ať máte pro srovnání. No a sledujte nás, protože tohle je narozeninový pochoutkový rok a na konci roku budete všichni hledat recept desetiletí.
2: Naschledanou a děkuji vám moc.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 10. pochoutkový rok. Už tolik let se potkáváme u rozhlasových přijímačů, pečeme, vaříme a vychutnáváme si dobré jídlo. K tomu patří určitě i tvaroh, který je velmi zdravý. Jeho zázračné účinky známe hlavně všichni z pohádky Lotrando a Zubejda. Takový chleba namazaný dobrým tvarohem a posypaný teď třeba i čerstvou pažitkou prostě nemá chybu, podle mě. Tak co se vydat třeba na rodinnou farmu v Luži, kde tato dobrota plná vápníku vzniká? Sympatická farmářka Vanda Křepelková provedla celým procesem výroby redaktorku pochoutkového roku Jitku Slezákovou.
2: Máte rádi tvaroh? Na sladko anebo na slano?
3: Určitě mám radši na sladko tvaroh.
4: No já tvaroh úplně zbožňuju. Zvlášť, když se do něj přidá třeba skořice, tak je to potom opravdu lahůdka. A klidně i na slano, třeba s česnekem nebo takhle.
2: Tak to bylo pár tvarohových typů z kuchyně. Zajímalo mě, jak se tvaroh vyrábí. A tak jsem zajela do rodinné farmy v Luži na Chrudimsku. Vanda Křepelková mě zavedla k pasteru na mléko. Tam to všechno začíná.
5: Mléko dáme pasterovat.
2: Tady máte na to přístroj.
5: Speciální hrnec, pastér. Takže ten nám mléko ohřeje na 72 stupňů. Při této teplotě necháme zhruba 20 sekund a pak schladíme na 28 u tvarohu. A potom do toho přidáváme mezofilní kulturu, vlastně na to prokysání i na tu chuť trošičku. Jsou různé druhy.
2: To nasypete do toho vychladlého mléka.
5: Vlastně do toho mléka, tím se to zaočkuje, říká se tomu zaočkování mléka. Pak se přidává do pasterovaného mléka chlorid vápenatý kvůli té výtěžnosti, že je větší výtěžnost, a necháme zhruba půl hodiny odpočívat a potom přidáme kapku syřidla.
2: Kultury, chlorid vápenatý a syřidlo. To jsou nezbytné suroviny, bez kterých se výroba tvarohu neobejde. A co z toho do druhého dne vznikne? S Vandou Křepelkovou z rodinné farmy v Luži jsme nahlédli do hrnce. Na vrchu byla tekutá syrovátka, dole bílá hmota. A teď co s tím?
5: Já se dojdu pro většinu.
2: Aha.
5: A budeme nabírat a dávat do toho cedníku. Bude nám to odkapávat. Syrovátka z toho odkapává, která je jako vedlejší produkt a je strašně, strašně zdravá.
2: Takže nic nepřijde na zmar. Už nám syrovátka stéká do kýble. A ten tvaroh je takový vláčný, pěkně vidět, že je tučný.
5: Syrovátka se dá používat i, chodí ke mně lidi, třeba pro malé děti, co mají exémy, tak v tom koupou i miminka.
2: Ráda. Jak dlouho to bude vykapávat?
5: Těch 8 hodin, někdy 6.
2: Čili celkově jeden den si zákazník objedná tvaroh a druhý den si může pro něj přijít odpoledne. A tady máme na talířku už krásně naaranžovaný hotový tvaroh. Tak co, ochutnáme kousek, aspoň trošku? Je opravdu výborný. Výborný. Stačila by pažitka na to posolit.
5: A nebo i takhle jenom.
2: Nebo ty dorty, jak se dělají z tvarohu a zákusky různé. Mně se zdá, že je takový pevný, že drží dobře.
5: Neteče, i z těch buchet se udrží tam. A nebo ještě, a to právě z tvarohu z obchodu nejde, uklihlý tvaroh.
2: A to je hodně zdravé, jsem slyšela, to už je takové naslano, něco mezi tvarohem a sýrem, dá se říct.
5: A nechá se to v teple, prostě někde na lince, ale je to hrozně pak cítit.
2: Ano.
5: Hlavně chlapi, že jo, to mají rádi. Tak.
1: Jestli se chcete podívat na fotky, které jsme pořídili během výroby tvarohu na rodinné farmě v Luži, stačí si najít naše stránky www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli už si popovídáme o dobrém jídle, možná i o prázdninách, s herečkou Jitkou Ješkovou.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

skrz vinicky šesténa, Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají

0: Stále posloucháte Pochoutky a my jsme si dali rande v prostředí kuchyňském s Naďou Konvalinkovou a také s její kolegyní a herečkou
1: Jitkou Ježkovou.
2: Dobrý den.
0: Jitko, kdybyste měla zapátrat v paměti, co tak v mládí vám dělalo radost za jídlo? Kdo vám třeba dělal radost a čím?
2: Babička ze Kříž, tatínková maminka. Když jsme přijeli vždycky na chalupu, tak první, co jsem udělala, že jsem vyběhla k ní do chalupy, otevřela jsem troubu a vždycky tam něco bylo.
0: Takže ráda pečené věci.
2: No to taky. Myslím, že se nikdy nenaučím takový dobrý kynutý těsto, jako dělala babička. I když jsem jí o to žádala několikrát, byla jsem u toho, převažovala jsem, protože ona to dělala od voka, co tam jako chtěla nasypat, ale ona mi pak řekla, ale Jituško, víš co, stejně nevíš, jaká zrovna bude ta mouka. A říkám, jak jaká? No tak máme hladkou, hrubou, hrubou, ne? Ne, víš, ona je ještě každá jiná. No a má pravdu, asi se tím člověk musí propéct, no.
0: Propekla jste se?
2: Už se lepším. Tak třeba za těch 20 let, až budu babička, už budu taky dobrá.
0: Tak jak vám někdo bude běhat a otvírat troubu, co tam je a řvát hurá.
2: Doufám, bylo by to hezký.
0: Co školka a školní jídelny? Našla jste si tam něco, co vám chutnalo?
2: Jo, tak na školku, co jsem jedla ve školce, to už si vůbec nepamatuju. Školní jídelnu jsem nijak nezbožňovala. Mně to přišlo teda jako úplně úchylný, nejen, že jsme fakt měli služby a nutili jsme svý spolužáky, aby dojídali. Vraceli jsme je od toho okýnka. Ale ještě si třeba pamatuju, že jsme dostávali pomeranč, jako že jsme dostali půlku pomeranče.
1: Jo, ano, to si taky pamatuju.
0: Takže nebýval pomeranč.
2: Kousávali, teď jsme od toho byli celý opatlaný. Věřím, že už je to lepší.
0: Taky z toho obraceli jakoby protisměru, aby se ten půlkruh toho pomeranče obrátil, aby se ta dužina vykousala.
2: Ale to nejde hned ze začátku, že jo? Prostě se tím musíte nějak prokousat.
0: Když dabujete třeba jídelní scény, je to obtížné třeba nedostat chuť, nebo jak se to dělá?
2: No tak to bych musela dabovat filmy typu
1: Žranice.
2: Nebo Láska na kary, nebo tak. Ne. Je, tak tohle to se mě zarazil. Občas musíte předvést, že máte
1: něco v puse.
2: Že máte prostě
1: většinou
2: plnou pusu.
1: Já si teda cucám palec nebo malíček, takže to nahrazuje.
3: Já už to dělám prostě jenom tak, jako, že si to tak jako představím.
1: A Jitka udělala předkus. Je to výborný. Já to měl příště zkušen taky takhle.
2: Ale ono to není zas tak častý. Je to zvláštně, že zas tak častý. I ti herci, co točejí to původní dílo, jako, tak si dávají pozor, aby tolik s tou plnou pusou nemluvili. Ono to taky není moc estetický.
0: Mluví se hůř po jídle?
2: Ne.
0: Ne? Mně jo? Člověk víc maská.
2: Mně se po jídle všechno hůř. Jako. Protože nikdy si nedokážu dát jenom trošku. Proto nejím moc často, protože vím, že toho vždycky s ním hrozně moc. A pak jsem taková těžká a pomalá.
0: Tak dáme si další muziku v Pochoutkách. Rozloučím se s Naďou Konvalinkovou a Jitkou Ježkovou. Moc děkuju a dobrou chuť, ať už si uvaříte sami nebo si něco dáte.
2: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
1: Všem posluchačům rovněž dobrou chuť.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník pokračuje teď radou z etikety, která už se u nás docela dobře zabydlela. Radí vždycky odborník na bonton Ladislav Špaček. Tentokrát, když už je to léto a horko, by mohl poradit, jak pít třeba takové pivo.
1: V restauraci se pivo pije trochu jinak než v pivnici a nebo v běžné hospodě. V běžné hospodě si s pitím piva nemusíme dělat žádné velké starosti, tam se pivo pije ze silnostěných sklenic, aby jaksi se neoteplovalo, aby si uchovalo co nejdéle příslušný chlad. A na tátcích a jsou tam ty pivařské rituály, jak si pivaři připijejí a tak dál. Nicméně jsme-li v restauraci a nebo doma, tak obvykle servírujeme pivo v tenkostěných sklenicích. Počítá se s tím, že ta sklenice je menšího obsahu a proto to pivo se vypije rychleji, než stačí steplat. A tím pivem si vždycky připijíme. Pivo je podobně kultovní nápoj, alespoň pivaři to tak drží a my jakožto pivařský národ tak na to stále jako trpíme. Takže vždycky bychom si měli tu pivní sklenici podzvednout, ostatně stejně jako sklenici s vínem a symbolicky dát najevo, že se hodláme napít.
0: Je povolený nějaký maximální počet loků, nebo můžeme si otřít pěnu z úst rukou, třeba jsme-li v hospodě?
1: Pokud zjistíme, nebo vlastně i když to nezjistíme, raději to děláme preventivně, že nám na horním rtu ulpěla pěna, ono to je půvabné, já si vzpomínám na postřižiny, kde Magda Vašáriová vychutnávala ten půl litr piva a tu nádhernou pěnu, co měla pod nosem, ta ji šlechtila. Nicméně v restauraci je to nemístné a proto máme ubrousek, kterým si otřeme rty. V pivnici, v hospodě, si myslím, že to chlapi dělají běžně rukama. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Jestli vám je i v tomhle čase docela vedro, co se schladit některými chladivými recepty sladkými z naší nové kuchařky Sladké Česko. Najdete tam třeba i recept na zmrzlinu, vychlazené dezerty, řezy a podobně. Je to ta největší sladká kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Obsahuje všechny recepty, ty sladké, které se kdy objevily v našem vysílání. A je to kuchařka, která obsahuje recepty, které ještě nikdy nikde nevyšly. Pořiďte si je přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednejte si je přes telefon, tedy ve všední dny a v pracovní době. To objednávkové číslo je 724 819 319. Knížku Sladké Česko, která obsahuje 170 skvělých domácích českých receptů ověřených v rodinách po celé naší zemi, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A právě on nabízí objednání i přes telefon, tedy číslo 724 819 319. A taky nám věnoval 3 kuchařky do naší soutěže. Minule jsem se vás ptal, čím Roman Paulus ozdobil miletínské modlitbičky. Byly to mandle. A věděli to? A kuchařku vyhrávají Stanislava Nosková z Mrtyníku, Ladislav Hlinák ze Senožat a Jiří Hruška z Českých Budějovic. Ať vám udělá radost a vyzkoušejte hned, co dorazí, nějaké recepty a pak nám klidně dejte vědět. Další 3 kuchařky mám připravené do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou troubu měl dnes nově Josef Maršálek. Buď to byla trouba s průhledným okénkem, anebo s mluvící signalizací. Jakou troubu měl nově Josef Maršálek? Jestli si myslíte, že měla průhledné okénko, pište soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa a pošlete nám to na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek měl nově troubu s mluvící signalizací, budete posílat SMS-ku pochoutky mezera B a zatím vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu a výsledky se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Samozřejmě, že otázku i pravidla najdete, jak už bývá zvykem, na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se podívejte, je tam spousta inspirace a fanděte nám i těm, kteří se zpátky dostávají do hry, protože v tom letošním 10. jubilejním roce soutěží recepty z předchozích let a na konci roku budete spolu s porotou vy, posluchači, stanovovat recept desetiletí. Příště nám tak další sladký recept připomene třeba cukrář Vojtěch Vrtiška. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal. Do té doby se mějte krásně, letně a chutně.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, případně den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme pátrat po utajených pokladech regionů na Moravě. A zajímavé je, že se spolu vydáme po stopách tance, navíc čistě mužského tance. Onen tanec skočného charakteru se jmenuje verbuňk a v roce 2005 se postaral o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je to zvláštní, protože verbuňk je tancem silně improvizovaným, který nemá přesná choreografická pravidla. Zásadní je fyzická kondice tanečníka a jeho cit pro rytmus, jeho schopnost krásně zpívat a tančit zároveň a především zanechat hluboký umělecký dojem. Pak se verbuňk stává tancem mistrů, při němž ženy jihnou a muži ho obdivují.

0: už víme, že verbuňk je tancem jihovýchodní Moravy a tam má takovou tradici, že si první verbířské krůčky zkoušejí malí chlapci od nejútlejšího dětství. Verbířským figurám se říká cifry a každý tanečník z každého moravského regionu je za sebe řadí trochu jinak. Kde se ale verbuňk původně vzal a proč vlastně vznikl? Naše pátrání po něm zahájíme ve Strážnici, protože na tamním zámku sídlí Národní ústav lidové kultury, který pečuje o naše poklady na seznamu UNESCO, a nejen o ně. A je zajímavé, že mužský tanec tam má v gesci žena, etnografka Jarmila Teturová.
1: Vy jste, paní Jarmilo, ta, která nám vnese trošku jasno do těch všech historických konotací. Existují nějaké relevantní písemné zmínky o tom, jak ten tanec vypadal? Máme nějaké první písemné zmínky?
2: Etnomuzikologové dokládají tento tanec z poloviny 18. století a z této doby už máme písemné zmínky o tom, že se tento tanec tančil. A doloženou píseň zapsanou k tomuto tanci máme až z roku 1819.
1: Tak pojďme k těm úplně nejzazším kořenům. Nejde totiž o to, abychom si vysvětlili, co ten tanec byl vlastně zač. Byl víc iniciační nebo skutečně souvisel s těmi odvody na vojnu, anebo to je až pozdní reinterpretace. Co je vlastně základ prapůvodní?
2: Ten základ skutečně vidíme v těch tancích u toho odvodu na vojnu. Je to dané tím, že vlastně do roku 1781 bylo na našem území běžnou praxí to, že se během odvodu chlapců na vojnu najímali tanečníci a to byli profesionální tanečníci a ti tančili tady tento tanec. A měli vlastně tím tancem nalákat ty potenciální vojáky na vojnu.
1: A měli je nalákat na co? Že se tam bude stále tančit a bude tam veselo?
2: Tak ono to bylo spojené i s konzumací alkoholu, bylo to spojené i s finanční odměnou, takže to byl jeden z takovýchto momentů, co měl ty kluky nalákat.

0: Zkusme teď, paní Jermilo, popsat, proč je vlastně ten tanec zapsán na seznamu UNESCO. Každý tanečník tančí jinak. Jsou tam určité série kroků, kterým se říká cifry, ale jak je možné, že tanec, který není popsatelný v jedné lineární šíři, se na ten seznam dostal? Je to právě díky té míře té improvizace, nebo díky čemu to vlastně je?
1: Já myslím, že jste to pojmenovala úplně přesně, že to tak je. Ono sice v tom tanci můžeme vysledovat společné znaky. Každý ten tanečník začíná zpěvem, potom následuje pomalá taneční část, pak se vlastně do toho dostává čím dál víc, až končí tou rychlou částí. Takže to jsou ty společné znaky. Ale tím, jak se vlastně vyvíjí ten tanec, jak se vyvíjí celá společnost, také je to ve vazbě na to, odkud pochází a tím pádem, jaký má na sobě ten lidový oděv. To hodně vlastně podmiňuje ten jeho taneční projev, ten jeho výsledek taneční.
0: Co vlastně určuje ten verbuňk? Je to kroj, který je v některých momentech limitující, ale v některých zase tomu verbíři nesmírně pomáhá, protože je velmi okrasný, ale zase se jako asi složitě točí v tom množství těch mašlí a pentlí. Nebo je to skutečně nějaká krajová zvyklost, která určuje, jak se tam ty kroky dělají? Když se na to podívám laicky, verbíři z podluží obsadí celé pódium a mají to více tak jako doširoka. Verbíři třeba z Horňácka jsou zase velmi úsporní, ale zase jsou tam jako o to preciznější ty krokové variace, ale říkám, to je můj laický názor, tak jak to vlastně?
1: Oba tyto aspekty, co jste zmínila, souvisí spolu. Jednak ten lidový oděv, podlužák má malované bohaté mašle. Kluci z dalších oblastí je nemají, tak je vlastně nemůžou využít, ale ten podlužák je využít může. Používá je k tomu zvýšení efektu toho tance. Potom jsou to podkované boty, ty taky vlastně udělají úplně jiný typ toho kroku, než když má ten tanečník bez podpatku obuv. Takže to všechno souvisí spolu a taky to souvisí s tím, že v každé oblasti ti kluci mají jakoby jiný temperament.
0: A kde jsou nejtemperamentnější?
1: Tak z mého pohledu je to Horňácko. Tam jsou i takové pokleky, potlesky, údery na zem, takže tam vlastně v tom tanci to můžeme velice snadno sledovat. A potom, když bych třeba zmínila Hanácké Slovácko naopak, tak ten tanec je takový velice jemný, decentní, elegantní. Takže na těchto dvou úplných jakoby opačných polech to můžeme snadno vysledovat.
0: Co máte vy osobně na verbuňku jako odbornice na verbuňk nejraději?
1: Tak co já mám asi úplně na tom nejraději, je ten emoční náboj. Ta hlavní podstata toho tance jsou vlastně emoce každého tanečníka. A pokud se povede tomu tanečníkovi zatančit tak, že jsou ty emoce čitelné, tak je to vlastně ten nejhezčí zážitek potom z toho tance.

0: Verbuňk je tanec, ve kterém se pořádá i mistrovství republiky. A to vrcholí pravidelně na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici každoročně na konci června. Výkony těch nejlepších verbířů tam posuzují hned dvě poroty. A ty se rekrutují z tanečníků a lektorů Verbuňku, kteří sami bývali excelentní verbíři.
1: Tak milí posluchači, a mně se povedlo tady uchvátit nejdůležitějšího muže, předsedu poroty Štěpána Hubačku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Štěpáne, musíme vysvětlit našim posluchačům, na základě jakých kritérií se dá posuzovat tak subjektivní tanec, jako je Verbuňk.
2: Tak je to samozřejmě velmi komplexní rozhodování, má objektivní a subjektivní část. Z hlediska té objektivní se dá posuzovat samozřejmě pestrost cifer, návaznosti cifer. Potom z té subjektivní části samozřejmě celkový projev. Patří tam, jak jsem ještě neřekl na začátku, je zpěv, takže i zpěv je vlastně součástí a hodnotí se. Takže tam je to hodně o subjektivní hodnocení. Objektivně samozřejmě se dá zhodnotit nějaké třeba intonace, další věci. A v tom tanci potom samozřejmě k regionální příslušnosti v cifer, protože dbáme na to, aby ty jednotlivé regiony si uchovaly svůj svéraz a měly by se právě držet, řekněme, v nějakých takových hranicích nebo specificích toho daného regionu. Samozřejmě nechceme brzdit vývoj, takže i ten vývoj akceptujeme, když přijdou nějak kluci s novýma ciframa, které zapadnou do toho charakteru tance, tak samozřejmě to někdy přijmeme, někdy ne, když je to třeba hraničí moc nějakou akrobací a podobně. Potom si klást tu základní otázku a to je, zda to už neublížuje takové kráse tance.
1: Ty cifry, to jsou samozřejmě ty figury jednotlivé, to už jsme v našem pořadu vysvětlovali, ale kdyby přišel nějaký tanečník, který bude mít krásný projev, bude umět zpívat a zároveň by tam ale přidal prvky, které už by souvisely třeba s parkourem nebo opravdu s akrobací, tak to by prošlo nebo neprošlo?
2: Řekl bych, že téměř jistě ne, že by to neprošlo. No, opravdu ten tanec není gymnastika, není to prostě akrobacie, je to tanec v první řadě. Ty figury musí být taneční. Protože co je důležité, ta soutěž tady není sama pro sebe. Ta soutěž je proto, aby ten Verbuňk nějakým způsobem prezentovala a povytáhla nahoru. Ale všem těm klukům vždycky říkám, to, co tady předvádíte, to máte roznést a předávat dál, pomáhat těm mladším, kteří se teprve učí třeba. Jo? Takže je to o tom, aby ten Verbuňk byl podpořený v té širokosti na celém tom Slovácku i za hranicemi Slovácka.
1: To vlastně zahraničí světa, když je to statek zapsaný na seznamu UNESCO.
2: Viděli jsme tady dneska i dva pány z Japonska, kteří Verbuňk tančí, umí tančit a velice to zaujalo. Takže dá se říct, že už svým způsobem se z toho stává takový světový tanec.

0: Zvedá se podle vás úroveň těch jednotlivých tanečníků, protože mě by zajímalo, jestli ten tanec má vlastně šanci přežít třeba dalších 100 nebo 200 let na základě toho, jak vy je vlastně nabádáte i ty vítěze, i ty soutěžíci, aby to předávali dál, tak jak to s Verbuňkem bude vypadat? Kdybychom se tady sešli třeba za 100 let, tak myslíte, že bude ještě soutěž ve Verbuňku?
1: Já věřím, že ano. Nevím, jestli soutěž, ale Verbuňk doufám a věřím, že tady bude, protože svým způsobem je to prostě tanec, který těm chlapcům, mužům, chlapům dává obrovskou možnost takové seberealizace. Prostě opravdu to, co nosíme vevnitř, dát ven. Prostě dát to do světa, ze sebe, tu radost nebo někdy žal, cokoliv. Jo? Prostě ty emoce, které prostě nosíme. A to si myslím, že tu potřebu se projevovat umělecky, to, co vevnitř, bude každý nosit sobě.
0: No a vy sám jste tanečník Verbuňku a dobrý, jinak byste nemohl dělat předsedu poroty. Čím je ten tanec pro vás?
1: Řekl bych to slovy Karla Pavlištíka, který to soutěž zakládal, že Verbuňk je nejkrásnější chlapský tanec na světě.
0: Já moc děkuju, pane Štěpáne. Doufám, že do roka a do dne se tady opět potkáme.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: A teď se pomyslně přeneseme ze Strážnice do Starého Města u Uherského Hradiště. Právě z něj totiž pochází jeden z našich nejproslulejších lektorů verbuňku, sám několikanásobný vítěz verbířských soutěží Erik Feldwábel.
1: Jak se mění ti verbíři? Je to o tom, že se zdokonalují fyzicky nebo víc pěvecky? My všichni víme, že verbíř musí umět dobře zpívat, musí umět samozřejmě ty figury jednotlivé. Musí být dostatečně lehký, dostatečně ladný, dostatečně dobře vypadající. Tak ti noví verbíři, na čem si dávají nejvíc záležet? Co je pro ně nejzásadnější?
2: Snaží se, aby ten celkový dojem byl dobrý. Já jsem jim vždycky říkal, musí to být komplexně, prostě tak dobré, že ten porodce nemá důvod nad ničím přemýšlet nebo psát si poznámky a jenom si tak niterně vybere toho nejlepšího. Takže aby nedělali technické chyby, aby nedělali pěvecké chyby, aby v kondičce se zdokonalili, a to se všechno stalo. Všechny naše rady oni poslouchají, ale bohužel si tak podřezáváme větev sami pod sebou, protože těch lepších je čím dál víc a mají dneska možnost YouTube a mají možnost více mít rozšířené obzory, více komunikace s těma porodcama, jo, mě spadli za chyby nebo řekli prostě, co je špatně, a do dalšího roku jsme se neviděli. Kluci jsou čím nálepší, technicky oni tam už ti finalisti, těch 18 finalistů, když si vezmeme, že se to propere přes 7 regionálních kol, takže se bavíme o 18 nejlepších tanečnících z celé Moravy, takže tam v podstatě chyby už člověk nevidí.

0: Na závěr, myslíte, Eriku, že by se někdy mohl verbuňk stát jakoby sportovní disciplínou? Čímž narážím na to, jestli mohou verbuňk tancovat i muži, kteří vlastně nejsou z Moravy, ani k tomu nepoutá žádný kořen. Je to tanec, který se dokáže naučit i ten, kdo tady v tom regionu nevyrostl?
1: To je otázka na pořad hodinový, kdybychom si sedli do křesla a hovořili o tom. V tomto se v žádném případě jednoznačně neshodneme, jako nejenom poroci, ale ústav lidové kultury, prostě organizátoři soutěže a tak různě. Prvotně jsem s tím měl trošku problém, protože to byli moji kamarádi, kteří tancovali v Ondráši, nebyli to rodáci z Moravy. Zprvu jsem to odsuzoval, ale pak jsem si uvědomil to, že se může stát, co se stalo i jako kamarádovi, že prostě zahledí se do babi z Moravy, nastěhuje se sem a zamiluje se do toho prostě verbuňku, jo, a chce to zkusit. Já pořád tu myšlenku nemám úplně jako uzavřenou. Stále s tím bojuju, ale úplně s tím nemám problém. Pokud ten verbíř si dá kroj tak, jak má být, zacifruje to tak, jak to má být a cítím z toho, že to není jenom nějaká show, jenom proto, aby byl zviditelněný, ale že cítí, že ten verbuň má váhu a tančí ho tak, že ho respektuje ten verbuň, tak s tím problém nemám.

0: A teď bychom si měli konečně představit nějakého skutečného mladého verbíře. Je to shodou okolností zároveň vrcholový sportovec, reprezentant ve florbale, z níž si poté odskočil k motokrosu a hokeji. Profesí je letecký mechanik, ale chtěl by se stát hasičem záchranářem. Je mu 20, jmenuje se František Tvrdoň a vydáváme se za ním do Bánova u Uherského Brodu. Ahoj Františku, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jak vlastně se zrodil František Verbíř?
1: František Verbíř se zrodil doma potají, aby to nikdo nevěděl, a poté se to prohloubilo až v souboru Kohoutek.
0: Proč to bylo potají? Ty nejsi úplně z rodiny folklorem nepolíbené.
1: Folklorníci byla babička s dědečkem u nás, ale mě vždycky rodiče vedli k tomu sportu a já jsem do souboru nechtěl chodit, protože jsem se za folklor, dá se říct, styděl, ale zase hrozně mě bavilo chodit v kroji, líbilo se mi to takto. Jenom mě to nebavilo kvůli ostatním dětem, že se za to děti smějí ostatním. A já jsem si to oblíbil a začal jsem verbovat, protože je to solový tanec a to bylo jediná možnost, co si můžu dělat doma potají.
0: No ale ono to asi není jednoduché s tím tréninkem. Jak se to někdo sám od sebe naučí?
1: Já jsem to většinou studoval na internetu podle videí. Když jsem si něco naučil, tak jsem to ukázal potom později babičce a ta mě tak lehce skorigovala a tak jsem se to postupem času učil.
0: Cvičíš napřed ty skoky, nebo ty otočky, nebo to zpívání?
1: Nejlepší je vybrat si první písničku a já to trénuji, takže si prostě sám doma zpívám kdykoliv, když se mě zachce. A potom už je jenom si tu písničku naposlouchat a zkoušet si to na ní tancovat.
0: Co je, Františku, na verbuňku nejtěžší? Co je vlastně pro toho kluka horší? Jestli to takzvaně udýchat, když si tam dáš nějaké těžké cifry, těžké figury, nebo jestli se víc soustředí na to, aby neskazil ty kroky, aby se mu nezamotaly nohy, aby nespadl třeba.
1: Já nevím, jak u ostatních kluků, ale u mě určitě je ten zpěv jako důležitý. Jak si to dobře natrénovat, zaspívat to dobře, taky to právě udýchat. Kroky, jelikož jsem sportovec, tak nemám problém žádný. A když si to člověk dobře naváže, aby nebyl udýchaný, tak uspívá cokoliv.

0: čím pro tebe ten verbuňk vlastně je? Co ti to přináší? Dá se to nějak říct, když to třeba srovnáš s těmi sporty, ve kterých ty jsi velmi úspěšný, tak v čem je ten rozdíl? O čem ten verbuňk pro tebe je?
1: Pro mě je to asi to ukázání se před ostatníma, před muzikou, a je to takové vnitřní utěšení. Uklidním se, přemýšlím jenom nad tím tancem, nad ničím jiným. A i když jsem z toho vyčerpaný, tak vlastně mě to dodá tu psychickou energii.
0: No a abychom se rozloučili stylově, tak bychom si mohli nějakou zanotovat, nebo ty bys nám mohl nějakou zanotovat samozřejmě, verbířskou.
1: Můžeme.
2: Koníčky si opucuju, doma lehám. Tak.

0: rádi.
1: Nepochybuji o tom, že by si se rady věděl. Děkujeme verbířovi Františku Tvrdoňovi a hodně verbířského štěstí, Františku.
2: Děkuji, a naslyšenou.
1: A pokud jste, milí posluchači, nabyli dojmu, že verbuňk žije pouze na Moravě, není tomu tak. Naše dnešní pátrání po tomto mužském specifickém tanci totiž zakončíme v Praze. My se teď nacházíme na Žižkově v Kubelíkově ulici, jsme v restaurantu Království a pokud přemýšlíte nad tím, proč právě tady, tak proto, že je to jedno z míst, které ač je v našem hlavním městě, tak v něm verbuňk a folklor stále žijí. A může za to muž, který vlastní tady tuto restauraci, jmenuje se Jiří Král, dobrý den.
3: Dobrý den, a tě zdravím, Markéto. Mě už jsme tady 23 let a vlastně od začátku, protože jsem z Moravy a vyrůstal jsem v souboru, který vedla tvoje maminka. Je úžasná to, že na to strašně rád vzpomínám, a která byla jedním z hlavních lidí, který tu lásku k tomu folkloru ve mě pěstoval a probudil spolu s mýma rodičema. No a vlastně od začátku, co tu hospodu mám, jsem začal dělat slovácké večery u cymbálu. Pro mě to je taková ta krev do žil, jakože si člověk zase trošku připadá jako doma. Kluci jsou výborní muzikanti a tak si tady zase zaspomínáme na naši domovinu.
1: Pamatuješ si, kdy jsi poprvé tančil a zpíval nějaký verbuňk? Na Moravě asi všichni kluci dřív nebo později začnou tancovat verbuňk, nebo ne?
3: Určitě, já si myslím, že právě zvlášť v tom našem kraji, tam je to tradice. Bylo to na té základní škole právě v Kohoutku, který maminka vedla, a verbuňkové písničky to nás provázelo, je strašně krásná věc. Já vlastně, když to potom spojím, že jsem vystudoval DAMU, když jsem na předváčkách ze zpěvu zpíval moravské písničky, tak bylo strašně hezký, že moji spolužáci, jeden z Ostravy, druhý z Plzně, za mnou přišli a říkali mi: prosím tě, ty, když zpíváš ty moravské písničky, nám se rvou slzy do očí. A já jsem říkal: víte co, chlapi, to je kvůli tomu, že ten člověk, který to skládal a pak zpíval, se snažil vyspívat ze svých emocí, ze své bolesti, ze své radosti. Ten kluk, když odcházel a zpíval, že jde na vojnu, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. A ta holka, která mu slibovala, že na něho počká, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. To jsou věci, které dneska už zní jako pohádka, ale to byla realita. A proto do dneška ty písničky v sobě nesou tu bolest, ten smutek, tu radost, tu touhu vlastně těch lidí, aby na něho počkala, aby se jí vrátil zdraví, aby prostě to všechno přežil. A to je něco, co oslovuje stejně teď jako před 100 nebo 200 lety.
1: Na závěr si nějaký kousek slavného verbuňku musíme dát, Jirko. Tak nějaký oblíbený?
3: A nevím, Jerešova i z Vídně?
4: Yeah.

0: je Bože.
1: Herec a restauratér Jiří Král naše dnešní pátrání po pokladu jménem Verbuňk pomalu uzavírá. Na úplný konec mám jednu radu pro muže i ženy. Dámy, chcete-li silného a muzického muže v kondici, hledejte mezi verbíři. A pánové, chcete-li, aby vás všechny ženy obdivovaly, naučte se tančit verbuňk, protože mužtější a mužnější tanec neexistuje. Krásný týden plný překvapivých objevů i krásy vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný poslech u mikrofonu vám přeje Kateřina Dvořáková. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zpráva o onkologickém onemocnění během těhotenství přináší obrovský strach a mnoho nezodpovězených otázek. Spojuje v sobě dvě naprosto protichůdné věci. Radost z nového života a bezprostřední strach o život vlastní. Díky moderní medicíně je dnes vysoká šance na vyléčení maminky i na narození zdravého miminka. Aby pacientky v této těžké životní zkoušce nezůstaly sami, vznikl projekt Expedice Dva životy. Jeho odborným garantem a zakladatelem a také naším hostem dalšího dílu pořadu o novinkách v medicíně je přední expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michal Halaška z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Právě zdejší ambulance pro léčbu nádorových onemocnění v těhotenství je pro Českou republiku unikátním referenčním pracovištěm. Již více než 20 let se stará o těhotné ženy s různými typy nádorů, od gynekologických až po karcinom prsu, štítné žlázy či melanomy. Do péče tohoto specializovaného týmu se dostala paní Markéta. Je jí 40 let a je maminkou dvou synů. Její touha po rodině byla obrovská, provázená hormonální léčbou. Markéta si prošla velice náročným obdobím. Její příběh je o vnitřním boji, odporu k lítosti a nezlomné síle ženy a milující mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním hostem je expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: A také paní Markéta, která si diagnózu rakoviny prsu vyslechla na začátku 4. měsíce těhotenství. Dobrý den, Markéto.
3: Dobrý den.
1: Pane profesore, požádám vás, upřesněme diagnózu Markéty.
2: Jednalo se o karcinom prsu, což je vlastně nejčastější nádorové onemocnění u žen obecně. V těhotenství se nevyskytuje až tak často. Dá se říci, že za rok vidíme přibližně 15 až 20 různých pacientek, které mají diagnostikovaný nějaký nádor v těhotenství. Z nich karcinom prsu patří k těm nejčastějším. V minulém roce na našem pracovišti jsme měli 3 nebo 4 takové pacientky například. V tomto případě se jednalo o takový typický nádor prsu. U mladých žen často je to ve spojení s nosičstvím genetické predispozice, která se jmenuje BRCA. Na začátku to vypadalo, že se jedná poměrně o malý nádor, který nestihnul vyslat nějaké metastázy, to znamená takový příznivý nález.
1: Jak se vlastně určuje přesná diagnóza rakoviny prsu u žen v těhotenství, když samozřejmě ty mléčné žlázy jsou zduřelé?
2: Je velký problém v těhotenství, že spousta symptomů, tedy projevů onemocnění, je zamaskováno právě těhotenstvím. Speciálně u nádoru prsu je to logické. Ty prsy se zvětšují, ženy často si něco mohou nahmatat, zrovna tak i lékaři často mohou něco nahmatat. Ne vždy to znamená samozřejmě takhle špatnou zprávu, nicméně pokud je tam opravdu něco hmatného, tak není proč otálet a jít by se mělo ke specialistovi, kdy mnoho žen nebo lékařů se zdráhá třeba provést mamografii, což je to nejlepší vyšetření, které na nádory prsu máme. Většinou preferují ultrazvukové vyšetření, to ale není až tak přesné. Je velmi důležité si uvědomit, že mamografie v těhotenství, které se dřív spousta lidí bálo, tak naopak ty rizika jsou naprosto minimální. To znamená, určitě by mělo být provedeno. To dokáže nám už naznačit, jestli se jedná o podezření na zhoubný nádor, eventuálně samozřejmě velikost. Následně se to ověřuje biopsí, což není nějak složitý výkon, i když těhotenství má trochu více rizik než mimo těhotenství, ale není to nic zásadního. A pokud se diagnóza potvrdí, tak se standardně musí dodělat takzvané stagingové vyšetření. To znamená, zjistíme nejdříve, jestli to onemocnění je pouze v prsu, nebo jestli dokázalo vyslat už nějakou metastázu, kdy první v cestě stojí vždycky lymfatické uzliny, které jsou v podpaží, nebo jestli dokonce už ten nádor urazil delší cestu a je třeba v játrech, nebo v kostech, nebo v plicích. Tomu se říká to stagingové vyšetření.
1: Jak probíhá? Můžete to specifikovat?
2: U netěhotné ženy se standardně provádí rentgenové vyšetření plic nebo CT plic, ultrazvuk jater, scintigrafie skeletu. V těhotenství máme ale k dispozici dobrou náhradu formou celotělové magnetické rezonance. Někdy si to kombinujeme i dokonce s tím CT vyšetření a tyto vyšetření nám dají poměrně přesnou informaci o tom, jaký ten rozsah onemocnění je. A teprve, když máme tyto informace dohromady, tak můžeme začít plánovat léčbu.
1: Pane profesore, to je neuvěřitelné. Matka v sobě nosí život, prochází onkologickým onemocněním. Jak to bylo dřív, když matka onemocněla rakovinou, řekněme, prsu? Bylo těhotenství zachováno?
2: Ve většině případů ne. Tím důvodem byla domněnka, že speciálně u nádoru prsu, prsy jsou hormonálně závislé a většina těchto nádorů jsou hormonálně závislí, tak se mělo za to, že těhotenství musí určitě zhoršovat tu prognózu těchto pacientek. A proto vždy bylo doporučováno rychle ukončit těhotenství a teprve potom začít s léčbou. Na našem pracovišti jsme kdysi udělali studii spolu s kolegy z Řecka, kdy jsme shromáždili pacientky, spárovali jsme je těhotné a netěhotné, přesně stejného stádia, věku, rozšíření nádoru a porovnávali jsme jejich prognózu a ukázalo se, že jejich prognóza v těhotenství byla stejná. V tuto chvilku už se to dá považovat za dokázaný fakt, protože těch prací celosvětově už proběhlo několik a i mnohem větších samozřejmě nyní. Takže víme, že to těhotenství neovlivňuje negativně prognózu. To nám říká, že můžeme uvažovat o tom, abychom zkusili zahájit léčbu s ohledem i na to probíhající těhotenství.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, jak může ovlivnit onkologické onemocnění matky plod dítěte?
2: U některých nádorů, a teď se nebudeme bavit o karcinomu prsu, ale u některých nádorů, zvláště jsou to třeba hematologické malignity, jako jsou Hodgkinovy lymfomy, kde dochází k poměrně rychlému růstu, tak vídáme zaostávání růstu dítěte. Jinak samo to nádorové onemocnění až tak negativně to těhotenství neovlivňuje nebo ten plod. Samozřejmě spíše může mít vliv léčba, ať už je to chemoterapie, operační léčba, radioterapie. A to samozřejmě my musíme vědět přesně, jakou léčbu a za jakých podmínek ji můžeme dát tak, abychom neměli negativní ovlivnění těch dětí. A to, abychom toto mohli říct, co je bezpečné a co není bezpečné, tak tomu je potřeba sledovat samozřejmě děti, které podstoupily vlastně onkologickou léčbu během těhotenství dlouhodobě, což my právě máme v rámci takového velkého mezinárodního projektu. A máme v tuto chvilku 15 a dokonce 18 leté výsledky dětí.
1: Než nám odvyprávíte svůj příběh, Markéto, abych ještě chvíli zůstala u pana profesora Halašky. Jakou léčbou Markéta prošla a jak vlastně ten plod vy dokážete medicínsky ochránit? Protože její léčba nebyla vůbec jednoduchá.
2: Nebylo to jednoduché a je to přesně příklad toho, že můžeme mít určitý plán, který na začátku máme, ale v průběhu toho těhotenství se nám někdy může trošku měnit. Musíme se k tomu přizpůsobit a takzvaně individualizovat léčbu. Ta léčba probíhala tak, že jsme přesně dodělali tento staging. Rozhodnutí bylo, nádor je malý, začneme operací. Následně podle definitivní histologie budeme pokračovat s chemoterapií v těhotenství. Šlo to, protože diagnóza proběhla kolem 16. 17. týdnu těhotenství.
1: Kdyby proběhla déle?
2: Tak není problém. Problém je, pokud bychom chtěli zahájit chemoterapii v prvním trimestru, tam to není možné. Na druhou stranu, většina těchto nádorů se diagnostikuje právě až ve druhém trimestru, typicky v průměru je to 18. týden těhotenství. Takže pokud bychom to diagnostikovali v 8. týdnu těhotenství, tam bychom museli počkat, nebo mohli bychom zahájit také s operační léčbou, ale chemoterapii bychom odložili až po 13. týdnu těhotenství. V tomto případě první byla operace. Ukázalo se, že nakonec nádor nebyl až tak malý, bylo tam dokonce více ložisek, takže jsme museli ještě i reoperovat. Původní plán byl odstranit pouze část prsu, aby to bylo kosmeticky příznivé pro budoucí život naší pacientky. Nicméně tady jsme museli přistoupit k radikalizaci výkonu, to znamená odstranilo se celé prso. Následně probíhala chemoterapie a do toho nám běželo genetické vyšetření, protože jsme měli podezření, že by Markéta mohla být nosičkou právě BRCA mutace. 5 chemoterapií proběhlo v těhotenství, až jsme se přiblížili ke konci těhotenství porodu, kdy jsme potom plánovali vlastní porod.
1: A porod může probíhat přirozenou cestou anebo musí císařským řezem po tak náročné léčbě?
2: U této diagnózy úplně v pohodě může probíhat i spontánně. Jsou některé diagnózy, jako jsou třeba nádory čípku děložního, kdy ta rakovina vlastně je přímo lokalizovaná nebo umístěna v děložním hrdle, které při spontánním porodu se musí rozšířit a prochází tudy plod, tak tam to většinou není možné a musí se volit primárně nebo preferenčně císařský řez, zatímco v těchto případech se dá rodit spontánně. U Markéty jsme se ale domluvili, že nakonec jsme rodili císařským řezem a to z toho důvodu, že předchozí těhotenství bylo ukončeno také císařským řezem a my jsme přece jenom potřebovali dodržet určité termíny chemoterapie. V plánu bylo 6 cyklů chemoterapie, my jsme stihli 5 do 34. týdne těhotenství. Pak musí být vždy pauza do porodu 3 týdny a to z toho důvodu, že kdybychom ukončili těhotenství dříve, než uplynou tyto 3 týdny, tak v tom miminku narozeným by cirkulovaly, obíhaly vlastně zbytky chemoterapie, které to děťátko neumí samo se toho zbavit. V těhotenství, když je spojeno vlastně pupečníkem, tak krásně očistí tu krev ta matka. A schválně vám Markéta řekne, jak byly její vedlejší účinky chemoterapie v těhotenství a po těhotenství. Samotného mě to zajímá, co na to řekne.
3: Vlastně, když jsem otěhotněla podruhé, tak prvnímu synovi byl rok. To už se mi objevila opravdu tvrdá boulička, jako na povrchu toho prsu. A už víte, že to tam nepatří. To je opravdu, jak kdybyste tam měla dřevěnou kuličku. Takže jsem to vlastně řekla mému gynekologovi, ten mi napsal žádanku. Takže jsem šla spolu s tím synem malým, no a hned se to nelíbilo, byla jsem objednaná hned na biopsii, tam by bylo řečeno, že mám rakovinu. Tu první chvíli je člověk jakoby v šoku. První věta byla, já jsem těhotná, co teď bude? Pak jsem šla do ordinace za paní doktorku a takhle mi podala papír. Zítra nastupujete do Vinohradské nemocnice k panu profesoru Halaškovi.
1: Naštěstí.
3: Naštěstí.
1: Pan profesor vlastně popsal vaši léčbu v průběhu těhotenství a navedl mě k otázce, abyste nám popsala účinky chemoterapie během těhotenství a po. Že vám něco slíbil.
3: Pan profesor mi slíbil, že mi nebude zle. A nebylo mi zle, ale musím říct, že hraje hodně i psychika, protože jsem fungovala úplně perfektně.
1: Čím se to dá vysvětlit, že během těhotenství Markétě nebylo špatně?
2: My to totiž pozorujeme už delší dobu, že ty těhotné ženy, když si vezmeme, jak funguje jejich organismus, tak víme, že ledviny fungují o 30% víc, játra fungují víc. Vlastně ten organismus té těhotné ženy mnohem rychleji zbaví tělo těch zplodin po té chemoterapii.
3: Já bych chtěla dodat, že díky panu profesoru, paní doktorce Bendové, jsem se nebála. Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jedno se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, Markétě se narodili dva zdraví kluci a vy jste říkal, že ty děti jsou pod pravidelnou kontrolou?
2: My ty děti máme v takovém speciálním projektu, kdy 3 roky je vyšetřujeme, máme domluvené vlastně pracoviště v Motole, v kardiocentru v Motole, na dětské psychologii. To děťátko podstupuje různé psychomotorické testy, vyšetření srdce, pokud dostali chemoterapii, která právě může poškozovat srdce, což bylo v tomto případě. A pak vlastně v určitých věk se dělá ještě magnetická rezonance. Je dlouhodobý tohle sledování a je to standardizovaný už takhle asi právě 15 let v České republice. A my jsme vlastně jedno ze 4 center v Evropě, kde takhle podrobně to sofistikované vyšetření se dělá.
3: To miminko je kontrolované i před podáním chemoterapie, i po podání chemoterapie. Tam je takový full service.
2: A zpátky k tomu sledování v těhotenství, to je velmi dobrá poznámka, protože jednak na začátku musí proběhnout taky vyšetření v kardiocentru, že potřebujeme vidět jakoby startovní stav srdíčka miminka, to je jedna věc. A potom před každou chemoterapií musí proběhnout jak gynekologické vyšetření, protože my vždycky se musíme vyvarovat toho, aby nám náhodou nepřišel do toho předčasný porod, ono se to může stát. A dokonce u některých typů chemoterapie, ne u toho, co měla Markéta, ale u některých jiných, tam bídáme, že třeba přechodně mají hodně kontrakcí, což teoreticky by mohlo k předčasnému porodu vést, pokud by k tomu byly třeba ještě i jiné predispozice. A druhá důležitá věc je speciální ultrazvukové vyšetření. A to je docela zajímavá věc, kterou zase my publikovali vlastně první na světě, že těsně před chemoterapií umíme měřit průtoky v hlavě miminka. Ty průtoky nám úplně přesně dokážou říct, jestli náhodou to děťátko nemá chudokrevnost. Protože samozřejmě ta chemoterapie v nějakém procentu přechází přes placentu a do toho děťátka pronikne. A pokud bychom u toho dítěte zaznamenali určitou úroveň té anémie, chudokrevnosti, tak víme, že teda je tam větší vliv, než bychom třeba čekali. Ono to vypovídá i o tom, že třeba jsou nízké destičky krevní, které jsou důležité pro srážení, takže to děťátko by mohlo být ohroženo třeba krvácením do mozku v těhotenství, což může být. Týká se taky bílých krvinek. No nicméně v tu chvíli víme, že se něco děje víc a máme různé možnosti. Buď třeba odložit chemoterapii o týden, nebo snížit dávku, nebo třeba vynechat jednu část té chemoterapie, nebo změnit ten typ chemoterapie.
1: Pane profesore Halaško, i vy, Markéto, zpráva o rakovině v těhotenství přináší samozřejmě obrovský strach a taky stovky nezodpovězených otázek. Vy už máte tu cestu za sebou a dopadla dobře. A vy jste zároveň, pane profesore, zakladatelem osvětového projektu Expedice 2 životy, která předpokládám bude těmto maminkám poskytovat nějakou pomoc nebo informace. Co je cílem tohoto projektu?
2: Ano, je to vlastně iniciativa letošního roku, kdy jsme spojili síly s Hlasem onkologických pacientů a cílů je několik. Jeden cíl je navázat kontakty mezi pacientkama zároveň. Nám se osvědčilo, že když jedna pacientka má nově diagnostikovaný tento nádor, tak je pro ní obrovskou výhodu, když má možnost kontaktovat pacientku, která už si tím prošla. To znamená, jedna věc je dát dohromady tyto pacientky, aby si vlastně mohly podělit nějaké zkušenosti. Ono mezi náma, pak nám jsou schopné taky dát určitou zpětnou vazbu, co děláme dobře a co děláme špatně, co by šlo vylepšit. A v některých případech nám i aktivně opravdu pomůžou. A další cíl je osvěta. My potřebujeme říct, že nádor v těhotenství může vzniknout, a ne, že prostě máme 35-letou ženu těhotnou, tak je to nepravděpodobné. Ne, prostě naučme se všichni, že to je možné, že to může vzniknout. Neznamená to konec světa. Je možné tyto pacientky léčit, ale prostě musí se na to myslet. Nemá se otálet s diagnostikou, s vyšetřením, nemá se to odkládat a samozřejmě poslední message i toho cílu je, že existuje určitá skupina, která se tomu opravdu věnuje dlouhodobě. Vlastně je to navázáno na spoustu vyšetření. To není jenom o jednom nebo dvou lékařích, to je opravdu několik lékařů. Jsou tam právě ty návazné vyšetření toho děťátka a o to dosledování i těch pacientek, ale i těch dětí.
1: Vy předpokládám, máte Expedici 2 životy svůj příběh, který sdílíte.
3: Ano, a z důvodu, aby se šířila osvěta, že opravdu ženy se můžou léčit v těhotenství, aby nic neodkládali, aby i lékaři na to dbali a neodbyli ty ženy, když mají prsa v tom těhotenství větší a jsou tam fyziologické změny, aby je opravdu vyšetřili poctivě a aby bylo víc zachráněných maminek i miminek.
1: Co byste jim závěrem vzkázala?
3: aby chodili na prevenci, poslouchali svoje tělo a ženskou intuici, protože ta je silnější a hlava jich kolikrát omlouvá, a nevzdávali to.
1: Děkuji za vaše slova a děkuji i vám, pane profesore, za návštěvu u nás v pořadu Cesta k uzdravení. Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
5: Z mých dívčích očí koňských hřív to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

noci čet jsem si náš osud z hvězd, když zhor vítr vál. Společně na cestách

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Kvůli opravě železničního uzlu v České Třebové budou o prázdninách první výluky. Lidé by při horských túrách neměli podcenit počasí. Některé dodávky musí mít do začátku července nainstalovaný tachograf, začnou platit nová pravidla. A počasí dnes čekejte v regionu polojasno až skoro jasno a teploty do 40 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní ráno. České Třebové pokračuje oprava železničního uzlu za 20 miliard korun. Stavbaři aktuálně pracují na prodloužení nádražního podchodu, staví napájecí stanici, přidávají další koleje v odjezdové části stanice a opravují dva mosty přes Zádolský potok a koleje ve směru na Třebovici v Čechách. Co bude následovat, říká mluvčí správy železnice David Kabele.
2: Během prázdnin tady budou probíhat taky práce v jednotlivých kolejích směrem na Dlouhou Třebovou, Třebovice v Čechách a Opatov. Tyto výluky sice budou začínat postupně, můžou mít ale vliv na plynulost a případné zpoždění vlaků.
0: Horská služba v Orlických horách upozorňuje turisty, aby nepodceňovali vysoké teploty ani při výletech na horské hřebeny. Lidé by měli přizpůsobit délku i náročnost tur aktuálnímu počasí. Nezapomínat na dostatek tekutin, pokrývku hlavy a počítat i s možností bouřek, říká náčelník horské služby Orlické hory Josef Hepna.

0: jsou tady taky vyšší teploty, i když o něco nižší než dole v nížinách. V lese je to příjemnější ve stínu, ale určitě je potřeba myslet na to, že tady teplo je a mít pokrývku hlavy, dostatečný množství tekutin a být připravený na to, že může přijít odpolední bouřky z tepla, aby náhodou lidi neprochladli.
1: Řidiči některých dodávek budou muset od července jezdit s tachografem. V Česku se totiž zavádí nová pravidla Evropské unie pro mezinárodní přepravu nad 2,5 tuny. I řidiči dodávek tak budou muset podle ministerstva dopravy dodržovat stejné předpisy pro odpočinek jako řidiči kamionů. Komplikací může být cena instalace tachografu, říká prezident Sdružení automobilových dopravců Česmat Josef Melcer.
2: Je to výrazně zatíží, ta instalace se může pohybovat někdy mezi 40-60 tisíci podle typu té dodávky, stáří, výroby a podobně, takže to jsou nemalé peníze a samozřejmě je to dovednost umět s tím tachografem pracovat, tak aby ty záznamy byly korektní.
1: Řidiči proto také budou muset na školení. Sport. Pardubičtí fotbalisté vyhráli první přípravný zápas před novou sezónou. Holice porazili jasně 17-0. V zápasu nastoupil i záložník Marek Icha, který je jednou z posil pro nový ligový ročník. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a nedělní teplotní maxima 37 až 40 stupňů. Na horách 30 až 33 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou zpočátku místy mírně nepříznivé, během dne budou dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne, večer se měnit nebude a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí na 51. kilometru ve směru na Hradec Králové. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tak jak se vám prožívala ta dnešní opravdu tropická noc? Jak když jsem ráno vstal, tak na teploměru v bytě bylo 29,5 stupně Celsia a dnes to rozhodně nebude lepší, jak jste slyšeli ve zprávách mimo jiné, tak pokud se pokousíte teď třeba po ráno ještě malinko si zdřímnout, nabídneme k tomu dřímání písničky, které nestárnou a konec konců i k tomu probouzení do neděle s datem 28.6. Hrát a zpívat vám budou Michal David, Petr Novák, kapela Roxette anebo Dalibor Janda.
3: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: povídej. Vybízel Petr Novák. V dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice je neděle 28. června a my vyrazíme do Jihlavské zoologické zahrady. Výběr rysů právě v téhle zoologické zahradě byl 2 roky prázdný, tedy výběh, ne výběr. Teď má ale nové obyvatele. Do opravené expozice s lepším zabezpečením totiž přivezli chovatelé 2 rysy karpatské, a to z Německa a z Francie. No, protože se zvířata v novém prostředí poměrně rychle rozkoukala, návštěvníci je teď můžou za oplocením už taky zahlédnout. Tereza Pešoutová natáčela podrobnosti.
1: Jo, ale jako co, nebo kučka tu? Tak on je opravdu takový levodrzlej.
2: Zatímco samice se schovává mezi stromy ve výběhu, s ředitelem zoo Janem Vašákem koukáme na samce rysa, který i hned zvědavě přichází přímo k oplocení.
3: Jde normálně krásně za náma, jo, takže ten kocour se vůbec nebojí. Ta kočka trochu jo, ale není to tak dramatický, jak jsme očekávali. Ty rysy jsou obecně docela jako takový plachý zvířata, takový jako celkem nervózní v tom novém prostředí, a zejména tady ten kocour to celkem boří, takže já doufám, že budou v pohodě a že letos už ne, ale v příštím roce, že dají nějaký koťata.
2: Vysvětluje Jan Vašák, že obě kočky vypustili do výběhu v minulém týdnu. Doteď byl výběh rysů zhruba 2 roky prázdný.
4: Ke konci roku 2022 bohužel uprchla mladá rysice, kterou se nepovedlo dohledat, i když několik měsíců jsme o ní měli zprávy. A byla tady ještě její matka, která tady zůstala sama, takže po i domluvě s kolegy z jiných zoologických zahrad jsme se vlastně rozhodli poslat do jiného chovného zařízení.
2: Podle mluvčí zoo Simony Kubičkové vedlo k pozastavení chovu rysů v zahradě nešťastné leknutí samice kvůli hlasitému zvuku a její následný útěk. Dodnes se jí nepodařilo najít a odchytit.
3: Jako myslím si, kdyby jí srazilo auto, tak bychom se to dozvěděli. To by nás někdo žaloval pro škodu určitě. Kdyby jí někdo zastřelil, tak to by nám nikdo asi neřekl. Opravdu nevíme, tím, že nebyla vybavena, protože šla neplánovaně pryč samozřejmě, tak nebyla vybavena nějakým sledovacím zařízením. Takže je hypoteticky možný, že ta rysice prostě se vydala někam, kde se usadila. Jo, což bych jí přál.
2: Do popisovaného útěku ale podle Jana Vašáka zoo chovala rysy více než 40 let. Teď se k této tradici znovu vrací s tím, že po zkušenostech s uprchlou samicí nechalo vedení zahrady upravit výběh.
3: Ten elektrický ohradník, vlastně to zvíře, když prostě utíká, když se něčeho lekne, tak on ho nezastaví. Takže tu chvíli jsme začali přemýšlet o převisech. No a v okamžiku, kdy jsme chtěli k tomuhle s tomu přistoupit, tak tady spadlo prostě velká větev a začal nám padat kompletně ten výběh. Takže jsme zjistili, že od spodu ty sloupy jsou kompletně špatný, takže my jsme ten výběh de facto museli udělat celý znova.
2: Dřevěné sloupy jsou tak nově zajištěné v betonových patkách a na vrchu plotu dělníci vytvořili i speciální převisy, které by měly kočkám zabránit v útěku i v případě, že by je něco vylekalo. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: Poslouchej své srdce, radila ještě Mary Fredrickson. A taky Per Gessle, kapela Roxette v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. My teď budeme poslouchat hodiny, ty odtikávají minutu a půl po čtvrt na šest. A připomínáme, že dnes po deváté hodině uslyšíte živý záznam z natáčení záletu Aleny Zárybnické, který se odehrával, tedy to natáčení v automatických mlýnech a tady v Pardubicích. A bylo to natáčení záletu se zpěvákem Milanem Drobným.
1: Počasí.
0: To je program na čas mezi 9 a 10. Jestli dnes chystáte nějaké venkovní aktivity, tak velmi opatrně, protože v našem kraji dnes bude jasno až skoro jasno a teplotní maxima budou ještě vyšší než ta včerejší, 37 až 40 stupňů Celsia, takže je dost dobře jasné, že dnes rozhodně by mohl být pokořen teplotní rekord z roku 1994. Ten 100% padne, tehdy totiž bylo 35 stupňů Celsia. To je tedy počasí, co se teplo týče, jinak rozptylové podmínky, tak ty budou během dne velmi dobré a tlak ten bude slabě klesat, aby ho bude na trojce, to je vysoká zátěž.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Klášterní zahrady v Litomyšli jsou teď plné života.
3: I tam se totiž zabydlela Smetanova Litomyšl.
2: A my se tam nastěhujeme taky.
3: Atmosféru vám v živém vysílání přiblížíme s festivalovými hosty a kvalitní hudbou.
2: Poslechněte si přímý přenos z litomyšlských klášterních zahrad.
3: Nebo přijďte mezi nás.
2: Těší se na vás Jitka Slezáková
3: a Mirek Hruban.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co se má stát, to se stane, zpíval Dalibor Janda. Za chvíli ještě horečka sobotní noci, John Travolta, Olivia Newton-John, jedna vzpomínková a teď i moderátorka Marie Tomsová. A dnes nám popíše svou slovenskou dovolenou a taky boj s krychličkami.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Dnes pro mě trochu osobní, protože jde o neděli zlatosvatební. Je tomu na den přesně 50 let, kdy jsme díky svatebnímu daru mých rodičů s manželem začali krásný týden v tatransko-lomnickém Grand Hotelu Praha. Na stejném místě jsme si ji zopakovali před 25 lety a minulý týden se tak znovu vydali po svých stopách. Počasí nám přálo. Na rozdíl od tuzemských veder v Tatrách vládlo polojasno s teplotami kolem 22 stupňů a tak jsme šplhali do kopců a z nich jen v tričku a kraťasech. Vzpomněla jsem si, jak před 25 lety můj muž za mnou, oděnou v šortkách, prohlásil, kéž by ti zůstalo všechno tak zachovalý jako ty nohy. Nocleh v Grandu objednal manžel jako vzpomínkové překvapení. Druhý den jsme přesídlili do apartmánu za našimi přáteli. Palo strávil mládí v nedalekém svitu a jako náruživý horal umí o horách u Borovičky poutavě vyprávět. Zatímco jeho manželka Ivana pořád překvapuje kuchařským umem. Ale zpátky do hotelu. Jeho honosná vstupní hala a jídelna stále udivují secesní krásou. Na rozdíl od koberců, které určitě pamatují naše líbánky před 50 lety. Delší pobyt v pokojíku nazvaném Izba Modern si nedovedu představit, protože jedna trpasličí skříň by stačila maximálně Šmudlovi a Rejpalovi a Sněhurka by musela nechat svou garderobu rozházenou po posteli. Nejinak tomu bylo v malé koupelně za skleněnými dveřmi, kde si chudák uživatel neměl kam odložit svršky ani spodky. Hlavní oříšek ale nastal u umývadla. Když jsem s namydlenýma rukama začala manipulovat s krychličkou suplující starý dobrý kohoutek. Po marném otáčení doleva i doprava, tlačení i vytahování jsem až po 5 minutách přišla na úplně neznámý systém a že už jsem za svůj dlouhý život prošla spoustou koupelen. Napjatě jsem čekala, jak si s tím poradí manžel. Ten, co po chvíli zkroušeně vrátil z koupelny se slovy: já už jsem úplně blbý nemoderní chalan, co si neumí pustit ani vodu. Poté, co se mu vítězoslavně předvedla nelogický gryf vychýlením krychličky nahoru od sebe a teprve potom otáčením naladit teplotu vody, předpokládala jsem, že u vany, kde už ale byly krychličky dvě, tomu bude stejně. Nebylo. Po několika marných pokusech na mě z obří hlavice u stropu chrstla vařící voda a po dalším zoufalém točení začala téct z jiného otvoru po zádech. Ruční sprchu velikosti flešky se mi podařilo zprovoznit za dalších 10 minut. Manželovi už jsem poradit nedokázala. Vůbec jsem netušila, jak se mi to povedlo. No ale pak už jsme se kochali jen krásami tatranské přírody, výbornou kuchyní i usměvavými servírkami. Zážitkem byla návštěva starobylého Kežmarku. Dřevěný kostel, který přežil všechny války od 17. století, je právem na seznamu UNESCO. Postavili ho tenkrát za pouhé 2 měsíce, bez jediného kovového šroubu. A zdobí ho dokonce původní nástěnné malby. Jaké bylo moje překvapení, když se na mě po výkladu otočila jedna starší návštěvnice s otázkou: Stěpani Tomsová, Marie, ta televizná hlásatelka, já si vás dobře pamatám. Radi jsme československou telku pozerali. To, že mě po tolika letech poznala, mi udělalo opravdu radost. Další výlet směřoval do Spišské Soboty, po pradské čtvrti s náměstím s prastarými měšťanskými domy s dřevěnými štíty, kde v tamní restauraci s názvem U nás doma je jako doma bývalý slovenský prezident Kiska. No a samozřejmě jsme chodili po horách. Za vlídné 1 euro se vozili vláčkem z Lomnice ke Štrbskému i Popradskému plesu, kde na perónu můžete potkat ladně se procházející laň. A v nedaleké restauraci se zvědavý jelínek přijde zblízka podívat, co jste si objednali. Prostě zážitků mraky a svatební cesta bez mráčků. No a jedna rada na závěr. Pokud se chystáte do Slovenských hor, nikdy se místních neptejte, proč nikde nejsou odpadkové koše. Najde to. Vybírali by je medvědi. Vaše Marie Tomsová.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: tak to samozřejmě nebyla Horečka sobotní noci, ale Pomáda, John Travolta, Olivia Newton-John a teď Michaela Spáčilová přinesla svoje půlky.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Česká pošta prodává vyřazené železniční vozy. Vagóny z 80. let minulého století jsou odstavené u pardubického nádraží. Státní podnik se je snaží odprodat formou elektronické aukce. Farní sbor Československé církve evangelické chystá v Pardubicích nové komunitní centrum. Vypsal zakázku na demolici stávající budovy v Hronovické ulici, kterou nahradí pětipodlažní objekt propojený s kostelem. Náklady na stavbu odhaduje církev na 25 milionů korun. Chrudim bude mít vlastní šifrovací hru. Stezku má tvořit 10 zastávek s QR kódy, které budou obsahovat hádanky a také návod, kam pokračovat. Autoři tak chtějí netradičně představit důležité památky zákoutí města, ale třeba také lokální podniky. Příprava bude stát 60 tisíc korun. Dnes začíná parlamentní summit NATO v tureckém Istanbulu. Česko na něm zastoupí šéf Senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Projednají třeba otázky bezpečnosti členských států nebo možnosti spolupráce v oblasti obrany. V pondělí začne hlavní část summitu, kde předsedové parlamentů vystoupí s projevy. Na seznam jihomoravského nehmotného kulturního dědictví přibyl brněnský hantec. Jeho zápis na seznam schválili krajští radní na žádost propagátorů hantecu. Podle jednoho z nich Jana Hlaváčka chtějí dosáhnout zápisu na seznam UNESCO. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno nebo skoro jasno a nedělní teplotní maxima 37 až 40 stupňů. Na horách 30 až 33 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou teď místy mírně nepříznivé, během dne budou dobré až velmi dobré. Tlak slabě klesne, večer se měnit nebude a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: V Hlinsku začala poslední etapa přestavby křižovatky ve směru na Poličku. U obchodního centra Biláta musí řidiči počítat s omezením rychlosti a zúžením úseku na silnici číslo 34. Práce by měly skončit 10. července. Tolik doprava, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách hlásíme návrat k písničkám, které nestárnou. Nejdřív Klára, kapela Činasky a pak Kolej Albertov a s ní také Petr Spálený.
2: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Tak je to tady, milí posluchači, co ptáte se? No, to, že svatá Markéta zase o něco dřív hodila srb do žita. Ano, zemědělcům v Česku začínají žně. Jejich hlavní část, tedy sklizeň obilí, začne naplno až příští týden, ale už teď je možné zahlédnout kombajny, jak na polích sečou třeba vojtěžku anebo jetel. Do polí zemědělci výjíždí třeba na Znojemsku, kde natáčel Šimon Franz.
1: Do polí u Olexovic na Znojemsku dnes kombajn vyjel sklízet travní semena. Nedaleké pole s jetelem už má posečené.
2: S agronomem místního zemědělského družstva Michalem Reiterem jsme se přesunuli na pole s ozimou pšenicí. Tu bude kombajn sklízet příští týden.
3: Čekáme, až se nám utvoří vlastně zrno. Si můžeme jít podívat, že už vlastně je hotové. Ale ještě se dá rozmáčknout, takže ještě to bude nějaký čas chtít.
2: Žněbrzy čekají taky ozimý hrách na vedlejším poli. Ten už je na první pohled skoro celý žlutý.
3: Tam se budeme pohybovat, teďka nás čekají úmorné teploty, takže tam se budeme pohybovat taky asi v příštím týdnu, koncem příštího týdne by se dal sklízet asi.
2: Michal Reiter letos počítá spíš s podprůměrnými výnosy z plodin. Poznamenalo je totiž nebývale suché jaro.
3: Loni touhle dobou jsme měli asi 200 mm srážek za půl rok, letos jsme na nějakých 160, takže tam pokles o nějakých 40-50 milimetrů a hlavně to rozložení srážek. Letos to prostě spadlo v květnu 40 mm, teďka nám spadlo 10. června asi 15 a to rozložení srážek je nepřívětivé pro nás.
2: Plodiny se podle Michala Reitera díky nedávným dešťům trochu vzpamatovaly, nedostatek vláhy z předchozích měsíců se ale úplně nevykompenzovaly.
3: Nemyslím si, že by to měl být úplný propadák, ale budeme se bavit o srovnání třeba s minulýma rokama, že budeme asi o tunu o půl tuny níž na výnosech u těch obilovin.
2: To, že kvůli suchu by letošní výnosy mohly být nižší, potvrzuje i mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
4: Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit. Zemědělci už nyní upozorní, že v některých regionech mohou být letošní výnosy nižší než obvykle.
2: Termín začátku žní je podle Pánkové podobný jako v předchozích letech. Zemědělci se teď kromě ozimé pšenice chystají na sklizeň ječmene, na řadu pak přijdou další plodiny, například řepka. Na celkové hodnocení sklizně je podle Pánkové pořád ještě brzy. Šimon Franz, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice. It

0: Bonnie Tyler v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice a teď jedna, no pro mnohé určitě úžasná zpráva z roku 1653, a totiž bylo holickým měšťanům uděleno právo k pálení kořalky a to kořalky ze žita.
1: To zas bude v Pálejích na Blito.
0: No, tak zdravíme do Holic.
2: Počasí.
0: A nejenom tam, ale i do ostatních míst, kde teď posloucháte vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Já tady mimochodem ještě vidím, že v Holicích byla zřízena první četnická stanice v roce 1850, takže to je také důvod k oslavě. Dnes budete mít ale spíš důvod se ukrýt někam pěkně do chládku, ideálně do sklepa, protože ve sklepě tam je chládek pořádný. A to proto, že teploty dnes vystoupají na 37 až 40 stupňů Celsia. Na horách bude 30 až 33, ale nenechte se zmýlit, ono to pocitově bude velmi podobné. Povane slabý proměnlivý vítr, který nás pravda jenom tak lehoucce ovane, moc nás neosvěží. Rozptylové podmínky, tak ty budou teď po ránu ještě nepříznivé, během dne ale velmi dobré. Tlak slabě klesne nebo se měnit nebude a bio na trojce, to je vysoká zátěž.
2: Na cestách s Petrem Voldánem.
3: Tentokrát s hostem, který se vrátil po několika letech ve Washingtonu. V čem rozhlasového zpravodaje Pavla Nováka Amerika zaskočila a kdy si ji naopak užíval? Jak se tam adaptoval jako sokol? V čem je specifické cestovat po světě z politiky? Má zahraniční zpravodaj čas na osobní život? A jaká jsou úskalí přípravy české kuchyně v podmínkách amerických obchodů? Také o tom v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za 9 minut bude 6, za chvíli Honza Nedvěd, Václav Neckář nebo Madonna, trojice interpretů postarající se o písničky, které nestárnou, ale teď trocha ranního humoru. Bude to příběh, který vybíráme z našeho archivu. Poslechněte si příhodu, kterou před mnoha lety v našem zábavném pořadu vyprávil sportovní komentátor Miloslav Holman.
1: My jsme měli hlasatelku, která v životě nebyla na sportu, na fotbale nebo něco tak samozřejmě. My jsme jí to nevyčítali, to nemusí, bodej, co by chodila. To je zbytečné. Ale musela bohužel ten sport hlásit. A v půlnoci je vždycky minuta zpráv a minuta taky sportu. Jenomže ona se nějak courala s těma zprávama a do půlnoci to musí být odbitý, protože potom bijou zvony, jestli jste někdy v půlnoci taky slyšeli. No a ona nějak pomalu a teď už viděla, že už by to nestačila, tak řekla, a sport už jen ve výsledcích. 2-2-7-2-4-4-5-6.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Autoservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Česko dnes čeká další tropický den. Ochranáři prověřují úhyn raku v Chrudimce. Pardubičtí fotbalisté vyhráli první přípravný zápas nad Holicemi jasně o 17 branek. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 40 stupňů. Dobré nedělní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Česko dnes čeká další tropický den, má být znovu až kolem 40 stupňů. Včera padly teplotní rekordy na mnoha místech, i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila 40,9 stupně Celsia. To je o 0,4 více, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři. Ochranáři mají podezření na výskyt račího moru v Chrudimce. Uhynulé živočichy našli v úseku řeky pod Křižanovickou přehradou. Turisty tam proto varují před vstupem do vody.
4: Nemoc pro člověka nebezpečná není, může ji ale přenést na obuvi nebo oblečení na další místa. Račí mor likviduje původní české druhy, které jsou kriticky ohrožené. Agentura ochrany přírody a krajiny ještě čeká na výsledky testů, které potvrdí, jestli se nemoc v Chrudimce vyskytuje. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Radnice ve Vysokém Mýtě provedla od půlky dubna do 8. června měření rychlosti a intenzity dopravy v ulicích Rokycanova a Českých bratří. Na začátku monitoringu zaznamenala asi 1000 přestupků a některým řidičům zaslala upozornění do datových schránek, pokud jim město neudělovalo. Na konci dočasného měření ubylo případů překročení rychlosti na minimum. Výsledky radnice použije k dalšímu vyhodnocení dopravní situace ve městě. Pardubický sportovní park letos nabídne program od 1. do 9. srpna. Jubilejní 10. ročník přinese několik novinek. Návštěvníci se mohou těšit například na sportovní stanoviště určená seniorům, speciální fotopoint.

0: nebo knihu mapující desetiletou historii akce. Novinkou je také mobilní aplikace, ve které lidé najdou kompletní program, přehled sportovišť i mapu parkovišť. Doplňuje její tvůrce Štěpán Fichtner ze společnosti Deep Vision.
1: V té aplikaci je mapa, kde vlastně naleznete parkovací místo, kde máte zaparkovat, a potom stanoviště se sportovními kluby. A zároveň se můžete podívat na detail toho klubu a vidíte, v jakém turnusu je, a navštívit jej. Sport.
0: Fotbalisté Pardubic vyhráli první přípravný zápas před sezónou jasně. Holice na jejich hřišti porazili 17-0. Pokračuje asistent trenéra pardubických fotbalistů Tomáš Polách.
2: Jsme kam před domácíma, kteří to zvládli prostě se ctí, i když ten výsledek takovej není, ale pro nás to byl jako samozřejmě tréninkový zápas. Ta zátěž byla rozložená a jsem rád, že oba ty naše týmy, kteří šli do prvního a druhého poločasu, takže ten svůj výkon korunovali brankama. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a nedělní teplotní maxima 37 až 40 stupňů, na horách 30 až 33 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou teď místy mírně nepříznivé, během dne budou dobré až velmi dobré. Tlak slabě klesne a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí na 51. kilometru ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tak, jak jste slyšeli ve zprávách, dál budou pokračovat stropy a dnes budou znovu padat teplotní rekordy. Jak se chovat v tomhle horkém počasí, jak přežít tropický den, tak rady uslyšíte za chvíli a uslyšíte i písničky, které nestárnou do 6:30. Od Karla Gotta, Marie Rotrové, Bengals anebo Ivety Bartošové.
3: Dobré ráno a Jan Bamberský.

0: Markétka Marie Rotrové v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Za 4 minuty bude 6:45, venku je celkem příjemně. Teď aktuálně se teploty pohybují okolo 22 stupňů Celsia, což je s ohledem na včerejší a tropickou noc velmi příjemné. No a dnes podle meteorologů a také ještě třeba zítra mají padat teplotní rekordy. Hlavně seniorům, dětem anebo nemocným lidem tak stále hrozí přehřátí. Na to, jak se v horku správně chránit a předejít kolapsům i dalším zdravotním komplikacím, se praktického lékaře Zbyňka Cejnara ptala redaktorka Adéla Kavříková.
1: Ty teploty jsou extrémní, o víkendu mají šplhat až ke 40 stupňům. Můžeme říct, pro koho už jde v téhle situaci o vyloženě život ohrožující stav a na koho bychom třeba teď v rodině měli dávat největší pozor?
2: Nejvíce ohrožení jsou starší lidé a kardiaci a na prvním místě bychom měli monitorovat jejich stav hydratace a pokud užívají léky na vysoký tlak či na odvodnění, tak je dobré se domluvit se svým ošetřujícím lékařem a tyto léky snížit, protože při dehydrataci, které nám způsobuje toto vedro a při užívání těch léků se ten stav může ještě zhoršit.
1: Sám se s tím teď setkáváte s takovými případy?
2: Měl jsem teďka v ordinaci právě několik pacientů, kteří si stěžovali na to, že jsou slabí a přitom, když jsem jim změřil krevní tlak a potom jsme doplnili krevní odběry, tak bylo vidět, že už jsou dehydratovaní. A po úpravě léku se jejich stav výrazně zlepšil.
1: My to víme asi všichni, že v teple máme více pít. Pojďme ale říct, kolik tekutin už je v takovém teplotním extrému moc a jakých nápojů bychom se třeba měli úplně vyvarovat.
2: Myslím si, že dostatečně bude určitě do 3 litru tekutin a určitě jednoznačně se vyvarovat alkoholickým nápojům i energetickým drinkům. Ne všichni vnímají jejich riziko extenzivně.
1: Jak v takovém horku ulevit tělu, pokud doma nebo v práci nemám klimatizaci? Co třeba pomáhá víc? Je to ledová sprcha, nebo spíš stačí třeba jenom úprava jídelníčku?
2: Určitě bych nedoporučoval ledovou sprchu, ale spíše vlažnou. A co se týká úpravy jídelníčku, ne ledové, ale studené tekutiny, svíčková s knedlíkama asi není vhodná v tuhle dobu.
1: Jak u sebe, anebo třeba u kolegů v práci poznám, že už to není jenom běžná únava z horka, ale že je to úpal nebo úžeh a je třeba volat záchranku.
2: Určitě pokud ten člověk začne měnit barvu, bude více bledý, bude si stěžovat na únavu, když omdlí, tak je to asi jasné. Jeden z prvních varovných příznaků bude zrychlený dech a opocená kůže, určitě umístit do chladné místnosti, dostatek tekutin, pokud je to možné uložit na lůžko a zvednout nohy a vyvarovat se jakýmkoliv fyzické aktivitě. Český rozhlas.

0: Šarmantní osobnost roku už zná finálovou desítku pro letošní jubilejní 30. ročník. Podrobnosti najdete na webu šarmantniosobnost.cz a tam také najdete informace o tom, jak můžete hlasovat a co za to můžete vyhrát.
1: Počasí.
0: My vám teď prozradíme, jak dnes bude. Říkáme to od rána, buďte dnes maximálně ostražití a opatrní. 37 až 40 stupňů Celsia jsou maxima pro dnešní den. Znamená to, že jistě, tedy bude pokořený teplotní rekord z roku 1994, který činí pro tento den 35 stupňů Celsia. Mimochodem nejchladněji bylo v roce 1929 8,1 stupně. Co se týče dalších propriet počasí, tak rozptylové podmínky budou během dne dobré, tlak slabě klesne a bio bude na trojce, což je vysoká zátěž.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Sejde, že na co sáhne,

0: písnička Život je pes. Ano, přesně tak. Za 8 minut bude 6:30. Nabídneme ještě Ivetu Bartošovou anebo Šejkina Stevense do dalších zpráv v 6:30, které přinese Michaela Smáčilová. A také nabízíme možnost nechat si zahrát vaši oblíbenou písničku v písničkách od srdce po 12. hodině dnes s Petrem Seidlem. E-mailová schránka studio.pardubice@rozhlas.cz, ale neslouží jenom pro vaše písničkové vzkazy a pozdravy, ale slouží i pro vaše spotřebitelské dotazy. To je samozřejmá věc. Právě sem můžete psát, máte-li nějaký spotřebitelský svízel, a náš spotřebitelský rádce vám v našem spotřebitelském servisu rád odpoví. Dnes se dotaz týká poškozeného zboží z internetu a Josef Černý nabídne dvě varianty, co můžete podniknout.
1: Pan Ivan pro rozbalení zásilky z e-shopu zjistil, že je jeden díl poškozen a nejraději by zásilku vrátil. Proto by rád věděl, jak nejlépe postupovat a jestli má nárok na proplacení poštovného. Pane posluchači, možnosti máte dvě. Buď to výrobek vrátit do 14 dnů bez udání důvodů, ale v takovém případě hradíte dopravu k prodejci sám a nemáte nárok na její proplacení. Nebo můžete výrobek reklamovat a v případě uznané reklamace je prodejce povinen vám uhradit poštovné, ale zase ta reklamace může trvat až 30 dnů.
2: Český rozhlas Pardubice.
3: Jak moc

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Chrudim zaplatí přes 3,5 milionu korun za studii protipovodňových opatření. Má řešit podobu nábřežních zdí kolem Chrudimky i další zásahy. Radnice chce zároveň se stavbou spojit i vybudování náplavky naproti divadlu. Dokument má sloužit k tomu, aby úpravy příliš nenarušily vzhled města. Radnice v Ústí nad Orlicí nechá v létě očipovat popelnice na směsný komunální odpad. Nový systém pomůže zlepšit evidenci nádob i produkovaného odpadu. Popelnice opatří čipem a štítkem pracovníci svozové firmy. Začnou s tím 3. srpna a budou pokračovat podle rozpisu, který lidé najdou na webu města. Úsečské přehrady začínají sloužit vodní záchranáři. Start sezóny je posunutý kvůli zkrácení školního roku. Non-stop službu tam budou dobrovolníci zajišťovat po celé prázdniny. Do dnešní půlnoci je možnost koupit si státní dluhopisy, které vydává ministerstvo financí. Zájemci si mohou vybrat jednu ze tří variant. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o 5letý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. A ještě krátce ze sportu, skončila základní část fotbalového mistrovství světa. Na její závěr si Argentina poradila s Jordánskem 3-1. Messi nastoupil až jako střídající hráč a dal rekordní 19. branku. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 37 až 40 stupňů, na horách 30 až 33 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, během dne budou dobré až velmi dobré. Tlak slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na trojce. To je vysoká záť.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Tak jsme rádi, že začínáte nový den s ranním vysíláním Českého rozhlasu Pardubice. To byly zprávy s Michalou Spáčilovou. Teď opět písničky, které nestárnou.
2: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Tak prázdná, cítila se Ivone Přenosilová v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Dnes po našem ranním vysílání uslyšíte zálety Aleny Zárybnické. Bude to natáčení, tedy záznam z natáčení živých záletů, jejichž hostem bude, ale to vám řekneme za chvíli. Nejprve připomeneme zálety, které jsme vysílali minulou neděli. Byl to rozhovor s majitelkou a spolumajitelkou a také moderátorkou Monikou Leovou.
1: Moniko, mluvíme o restauraci, o vietnamských chutích, o vietnamských vůních, o tom, jak pracujete pro své hosty, ale nemluvili jsme o nejzásadnějších surovinách, které je třeba do vietnamské kuchyně mít a předávat. Na co nesmíme zapomenout, pokud chceme sami třeba podle vašeho receptu něco uvařit?
2: Na rybí omáčku, ale s tou prosím opatrně, protože je taková výrazná a ne všem také voní, takže určitě bych zmínila tu, potom koriandr, ten je velice důležitý a pak ta vietnamská kuchyně je právě naopak, tam se až tolik třeba ani nekoření. Tam opravdu sůl, pepř a nechat vniknout ty chutě jednotlivých surovin. Jo, že třeba v jiných kuchyních tam opravdu se koření a dává se kary a všechno možný, ale ne. Tady opravdu nechte vniknout sílu té dané prostě potraviny a nějakým způsobem to nepřeplácávat.
1: Oblíbený rychlý recept?
2: Ježiši, závitky, ale je to oblíbený, ale není to vlastně rychlý recept. Ty závitky, to je tak na půl dne, ale jsou vynikající a já třeba v té restauraci ho mám, tak minimálně jednou za den si dám závitek, ukradnu tam z kuchyně.
1: A závitek je v jaké podobě, protože známe nejrůznější podoby závitku, tak který je váš oblíbený?
2: No jsou takový letní, což jsou nesmažený závitky v rýžovém papíru, ale já ráda ty smažený, kde máte vepřové maso, zeleninu a pak si to namáčíte do takové sladkokyselé omáčky a na tom se opravdu pozná vlastně, jestli ta kuchyně je dobrá nebo ta daná restaurace, protože je spousta receptů a musím si říct, že k nám se opravdu lidi vracejí s tím, že to byly u nás nejlepší závitky, které měli. Takže to byl náš rodinný recept a zatím si stojíme.
0: Tak tolik tedy připomínka záletů, které jsme vysílali minulou neděli. Kdo jste byli přítomni v Gočárově galerii na nahrávání záletu Aleny Zárybnické, tak víte, že to stálo za to. Máme na mysli povídání s Milanem Drobným. Vy, kteří jste přítomni nebyli, to uslyšíte právě dnes.

0: O zákeřné hře zpíval v písni Wicked Game Chris Isaak. No, já jsem si tady retrospektivně teď přehrál, co jsem v uplynulých minutách stačil napáchat za slovní hříčky a také moderátorská foupa. Říkám si, že to vedro na mě začíná působit už docela brzy.
1: Počasí.
0: Tak si to pojďme shrnout a připomenout, jaký bude ten dnešní den. Znovu připomínáme teplotní rekord, zatím stále trvající pro 28. červen, ten je z roku 1994. Je to hodnota 35 stupňů Celsia. Dnes tenhle rekord bude pokořen a to se tedy s pravděpodobností, která hraničí se 100% jistotou, protože teploty vyšplhají za jasné až skoro jasné oblohy na 37 až 40 stupňů Celsia. A bude tedy ještě o 3 stupně tepleji než včera. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou během dne velmi dobré, tlak slabě klesne a bio na trojce. Pozor na to, vysoká zátěž na některé z nás to má vliv už teď.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 3,5 minuty po 6:45, Aneta Langerová měla skvělý nápad, my také máme jeden skvělý nápad, podívat se na sport. Basketbalisté Pardubic totiž mají za sebou velmi vydařenou sezónu, tým došel až do finále, ve kterém bojoval s Nymburkem a prohrál až do posledního možného bojoval o pohár, tedy do 7. zápasu. Stříbro brali pardubičtí i v českém poháru, také hráli s Nymburkem a i když příprava na nový ročník začne až za několik týdnů, tak v Pardubicích mají jasno, že se svých pozic nechtějí ustupovat. Víc řekne redaktor Otaku Tvirt.
1: Pardubičtí basketbalisté mají ve své historii několik bronzových medailí. Jednou dokázali i vyhrát český pohár, ale stejně je pro ně ta minulá sezóna nejúspěšnější a v něčem i zlomová. Pokračuje předseda představenstva pardubických basketbalistů Pavel Stara.
2: My jsme si konečně jako prolomili to, že jsme, když to řeknu, hráli o ty tituly. To je úplně jiný příběh, úplně jiný zkušenosti. Ten náš tým je poměrně mladý, ty zahraniční hráči, to byly první zkušenost playoff.
1: Ale právě cizinci ho zvládli na výbornou a byli oporami týmu. A nejen oni mají na co navazovat. Vedení klubu se rozhodlo během minulé sezony k trochu riskantnímu kroku. I když ještě zdaleka nebylo jasné, jestli se tým dostane do finále nebo v play-off vypadne dřív, tak prodloužili smlouvy právě s klíčovými cizinci.
2: My jsme zariskovali v únoru, v březnu, že jsme podepisovali tady ty klíčoví hráče, protože jsme viděli, jak fungujou, jakým způsobem se chovají v těch klíčových momentech, tak jsme řekli, zariskujeme i s agentama, ale nebylo to tak složitý, protože se tam vytvořila taková atmosféra, ty hráči jdou i za trenérem, to vždycky platí v každém sportu a mají tady rozdělanou práci.
1: Tento krok se nakonec vyplatil a je důležitý ještě z jednoho pohledu. Pokud by vedení chtělo hráče podepisovat až po sezóně, tak by si je už v Pardubicích nemohli dovolit.
2: Už jsme tady měli dobrý týmy, ale vlastně po úspěšné sezóně oni si zvýší svoji cenu a pak samozřejmě my nejsme schopní v rámci toho evropského trhu je tady udržet. A já jsem viděl, že budeme v 7. zápase s týmem, který už je víceméně podepsaný, ty klíčoví hráči mají úplně jinou hodnotu, už bychom na ně neměli, tak jsem říkal, jo, to je ta správná investice, že jsme nenavýšili hodnotu jenom individuální těch hráčů, ale celého týmu, celého toho klubu.
1: Říká předseda představenstva pardubických basketbalistů Pavel Stara. Z Pardubic Otaku Tvirt, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Měsíc s dýmkou jako klíč k vraždě malíře. David Matásek a Viktor Preiss v detektivním filmu Případ s koncem. ČT 2. Tváří v tvář v souboji, kde vítěz bere vše. John Wayne v roli legendárního rančera v premiérovém westernu John Chisholm. A ČT Art. Jan Werich a Jiří Voskovec v komedii o bláznivých příhodách dvou kamarádů při honbě za ukradeným šperkem. Peníze nebo život. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Značná část výjezdů zdravotnických záchranářů v Pardubickém kraji v těchto dnech souvisí s vlnami veder. Řidiči některých dodávek budou muset od července jezdit s tachografem. Skončila základní část fotbalového mistrovství světa. V regionu dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 40 stupňů. Je neděle 28. června a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Horké a suché počasí zaměstnává také zdravotníky v Pardubickém kraji. Ohrožení jsou nejvíce seniori, kardiaci, onkologičtí pacienti nebo malé děti. Těm hrozí také vážné zdravotní potíže, i pokud zůstanou jen chvíli v zaparkovaném autě. Tam se teplota může během pár minut zvýšit i na 50 stupňů Celsia. Nebezpečná bývá ale také klimatizace. Doplňuje primář geriatrie Pardubické nemocnice Vojtěch Mezera.
4: Doporučuje se tou klimatizací nechladit příliš. Je nesmysl vychladit si auto na 20 stupňů a pak vystoupit ven do 35 stupňového horka. Takže snažil bych se udělat si nějaké příjemné klima, ale nevystavovat se pak nějakému přílišnému teplotnímu šoku.
2: Pardubický kraj vybral firmu, která postaví novou výjezdovou základnu zdravotnické záchranné služby v České Třebové. Ta vznikne u výjezdu směrem na Svitavy. Stavba by měla začít ve třetím čtvrtletí letošního roku a kraj za ní zaplatí asi 70 milionů korun. To je o 20 milionů méně, než byl původní předpoklad. Nová základna bude mít kromě klasických výjezdů i další funkce, říká hejtman Martin Netolický z uskupení 3PK.
5: Tato základna nebude obsahovat pouze záchranářskou posádku, ale také garážové stání pro specializované vozidlo určené k nasazení při mimořádných událostech s hromadným postižením osob. A také zde bude sklad spotřebního materiálu pro celý Pardubický kraj.
2: Česko od července zavede nová pravidla Evropské unie pro mezinárodní přepravu nad 2,5 tuny. I dodávky tak budou muset jezdit s tachografem, který už teď zaznamenává jízdu u kamionu. Je to kvůli tomu, že i řidiči dodávek budou muset nově dodržovat povinné přestávky. Povinnost se naopak netýká třeba dělníků, kteří v dodávce převážejí své nástroje, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
6: Také se to netýká rodin, kteří jedou na dovolenou a mají obytnou dodávku nad 2,5 tuny, protože nepodnikají ani nepřepravují zboží. A konečně se to nebude týkat těch, kteří rozváží zboží dodávku na

0: dvě kultury na území České republiky. Sport.
1: Skončila základní část fotbalového mistrovství světa. Na její závěr si Argentina poradila s Jordánskem 3-1. Messi nastoupil až jako střídající hráč a dal rekordní 19. branku. Spolu s Argentinci se na vyřazovací boje mohou těšit také Rakušané a Alžířané po remíze 3-3. Anglie zdolala končící Panamu 2-0, Chorvatsko Ganu 2-1. Dále jde také Demokratická republika Kongo díky vítězství nad Uzbekistánem 3-1. V souboji dvou jistě postupujících celků Portugalsko remizovalo s Kolumbií 0-0. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 37 až 40 stupňů, na horách 30 až 33 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, během dne budou dobré až velmi dobré. Tlak slabě klesne, večer slabě stoupne a bijuje na trojce, to je vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nedělní ráno je na východočeských silnicích klidné a my aktuálně nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: No, dnešní cenu v Bleskovce vám závidím a myslím, že nejsem sám, protože nabídneme dvě vstupenky na komedii Jak se vám líbí v rámci letních shakespeareovských slavností na Kuksu na pátek 28. srpna. A nabídneme i písničky, které nestárnou, od Petra Nadě, Pavla Bobka, od Aby anebo od Věry Špinarové.
2: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Nedělní ráno prožil s námi Pavel Bobek, 8:15. Přejeme dobré nedělní vstávání a zdravíme do Moravské Třebové. Uvolněná plocha po bývalé tržnici se u vás promění v moderní parkoviště s relaxační zónou. Město chce totiž s úpravami začít ještě letos a práce rozdělí do několika etap. Jen ta první vyjde na asi 40 milionů. Jak bude nová podoba místa vypadat, zjišťovala přímo na místě redaktorka Věra Pavlasová, natáčela s vedoucím odboru investic Petrem Matějkou.
2: Stojíme na odstavné ploše, která vznikla po bývalé tržnici při ulici Komenského. Město Moravská Třebová má v plánu celou tuhle plochu přebudovat, udělat z ní vstupní bránu do samotného centra města.
3: Zatím se tedy tady nic neděje, stojí tady auta, kdy začnou první práce.
2: V současné době pracujeme na prováděcí projektové dokumentaci, zároveň máme zažádáno o dotaci na cestovní ruch na tuto akci. Pokud všechno půjde podle plánu, tak akce bude zahájena ke konci letošního roku.
3: Co bude prvním krokem? Předpokládám, že to, že tady zakážete parkovat.
2: Samozřejmě, auta musí být vyparkována, potom dalším krokem vlastně bude celé tohle území revitalizovat, vybudovat tady nové odstavné plochy pro automobily, veřejné WC, propojení z ulice Cihlářová směrem k parkovišti.
3: Jak když se rozhlednu, je tady zaparkovaných zhruba 200 aut. Kolik parkovacích míst bude, až to tady upravíte?
2: Parkovací místa v celé ploše jsou odhadnuty zhruba na 130 parkovacích míst. Tyto místa budou odpovídat platným legislativním normám, kdy teď nejsou plochy vyznačené a auta parkují těsně vedle sebe.
3: Vy tady chcete udělat i takovou odpočinkovou zónu, co v ní bude?
2: Samozřejmě zeleň, městský mobiliář, tak aby si návštěvníci, turisté i občané města měli kde sednout. Bude tady vybudováno i veřejné WC.
3: Pan Jaromír Mikeš by rád viděl na této ploše parkovací místa?
4: Ne, samozřejmě pro všechny, aby si tam někdo odkládal auta, ale opravdu ty nutné místa k parkování a hlavně nějaký to WC a zeleň. Hlavně bych tam rád viděl opravdu zeleň, aby to reprezentovalo město a ne to rozbombardované, co tam je.
3: Víte už, kolik ta proměna bude stát?
2: Odhad té první etapy je zhruba okolo 40 milionů. Přesnou částku budeme znát po odevzdání prováděcí projektové dokumentace.
3: Radnice chce mít plochu po městské tržnici upravenou do konce příštího roku. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: vás, kteří jste se chystali na koncert v rámci hudebního léta ve Hřmanově Městci, měl to být koncert Radůzy, tak je s hledem předpovědi počasí po dohodě s interprety tento koncert zrušený. Náhradní termín koncertu je neděle 13.9. 17 hodin. Vstupenky tak zůstávají v platnosti, kdybyste ale chtěli vrátit vstupné, tak to bude možné na jakémkoliv z dalších koncertů, které budou následovat. Pokud přijdete vstupenku vrátit, dostanete peníze. Počasí. Tak, co nás dnes čeká a nemine? Už je jasné, že dnes teploty vyšplhají opět možná i přes 40 stupňů Celsia. 37 až 40 jsou dnešní teplotní maxima. V našem kraji na horách to bude kolem 33 stupňů. Rozptylové podmínky budou během dne velmi dobré, tlak slabě klesne a bio na trojice pozor na to. Vysoká zátěž.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Klášter zahrady v Litomyšli jsou teď plné života.
3: I tam se totiž zabydlela Smetanova Litomyšl.
2: A my se tam nastěhujeme taky.
3: Atmosféru vám v živém vysílání přiblížíme s festivalovými hosty a kvalitní hudbou.
2: Poslechněte si přímý přenos z litomyšlských klášterních zahrad.
3: Nebo přijďte mezi nás.
2: Těší se na vás Jitka Slezáková
3: a Mirek Hruban.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: jak už jsme říkali na začátku hodiny, dnes hrajeme, milí posluchači, o dvě vstupenky na komedii Jak se vám líbí v rámci letních shakespeareovských slavností na Kuksu, která se odehraje v pátek 28. srpna. Telefon 726 46 4848, tak kdo pak je nejrychlejší a bude odpovídat na soutěžní otázku? Dobrý den.
1: Pavel, dobré ráno.
0: Pavle, dobré ráno. Tak, na vás. Tady máme otázku. Vy voláte z mobilního telefonu, vidíte?
1: Přesně tak.
0: Tak, víte, kdy byl uskutečněn první hovor z mobilního telefonu?
1: No,
0: já vám dám nápovědu, nebojte. Tři možnosti dostanete, ne nápovědu. Za A, to bylo 3. dubna roku 1973. Za B, 5. června 1985. A nebo za C, 28. června 1990.
1: Dělám taktickou chybu. Všiml jsem si, že oba vždycky vyhrávě Bčka, ale já zkusím Ačko.
0: Vy zkusíte Ačko. Tak teď chvilka napětí, jo?
2: Jistě!
0: Jo? Ano, je to tak. První hovor z mobilního telefonu totiž uskutečnil 3. dubna 1973 inženýr Martin Cooper z firmy Motorola, ale první komerčně dostupný model Motorola vstoupil do prodeje až o 10 let později, tedy v září roku 1983. To jste si opravdu tipnul.
1: Ano, ano, přesně.
0: Páne, jo, no tak máte můj velký obdiv a taky samozřejmě dvě vstupenky na komedii Jak se vám líbí v rámci letních shakespeareovských slavností na Kuksu na pátek 28. srpna. Užijte si to, uvidíte velké hvězdy. Roman Zach, Jakub Žáček, Jaromír Nosek, Václav Rašilov, Václav Matějovský a také další a další hvězdy, které budou na pódiu letních shakespeareovských slavností. Tak přejeme krásný tropický den. A vydržte ještě chvíli na telefonu. Mějte hezkou neděli.
1: Vám taky Honzo a všem krásnou neděli.
0: Naslyšenou.
3: Bleskovka. Český rozhlas Pardubice.

0: Dopoledne s Kali, dobrý den.
1: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Česká pošta prodává vyřazené železniční vozy. Vagóny z 80. let minulého století jsou odstavené u pardubického nádraží. Státní podnik se je snaží odprodat formou elektronické aukce. Farní sbor Československé církve evangelické chystá v Pardubicích nové komunitní centrum. Vypsal zakázku na demolici stávající budovy v Hronovické ulici, kterou nahradí pětipodlažní objekt propojený s kostelem. Náklady na stavbu odhaduje církev na 25 milionů korun. Chrudim bude mít vlastní šifrovací hru. Stezku má tvořit 10 zastávek s QR kódy, které budou obsahovat hádanky a také návod, kam pokračovat. Autoři tak chtějí netradičně představit důležité památky zákoutí města, ale třeba také lokální podniky. Příprava bude stát 60 tisíc korun. Dnes začíná parlamentní summit NATO v tureckém Istanbulu. Česko na něm zastoupí šéf Senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Projednají třeba otázky bezpečnosti členských států nebo možnosti spolupráce v oblasti obrany. V pondělí začne hlavní část summitu, kde předsedové parlamentů vystoupí s projevy. Na seznam jihomoravského nehmotného kulturního dědictví přibyl brněnský hantec. Jeho zápis na seznam schválili krajští radní na žádost propagátorů hantecu. Podle jednoho z nich, Jana Hlaváčka, chtějí dosáhnout zápisu na seznam UNESCO. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 37 až 40 stupňů, na horách 30 až 33 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, během dne budou dobré až velmi dobré. Tlak slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: S uzavírkou počítejte v Králíkách na Orlicko-Ústecku. Až do dnešní 20. hodiny tam neprojedete přes Velké náměstí. Tolik doprava, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách Michaely Spáčilové 2,5 minuty po půl osmé jsou tu opět písničky, které nestárnou.
0: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: lásky a kapela Olympik, jedna z písniček, která nestárne v playlistu Českého rozhlasu v Pardubice. Za chvíli už nabídneme taky švédskou legendu, která měla být plnohodnotným nástupcem jiné švédské legendy, aby mluvilo se o nich, tak Ace of Base nám budou hrát a zpívat. Ale ještě předtím připomeneme pochoutkový rok, protože je to 10. ročník a u příležitosti tohoto jubilea tak stále ještě hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let tak zabojují o cenu desetiletí, ovšem pomoci jim k tomu mají porotci a profesionální kuchaři, kteří jejich recepty vaří. A to znamená, že vybírají ze všech 630 výherních receptů. Dnes to bude likér, dnes to budou likérové řezy s broskvemi a se šlehačkou od Aleny Doskočilové z Drnovic. Recept skončil na třetím místě v roce 2022. A cukrář Josef Maršálek ho bude péct. A Patrik Rozehnal se Josefa Maršálka ptal, jaké to je péct podle někoho jiného.
1: Jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím.
2: Ty máš novou troubu, ne?
1: A jde do ní vidět.
3: No,
1: konečně to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější.
2: Radost nám při pečení udělala i ta obyčejná domácí žlutá vejce.
1: To domácí? K Peťovi babičky. Letos snáší hodně. Nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas.
2: Pepu rozesmálo i moje komentování pudinkového krému.
4: To je, když tam padá silikon.
1: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment.
2: Ale byl i dojatý. To když kvůli nám musel koupit polohrubou mouku, protože z ní on nikdy nepeče.
1: Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No tak, takový jenom sentiment tady na mě pad. Tak, pečte teď!
4: Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl.
0: A vy se těšte taky i na dobře najedeného Patrika Rozehnala, který vás spolu s porotci a svým pořadem přivítá opět po 10. hodině. Recept už teď najdete na našem Facebooku anebo na internetových stránkách pochoutkovýrok.cz.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Sourozenci Jonas, Jenny a taky Lynn Berggrenovi a jejich bratranec Ulf Ekberg tvořili kapelu Ace of Base. Teď už vystupují bez blonděté krásky Lynn, kterou já osobně jsem naprosto zbožňoval v 90. letech, ale Lynn má bohužel vleklé psychické problémy a tak už s kapelou nepůsobí. Ale Ace of Base jedou dál.
1: Počasí.
0: No, stejně tak vysílá dále Český rozhlas Pardubice. Teď aktuálně se mrkneme na zoubek počasí, které nás dnes čeká. Celý den hlásíme, že bude opravdu vedro a potvrdí to určitě i Jimrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Vidíte, dobré ráno.
2: Dobré ráno. Ano, potvrdím, ty teploty by opravdu dneska mohly stoupat někam až ke 40 stupňům. Dneska by mě vrcholit ten příliv teplého vzduchu a na obloze bude jasno, nebo skoro jasno. A vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Už včera byly překonány vlastně rekordy na všech 6 stanicích, které se měří na těch 30 let, takže i dneska předpokládáme, že se ty rekordy asi budou překonávat.
0: No, předpokládejme a myslím, že 100% jistotu budeme mít v teplotním rekordu, který je z roku 1994, kdy bylo 35 stupňů Celsia. Tak pane Drapáku, jak to bude vypadat dál s počasím? Kromě toho, že dneska budou tropy, tak bude to pokračovat, anebo přijde to slibované ochlazení příští týden?
2: No, postupně by to ochlazení příští týden mohlo přijít, ale i ty noci budou tropické, velice teplé, 24 až 21 očekáváme, že by to dneska v noci mělo být a vítr slabý, jeho západní do 4 metrů za sekundu, na obloze ještě jasno až polojasno. Zítra na večer už by se mohly objevit nějaké první přehánky nebo i bouřky, ale ty teploty ještě před tou zhodinou středou frontou, která by nám měla začít ovlivňovat někdy v úterý a ve středu ještě budou vysoké, 34 až 37 stupňů. Až potom v těch dalších dnech postupně by se nám měla začít ochlazovat, zatím to vypadá, že v úterý by ty teploty mohly být do nějakých 32 a ve středu by se mohl dostat i pod těch 30 stupňů, tam to vypadá, že by to bylo nějakých 22, 26 stupňů Celsia, zatím to vypadá i ve středu asi na nejvíc srážek, jak bude přecházet ta fronta a pak v tom týdnu převážně do konce týdne do těch 25 stupňů, tak jim to vypadá.
0: Říká Jimrich Drapák, děkujeme do Hradce Králové, přežijte ten tropický den pod klimatizací a zase naslyšenou.
2: Vy taky a hezký den přeji, naslyšenou.
1: Zálety Aleny Zahrybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Poslední červnová neděle, 28. Svátek má Lubomír a tady je Petr Jungmann. Hezký den. První svazek francouzské encyklopedie a neparacionální slovník věd, umění a řemesel vyšel v roce 1751. To je 275 let. Encyklopedisté jako Denis Diderot, Jean Laurent d'Alembert a další osvícení filozofové a vědci sbírali informace se snahou shrnout veškeré lidské poznání. Saxofon patentoval jeho vynálezce. Belgický výrobce hudebních nástrojů Adolf Sax přesně před 180 lety v roce 1846. Arcivévoda a následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d'Este i s jeho ženou Žofí Chodkovou zemřeli při atentátu v Sarajevu 28. června roku 1914. Událost se stala záminkou k rozpoutání první světové války. 22-letý mladík postižený rakovinou Terry Fox zemřel před 45 lety v roce 1981. Statečný atlet se vydal na běh napříč Kanadou. Na jeho počest se každoročně koná v řadě zemí světa po něm pojmenovaný běh. Před 35 lety v roce 1991 byl v Budapešti podepsán protokol o rozpuštění Rady vzájemné hospodářské pomoci. Posledním konceptem městské knihovně v Praze ukončil před 15 lety činnost dětský pěvecký sbor Bambini di Praga. Po 38 letech. Tesla, SpaceX, Elon Musk. Podnikatel, inženýr a filantrop, jeden z nejbohatších lidí světa slaví dnes 55. Naše mistryně světa v biatlonu z roku 2003 Kateřina Holubcová má kulaté 50. narozeniny. Tak všechno nejlepší a vám všem pěknou poslední červnovou neděli.

0: Radioservis představuje knihu Patrika Rozehnala Pochoutky z horské chaloupky. Volné pokračování knižního hitu Pochoutky z chaloupky přináší 100 původních chalupářských receptů na vynikající domácí jídla. Těšit se můžete na pomazánky, polévky, slané i sladké koláče, masové speciality, dezerty i nápoje. Pochoutky z horské chaloupky pořídíte na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Smetanova Litomyšl dnes uvede programovou sérii Den s Českým rozhlasem. Školáci v Pardubicích vytřídili 69 tun recyklovatelného odpadu. Pardubičtí fotbalisté vyhráli první přípravný zápas v Holicích 17-0. A počasí v kraji dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 40 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní ráno. Návštěvníci 68. ročníku hudebního festivalu Smetanova Litomyšl dnes mohou prožít den s Českým rozhlasem. Večer mimo jiné zahraje symfonický orchestr Českého rozhlasu, a to přímo na zámeckém nádvoří.
3: Podání rozhlasových symfoniků zazní Schubertova 8. symfonie zvaná Nedokončená a monumentální Stravinského Oidipus Rex. Do programu přispějí i členové Dismanova rozhlasového dětského souboru, kteří přijedou s jevištním pásmem z básní Františka Halase a celý den reportérsky zaznamenají. Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu si pak připravil průřez tvorbou českých klasiků i lidových písní. Josef Kaňka, Český rozhlas.
1: A živý přenos ze Smetanovy Litomyšle nabídneme v našem vysílání už za necelé 3 hodiny. Děti v mateřských a základních školách v Pardubicích vytřídili v uplynulém školním roce 69 tun recyklovatelného odpadu. Sbírali pedlahve, papíry a kovové obaly. Nejlépe si vedli děti z mateřské školy Draškovice a z mateřské školy Stonožka v Polabinách.
4: V mateřské škole Draškovice vyzbírali 16 kg plastových lahví na osobu, tedy nejvíce ze všech zapojených škol a školek. Soutěž každoročně vyhlašuje magistrát. Děti má motivovat k vytváření správných návyků a učit je chránit přírodu. Nejúspěšnějším školkám rozdělí město odměnu ve výši 100 000 korun. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Spojené státy a Irán si už třetím dnem vzájemně oplácejí vojenské údery. Američtí vojáci večer zasáhli iránské cíle kvůli dalšímu dronovému útoku na tanker v Hormuzském průlivu. V noci na to pak Irán odpověděl útokem na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Sport. Pardubičtí fotbalisté vyhráli první přípravný zápas před novou sezónou. Holice porazili jasně 17-0. V zápasu nastoupil i záložník Marek Icha, který je jednou z posil pro nový ligový ročník. Jeho přínos hodnotí asistent trenéra Tomáš Polách.
5: Ichiš to je jako klidná síla, který prostě zvládne zahrát víc postů, nastoupil uprostřed zálohy. My víme, co od něj čekáme, víme, jakou bude mít roli v tom týmu, takže ty zápasy, které nás teď čekají v Rakousku, tak určitě nás prověří. Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 37 až 40 stupňů, na horách 30 až 33 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, během dne budou dobré až velmi dobré. Tlak slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Silničáři pracují na...

0: Na dálnici D35 s pevněnou krajnici uzavírají mezi 148 a 158 kilometrem ve směru na Olomouc. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak v téhle hodině dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice se řádně, alespoň myšlenkově osvěžíme, protože vyrazíme k vodě, vyrazíme na Seckou přehradu, kde už záchranářům začala letošní letní sezóna a nabídneme i písničky, které nestárnou do 8:30 od Michala Hrůzy, od Bakary, Heleny Vondráčkové a nebo od Bee Gees.
1: Dobré ráno a Jan Bamberský.

0: Bakara zpívala Ano pane, já mám ráda boogie, yes sir, I can boogie, chci boogie, tak jestli boogie rádi tančíte, můžete si ho nechat zahrát dnes po 12. hodině. A to v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Písničková přání bude plnit Petr Sajdla, možná nás budete poslouchat i někde u vody. Česko sužují tropická vedra, tak vás to možná i dnes k vodě určitě vytáhne. Včera padaly teplotní rekordy a dnes mají stoupat teploty ještě výš, jak jste slyšeli od Imricha Drapáka z Českého hydrometeorologického ústavu, krátce po 7:45. Za osvěžením tak určitě k vodě dnes vyrazíte, třeba na Sejskou přehradu, kde začali už včera hlídkovat záchranáři. Dobrovolníci tam budou non-stop službu držet po celé prázdniny. Podrobnosti má teď redaktor Josef Kopecký.
1: Tady máš, ale já jsem tady.
2: Adam Ryšavý, vodní záchranář, teď narychlo srovnal zásahové obleky, nebo co to vlastně je, Adame, co to vlastně máte?
3: To jsou suché pracovní obleky, do vody, že když máme nějaký zásah třeba na vodě, třeba nějakou plachetnici převrácenou, tak aby se nám něco nestalo, tak se ustrojíme do téhle neoprenu.
2: Jak rychle se do toho dostanete?
3: Tyhle jsou nový, takže do téhle se dostaneme rychlejš než do těch starých. Do těch starých se člověk strojil třeba 5 minut a do téhle za 10 sekund člověk strojený.
2: Když se podíváme kousek dál, to jsou nějaké kyslíkové láhve?
3: Máme potápěčské vybavení, že máme, i na žihlenou jsou i potápěči. Tady máme vybavení, když potřebujeme třeba nějaké vyhledávání bojky, nebo když se na výjezdu, když se něco ztratí a dohledáváme, tak máme potápěče, který nám to dohledají, když potřebujeme tady.
2: Samozřejmě nějaké zdravotní materiály, to musí být. Jsou to nějaké náplasti, odřená kolena?
3: No, náplasti, dezinfekce, nějaké věci na oplách a mašličky nebo urgostripsy se tomu teď říká.
2: A tohle?
3: To rukavice. Jsou rukavice. Bezpečnost na prvním místě.
2: David Jonáš, další ze členů vodní záchranné služby, který nafasoval tu první směnu.
4: Sezonu jsme zahájili v pátek a zatím to probíhá v klidu. Čekáme teďka, jaká bude situace, mají být vysoké teploty. A...
2: Je to pro vás výhoda, nevýhoda? Ti lidé si dávají větší pozor, nebo naopak se jich tady u té vody sejde víc?
4: Vzhledem k tomu teplým počasí, to množství lidí tady je víc, ale přitom paradoxně z mý osobní zkušenosti při tom teplým počasí, tak směny byly klidnější než při takovým tom hraničním počasí, kdy bývají změny teplot, změny počasí, bouřky přicházejí.
2: Ty nejčastější zásahy, které vás tady přes to léto asi potkají?
4: Velkou většinu našich zásahů tvoří výjezdy na úrazy.
2: Takže někdo prostě spadne do té vody nebo na kámen, něco takového?
4: Ať už pády v okolí vody nebo potom nějaký úrazy spojený zejména s alkoholem.
2: Taková ta klasická kombinace sluníčko a pivo.
4: Je to tak, opravdu většinu těch výjezdů tvoří problémy spojený s alkoholem.
2: Vodní záchranáři absolvují za sezónu kolem 50 až 60 zásahů. Ze Seče Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: vypadal déšť. Vzpomínková písnička od Heleny Vondráčkové, to je aktuální v těchto dnech. Vidíte, kdy nás už je vedro a horko a dnes to nebude jinak, ale my se podíváme do roku 1910. Tehdy také bylo pěkné horko. Dokonce vznikl v Ostřešanech na Pardubicku rozsáhlý požár. Při němž lehlo popelem 10 stavení.
1: Počasí.
0: Pozor na to, kuřáci, neodhazovat nedopalky do volné přírody v žádném případě. Vůbec nerozdělávat oheň se dnes také vyplatí bez ohně. Ono, také proč ho rozdělávat, když bude tepla na rozdávání 37 až 40 stupňů Celsia, na horách 30 až 33, ale pocitově na tom možná na horách budete o dost hůř. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou během dne dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne. Večer slabě stoupne a bio na trojce, vysoká zátěž.
2: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Chrudim zaplatí přes 3,5 milionu korun za studii protipovodňových opatření. Má řešit podobu nábřežních zdí kolem Chrudimky i další zásahy. Radnice chce zároveň se stavbou spojit i vybudování náplavky naproti divadlu. Dokument má sloužit k tomu, aby úpravy příliš nenarušily vzhled města. Radnice v Ústí nad Orlicí nechá v létě očipovat popelnice na směsný komunální odpad. Nový systém pomůže zlepšit evidenci nádob i produkovaného odpadu. Popelnice opatří čipem a štítkem pracovníci svozové firmy. Začnou s tím 3. srpna a budou pokračovat podle rozpisu, který lidé najdou na webu města. U Sečské přehrady začaly sloužit vodní záchranáři. Start sezóny je posunutý kvůli zkrácení školního roku. Non-stop službu tam budou dobrovolníci zajišťovat po celé prázdniny. Do dnešní půlnoci je možné koupit si státní dluhopisy, které vydává ministerstvo financí. Zájemci si mohou vybrat jednu ze tří variant. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o 5letý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. A ještě krátce ze sportu. Skončila základní část fotbalového mistrovství světa. Na její závěr si Argentina poradila s Jordánskem 3-1. Messi nastoupil až jako střídající hráč a dal rekordní 19. branku. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 37 až 40 stupňů, na horách 30 až 33 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, během dne budou dobré až velmi dobré. Tlak slabě klesne, večer slabě stoupne a bijuje na trojce. To je vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: V Hlinsku začala poslední etapa přestavby křižovatky ve směru na Poličku. U obchodního centra byla, tam musí řidiči počítat s omezením rychlosti a zúžením úseku na silnici číslo 34. Práce by měly skončit 10. července. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Máme za sebou poslední dnešní půlky Michaely Spáčilové a jestli trávíte a začínáte nový den s ranním vysíláním Českého rozhlasu Pardubice, tak teď vám k tomu dopomůžou, k tomu lepšímu vstávání a třeba i rannímu zažívání písničky, které nestárnou. Kapela Divokej byl a Lenka Filipová.
0: Dobré ráno a Jan Bamberský.

0: Lenka Filipová a Show Must Go On, zase kapela Queen, ale tu nenabídneme v této půl hodině. Nabídneme Lightning Seeds za chvíli, ale ještě předtím Marie Tomsová, která je opět připravena a dnes vám popíše svou slovenskou dovolenou a boj s krychličkami.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Dnes pro mě trochu osobní, protože jde o neděli zlatosvatební. Je tomu na den přesně 50 let, kdy jsme díky svatebnímu daru mých rodičů s manželem začali krásný týden v Tatransko-Lomnickém Grand Hotelu Praha. Na stejném místě jsme si ji zopakovali před 25 lety a minulý týden se tak znovu vydali po svých stopách. Počasí nám přálo. Na rozdíl od tuzemských veder v Tatrách vládlo polojasno s teplotami kolem 22 stupňů a tak jsme šplhali do kopců a z nich jen v tričku a kraťasech. Vzpomněla jsem si, jak před 25 lety můj muž za mnou, oděnou v šortkách, prohlásil, kéž by ti zůstalo všechno tak zachovalý jako ty nohy. Nocleh v Grandu objednal manžel jako vzpomínkové překvapení. Druhý den jsme přesídlili do apartmánu za našimi přáteli. Palo strávil mládí v nedalekém svitu a jako náruživý horal umí o horách u Borovičky poutavě vyprávět. Zatímco jeho manželka Ivana pořád překvapuje kuchařským umem. Ale zpátky do hotelu. Jeho honosná vstupní hala a jídelna stále udivují secesní krásou. Na rozdíl od koberců, které určitě pamatují naše líbánky před 50 lety. Delší pobyt v pokojíku nazvaném Izba Modern si nedovedu představit, protože jedna trpasličí skříň by stačila maximálně Šmudlovi a Rejpalovi a Sněhurka by musela nechat svou garderobu rozházenou po posteli. Nejinak tomu bylo v malé koupelně za skleněnými dveřmi, kde si chudák uživatel neměl kam odložit svršky ani spodky. Hlavní oříšek ale nastal u umývadla. Když jsem s namydlenýma rukama začala manipulovat s krychličkou, suplující starý dobrý kohoutek. Po marném otáčení doleva i doprava, tlačení i vytahování, jsem až po 5 minutách přišla na úplně neznámý systém. A že už jsem za svůj dlouhý život prošla spoustou koupelen. Napjatě jsem čekala, jak si s tím poradí manžel. Ten, co po chvíli zkroušeně vrátil z koupelny se slovy: já už jsem úplně blbý nemoderní chalan, co si neumí pustit ani vodu. Poté, co se mu vítězoslavně předvedla nelogický gryf vychýlením krychličky nahoru od sebe a teprve potom otáčením naladit teplotu vody, předpokládala jsem, že u vany, kde už ale byly krychličky dvě, tomu bude stejně. Nebylo. Po několika marných pokusech na mě z obří hlavice u stropu chrstla vařící voda a po dalším zoufalém točení začala téct z jiného otvoru po zádech. Ruční sprchu velikosti flešky se mi podařilo zprovoznit za dalších 10 minut. Manželovi už jsem poradit nedokázala. Vůbec jsem netušila, jak se mi to povedlo. No ale pak už jsme se kochali jen krásami tatranské přírody, výbornou kuchyní i usměvavými servírkami. Zážitkem byla návštěva starobylého Kežmarku. Dřevěný kostel, který přežil všechny války od 17. století, je právem na seznamu UNESCO. Postavili ho tenkrát za pouhé 2 měsíce, bez jediného kovového šroubu. A zdobí ho dokonce původní nástěnné malby. Jaké bylo moje překvapení, když se na mě po výkladu otočila jedna starší návštěvnice s otázkou: Stěpaní Tomsová, Marie, ta televizná hlásatelka, já si vás dobře pamatám. Radi jsme československou telku pozerali. To, že mě po tolika letech poznala, mi udělalo opravdu radost. Další výlet směřoval do Spišské Soboty, popradské čtvrti s náměstím s prastarými měšťanskými domy s dřevěnými štíty, kde v tamní restauraci s názvem U nás doma je jako doma bývalý slovenský prezident Kiska. No a samozřejmě jsme chodili po horách. Za vlídné 1 euro se vozili vláčkem z Lomnice ke Štrbskému i Popradskému plesu, kde na perónu můžete potkat ladně se procházející laň. A v nedaleké restauraci se zvědavý jelínek přijde zblízka podívat, co jste si objednali. Prostě zážitků mraky a svatební cesta bez mráčků. No a jedna rada na závěr. Pokud se chystáte do Slovenských hor, nikdy se místních neptejte, proč nikde nejsou odpadkové koše. Najde to. Vybírali by je medvědi. Vaše Marie Tomsová.

0: Dnes my jde si 11. a 12. hodinou v rámci východočeských výletů nabídneme přímý přenos ze Smetanovy Litomyšle. Jitka Slezáková, Miroslav Hruban a příložníček Zdeněk Novák už jsou skoro na místě, tak zdravíme do naší kediny rozhlasové a ať zdárně dojedete a hlavně milá rozhlasová trojko, ať vás to vedro nesežehne. Po 11. hodině se těšíme, ale teď si připomeneme, jak dnes bude a taky dáme najevo, že byste se měli držet někde pěkně ve stínu.
1: Počasí.
0: 37 až 40 stupňů Celsia. Říkáme to tady celé ráno, že dnes 100% padne teplotní rekord z roku 1994, protože ten zatím činí pouhých v uvozovkách 35 stupňů Celsia. Nejchladněji pro zajímavost bylo v roce 1929, to bylo jenom lehce nad 8 stupňů. No tak mnozí bychom to potom včerejšku brali, víte, zase si na chvíli obléknout zimní bundu a ochladit se, ale nic takového nepřijde. Možná příští týden, dnes tedy ty teploty 37 až 40 stupňů, obloha bude plná sluníčka, jasno nebo skoro jasno, rozptylové podmínky, tak ty budou během dne dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne a co se týče BIA, tak to dnes bude na trojice a ta je vysoká zátěž.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Náčilové vás čekají zálety Aleny Zárybnické, bude to samozřejmě záznam živého povídání z automatických mlýnů, kde Alena Zárybnická natáčela své zálety s Milanem Drobným za dozoru početného publika. Ale také pro vás máme pár pozvánek, tedy respektive jednu, o které víme, že se určitě bude konat, a to je komentovaná prohlídka výstav Variant je víc a taky Natura. Bude se konat v Litomyšli v městské obrazárně od 10:30. Kam ale rozhodně dnes nechoďte, tak to je koncert Radúzy v rámci hudebního léta Heřmanův městec. Říkáte, že máte vstupenky? No tak to si je klidně ponechte, chcete-li, protože koncert má náhradní termín, ten byl stanoven na 13.9. od 17 hodin. Vstupenky tedy zůstávají v platnosti, budete-li ale chtít vstupenky vrátit, a to směnou za peníze, šance to také bude v rámci kteréhokoliv jiného festivalového koncertu. Koncert byl zrušen s ohledem na vrcholící tropické počasí po domluvě jednak s Radúzou a její kapelou a také samozřejmě i s pořadateli festivalu. Tak přežijte to vedro. Krásnou neděli.

Milujete vůni a řízenou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu. Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek.

0: www.kala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
2: Devět hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Finanční úřad upozorňuje na povinné odvody z prodeje hub, lesních plodů nebo ovoce. Čeští záchranáři dorazili do Venezuely zasažené ničivým zemětřesením. Pardubičtí fotbalisté vyhráli první přípravný zápas nad Holicemi jasně 17-0. Jasno nebo skoro jasno a teploty do 40 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré nedělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Na začátku sezóny upozorňuje finanční úřad na povinné odvody z prodeje hub, lesních plodů nebo přebytků ze zahrad. Podrobná pravidla zveřejnil na svém webu. Zásadní je 50-tisícový limit pro tuto formu přivýdělku, vysvětluje mluvčí finanční správy České republiky Patrik Madle.
3: Pro správné zdanění si musí každý nejprve posoudit, jestli se u něj jedná o činnost příležitostnou nebo nahodilou. Pokud ano a zároveň jeho celkové příjmy z takových činností za celý rok nepřesáhnou 50 tisíc korun, žádnou daň z nich nezaplatí.
2: Dětské hřiště na náměstí 17. listopadu v Přelouči se dočká obnovy v duchu lužních lesů a slepých ramen. Inspirací jsou chráněné Slavíkovy ostrovy. Plocha bude nepřístupná od zítřka, kdy na místo nastoupí stavbaři a technika. Město proto žádá rodiče a děti, aby nevstupovali na oplocené staveniště. Práce by měly být hotové do konce července. První část českých záchranářů ze specializovaného USAR týmu dorazila do Venezuely zasažené zemětřesením. Budou tam pomáhat pátrat po přeživších uvězněných pod troskami. Podle mluvčího hasičů Václava Pilného spolu s týmem dorazilo i 8 psů vycvičených na hledání lidí i veškerá technika.
4: Český USAR tým dorazil před půlnocí na ostrov Curaçao, kde se uskutečnila překládka materiálu a výprava pokračovala dále do Venezuely. Bohužel z kapacitních důvodů muselo 19 členů výpravy zůstat na ostrově a aktuálně se řeší letenky, aby tato skupina mohla co nejdříve pokračovat dál. Větší část USARu, včetně psů a materiálu, dorazila do Venezuely zhruba o 2:30 ráno. Výprava se teď přesouvá na předem určenou základnu, kde bude stavět svůj základní tábor.
2: Otřesy ve Venezuele mají nejméně 1430 potvrzených obětí, desítky tisíc dalších úřady pohřešují. Své týmy záchranářů do Venezuely vyslali také Kolumbie, Francie nebo Německo. Sport. Fotbalisté Pardubic za sebou mají první přípravný zápas před novou sezónou. Holice porazili jasně 17-0. Dva góly dal i nový útočník týmu Václav Drchal. Vysoké výhře ale velkou roli nedával.
5: Hodnotil bych to spíš jako pro nás nějakým způsobem tréninkový kondiční utkání, doběhat, co jsme potřebovali doběhat a vždycky je lepší to doběhávat v rámci hry s balonem, než v lese bez balonu.
0: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 37 až 40 stupňů, na horách 30 až 33 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou během dne dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Sportovní akce dnes uzavřela silnici procházející obcí Bystřec na Orlicko-Ústecku. Uzavírka je plánovaná do 18 hodin. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobrý den všem, kteří posloucháte Český rozhlas poslední neděli před prázdninami. A dobrý podvečer vám všem, kteří už jste chvíli předtím se sešli v Gočárově galerii pardubických automatických mínů.

vám si říct, že už se tady potkáváme tradičně. Máme pro vás, jako vždycky před prázdninami, speciální zálety. A děkuji, že jste přišli. Mým hostem je dnes legendární český zpěvák, hudební producent a skladatel. Za svou kariéru prodal přes 2 miliony hudebních nosičů a obdržel i platinovou desku. Dnes je mým hostem v záletech pan Milan Drobný a doprovázet ho bude šéfkapelník kapely Nadrobno Petr Znamenáček. Poprvé tu máme hosta, který sám sebe i hudebně doprovodí. Milan Drobný, Petr Znamenáček. Dobrý den.

0: Milan Drobný, Petr Znamenáček se opřeli do strun svých kytar. Souhlasíte, pánové, a teď asi otázka pro oba, hned ta úvodní. Píseň pro kočku, nejzásadnější píseň ve vašem repertoáru?
1: Je to písnička Cita. Kdyby nebyla, tak bych asi nebyl ani já, protože to byl první šlágr, který jsem dostal od pánu Šlitra Suchýho.
0: Automaticky si vybavíme jejich podobu. Máte to stejně jako já, vidíte pana Suchého, pana Šlitra. Kdybyste o každém měl říct jednu větu, která vás s nimi propojovala, jak by zněla?
1: Jiří Suchý si nás držel tak jako od sebe daleko. I když byl Šlitr o 10 let starší, tak si stále hnedka začal tykat. To bylo dobrý a byl taky sportovec. Jezdil na lyžích a prostě různě, tak kde se dalo, tak turistika. Jirka Suchý moc ne, ale zase oba malovali, takže byli fajn oba. Díky jim za to, co pro mě připravili.
0: A když jsem se na úvod ptala, jestli ta píseň je zásadní, myslím píseň pro kočku, Petře, váš postřeh a to, kdy jste ji slyšel poprvé, nebo jak byl účasten samotného začátku?
2: No tak samozřejmě píseň pro kočku, takhle jsme se setkali s Milanem, takhle jsme to vlastně slyšeli a já jsem z té písničky byl nadšený a hned jsem říkal, to bychom si jako kapela s tebou chtěli jednou zahrát.
0: Však kdo z vás si nezanotoval, když tahle píseň zněla? Když píseň slyšíte nebo vám ji někdo nabízí poprvé, víte, že to bude hit anebo že spadne do koše? Poznáte to? Máte na to cit?
1: Ne, to je kolikrát se člověk splete. Myslíš si tohle, že bude hit a on to není, ale třeba o něčem úplně jiným člověk by to nechal v pozadí a najednou jo, ale tak je důležitý, jak se k tomu zachová rozhlas a televize, protože víme, že když nějakou písničku vezmeme a budeme ji mydlit 5x denně týden, takže z toho šlágr uděláme. No a zrovna tak v televizi, já jsem nepředpokládal, že třeba jsem napsal se Zdeňkem Borovcem písničku Já si ten moučník neměl dát. A udělali se z toho krásný klip v televizi, jak se houpu na váhách a lidi to chtěli, no a dneska to je jedna z mých hitů. No.
0: 15. únor roku 1963. Vzpomenete si, jak ten den vypadal?
1: To jsem asi nastoupil do divadla, ne? Do semaforu. No jo. Jo, já jsem se lehl, protože v srpnu, v září jsem pak už musel na vojnu. Já když jsem tuto nabídku dostal, my jsme zpívali s Karlem Gottem a s Veritou Feliči a s Vladěnou Černou v kavárně Vltava s orchestrem Oty Rendla. To byla v té době kapela jak hrom. Na piano hrál Karel Svoboda, trumpetu Vašek Týfa, Zdenek Lukeš, jo, prostě bezvadný muzikanti. No a tam, když odcházel Valda Matuška s Karlem Štětým a Sevou Pilarovou do Rokoka ze semaforu, tak pánové scháněli nějakou náhradu a Karel už byl v Praze velká hvězda, i když moc to nenatočil, ale už ho všichni zdali, protože měl svůj repertoár. No a tak dostal hnedka nabídku do semaforu, přišli se na ně podívat a jak viděli mě, tak koupili mě taky. Karel řekl, že tam beze mě nepůjde. No takže tímhle tím jsem mu za to poděkoval, tak jsem se tam dostal, jenže na Karla samozřejmě to bylo udělané. A já první písničku, kterou jsem dostal, tak byla tak jako na jednom tónu spíš, což už ani nechtěl Jirka Suchý sám zpívat, jmenovalo se to Zastřelilo tele krávu. A takže já jsem chtěl zpívat jako nějaký písničky od Toma Jonesa nebo jako Elvis Presley, tenhle typ. No a dostal jsem to, zastřelil do tele krávu, ale kráva byla v právu. Ne, tele nemělo zbrojní pas. A nebo tele bylo prostě vědělo, kde tráva roste. Krávu zas. A neřekla se, že se bral jas. Přijel tam v tenhle plánu, hned tu ráno plno pánu, takovouhle ptákovinu.
0: Upřímně řečeno, není každý text úplným šlágrem. Je teď na vás, jaká bude druhá píseň.

0: Váš potlesk patří dnes ve speciálním vysílání Záletu panu Milanu Drobnému a šéfovi kapely Nadrobno Petru Znamenáčkovi. Moc krát děkujeme za to, že nás provázíte světem vašich písní, světem vašich hitů. U každé známé osobnosti je minimálně jedna notoricky známá historka, která se pravidelně v souvislosti s tím člověkem vypráví nebo on ji vypráví. A já jsem přemýšlela o tom, která vlastně mě osobně ladí s vámi. A říkala jsem si, že nejčastěji jsem četla o piškotech.
1: Já jsem byl na gymplu, ze kterého z devítky mě vyhodili potom, protože jsem se na chvilku nějak popral. A můj táta, který byl jako letec v anglické armádě, jako v český perutier, ten, s komu jsem tam dal přes zubu, tak byl, jeho táta byl jeden z představitelů KČS.
0: Radši zapomeň jméno, prostě
1: no,
0: tak.
1: Tohle. No tak samozřejmě já jsem v lidské školy, ale holky mě měly rády, protože jsem byl takový kašpár třídní, tak říkali, hele, tak ať máš nějaký vzdělání o maturitu, tak tady státní konzervatoř přijme pro obor hudební komedie, operety, a já podám, ne, že chci, abych tam dělal, no, a podmínka byla zdravý pěvecký hlas, já nevím, intonace, no to já jsem věděl prd o tom, ale zdravý, tak jsem tam poslal fotku. Pak jsem se tam seznámil s Karlem Gottem a ten kamarádsky mě povídá, co si mám cít jako na to, protože on byl na opeře a tam už jsme se znali a měli jsme některé předměty společný, jako tanec a dějepis, zeměpis a intonaci, hudební formy a tak dále. A on mě, já povím, a co tam mám jít? A on povídá, no máš přinést nějaký bunčochový kalhoty a nějaký vzít piškoty a tak dále. No tak já jako jsem tam přišel s pytlem takovým a ona učitelka říká, a kde máte piškoty? Ta profesorka, Rumlová se jmenuje. A já povídám, mě maminka dává chleba se salámem. No a tak prostě bylo to, no, to jsou boty na tanec, no tak pak jsem to všechno dostal vysvětlený, ale mým třídním byl Oldřich Nový.
0: A na toho jsem se chtěla zeptat, čte mi myšlenku.
1: Já mám ukradnout otázku.
0: Sdíleli jsme otázku v moderním světě.
1: No a to bylo bezvaný. Vy jste tady určitě znáte ty filmy. On byl zrovna takový, jako v těch filmech. On s tou dobou vůbec nešel, absolutně. Se mnou do třídy chodila ještě Jarmila Gerlová a Petr Hapka. A pan profesor přišel do třídy a kouřil třeba, jo. Normálně kouřil. Si sednul a povídá tý Gerlový, říkal, jo, Milko, prosím vás, doneste mi tam od tý tabule ten popelník. Ona říká, pane profesore, to není popelník, to je miska pro křídu z umělý hmoty. A on říká, to je jedno. A ona mu to přinesla, on tam tu cigaretu típnul, smradu bylo, otevřeli se okna a bylo po hodině.
0: Když dovolíte, vrátím se ještě k vašemu tatínkovi. Za druhé světové války působil v československých perutích královského letectva. Když jste s ním mluvil jako malý kluk, sdílel vaši radost z hudby, z toho, jaký máte talent, nebo přeci jenom měl trošku jinou představu o tom, kam byste měl svůj život směřovat?
1: No, já ještě v takových 14 letech jsem vlastně vůbec nevěděl, co a jak. My jsme se zhlídli a poslouchali jsme Luxemburg, jo, s kamarádem, se jmenoval Láďa Strejček, který taky měl takovou kaňku, protože jeho tetička se jmenovala Hraběnka von Rumerskirch. A takže on byl taky takovýhle malér, no a my jsme k ním jezdili na letní byt. A takže jsme si opatřili oba dva kytary, nějak se nám líbili Kučerovci a ten Lax. A zkoušeli jsme, naučili jsme se asi 3-4 akordy, pak jsme na to hráli skoro všechno. Až nám řekli lidi, to, co blbneš, co musí opentlit trošku. No takže to byly tyhle ty začátky s tím Láďou. No.
2: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Klášterní zahrady v Litomyšli jsou teď plné života.
4: I tam se totiž zabydlela Smetanova Litomyšl.
3: A my se tam nastěhujeme taky.
4: Atmosféru vám v živém vysílání přiblížíme s festivalovými hosty a kvalitní hudbou.
3: Poslechněte si přímý přenos z litomyšlských klášterních zahrad.
4: Nebo přijďte mezi nás.
3: Těší se na vás Jitka Slezáková
4: a Mirek Hruban.
2: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: projekty, ale ne zárybnice.
1: Já už tomu úplně rozumím. Já jsem si to zapsala, abych náhodou nezapomněla. No, nejlepší je nemít žádnou stálici. Já jsem vám rozuměla dobře. Taky jste rozuměli dobře, že jo? Říkal pan Drobný, že byl úplně plonkovej, pokud nám to nezaznamenal mikrofon. A já říkám, já vám to fakt nevěřím.
2: Ne? To tak dobrý.
1: Když zůstanu u těch stálic, je důležité, abychom v životě měli nějaký pevný bod.
2: Ano, měl jsem. Měl jsem. A já jsem špatně pevný, aby jsme měli stálý pohyb.
1: Ne, stálý pevný bod.
2: Bod, jako? Aha. No tak, teď už je to trošku horší, ale bylo to dobrý docela.
1: Slzy, pot a radost v Rock and Blue, tak se jmenuje vaše poslední CDčko. Co si představit za slovem slzy? Co si představit za slovem pot? A co za slovem radost, ale neříkejte, že to všechno dokážete jako městna do jednoho slova.
2: Klíně. Já jsem to trošku si vypučil od americké kapely, která se jmenuje Blood, Sweat and Tears. A tady teď jako je to Tears, Sweat and Happiness, jako slzy, pot a radost. A je to, tak ty slzy, to je taková trošku nostalgie, že když jsme připravovali tohleto CDčko, který ho si udělá teďko, dělá už dotisk další, tak jsem našel text od Jirky Grossmana z roku 65 na světový hit Thomas Jonesa Green Green Girls of Home. A já jsem ho zpíval v divadle Semafor, tu písničku, ale nikdy jsem to nenatočil. Až teď, teprv. A kdo trošku poslouchá rádio, tak v loňském roce to vyhrálo českou 12, českou hitparádu, kterou uvádí Martin Hrdinka. Musí to tam být minimálně 12 kol. Vyhrát se to musí, nesmí to být horší jak třetí. No a mně se to povedlo, tak jsem dostal takovou perlovou z Jablonce, takový špendlík.
1: Granáty?
2: No.
1: Když mluvíte o hitparádě, já bych ráda připomněla, že Milana Drobného můžete poslouchat i v Českém rozhlase. Pořad Retro Milana Drobného. V anotaci toho pořadu se píše, že je to práce s archivem pro vás, vyhledávání unikátních nahrávek a k tomu vaše osobní vzpomínky. Tak mi řekněte, jakou pecku jste našel?
2: Každou neděli to jde od 11 hodin.
1: Po záletech.
2: Na rozhlase Sever a já musím, to jsem si naběh, a když jsem dostal tuto nabídku, tak jsem řekl jo, ale každý díl, aby byl jiný. Chápete, já už to dělám 6. rok, každý díl, to jsem si naběh. No ale jde to. A takže já musím vybrat zpěváky, kteří jsou jako retro. Já jsem tam ze začátku dal třeba Vaška Leckáře, Martu Kupiš, a oni mě řekli, ty jsou mladý. A já jsem říkal, a z koho si představujete? A oni říkají, no tak jako Hana Vítová, Jiřina Salačová, Inka Zemánková, Arnoška, já pám dobře, a jak dlouho s tím vystačíme? Takže pak jsem samozřejmě začal dávat a Milana Chladila, Ivetu Simonovou. Já jsem na to zapomněl, musím to říct, protože Iveta je nezmar, já jsem nedávno navštívil a ona vždycky, když někde, protože ráda vyjela, to jí to nabíjelo, tak vždycky říkala, kam pojedeš, prosím tě, všechny ty lidi pozdravuj, takže já vás zdravím, pozdravu od Ivety Simonovy.
1: To moc krát děkujeme. A děkujeme za pozdravy. Říkal jste, že jste u ní nedávno byl, ale ona sehrála velkou roli i ve vašem osobním životě poslední doby. Ona se za vás nebo za vaši ženu zaručila?
2: Ano, s mojí ženou.
1: 2017.
2: 10 let to bude. 10 let a ona jí byla za svědka. No.
1: Na
2: to
1: svatbě.
2: Já mám takovýhle, víte, to je. Já když jsem se ženil podruhý, tak,
1: tohle už bylo po třetí, pardon.
2: Prosím?
1: Tohle už bylo po třetí.
2: Tohle po třetí a naposled. To jako určitě si říkám, já no. A po druhý zase jsem se ženil a odávala nás Magda Vašáriová ve Vídni a svědek mi byl Milan Lasica, no. Tak to taky zdravím teďko nahoru, no. Kamarádi nejsou už, no.
1: Já se vrátím, jsou tady s námi a dívají se na nás a bedlivě poslouchají, o čem teď na vlnách Českého rozhlasu spolu a s vámi, našimi posluchači, mluvíme. Vrátím se k tomu retru. Jasně, vracel jste se k umělcům, ke zpěvákům doby, kterou jsme každý považovali za naše mládí, jasně. A já jsem se ptala na tu největší pecku, kterou jste objevil. Nad čím vaše muzikantské srdce nejvíc zaplesalo, když sáhlo do archivu pro nějakou konkrétní věc?
2: No to se nedá říct, protože každý zpěvák má toho tolik, že kdybych já zrovna jako nejoblíbenějšího, nebo ženskou, já mám Tenután, Tom Jones, prostě zase Beatles, a to je všecko každý jiný rank, tak já tohle vybírat bych byl takový nespravedlivý. Já jsem rád spravedlivý a snažím se být jako těm lidem, co si zaslouží, tak radši bych to nechal, ať si to poslechnou ty lidi a uvidějí, co tam je. A každou neděli jiný téma, no.
1: A hledáte téma společné tomu danému vysílání, a nebo si vybíráte třeba podle roku nebo podle času pořízení, podle témat písní?
2: Co mě napadne, no tak jsme hráli písničky, jako když byly povodně, tak hasičům. No a jinak teď jsem si vymyslel retroslavík, jo, jako in memoriam. No, tak to byste se dívali, teď to bylo vyhlášení tuhle neděli, no. A já to neřeknu, si to ani nepamatuju, kdo to vydal.
1: No. Důležité je, abychom to, co děláme, dělali s velkou radostí. A já se vracím k názvu vašeho alba Slzy, pot a radost. Tak pojďme skutečně za každým tím jménem, názvem, skutečností poznamenat jednu věc, která je důležitá. Slzy, pot a radost.
2: Slzy, to bylo to, jak jsem říkal, objeví taková ta nostalgie. Pot, toho bylo spousta ve studiu, protože jsme to točili s nejlepšíma kytaristama, a radost z toho udělaného. A v této desce asi 15 stránek mýho jako průřezu za 60 let. A k tomu ještě to, co tady máte, tak to je zase ke knížce. To je moje jiskrná poezie. Ta má letos 30 let. To jsou takové věci, moje básně, které mě napadají na různých místech, nejspíš ráno takhle, jo? Ono se to jmenovalo nejdřív latrinová poezie, ale ono to nevypadá dobře, to si někdo může říkat, to jsou nějaký sprostěny. Ne, tak se to jmenuje jiskrná poezie Milana Drobného. Chcete jednu básničku vám řeknu?
1: Ano.
2: Někde rostou květiny, jinde mrzne sněží. Led se se mnou prolomil, proto jsem tak svěží.
1: No. Můžu citovat dál? No. Můj kamarád Gott les na cizí plot chtěl natrhat třešně. Soused ho však nepoznal, pár facek mu pěkných dal a karlík pak uháněl domů velmi spěšně.
2: No. To jsem měl asi před 14 dny koncert u něj v muzeu, v újezdu u svatého kříže, to je v Plzně, a tam jsem tohleto předal, on tam má v tom újezdě pohřbený rodiče, má tam i lípu před tím muzeem, má to tam moc hezký, no tak tam jsem měl koncert a já se připravoval doma se vším tímhletím, oni říkají, my chceme tohleto a knížku, já se připravoval, co já budu říkat o Karlovi, a jedna paní pak stala a říkala, pane Drobný, my to o tom Karlovi víme všechno, ale my přišli na vás. No, tak jsem musel říkat zase ty blbosti.
1: Veršujete, ale taky malujete. A ještě předtím, než se k popisu vaší další umělecké tvorby dostaneme, tak si dáme jedny maléry. Co vy na to?
2: Maléry, dobře.

0: Já jsem se narodil v Československu, tak jsem v Čechoslovách. Proto když jsme přijali někam jako do Bratislavy, tak tam jsem se dozvěděl nějaký fór, já zase když přijel Lasica do Prahy, nebo tak já jsem vyprávěl, teď když to říkám, jako, tak už to vyprávím v cizím jazyce. Jo, protože jsme se rozdělili. Ale já chci říct jenom tu maličkost, že s tím Jirkou Grossmanem jedna věc, on byl ohromně pohotový. A my jsme napsali pro bratislavskou líru Bambule bijou bác. A to na nás koukali ty porotci a novináři, hlavně na toho Jirku. Pan Grossman, čo to tak je to? Čo to tak je Bambule? Bambule bijou bác, no čo to tak je, v tom chcete pokračovat? A Jirka byl pohotový a povídá, no v tom budeme pokračovat, Bambule bijou bác je první díl. A máme připravený druhý, ten se bude jmenovat Řeřich a říká Řach.
1: Procvičili jsme si jazykolamy, ostatně je procvičování základem toho udržet si hlas tak dlouho, jak máte v plánu?
0: No to se musí, no. Ráno jsem říkal, a různě upijána. Já mám alergii trošku, takový, že takhle se to minul počasí, tak to vypadá, jako kdybych vyholil 20 sparet, ale já nekouřím. A tak, jako, ale když zpívám, tak je to lepší, ale když mluvím, jak je to blbý. No.
1: Já tady mám před sebou jeden obrázek, jak bych si přál, aby vypadaly Benátky nad jezerou. A ten obrázek, který kreslil Milan Drobný, jsou skutečné Benátky? Tak byste si přál, aby vypadaly?
0: No, to jsou takový nápady. Karlovi jsem dal, to je na zadní straně, Karel Gott, jak řídí skotskou filharmonii.
1: Spoluúčinkuje černošský smíšený sbor, doprovází punková skupina Děti slunce. Iniciály KG vytetovali mistrovi na hlavu děti. Důkazem toho, že se jedná o skotskou filharmonii, je i počet muzikantů.
0: No, to se mě ptali novináři. A proč skotskou? Já jsem říkal, protože filharmoniku je tak skoro stovka, tak to bych se zbláznil. To tak jsem udělal skotskou, že jich je míň.
1: Ne, možná, když se s dovolením vrátím ještě do důležitých momentů, já vás muzikanty objevuju taky, ale obdivuji za paměť. Za to, že si pamatujete to, jak jednotlivé věci sloky, jak text zní. My meteorologii pořád používáme synonyma, podmiňovací způsob a bloudíme tím slovesným tvarem předpovědi počasí až k výsledku. Ale vy si to musíte přesně zapamatovat. Jsou verše, které vám naskakují do hlavy jaksi automaticky a snadno, a verše, o kterých si rovnou řeknete, tohle to se v životě nenaučím, to si v životě nezapamatuju.
0: No, to tak není ono, když něco děláte, já jsem taky hrál Lumíra v Dívčí válce a tam jsou věci takové, které se musíte naučit, nebo v divadle Semafor byl inšpicient Míla Balcar. Kdo jste viděl Hoří má panenko, tak hned první záběr tam visí člověk jako na štaflích, takhle se drží něčeho a než to začne hořet, tak to je Míla Balcar, který měl takovou, jako, jak bych to řekl, no, takový výmysl, co si udělal, zdefraudoval Modrýho Mauricia. Udělal, napodobil. A za to dostal prostě životní minimum, protože ho zavřeli a nikdo ho nechtěl nikde zaměstnat. On byl mrzák, měl jednu nohu špatnou a divadlo Semafor ho zaměstnalo za to, že byl takový jako vstřícnej, dobrý. A ten znal Bibli z paměti. Ale já si pamatuju, když my jsme měli s divadlem lyžařský závody v Krkonoších, tam bylo takových 500-600 lidí. A on předtím měl proslov. On chodil zásadně v černém obleku, černou kravatu a teď přišel a povídal, nech nebeští kozlové sestoupí na naši vinici, páně. Amen. A bez obinušku to tě jako v křivolaké lučiště se obrátit. Amen. A bylo to.
1: Vzpomínal jste semafor, když čtu ve starších rozhovorech s vámi, píše se, že divadelní hra Poslední štace byla pro vás nejúspěšnější jako pro herce a jako pro zpěváka. Tak jaká byla vaše úloha? Připomeňme si Poslední štaci.
0: No, Poslední štace opravdu byla se mnou spojený ještě jiný věci, jako režii dělal Jiří Mencel. A s ním dělat, ten mě postavil tu roli, která byla druhý asistent. Poslední štace, to je jako takový ústav, kde lidi chodili opravdu už na poslední štaci svého života. A já jsem byl, což je pro lidi vždycky bezvadný, já tam hrál blázna. To je vezvají pro kamarády, když se zeptá, jako viděli jste už Poslední štaci v semaforu? Jo, viděli jste Drobnýho, jo, a co tam hraje? Sám sebe. No a takže v tomhle tom jsem si jako prostě udělal a dokonce si pamatuju, že když to viděl pan Werich, který neměl rád nějaký moc napucovačky v mý knize, tak je to napsaný, tak říká, tenhle kluk vypadá blbě, z něj by mohlo něco být. No, hezký.
1: Život není jenom písnička, tak se ta kniha jmenuje. Tuším, že 11. v pořadí.
0: 12.
1: v pořadí. A vy jste si jistý, že poslední?
0: Určitě. To bylo takový práce s tím teď. Abych se neopakoval, pamatovat si to. Ono to není jako sranda, když chci ještě dělat jiný věci, ještě když koncerty a to psát, tohle to je, no, schánět na to prachy. Hůza.
1: Milan Drobný bez příkras, bez cenzury a hlavně s humorem, který ho provází celý život. Hvězda, která zpívala na světových pódiích od Paříže přes Káhiru až po Kanadu. Držitel platinové desky, o tom jsme už mluvili. Legenda nočního proudu a jeden z nejvýraznějších hlasů české populární hudby. Otevírá svou životní kroniku tak, jak jste ji ještě nikdy nečetli. Je to upřímný, vtipný a místy dojemný.
0: Děkuju.
1: Tak teď je otázka, jestli budeme vyplouvat, anebo budeme azurově vstávat. Nejsem si jistá, na čem jsme se domluvili.
0: No, já bych dal třeba tu písničku, co vyhrála tu hitparádu.
1: Tak pojďme sem s ní.
0: Jo, teď si to zvládnem. Taky.
2: Český rozhlas Pardu.

0: turisty, ale my zárybníci.
1: Milan Drobný, Petr Znamenáček, posloucháte speciální poslední předprázdninové vysílání Záletu. Petr Znamenáček, šéf kapely Na Drobno. Jaká je nejzásadnější drobnost ve vašem životě?
2: To jich bylo několik. Tři moje byly drobnosti.
1: Píšu si. První?
2: Míša.
1: O, Míša.
2: Druhý Honza. Třetí Milan. Tři děti, no.
1: Vaše
2: no,
1: tři děti. No. Máte v kapse drobné?
2: Nemám teďko. Tam mám dvě trsátka, kdybych je ztratil, tak nemám. Takhle se mě ptal Jirka Kysilka, bubeník v divadle Semafor. Hele, nemáš nějaký drobný? A já povídám, já mám, ale já jsem to dal za Kyselku teďko.
1: Nejchutnější drobek ve vašem životě? Nejchutnější, fakt jsme u kuchyně, jo?
2: U čeho?
1: U kuchyně.
2: U kuchyně, no jo, no, no tak toho je víc, toho je víc. To já mám
1: tak
2: rád.
1: Autor kuchařky.
2: Autor, taky jsem napsal, málo z kapsy, hodně do žaludku.
1: Ano, drobné z kapsy, no. Málo do žaludku.
2: No, no tak já mám rád, nejsem vybíravý, ale svíčkovou, ptáčky, segedin, jako to je u nás, a jinak asijskou kuchyň, to mám rád a umím si sám i uvařit, jako když jsou dobrý konzervy.
1: Máte rád na koláčích drobenku?
2: Na koláčích žena dělá, ale já ji nemusím, protože mám taky zrcadlo a váhu, takže radši to smetu.
1: Dobře, a řeknete mi ještě prosím, bez jaké drobnosti by se neobešel váš život?
2: No, tak rozhodně bez lásky, on je to taková fráze, už se to říká, že jo, samozřejmě to. A sport, hudba, sport. A to, já prostě tohle to musím vázat dohromady, ani nevím, co bych dal na první, na druhý, na třetí. Z toho sportu jako na něco rád koukám a něco taky provozuju. Já než jsem začal zpívat, tak jsem hrál závodně hokej a jezdil na kole. No a v 35 jsem začal s tenisem, no a to trvá furt do dneška.
1: Když vám něco má udělat drobnou radost, co to je?
2: Když je to dárek vyloženě pro mě. Jako, jo, rozumíte, já nemám rád, já vím, že to je, kolikrát se to dělá, ale hele, víš co, on má narozeně, tak půjdeme flašku a je to. Jo, to je, já mám rád. Žena moje mě teď udělala k mým narozeninám. Před rokem ještě nedělala nic tohodle toho, o čem se bavím, a vstoupila na vázy a keramické věci. A tak mě udělala, představte si, keramickou kytaru, ale i ze strunama nabarvený, vypálený, tohleto. No, takže takováhle šikovna.
1: Má trpělivost.
2: No, má trpělivost. To jo, to musí mít.
1: Mluvíme o drobnostech, mluvíme o důležitých věcech v životě. Když klapne opona, když se zavře opona, na divadle, na pódiu, když tady klapnou dveře galerie, na co první budete myslet?
2: Na co budu?
1: Myslet.
2: Mlsat?
1: Myslet.
2: Jo, myslet.
1: Ježiš, tak jestli budete mlsat, tak to, ano.
2: To žrádla. No, na co budu myslet? No, abych teďko, tady třeba odsaď konkrétně, abych dojel v pohodě domů a nenaboural se s nějakýma autama, co jezdí proti, no tak takhle abych, protože řídím, no tak to je dobrý a my bydlíme kus jako směrem k Ústí nad Labem, v Zeměchách, tak to mám asi 150. No tak to je první, co mi napadne. A druhý, co mi napadne, už abych byl u otevřený flašky červeného vína.
1: Dobře, děkujeme za upřímnost. Víte, když mám tu čest se na vlnách Českého rozhlasu potkat s někým, kdo provází můj život, tak mi to vždycky udělá radost. A já věřím, že i vy, naši posluchači, stejně tak vnímáte písně Milana Drobného. Je nějaký verš, který vám automaticky naskočí, řekněte.
3: Milan Drobný je drobný.
1: Milan Drobný je drobný.
2: To byl a písnička, kterou jsme napsali ze Zdeňk, Můj syn je drobný, a tady někdo řekl Azurové ráno, taky no. Tak já vám napovím, tak ještě Pláču.
1: Pláču, víte, pláču, jsou. Kytky se smály, Milane.
2: Kytky se smály, no jo, to byla, ano. Tak počkej, ty kytky nebo azurový?
1: No tak ještě to nechme chviličku otevřené. To je těžké, že jo? Někdy jsou rána truchlivá, to je jeden z dalších veršů, který se opakuje. Pak jsem si tady ještě udělala poznámku, já chvátám do mléčného baru zapít žal, mlékaři dolej.
2: Mlékaři, to jsme udělali s Čechem takovou recesi, jako píst tohleto, a ta kritika to moc jako nepoznala a my jsme za to dostali černou ránu tenkrát v tom roce. A to je, se dává za píseň, která je nejhorší za ten rok.
1: Když teď zavřete oči, co přejete všem kolem, kteří tady sedí v publiku v Gočárově galerii, co přejete posluchačům Českého rozhlasu, co přejete sám sobě? Zkusme se zavřenýma očima.
2: Zavřený oči, a já tohleto říkám i s otevřenýma, když se probudím třeba v noci, tak já přemýšlím už teďko, víte, mám takový heslo, že stáří není pro sraby. A já přeju každému, jako kdo to myslí ze všema dobře, jenom to zdraví, zdraví, zdraví, zdraví, protože já nevím, co všechno ostatního, tak si to dá opatřit nějakým způsobem, ale bez toho zdraví můžu to otevřít už ty oči. Dobrý. Ježišmarja, tak to víte, já bych tady usnul takhle, já kecám takhle. No tak dobře, takže já bych byl zdraví, zdraví, zdraví, zdraví vás, Milan Drobný.
1: Otázka pro Petra. Je něco, co byste chtěl na Milana prásknout?
3: No tak to je svízelná otázka.
2: Opatrně.
3: No to asi, víte co? Ne, já řeknu úplně pravý opak. Jo? A zrovna teď jsem si to jako říkal v mý hlavě, jsem si říkal, že si strašně vážím toho, ale doopravdy, že ty léta jsem mohl strávit s tebou a že jsem mohl prožít to, co bych asi s někým jiným neprožil. Děkuju ti.
1: Harmonická souhra. Milan Drobný, Petr Znamenáček.
2: Ten hůl mě chtěl rozvrčet, nebo co?
1: No a teď je na vás, Milane. Dali jsme vám námětu na poslední píseň dnešního vysílání záletu celou řadu.

Alty Aleny Zárybnické.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Na trasu přes most kapitána Bartoše v Pardubicích se v září vrátí velké autobusy a trolejbusy. Moravská Třebová začala stavět nový chodník z okrajové části Udánky k nádraží. Pardubičtí fotbalisté za sebou mají první přípravný zápas před ligou. V kraji dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 40 stupňů. Dobré nedělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Od 1. září budou mít cestující ve veřejné dopravě v Pardubicích lepší spojení mezi hlavním nádražím a sídlištěm v Polabinách. Dopravní podnik vrátí na trasu přes most kapitána Bartoše velké autobusy a trolejbusy, půjde o linky číslo 2, 6 a 18. Umožní mu to plánované zprovoznění jednosměrného provizorního mostu přes Labe. Ten už nebude mít omezenou nosnost jako dosavadní staré přemostění, říká ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.
2: Linka číslo 2, linka číslo 6, linka číslo 18 se vrátí do té původní trasy. Linku číslo 13 zatím necháme trasovanou přes Bělehradskou Hradeckou do centra, protože u těch semaforů by tady vznikaly relativně dlouhé kolony vozidel, takže nechceme všechny spoje městské hromadné dopravy trasovat tady.
1: Dočasný most bude v provozu do roku 2028, kdy ho vystřídá nový most přes Labe. V Udánkách v místní části Moravské Třebové začala výstavba nového chodníku. Dělníci v první etapě vybudují zhruba 250 metrů dlouhý úsek, který zvýší bezpečnost pohybu pěších. Součástí projektu bude také nové veřejné osvětlení, upřesňuje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: První etapa by měla být hotová zhruba do jednoho měsíce a bude stát zhruba 2 miliony korun. Provoz bude omezen, kdy při budování chodníku bude vyhrazeno pracovní místo posuvné.
1: Dnes začíná parlamentní summit NATO v tureckém Istanbulu. Česko na něm zastoupí šéf Senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Projednají třeba otázky bezpečnosti členských států nebo možnosti spolupráce v oblasti obrany. V pondělí začne hlavní část summitu, kde předsedové parlamentu vystoupí s projevy. Na pustevnách v Beskydech vznikají dvě nová nocoviště pro turisty. Místo pro asi 10 stanů bude k dispozici naproti horní stanici Lanovky. Druhé nocoviště vzniklo na cyklostezce vedoucí z prostřední Bečvy. Nabídne dřevěnou útulnu se 6 lůžky. Sport. Fotbalisté Pardubic zakončili druhý přípravný týden na další ligovou sezónu. Součástí byl i přátelský zápas s Holicemi, který pardubičtí vyhráli jasně 17-0. Jak bude příprava pokračovat dál, popisuje asistent trenéra Tomáš Polách.
4: Už ty tréninky se trošku překlopí, budeme dělat takové věci, které potřebujeme daleko víc v té hře a budeme chtít do těch hráčů dostat větší dynamiku, větší součinnosti trénovat, ať už směrem do ofenzivy, tak do defenzivy, takže na tohle bude prostor a samozřejmě ten hlavní úkol tam bude dobře nastavit ty principy té hry a dobře těm hráčům to předat a samozřejmě odhrát 4 zápasy kvalitní. Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 37 až 40 stupňů, na horách 30 až 33 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Tlak slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Hezký letní den přeje Patrik Rozehnal. Začaly prázdniny a my budeme zase cestovat za dobrým jídlem. Do východních Čech za Tvarohem, na chalupu k babičce, aspoň ve vzpomínkách, s herečkou Jitkou Ješkovou, a do jižních Čech se rozjedeme za cukrářem Josefem Maršálkem, abychom ho nechali dělat jeden z vítězných receptů druhého pochoutkového roku na sladko. No a budeme i soutěžit o naši novou kuchařku Sladké Česko, poradíme, jak pít pivo v tomto vedru, aby vás u toho ve zlém nenachytal odborník na etiketu a spousta

0: My jsme dorazili tentokrát za Josefem Maršálkem, jsme u něj doma, už se upravuje, chytá se za hlavu, nevím, jestli radostí nebo obavami, co budeme dělat v pochůdkovém narozeninovém roce.
1: Radostí, velko radostí.
0: Tentokrát budeme dělat recept z roku 2022. Ocitl se na třetím místě, dělala ho tehdy Alena Doskočilová, šlo o likérové řezy. Máš ty rád likéry?
1: Nejenom, že je mám rád, já je miluju a kromě toho, že je miluju, tak je také vyrábím. Takže se na to těším a vůbec si myslím, že takové ty české klasické řezy na plech, to je naše specialita, teď jich existuje rovných milion druhů, takže jsem rád, že dneska můžu zkusit připravit něco úplně nového.
0: Když jsme přišli s tím, že vy jako osobnosti pochůdkového roku byste letos v tom 10. výročí mohli dělat recepty vítězné z předchozích let, aby posluchači měli srovnání, jak to dělají oni doma, jak by to dělali profíci. A vybrali jsme osobnosti, jako je Jarda Sapík, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, Vojta Vrtiška, tebe. Co jsi o tom řekl, když jsme po tobě chtěli takovou práci?
1: Pro mě je to čest. No, já nejsem bohužel v pozici, že bych mohl dny trávit tím, že bych pekl recepty jiných lidí, ale jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju. A ty si říkal, že klidně bychom tam jako mohli něco změnit a připravit to jako po našem, jako profesionálové. Ale já jsem se právě naopak rozhodl to připravit úplně stejně, stoprocentně tak, jak to připraví nebo připravují majitelé, autoři těch kterých receptů.
0: Čem podle tebe tkví kouzlo toho pochůdkového roku nebo těch domácích receptů?
1: Já si strašně vážím toho, že tohleto funguje, že to existuje pochoutkový rok. Velmi si vážím toho a oceňuju to, že jezdíš po vlastech českých, po malých výskách, po rodinách a sbíráš tyhle ty rodinné klenoty, protože ono se to jeví možná jako malicherná práce, možná se to jeví pro někoho jako absolutně zbytečná věc. Ale pokud se přesně tohleto sbíratelství, tady tenhle ten herbář, receptu nebude dělat, tak se stane klidně, že za 2, za 3 generace o těch receptech nikdo nebude mít ponětí, že existovaly. Podobně jako když si dneska člověk otevře Retigovou, tak tam najde spoustu receptů, které se prostě dneska nedělají a nemusí to být rozhodně slavíči a zíčky. Budou to recepty z běžných ingrediencí, které se prostě dělávaly v průměrné rodině, ale potom, jak čas plynul, uteklo 100 let. To je 5 generací a některé kombinace, některé třeba ingredience na nějakou staročeskou odrůdu zeleniny, zkrátka dobře se dneska nedělá, je to velká škoda, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím. Je to část kultury, nedílná, stejně tak jako autoři vážné hudby, malíři nebo třeba filmoví tvůrci, takže tak jako se do dneška v televizi můžeš podívat na loutkové filmy třeba Jiřího Trnky, které jsou 60-70 let staré. Nebo film pro pamětníky ze 30. let, tak já si myslím, že i ta kulinařina, gastronomie, cukrařina, pekařina jsou klíčové pro tu kulturu.
0: Mimochodem, máš ty oblíbenou jídelní scénu?
1: No já jich mám několik, já to úplně tady na sebe prásknu. Slinta, miluju scény z pohádky Byl jen jeden král. Miluju tu scénu ze Sladký hostiny, jak tam jsou ty obrovský dorty a jak se tam princové cpou těma trubičkama se šlehačkou. Tenkrát, když jsem to sledoval jako dítě, tak ten kuchař, tak já mu strašně záviděl. A určitě mě to inspirovalo i k tými profesi.
0: Inspirací bude recept Aleny Doskočilové pro tebe, pro dnešek a začneme s ním za malou chvíli. Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl. Moje babičky řezy na plech dělaly velmi často a byly výborné v pečení a pořád naštěstí ještě jsou. Tak se těším, že vyzkouším něco úplně nového.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Vrháme se na další soutěžní recept. Znovu soutěžní, kdysi výherní, ale na Doskočilová z Drnovic vytvořila likérové řezy, piškot a pak na takový krém hezky to nazdobila. Tentokrát to bude dělat Pepa Maršálek u sebe doma.
2: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni. Takže ve vším respektu.
1: Z čeho to budeme dělat?
2: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meduňkového džemu a 1 lžíce cukru. Na ozdobení můžete, přátelé, použít bylinky Matelie.
1: Takže to bude úplně stejné, jenom to možná jinak nazdobíš, nebo profesionální.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou. Pozor.
1: To dáš rovnou do toho mléka? Nepředmícháš to?
2: Tady tohleto je jednodušší příprava, já nechci nikomu vylepšovat receptury, ale vždycky říkám, že když vaříte krém, puding, základní cukrářský třeba, do 1 litru tekutiny, tak je vždycky výhodnější pro vás tam dát všechny ingredience najednou. Sice o minutku nebo o dvě díle mícháte, ale máte jistotu, že třeba ten škrob, ten pudinkový prášek nezůstane v nějaké misce vedle. My ho potřebujeme v tom hrnci. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili. A ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot.
1: Jsou nádherně žlutý.
3: Jsou domácí.
2: Od Peťovy babičky. Ale to snáší hodně. Nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas. Tak, já si předehřeju troubu, protože teď ta příprava bude docela krátká a rychlá, takže potřebuje nějakých 190 stupňů Celsia. 190 stupňů Celsia, protože pečeme roládový plát, takže rychle a krátce.
1: Ty máš novou troubu, ne?
2: Jde do ní vidět.
1: No,
2: konečně to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější. Budeme šlehat pevný sníh z bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky a tu jsem si, přátelé, pořídil jenom kvůli vám. Protože já s polohrubou moukou moc nepracuju. To je takové přesně domácí pečení. Polohrubá mouka rovná se pro mě domácí pečení.
1: Prosím tě, jakou mouku použiješ, jenom hladkou a hrubou?
2: Jenom hladkou a hrubou, protože nikde ve světě žádná jiná prakticky není. Ta polohrubá, to je taková česká specifická záležitost. Tak, rychle a krátce vymíchám metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech, vyložený pečícím papírem. Mám tady nachystaný plech, zhruba 20x30 cm. Klidečku s rozvahou to rozetřeme.
1: Uhladíme a teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne dlouho?
2: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut do zlatova. Není třeba to tam nechávat příliš dlouho, protože v té hmotě není moc tuku, jenom ten tuk z těch žloutků a čím dále to tam necháte, tak tím více bude vysušená. Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No, tak takový jenom sentiment tady na mě padl. Tak, pečte teď! Připravíme broskvičky.
1: Zavařené broskve, tebou zavařené?
2: Jsou z naší zahrady, ročník 2025, byl to úrodný rok. Tak pěkně, broskve dáme do cedníku, necháme je dobře odkapat.
1: Pokročíme v receptu dál, máme vychladlý puding.
2: Máme nachystaný vychladlý puding, já z něho takhle opatrně, jsou nám to folie. Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku.
1: To je, když tam padá silikon.
2: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment. Tak a teď to dáme do mixeru. Metlu přidáme a šleháme jednu minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a zvany. Ten nejvíc zložitý proto, aby se ten krém nesrazil. Nastává kompletace.
1: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
2: Nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme, obrátíme na jiný pečící papír, zhůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
1: To, co bylo na spod, je teď na vrchu. A teď jak přijdou vrstvy, co tam přijde na ten piškot?
2: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky, jo? Půl deci vaječňáku. Teď si vezmeme meruňkový džem. Tak, máme tam džem.
1: A rozetřeme to.
2: A teď jdeme na ten krém.
1: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
2: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé, hezky. A rozhodně zatlačíme do toho krému.
1: My jsme udělali takové opravdu mini měsíčky a jeden za druhým teď dáváme takový hřebínek, vytváříme. Poslední věc dekorační.
2: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc. Tak takový komfort nemáme. Takže jsme pěkně zapli šokéreček na 5 na 10 minut a teď si vyšláme šlahačku. A k ní máme přidat lžíci cukru.
1: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlehačky.
2: Ano, a já si dovolím tam dát větší polovinu.
1: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak ji nakrájíme.
2: Přátelé, tohle jsou vynikající řezy, takové ty klasické české na plech, na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť. Já s dovolením polknu.
1: Ty si to tak protáčíš, ten talíř v ruce, a prohlížíš si to. Líbí se ti to?
2: Líbí se mi to. A já tady tyhle ty věci jako moc často nedělám, abych takhle na veřejnosti pekl cizí recepty. Ale je to zážitek a rozhodně mi to připomnělo takové to dětství, dospívání v babičině kuchyni, no, nebo v kuchyni tety Viktorky, která byla výjimečná cukrářka.
1: Co by si tedy skázal paní Aleně Doskočilové na Moravu, která s tímhle receptem kdysi zvítězila, byla na třetím místě?
2: No, moje milá Moravo, Aleno, krásně pečete, viděl jsem i vaše jiné řezy. Jste šikovná, talentovaná, myslím, že vás vaše okolí miluje a takhle je to správně, protože jídlo zbližuje.
1: Takové bylo dnešní pečení s Josefem Maršálkem a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Další recept zase další týden. Je tohle sladký rok, kdy jsme dělali jeden za druhým sladkým receptem. A s Pepou se samozřejmě neslyšíme naposledy. Tak už teď se na něj těšíme a vám přeju hezký poslech dalšího pochoutkového roku a nezapomeňte, že recept, i ten původní, i ten od Pepy, najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz vedle sebe, ať máte pro srovnání. No a sledujte nás, protože tohle je narozeninový pochoutkový rok a na konci roku budete všichni hledat recept desetiletí.
2: Naschledanou a děkuji vám moc.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 10. pochoutkový rok. Už tolik let se potkáváme u rozhlasových přijímačů, pečeme, vaříme a vychutnáváme si dobré jídlo. K tomu patří určitě i tvaroh, který je velmi zdravý. Jeho zázračné účinky známe hlavně všichni z pohádky Lotrando a Zubejda. Takový chleba namazaný dobrým tvarohem a posypaný teď třeba i čerstvou pažitkou prostě nemá chybu, podle mě. Tak co se vydat třeba na rodinnou farmu v Luži, kde tato dobrota plná vápníku vzniká? Sympatická farmářka Vanda Křepelková provedla celým procesem výroby redaktorku pochoutkového roku Jitku Slezákovou.
2: Máte rádi tvaroh? Na sladko anebo na slano?
3: Určitě mám radši na sladko tvaroh.
4: No já tvaroh úplně zbožňuju. Zvlášť, když se do něj přidá třeba skořice, tak je to potom opravdu lahůdka. A klidně i na slano, třeba s česnekem nebo takhle.
2: Tak to bylo pár tvarohových typů z kuchyně. Zajímalo mě, jak se tvaroh vyrábí. A tak jsem zajela do rodinné farmy v Luži na Chrudimsku. Vanda Křepelková mě zavedla k pasteru na mléko. Tam to všechno začíná.
5: Mléko dáme pasterovat.
2: Tady máte na to přístroj.
5: Speciální hrnec, pastér. Takže ten nám mléko ohřeje na 72 stupňů. Při této teplotě necháme zhruba 20 sekund a pak schladíme na 28 u tvarohu. A potom do toho přidáváme mezofilní kulturu, vlastně na to prokysání i na tu chuť trošičku. Jsou různé druhy.
2: To nasypete do toho vychladlého mléka.
5: Do toho mléka, tím se to zaočkuje, říká se tomu zaočkování mléka. Pak se přidává do pasterovaného mléka chlorid vápenatý kvůli té výtěžnosti, že je větší výtěžnost, a necháme zhruba půl hodiny odpočívat a potom přidáme kapku syřidla.
2: Kultury, chlorid vápenatý a syřidlo. To jsou nezbytné suroviny, bez kterých se výroba tvarohu neobejde. A co z toho do druhého dne vznikne? S Vandou Křepelkovou z rodinné farmy v Luži jsme nahlédli do hrnce. Na vrchu byla tekutá syrovátka, dole bílá hmota. A teď co s tím?
5: Já se dojdu pro většinově.
2: Aha.
5: A budeme nabírat a dávat do toho cedníku, bude nám to odkapávat, syrovátka z toho odkapává, která je jako vedlejší produkt a je strašně, strašně zdravá.
2: Takže nic nepřijde na zmar, už nám syrovátka stéká do kýble a ten tvaroh je takový vláčný, pěkně vidět, že je tučný.
5: Syrovátka se dá používat i, chodí ke mně lidi třeba pro malé děti, co mají exémy, tak v tom koupou i miminka.
2: Ráda. Jak dlouho to bude vykapávat?
5: Těch 8 hodin, někdy 6.
2: Čili celkově jeden den si zákazník objedná tvaroh a druhý den si může pro něj přijít odpoledne. A tady máme na talířku už krásně naaranžovaný hotový tvaroh. Tak co, ochutnáme kousek, aspoň trošku? Je opravdu výborný. Výborný. Stačila by pažitka na to posolit.
5: A nebo i takhle jenom.
2: Nebo ty dorty, jak se dělají z tvarohu a zákusky různé. Mně se zdá, že je takový pevný, že drží dobře.
5: Neteče, i z těch buchet se udrží tam. A nebo ještě, a to právě z tvarohu z obchodu nejde, uklihlý tvaroh.
2: A to je hodně zdravé, jsem slyšela, to už je takové naslano, něco mezi tvarohem a sýrem, dá se říct.
5: Nechá se to v teple, prostě někde na lince, ale je to hrozně pak cítit.
2: Ano.
5: Hlavně chlapi, že jo, to mají rádi.
2: Tak.
1: Jestli se chcete podívat na fotky, které jsme pořídili během výroby tvarohu na rodinné farmě v Luži, stačí si najít naše stránky www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli už si popovídáme o dobrém jídle, možná i o prázdninách, s herečkou Jitkou Ješkovou.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: Stále posloucháte Pochoutky a my jsme si dali rande v prostředí kuchyňském s Naďou Konvalinkovou a také s její kolegyní a herečkou
1: Jitkou Ježkovou.
2: Dobrý den.
0: Jitko, kdybyste měla zapátrat v paměti, co tak v mládí vám dělalo radost za jídlo? Kdo vám třeba dělal radost a čím?
2: Babička ze Kříž, tatínková maminka. Když jsme přijeli vždycky na chalupu, tak první, co jsem udělala, že jsem vyběhla k ní do chalupy, otevřela jsem troubu a vždycky tam něco bylo.
0: Takže ráda pečené věci.
2: No to taky. Myslím, že se nikdy nenaučím takový dobrý kynutý těsto, jako dělala babička. I když jsem jí o to žádala několikrát, byla jsem u toho, převažovala jsem, protože ona to dělala od voka, co tam jako chtěla nasypat. Ale ona mi pak řekla, ale Jituško, víš co, stejně nevíš, jaká zrovna bude ta mouka. A říkám, jaká? No tak máme hladkou, kolorovou, hrubou, ne? Ne, víš, ona je ještě každá jiná. No a má pravdu. Asi se tím člověk musí propéct, no.
0: Propekla jste se?
2: Už se lepším. Tak třeba za těch 20 let, až budu babička, už budu taky dobrá.
0: Tak jak vám někdo bude běhat a otvírat troubu, co tam je a řvát hurá.
2: Doufám, bylo by to hezký.
0: Co školka a školní jídelny? Našla jste si tam něco, co vám chutnalo?
2: Jo, tak na školku, co jsem jedla ve školce, to už si vůbec nepamatuju. Školní jídelnu jsem nijak nezbožňovala. Mně to přišlo teda jako úplně úchylný, nejen, že jsme fakt měli služby a nutili jsme svý spolužáky, aby dojídali. Vraceli jsme je od toho okýnka. Ale ještě si třeba pamatuju, že jsme dostávali pomeranč, jako že jsme dostali půlku pomeranče.
1: Jo, ano, to si taky pamatuju.
0: Takže jsme nebýval pomeranč.
2: Pousávali, teď jsme od toho byli celý opatlaný. A věřím, že už je to lepší.
0: Taky jste ho obraceli jakoby protisměru, aby se ten půlkruh toho pomeranče obrátil, aby se ta dužina vykousala.
2: Ale to nejde hned ze začátku, že jo? No. Prostě se tím musíte nějak prokousat.
0: Když dabujete třeba jídelní scény, je to obtížné třeba nedostat chuť, nebo jak se to dělá?
2: No tak to bych musela dabovat filmy typu
1: Žranice.
2: Nebo Láska na kary, nebo tak. Ne. Je, tak tohle to jste mě zarazil. Občas musíte předvést, že máte
1: něco v puse.
2: Že máte prostě většinou plnou pusu.
1: Já si teda cucám palec nebo malíček, takže to nahrazuje.
3: Já už to dělám prostě jenom tak, jako, že si to tak jako představím.
1: A Jitka udělala předpus. To je výborně. Já to měl příště zkušen taky takhle.
2: Ale ono to není zas tak častý. Je to zvláštně, není to zas tak častý. I ti herci, co točí to původní dílo, jako, tak si dávají pozor, aby tolik s tou plnou pusou nemluvili. Ono to taky není moc estetický.
0: Mluví se hůř po jídle?
2: Ne.
0: Ne? Mně jo? Člověk víc maská.
2: Mně se po jídle všechno hůř. Jako protože nikdy si nedokážu dát jenom trošku. Proto nejím moc často, protože vím, že toho vždycky sním hrozně moc. A pak jsem taková těžká a pomalá.
0: Tak dáme si další muziku v Pochoutkách. Rozloučím se s Naďou Konvalinkovou a Jitkou Ježkovou. Moc děkuju a dobrou chuť, ať už si uvaříte sami nebo si něco dáte.
2: Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
1: Všem posluchačům rovněž dobrou chuť.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník pokračuje teď radou z etikety, která už se u nás docela dobře zabydlela. Radí vždycky odborník na bonton Ladislav Špaček. Tentokrát, když už je to léto a horko, by mohl poradit, jak pít třeba takové pivo.
1: V restauraci se pivo pije trochu jinak než v pivnici a nebo v běžné hospodě. V běžné hospodě si s pitím piva nemusíme dělat žádné velké starosti, tam se pivo pije ze silnostěných sklenic, aby jaksi se neoteplovalo, aby si uchovalo co nejdéle příslušný chlad. A na tátcích a jsou tam ty pivařské rituály, jak si pivaři připijejí a tak dál. Nicméně jsme-li v restauraci a nebo doma, tak obvykle servírujeme pivo v tenkostěných sklenicích. Počítá se s tím, že ta sklenice je menšího obsahu a proto to pivo se vypije rychleji, než stačí steplat. A tím pivem si vždycky připijíme. Pivo je podobně kultovní nápoj, alespoň pivaři to tak drží a my jakožto pivařský národ tak na to stále jako trpíme. Takže vždycky bychom si měli tu pivní sklenici podzvednout, ostatně stejně jako sklenici s vínem a symbolicky dát najevo, že se hodláme napít.
0: Je povolený nějaký maximální počet loků nebo můžeme si otřít pěnu z úst rukou, třeba jsme-li v hospodě?
1: Pokud zjistíme, nebo vlastně i když to nezjistíme, raději to děláme preventivně, že nám na horním rtu ulpěla pěna, ono to je půvabné, já si vzpomínám na postřižiny, kde Magda Vašáriová vychutnávala ten půl litr piva a tu nádhernou pěnu, co měla pod nosem, tady šlechtila. Nicméně v restauraci je to nemístné a proto máme ubrousek, kterým si otřeme rty. V pivnici, v hospodě, si myslím, že to chlapi dělají běžně rukama. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Jestli vám je i v tomhle čase docela vedro, co se schladit některými chladivými recepty sladkými z naší nové kuchařky Sladké Česko. Najdete tam třeba i recept na zmrzlinu, vychlazené dezerty, řezy a podobně. Je to ta největší sladká kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Obsahuje všechny recepty, ty sladké, které se kdy objevily v našem vysílání. A je to kuchařka, která obsahuje recepty, které ještě nikdy nikde nevyšly. Pořiďte si je přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednejte si je přes telefon, tedy ve všední dny a v pracovní době. To objednávkové číslo je 724 819 319. Knížku Sladké Česko, která obsahuje 170 skvělých domácích českých receptů ověřených v rodinách po celé naší zemi, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A právě on nabízí objednání i přes telefon, tedy číslo 724 819 319. A taky nám věnoval 3 kuchařky do naší soutěže. Minule jsem se vás ptal, čím Roman Paulus ozdobil miletínské modlitbičky. Byly to mandle. A věděli to? A kuchařku vyhrávají Stanislava Nosková z Mrtyníku, Ladislav Hlinák ze Senožat a Jiří Hruška z Českých Budějovic. Ať vám udělá radost a vyzkoušejte hned, co dorazí, nějaké recepty a pak nám klidně dejte vědět. Další 3 kuchařky mám připravené do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou troubu měl dnes nově Josef Maršálek. Buď to byla trouba s průhledným okénkem, anebo s mluvící signalizací. Jakou troubu měl nově Josef Maršálek? Jestli si myslíte, že měla průhledné okénko, pište soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa a pošlete nám to na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek měl nově troubu s mluvící signalizací, budete posílat SMS-ku pochoutky mezera B a zatím vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu a výsledky se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Samozřejmě, že otázku i pravidla najdete, jak už bývá zvykem, na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se podívejte, je tam spousta inspirace a fanděte nám i těm, kteří se zpátky dostávají do hry, protože v tom letošním 10. jubilejním roce soutěží recepty z předchozích let a na konci roku budete spolu s porotou vy, posluchači, stanovovat recept desetiletí. Příště nám tak další sladký recept připomene třeba cukrář Vojtěch Vrtiška. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal. Do té doby se mějte krásně, letně a chutně.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
3: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
2: Opravdu?
3: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
2: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
4: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.

0: zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní dopoledne. Ve Svitavách začalo hlasování v rámci třetího ročníku sdíleného rozpočtu. Obyvatelé mohou až do konce července rozhodovat o tom, které z navržených projektů město podpoří a zrealizuje. Do finálového výběru letos postoupilo 12 návrhů, se kterými přišli sami obyvatelé, říká mluvčí města Kateřina Kotasová.
1: Veřejnost může vybírat z 8 menších a 4 větších projektů zaměřených na zkvalitnění veřejného prostoru, na sportovní vyžití nebo trávení volného času. Hlasování probíhá elektronicky na portálu projekty.svitavy.cz a potrvá do konce července.
0: Pohádková zahrada v Pardubicích, která pečuje o opuštěná a zraněná zvířata, v posledních dnech přijímá stále více ptáků vyčerpaných vedrem. Nejčastěji jde o dehydratované holuby, ale i jiné druhy. ČTK to řekla zakladatelka a provozovatelka zahrady Romana Vojířová. Do jiných záchranných stanic se podle Vojířové dostávají vyčerpané vlaštovky, rorísy a kolegové jí hlásili také mláďata netopírů. Ženy budou dál pro mamografické vyšetření potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktického lékaře. Výjimečně je mamografické centrum může vyšetřit i bez ní. To ale hlavně v případech, kdy žádanka propadla nebo ji pacientka ztratila. Všeobecná zdravotní pojišťovna tak upřesnila původní informaci z konce května. Změna bude platit od července. Návštěvníci 68. ročníku hudebního festivalu Smetanova Litomyšl dnes mohou prožít den s Českým rozhlasem. Večer mimo jiné zahraje symfonický orchestr Českého rozhlasu, a to přímo na zámeckém nádvoří.
2: V podání rozhlasových symfoniků zazní Schubertova 8. symfonie zvaná Nedokončená a monumentální Stravinského Oidipus Rex. Do programu přispějí i členové Dismanova rozhlasového dětského souboru, kteří přijedou s jevištním pásmem z básní Františka Halase a celý den reportérsky zaznamenají. Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu si pak připravil průřez tvorbou českých klasiků i lidových písní. Josef Kaňka, Český rozhlas.
0: A na Smetanovu Litomyšl se přeneseme v našem živém vysílání hned po zprávách. Sport. Pardubičtí fotbalisté vyhráli první přípravný zápas před novou sezónou. Holice porazili jasně 17-0. V zápasu nastoupil i záložník Marek Icha, který je jednou z posil pro nový ligový ročník. Jeho přínos hodnotil asistent trenéra Tomáš Polách.
3: Ichiš to je taková klidná síla, který prostě zvládne zahrát víc postů, nastoupil uprostřed zálohy. My víme, co od něj čekáme, víme, jakou bude mít roli v tom týmu, takže ty zápasy, které nás teď čekají v Rakousku, tak určitě nás prověří. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 37 až 40 stupňů, na horách 30 až 33 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Silničáři pracují na údržbě zeleně na dálnici D35. Odstavný pruh proto uzavírají mezi 148. a 158. kilometrem ve směru na Olomouc. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už vám přejeme krásné a pohodové dopoledne, nejenom vám, kteří jste tady v klášterních zahradách v Litomyšli, ale také vám, kteří jste naladili vysílání Českého rozhlasu Pardubice.
6: Ano, krásné a horké dopoledne, nicméně pokud byste si mysleli, že jsme tady v klášterních zahradách v Litomyšli sami, tak se hluboce mýlíte, protože je tady spoustu mladých lidí, kteří si přišli poslechnout buď sami sebe, například zdravíme Zušku z Jablonného nad Orlicí, anebo...
5: Nebo si možná přišli poslechnout i nás, tedy doufám v to. A mně se moc líbí, jak jsme tady zakotvili v tom stínu těch nádherných stromů, které tady jsou. Musím říct, že máme snad poprvé studio v trávě, a to doslova.
6: Profukuje tady větřík a spolu s námi tady můžeme přivítat paní učitelku, která má teď obrovskou radost určitě, protože její studentka je laureátkou Kociánovy a Heranovy soutěže. Tady v tomto případě Heranovy violončelové soutěže. Dobrý den.

0: Dobrý den, všechny zdravím.
1: Tak to promluvila paní učitelka Jana Vintrová, no a ta laureátka, o které si mluvila, tak také představím, Daria Dovbiš, a za chvilku ji uslyšíte také ve vysílání.
2: Ale mě to přece jenom nedá, musím se zeptat, když se někdo stane laureátem Heranovy violončelové soutěže, tak už skutečně musí něco umět, že?
0: No, asi to tak bude. Darinka je vítězkou druhé kategorie Heranovy violončelové soutěže. A pro nás toto bylo úžasným zážitkem, protože k soutěži jsme přistoupili tak, že se jedeme podívat, jedeme nazbírat zkušenosti. My vždycky jezdíme i ochutnat něco dobrého, podívat se po okolí. A ta první cena za druhou kategorii byla pro nás krásným a příjemným překvapením.
2: Darinko, kolik tě je roku?
3: Je mi 12 let.
2: A ty už jsi tady nachystaná, violončelo, na židli sedíš pěkně ve stínu. Bude se ti hrát dobře, myslíš?
3: Ano, myslím si, že ano.
1: Tak, Darinku, poprosíme, aby tedy něco zahrála, a ještě musím teda představit také klavírní doprovod, na to nesmíme zapomenout. Jana Pochobracká se zhostí tedy tohoto nástroje a teď už mlčíme a přejeme, abyste si to užili nejenom vy tady v zahradách, ale také všichni posluchači.
2: Jenom bych ještě upozornila na to, co něco Darinka zahraje, a to nám určitě řekne paní učitelka.
0: Darinka nám zahraje sonátu pro violončelo a klavír, kterou napsal francouzský hudební skladatel Jean-Louis Dipor. Bude to sonáta G-dur, první věta Allegro.

0: veľký potlesk.
1: Pani učiteľka chválí zdviženými palci. Darja Dovbiš, no tak už se nedivím tomu ocenění.
2: A Darja bude tady i nadále ještě se svou kolegyní, která je pro změnu laureátkou Kociánovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí. Takže dojde k ladění a tak dále a my si mezi tím můžeme popovídat, no a s kým jiným, koho jiného vzít do úvodu toho našeho celého povídání hodinového.
1: Umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle Marek Šulc je tady s námi také v zahradách. Dobrý den.
3: Dobrý den, díky za pozvání.
2: Jak se cítíte?
3: Lehce unaven, ale stále svěží, aspoň se o to snažím.
2: Jsme tak ve dvou třetinách, ano, Smetanovy Litomyšle, před námi do 5. července ještě spoustu zážitků jistě.
3: Bude.
2: Ale nejprve můžeme lehce zhodnotit. Zatím.
3: Zatím za mě všechno proběhlo skvěle, mám radost ze všech koncertů a představení. Ať už to bylo na hlavní scéně, tedy na zámku, anebo ve Smetanově domě, nebo v jízdárně, nebo v chrámu. Trošku nás prozkušuje počasí, protože když jsme 12. června otevírali festival, tak na veřejné generální zkoušce Česká filharmonie hrála asi v 9 stupních. A i přesto koncerty dopadly naprosto fantasticky. A jdu, potom jsme poslouchali ve 12 stupních, zabalení v dekách. No a teď lámeme rekordy, to víte vy lépe než my, asi vaše rosničky sledují to počasí. Takže je to trochu náročnější na to počasí letos, ale máme radost z publika, máme radost umělců, takže za mě všechno dobrý.
1: Tak říkal jste, že ještě mnoho toho čeká návštěvníky, Smetanovy Litomyšle. To nej, na co byste ještě chtěl třeba pozvat, co by to bylo?
3: Tak za mě je to určitě dnes večer Symfonický orchestr Českého rozhlasu s Petrem Popelkou, ale vedle toho dvě taneční představení, zítra Racek v podání mých oblíbených Decadencers, potom to bude ve středu soubor mnichovského baletu Juniorská kampany Ivana Lišky se 4 choreografiemi, no a pak přijíždí můj oblíbenec, když jsem studoval na vysoké škole, můj velký vzor Bryn Terwel, jeden z nejslavnějších basbaritonistů světa, ve čtvrtek zaspívá na zámku. Pak Porgy a Bess, no a pak už se blížíme do finále.
2: No toho basbaritonistu vy už jste vychvaloval u nás, když jste byl v rozhlase, tak se říkal, že to je prostě to vaše nej, na co se opravdu nejvíc těšíte. Jsou ještě vůbec nějaké vstupenky na některá z těch představení?
3: Právě na Bryna Terwla a Slávku Zámečníkovou, tedy na operní gala, ještě zbývá několik desítek posledních vstupenek. Racek je vyprodaný, ale vždycky se vyplatí ráno sledovat náš web, protože třeba se stane to, že někdo z návštěvníků najednou nemůže přijet a dá nám vědět, dávám vstupenky zpátky. A to je ten moment, kdy si může někdo ještě v ten den koncertu dokoupit vstupenky.
1: V klášterních zahradách je každopádně po každé volno, takže sem určitě zveme, kdyby náhodou někdo zvažoval kvůli tomu počasí, jestli dorazit nebo nedorazit. Máte tohle nějak zmáknuté?
3: A my jsme na to mysleli už asi před 3 dny, když jsme viděli tu předpověď, že dneska opravdu mají padat rekordy teplotní. Takže jsme se rozhodli, že vlastně po našem živém vysílání veškerý program, který je od 12 až do 16, přesuneme tady vedle nás do piaristického chrámu, protože vlastně tady máme několik dětských souborů Českého rozhlasu, které přijíždějí a nechceme, aby se cokoliv stalo jak návštěvníkům, tak mladým umělcům. Takže na všechny se těšíme, program nerušíme, jen ho přesouváme pár kroků tady vedle do piaristického chrámu.
2: Ještě se zeptám na ten dnešní hlavní večerní program. Symfonický orchestr Českého rozhlasu se tady představí. To je těleso, které rozhodně stojí za upoutání a bude to v tom Smetanovém sále. Takže jak to tam je vyřešeno? Tělo na tělo asi bude hodně teplo, že?
3: Teplo bude, proto jsme se s orchestrem domluvili, že dámy i pánové orchestru budou hrát pouze v košilích, nebo prostě nemusí být ve fraku. A dokonce i vím, že pan dirigent o trochu zkrátil zkoušku, aby prostě jsme muzikanty nevyšťavili v úvozovkách. Ale jsme připraveni rozdávat vodu, jsme připraveni rozdávat vějíře, koncert začíná v 7:30, neměl by být tak dlouhý. V první části nás čeká Schubert po pauze Stravinsky, takže rozhodně se snažíme o to, aby i v tom šíleném vedru byl ten komfort v úvozovkách, to komfort je možná silné slovo dneska, ale aby byl zkrátka ten zážitek příjemný.
1: Říká Marek Šulc, umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle. Moc děkujeme, že jste dorazil sem za námi a pozvat vlastně naše posluchače i ty, kteří sem přišli do zahrad. No a teď už opět dáme prostor hudbě.
2: Ano, a slíbili jsme laureátku Kociánovy houslové soutěže, která už je tady nachystaná. Tak jenom poprosím tě o představení. Jak se jmenuješ?
0: Jo, Lara Tamcan.
2: Kolik tě je let?
0: 12.
2: Tak a teď se přesuneme tady ke klavírnímu doprovodu. Jenom pár takových informací o studence, kterou tady teď můžeme slyšet. Povíte?
4: Samozřejmě, takže zdravím všechny posluchače. Lara Tamcan přijela z Prahy, z takové zvláštní školy, teda zvláštní ne jen v tomto smyslu, jak jsme zvyklí, ale z takové dvojškoly, gymnázium a hudební škola hlavního města Prahy. A Lara studuje, teďka ukončila primu na gymnáziu, studuje pod vedením pana profesora Jakuba Fischera a zahrajeme vám jako první skladbu od Pabla de Sarasate Baskické kapričo.
2: Děkujeme.

0: Lara Tamcan z Gymnázia a hudební školy Praha a naprosto úžasný výkon. Děkujeme moc a jsme také rádi, že našim posluchačům tady se stále tleská. No, stálo to za to, bylo to fakt úžasné. I paní učitelka tady vedle mě říkala úžasný.
1: No, já jsem tady blízko a já jenom ani jsem nestačila, jak se ti ty prsty kmitaly, prostě něco neskutečného. Je to velmi náročná skladba a úžasné to bylo. No a teď se, jestli se můžu zeptat, jestli tady máme někde mezi diváky zástupce šéfkuchaře hotelu Applaus Ondru Juráše. Ondra Juráš, pokud by nebyl, tak vůbec nevadí, protože už se tamhle na nás usmívá pan ředitel základní umělecké školy Jablone na Torlicí.
0: Tak to jsou muzikanti, kteří jsou tady také s námi v klášterních zahradách ve stínu stromů a než jsme začali s naším přímým přenosem, tak se tady starali o muziku a také jsme měli možnost si je chvilku poslechnout. Nevím, jestli bude možnost do vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu Pardubice.
1: Vy jste poslouchal teď velmi, velmi pozorně, jak jsem si všimla. Bylo by fajn mít hodně takových žáků asi, ale já myslím, že v Jablone máte velmi šikovné, nadané, že, děti?
2: Je to fajn mít takové šikovné žáky, jako slečna, která tady hrála, vlastně obě slečny, které tady hrály. My jsme druhá nejmenší škola v Pardubickém kraji, máme 250 žáků v hudebním, v tanečním a výtvarném oboru. A samozřejmě takové žáky také máme.
0: Takové šikovné. A vy jste sem také přijel se velkým zástupem vašich studentů. Co tady dneska máte přichystané pro návštěvníky zahrad?
2: My jsme přijeli s výtvarníky, výtvarné dílny jsou tam v té spodní části zahrady. Přijeli jsme s tanečníky v podstatě s celým tanečním oborem, který čítá přes 70 dětí. A tady v tom stínu, který je před tím improvizovaným rozhlasovým studiem, tak jsme přijeli se třemi soubory. Jeden se jmenuje Jabloband, to je takové rockové těleso, které hraje kaury.
1: Zabávejte na nás, ať víme, o koho jde. Jabloband, zdravíme, ano.
2: Zdravíme Jabloband, zdravíme i nepřítomného pana učitele Romana Zacharu, který připravil na dnešek právě tyto studenty. Normálně hrají na elektrické kytary, ale chtěli jsme dostat tomu, že je tady liduškový basking, který k tomu baskingu, aby hráli akusticky, takže hrají na akustické kytary. Máme tady jednu úžasnou zpěvačku Amálku a baskytaristu. Pak jsme s dalším souborem přijeli Dechband, to je moje těleso, čítá dva klarinety a tři saxofony, který vám asi zahraje pak krátkou ukázku.
1: Ano, Dechband, ať už se připravuje, kluci,
2: ano,
1: zdravíme.
2: Ano, ať se připravuje. No a pak tady máme školní orchestr, který vedu také a za paní učitelku, která je zrovna na mateřské dovolené a školní orchestr je takového amerického typu a v podstatě všichni všechno hrají, protože, jak jsem říkal, jsme malinká školička a sbíráme ty děti po škole a kdo si chce s námi zahrát, tak je to takové příjemné.
0: Tak pro nás a pro naše posluchače také zahrajete?
2: Samozřejmě zahrajeme.
1: Bude to tedy pro Český rozhlas Pardubice, pro posluchače Českého rozhlasu Pardubice je slyšet po celých východních Čechách, respektive když si naladíte internetové rádio, jakože mladí lidé už ladí asi jenom internetové rádio, tak po celé republice, tak teď bude ta možnost, tak se můžete v klidu připravit a bude to, předpokládám, jízda hlasitá.
0: Tak, pan učitel nám utekl, protože už se jde chystat a já jsem moc zvědavý, co uslyšíme. Teď vidím klarinet, vidím saxofony.
1: Chviličku nám to potrvá, ale vůbec nevadí. Jenom ještě pro vás, kdo jste přišli později třeba k mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice, vysíláme živě z klášterních zahrad. Velmi příjemně tady pofukuje, musím říct. Takže jestli chcete ještě dorazit, program tady bude už jenom do 12 hodin a potom, jak říkal pan umělecký šéf Smetanovi Litomyšle, všechno se to přesouvá do chladivého piaristického chrámu, nádherné architektonické památky tady v Litomyšli.
0: Tak nevím, jestli jste přichystáni, jestli ano, mávněte. Ano, dostávám signál, mlčím a jdeme se to vychutnat.

0: ještě bude? Konec.
1: Tak já bych teď poprosila sem k nám paní učitelku Lipenskou, jestli někde mezi diváky ji najdeme, ze základní umělecké školy Litomyšl, která vede taneční obor. Nám tady totiž ještě 3 děvčata z tanečního oboru zatančí, takže pojďte k nám zatím, paní učitelko, na křeslo. My si s váma chvíli popovídáme. A my jsme to totiž tady ještě nikdy neměli, že bude se tančit a bude se to přenášet do rozhlasu.
2: Ano, na to jsem moc zvědavý a ptal jsem se právě Jitky, jak to chce udělat, jestli to udělám jako sportovní utkání, že se bude tančit a vy tady budete jako komentátoři popisovat, co se děje, nebo jak to pojmem tohle. Dobrý den.
3: Dobrý den, já sama nevím, já jsem vždycky proto zkusit něco nového, takže uvidíme.
1: No vy jste to navrhla, říkala jste, já to klidně budu komentovat. Tak jsme na to sami zvědaví. Vzhledem k tomu, že vy tady nevystupujete určitě poprvé, se tady jako doma, že? V klášterních zahradách.
3: Dalo by se říct, že Litomyšl je mé druhé rodné město a začala jsem právě učit kvůli těmto klášterním zahradám tady, protože v našem původním domovském souboru jsem tady zažila vystupování a Litomyšl je nádherná.
2: Chystáte také vystoupení tady v Litomyšli, předpokládám, že to bude 1. července. Kdy a kde to bude? Co to bude?
3: Je to výstup Menartu, kde jsme spolupracovali s Janem Kodetem. Po celý rok jsme měli tu možnost a tu čest být pod jeho vedením a pod jeho lásky plnou péčí, dala bych říct, a plně profesionální. A je to právě výstup z tohoto ročního působení Menartu, kde budeme tančit první část nad aplauzem. To máme 10-minutovou choreografii, která je složená ze 3 částí a hudbu nám skládal přímo náš milý pan kolega Petr Jiříček. A druhou část budeme přímo zde v Kašně. Máme
1: v Kašně budeme tančit.
3: Jako site specific, ano, a to je od Debussyho, budeme tančit u pramene. Takže budeme i trošičku přemisťovat publikum mezi tím, co se tanečnice budou převlékat.
1: Já jsem se ptala, co to je Menart, abychom to ještě vysvětlili opravdu jenom velmi jednoduše. Co to je za projekt?
3: To je projekt podpory talentů ze základních uměleckých škol, kdy vždy jeden umělec si vybere skupinu nebo hudebníka v nějakém určitém věku a ten potom dojíždí za ním celý rok nebo těch setkání 6 a vlastně spolupracují nebo vede, mentoruje tu práci toho pedagoga a toho žáka. U nás to bylo specifické, že to byla kolektivní výuka, takže ta kolektivní výuka a vůbec taneční má svá specifika a Honza Kodet je opravdu člověk na svém místě se svým srdcem a je naprosto profesionální, takže s ním to bylo velmi, velmi výživné.
2: Tak já jsem teďka trošku neposlouchal, protože jsem dostával instrukce z režie, že prý paní učitelka potřebuje někde něco odmávnout, odpálit.
1: Tak šup, běžte si to odmávnout, klidně i s tím mikrofonem, protože budete komentovat, popisovat. To my nevíme, co nás čeká vlastně. Kabelku si klidně tady nechte.
3: Já vám věřím.
1: Tak, paní Lipenská nás opouští a my se podíváme směrem tamhle na tu travnatou plochu, kde 3 děvčata už se chystají na svoje vystoupení.
2: Kde jsou? Kde jsou?
1: Ano, jsou za tvými zády, za námi. Aha. Za námi, takhle na slunci, vydrží to snad chviličku. No a něco na ten způsob, ale v mnohem větším provedení, bude potom toho 1. července, kdy můžete přijít večer do klášterních zahrad a to bude už také mnohem příjemnější počasí.
2: A pochopil jsem to správně, že skutečně budou v tom bazénu, že tam budou skákat, cákat a tak dále.
1: No ano.
2: Jo, holky kývou hlavou, ano, takže ano, no tak to bude zajímavá podívaná. A jestli bude ještě zajímavě nasvícené, tak o to bude lepší. Jak to vypadá s muzikou nebo paní učitelko?
1: Jo?
3: Tanečníci vždycky všechno zvládnou, jenom technika někdy selže.
2: No tak ono je teplo, technice to teplo asi
1: můžeme,
2: nedělá úplně.
1: My můžeme klidně, jestli jsou to 2-3 minuty, tak můžeme klidně ještě vyplnit hudbou, máme nemusíme. Tady připravené laureáty.
3: Nemusíme, jenom bych uvedla, že je to koláž z výstupu z prvního setkání s Janem Kodetem, kde jsme už se setkali v Olomouci a napojujeme na to další výstup, který jsme měli ze semináře s Michalem Tomanem u nás v Zušce a je to vlastně i jakoby určeno jedna z choreografií a přímo to máme jako výstupy z daných seminářů, které jsme spolu prošli.
1: Tak pojďme na to. Chvilka napětí. Jedno kliknutí. Jedem. Prosíme paní učitelku, aby komentovala to, co Její žákyně předvádějí, protože naši posluchači to nevidí.
3: Tanečnice vstupují pohybem těla za určitou částí a nyní nastupuje vazba, kterou jsme udělali

0: končí taneční vazba a přicházíme opět do volného prosunutí v prostoru, kde tanečnice opět musí vnímat sami sebe. Hodně jsme pracovali s fokusem, to znamená pohled na tělo, pohled za tou částí těla, za kterou pracujeme, a za pravdivostí pohybu. Opět s hudebním námětem se znova opakuje hudební a pohybová fráze. A tanečně se musí vnímat i sebe sami, i kolektiv, aby právě jeli jednotně. Vstupujeme do druhé části, kde opět začínají vazbu, kterou jsme měli z výstupy s Michalem. Diváci, kteří jsou tady s námi, tak můžou vidět, že každý pohybový materiál je specifický. A právě v propojování různých seminářů a výstupů tanečnice dokážou přebrat více pohybového materiálu, který si pak přivlastní a dokáží ho používat i ve vlastní tvorbě. Budeme tlumit. Že to je nový stop, takže to už ukončeno. Děkujem.
1: Nádhera, no potlesk teda. Pro děvčata. No Mirku, hodnoť.
2: Asi bude nejlepší, když prostě toho 1. července dorazíte a podíváte se na to sami. A holkám děkujeme moc, byli jste úžasné.
1: Za to, že jste vydrželi na tom slunci, bylo to krásné.
2: A paní učitelko, teda ten popis, mohla byste se tím živit.
1: Jo, my vás berem. Děkujeme.
0: Děkuju na to, že strašně narada mluvím, tak asi to bylo dobré. Děkuju.
2: Ne, perfektní. Já myslím, že to je snad poprvé, co rozhlas vysílal tanec.
1: No a my už tady teď můžeme přivítat zástupce šéfkuchaře hotelu Applaus Ondru Juráše, který nás trošku polechtá tam, kde to potřebujeme, když si chceme dát něco opravdu dobrého, osvěžujícího. Vítejte.
3: Dobrý den, zdravím vás.
1: Můžete i na svůj mikrofon. Můžu na svůj.
3: Dobrý den, já vás zdravím. Jak už bylo řečeno, jsem zástupce šéfkuchaře hotelu Applaus a my jsme si připravujeme po celý festival speciální menu, který je vlastně přizpůsobeno všem vystupujícím. Máme tam různé druhy jako salátů a vlastně snažíme se přizpůsobit těm lidem, aby jsme jim vyšli co nejvíce vstříc.
2: Takže nejenom lidem, ale i počasí se přizpůsobujete, předpokládám.
3: Ano, to je velmi důležité, protože v těchto vedrech
2: svíčková
3: určitě
2: asi ne.
3: Svíčková moc nejde. Ani nějaký guláš na paprice.
1: A tak co jde? Co jde? Co nejvíc teďka?
3: Tak teďka hodně saláty. Cezar salát, to je u nás jako klasika, kuře, krevety. Potom tam máme salát z černých rajčat s malinovým dressingem a buráta. Naše domácí fokáča, to je taky skvělý. Hodně paštika, hovězí tatarák, a to jsou takové naše klasiky, co teďka v tomhle počasí jdou.
2: Tak teď se mě bude trošku hůř mluvit.
3: Musíte zastavit na oběd.
2: Zkusím to. Kolik toho tak jako připravíte během smetanovy Litomyšle? Je toho víc, co musíte navařit?
3: Určitě je toho víc než obvykle, ale nevím, troufnu si říct, že jakoby teďka ty obědy a co tak máme, do toho jsou většinou vždycky nějaká akce, nějaká skupina tam máme a tak. Takže jakoby třeba přes 80 až 100 obědů uděláme určitě, večeře jako v podobném stylu, a většinou do toho jsou ještě nějaký akce, jak říkám, nějaký raut. Dělali jsme vlastně zahajovací raut na Smetanovu Litomyšl na zámku, takže to bylo pro 500 a ten druhý den myslím pro 200 lidí, takže to bylo takový náročnější, ale všechno jsme zvládli.
1: Jo, vypadáte celkem klidně, takový kliďas v kuchyni, nebo se dokážete rozohnit, když to neodsýpá tak, jak si představujete? Musí tam být taky pořádné vedro, že?
3: No vedro tam určitě je, tak přes 40 stupňů, 45 tam máme určitě, takže to je taková sauna, ale ne, ale jako jsem v klidu, když to všechno funguje, tak to je dobrý. Pak když je nějaký zádrhel, tak samozřejmě trošku jakoby se můžu rozčílit, ale
1: musí pak se to pošoupnout.
3: Musí se to pošoupnout, ale pak to je všechno zase dobrý.
2: Já jsem si právě říkal, že šéfkuchař tak bude podle toho vypadat, nevypadáte, ale už chápu, těch 45 stupňů to člověk něco schodí, že?
3: No je to tak, no je to takový, je to fakt náročný, člověk nemá ani chuť pořádně na to jídlo, jenom tak jako ochutnává, jestli je všechno v pořádku, ale že bychom si pak sedli a pořádně se najedli sami, tak na to zaprvé není čas a není ani chuť.
1: My jsme moc rádi, že jste dorazil, protože teď chystáte určitě taky obědy, i když těch lidí asi bude méně v tom vedru, jak jste říkal, opravdu se spíše prosazují ty velmi, velmi jednoduché, čerstvé a lehké pokrmy. Co byste doporučil nějaký lehký recept tady před
2: rychlý
1: obědem
2: hlavně
1: na neděli? Rychlý, abychom to ještě stihli.
3: Abyste se ho stihli jako uvařit
1: no,
3: vy
1: jasně,
3: doma,
1: no.
3: To tak nějaký salát, to je pro mě za mě úplně jako nějaký čerstvý salát, do toho zeleninu, nějaký olivový olej, dressing, nějaký sýr třeba, já mám rád hrozně kozí sýr, tak ten si trošku třeba rozpíct na to, nebo tu burátu, jak jsem o ní mluvil, k tomu kousek pečiva a za mě to je úplně ideální jako oběd do tohohle počasí.
2: A tak ono nakrájet zeleninu, to není světaborného, to zvládne každý, ale s čím vždycky mám jako opravdu problém, s čím boju, jsou zálivky.
3: Zálivky, no to je trošku takovej, nechci říct kumšt, ale je to takový, většinou my máme oblíbenou tu malinový dressing, děláme to v podstatě.
1: To byla ta černá rajčata,
3: jo,
1: říkal,
3: černá rajčata
1: s malinovým
3: dressingem a s tou burátou.
1: No.
3: A ten dressing vlastně to se dá balsamico ocet, hořčice a med a postupně se do toho zašlehává olej a ono to vlastně zemulzuje a je to takový krémový a hezky to vlastně obalí ten salát.
1: Píšeš si?
2: Ne, ale já se to pak pustím ze záznamu.
1: Moc vám děkujeme za váš čas, už vás nebudeme déle zdržovat, i když my bychom mohli na tohle téma určitě povídat až do oběda. Hotel Applaus, díky moc.
3: Taky moc děkuju a užijte si zbytek smetanovy Litomyšle.
2: Děkujeme, děkujeme, nejenom hudebně, ale tedy i gastronomicky. Ondra Juráš. Díky.
1: Tak a čeká nás další hudební číslo. Tentokrát by to mělo být violončelo opět a laureátka Heranovy violončelové soutěže, která se konala před měsícem v Ústí nad Orlicí. Darinka. Darinka už si opět sedá, usazuje se a paní učitelka ještě jak vám doběhnu, aby nám řekla, co budeme hrát, co uslyšíme.
4: Tak Daria Dovbiš vám za klavírního doprovodu paní učitelky Jany Pochobratské zahraje miniaturu číslo 4 od Bohuslava Martinu a jako druhá skladba zazní Elfin tanz, jehož autorem je Ezra Jefkinson.
1: Děkujeme.

trošku vítr, ale my si počkáme na druhou část. Aspoň slyšíte, že tady pod těmi stromy je příjemně a lehce větrno, takže se máme celkem dobře.

0: Vynikající Daria Dovbiš, tak slyšíte opět potlesk i vy ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. No a s tím uměním ještě nekončíme, protože teď tuším přijde někdo přes výtvarno.
1: Měla by tady být paní učitelka základní umělecké školy Litomyšl, výtvarný obor Michaela Kotlárová. Kde pak vás máme, paní učitelko? Která by ráda pozvala na zámek, kde má právě výtvarný obor v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle svoji výstavu. Ale paní učitelka možná zřejmě nevydržela, tak my tady máme náhradu, ale myslím si, že
0: no,
1: slovo náhrada,
0: není náhrada
1: v tomto
0: to
1: případě
0: je.
1: Nelze vyslovit ani. Pan starosta města Litomyšl, Daniel Brídl, dobrý den.
2: Dobrý den. Haló, dobrý den, dobrý den.
0: Pane starosto, jak si užíváte smetanku?
2: No, užívám, ale...
0: Počkejte, děláte takový, jako že to tam úplně nezní.
2: No tak to počasí, že jo, my jsme se bavili se známými o tom, že Litomyšl jde extrémy, nejsme průměrný festival Zahajovák v Kožichách a týden na to tady sedíme a potíme se ve stínu, takže ano, jedeme bomby, ale jinak si myslím, že paráda zase, miluju festivalové zahrady, to je fakt srdcovka, takže skvělý, skvělý.
1: Co už jste všechno stihl navštívit, jaká představení a užijete si je, nebo máte takové ty povinnosti jako reprezentant města?
2: Tak my to dělíme s manželkou, jsou povinnosti, tam mě dala číslo 10, přesto asi nepůjdeme, takže 10 povinností a pak některé věci, které si fakt jdeme rádi, strašně se nám líbila Hubička ve Smetanově domě v rámci operní líhně, to pohladilo po srdci, takže ano, dělíme to, někde si jdeme sami, tak jako inkognito pro radost, toho je méně, většinou povinnosti, ale je to součást práce, na kterou jsem hrdý, protože je to radost potkávat kulturní milovné lidi, lidi pozitivně naladěné a vidět špičkovou kulturu. Takže ona to není povinnost, ale ano, mám od sekretářky vypsáno s vykřičníky, kde musím být.
0: Tak my jsme tady před chvílí povídali o jídle, o dobrém jídle, co vy a dobré jídlo. Zajdete občas do aplauzu?
2: Ano, například teďka jsme tam zase slavili tradičně vysvěcení, s naším nejmladším synem to děláme každý rok a jinak tam zajdeme, protože na to, že je to vlastně michelinská restaurace, je furt cenově relativně dostupná, takže není to na každodenní obědy, ale jednou za čas si tam člověk zajde a opravdu si pochutnáme. Já oceňuji, že ta kvalita nejde dolů. Ono se často děje, že někdo otevře hospodu, restauraci s špičkou a za 2 roky tam přijdete, jste zklamáni, tak já myslím, že litomyšlské restaurace, a to tady zaťukám na ten krásný zdroj, dřevěný stolek, se drží a dokonce se zlepšují, snaží se, takže za mě paráda a jsem rád, že v Litomyšli se gastronomii, ale také kavárnám a podobným věcem daří.
1: Je pravda, že když si člověk projde náměstí, tak tam těch kaváren je docela dost, jedna lepší než druhá a taková ta prázdninová Litomyšl, ta rozhodně nebude odpočinková pro posluchače Českého rozhlasu Pardubice. Teď máte možnost pozvat je ty lidi, kteří tady třeba jenom projíždějí, jsou z větší dálky, pozvat je do vašeho města, nalákat je na prázdniny. Na co byste konkrétně nalákal?
2: Dobře, tak o gastronomii jsme hovořili. My jsme napočítali s manželkou 14 kaváren, takže to je slušné číslo. No jinak Smetanova výtvarná Litomyšl, ta bude pokračovat i po skončení Smetanovy Litomyšle. Sochy Jaroslava Róny v exteriérech města krásné, to se setkalo letos s velkým úspěchem u lidí, ale je spousta dalších výstav, takže určitě umění, kultura, architektura, říká se Litomyšli, hlavní město soudobé české architektury, takže my tak jako pocitově vnímáme, že už zhruba čtvrtina turistů do Litomyšle nejede za památkami historickými, ale za moderní architekturou. Opravdu jako museli jsme dotiskávat letáčky o moderní architektuře, takže to je poměrně zajímavé, že sem lidé jezdí za moderní architekturou. Potom bude Litomyšl Fest, filmový festival, budou Shakespeareovské slavnosti, no a jinak každý pátek prázdninové pátky, každou středu Středa hudby třeba, takže jako žije to tady přes léto, až jsme si řekli, že už musíme trošku brzdit kvůli místním, takže máme nějaká pravidla, že třeba na zámeckém návrší jenom jedna velká akce týdně, protože opravdu my jako hlavně to všechno děláme pro místní, aby se tady žilo dobře těm místním, že přijíždí turisté je skvělé, protože nám tady pomáhají udržet ty služby, ale jinak nesmíme to přehnat.
0: A v horkých letních dnech, jako je třeba ten dnešní, nějaké to osvěžení v Litomyšli máte?
2: No máme skvělé osvěžení. Každý, ať si zajde do zámeckého sklepení na sochy Olbrama Zoubka, tam si i v tomto dnešním dní na sebe bude muset vzít deku, protože tam je prostě pořádná zima. Stejně tak v piaristickém chrámu je chladno. Nedávno jsme instalovali také rozprašovadlo na náměstí, takže se člověk může osvěžit i tam. Já myslím, že a po Cíně, to je tak geniální výtvor našich předků, že vy se projdete po náměstí ve stínu i v těchto dnech, tak to já myslím, že můžeme jen a jen děkovat našim předkům, že tady je možno se opravdu jako toho stínu dočkat.
1: Já se vrátím na to náměstí. Ne každé město se může pochlubit tím, že to náměstí opravdu žije, že tam máte spoustu obchodů, takových ale moderních, že se tam člověk vybere, netáhne ho to tolik do těch velkých hyper supermarketů. Máte na to nějaký recept pro jiná města?
2: No, velice jednoduchý, ale už to půjde v jiných městech těžko. Tady prostě od sametové revoluce se drží pravidlo, že nechceme na kraji města to nákupní centrum. To je politické rozhodnutí, řekněme v devadesátkách to bylo spíše kritizováno, ale myslím si, že dnes už to místní obyvatelé jako vlastně berou, protože my náměstí říkáme, že to je největší nákupní centrum v regionu, je tam přes 100 obchodů, je tam gastronomie, samozřejmě přináší to automobily na náměstí, tam je velká debata, ale my už teď připravujeme, až se zprovozní dálnice kolem města, tak že odparkujeme třeba 100 automobilů na současném průtahu a kolem sochy Bedřicha Smetany a kolem Morového sloupu vlastně uděláme zóny bez aut. Dokonce nám památkáři dovolili tam zasadit i stromy nějaké a vodu, vodní prvky, takže si myslím, že se můžeme na to těšit, ale jako určitě se nedočkáme toho, že by na náměstí Vltem šli auta nebyla, protože auta znamenají obchod, biznis, lidé tam žijí, ty si také chtějí zaparkovat u svého. Takže ale jinak si myslím, že to rozhodnutí se drží, ale jakmile město pustí na kraji svého města nákupní zónu, tak je to začátek konce.
0: Říká pan starosta Brýdl, který byl naším hostem v přímém přenosu Českého rozhlasu Pardubice. Já to tak poslouchal a říkám si, že bych tady chtěl žít.
2: Tady bych chtěl žít každý.
1: Pane starosto, užijte si dovolenou, pokud nějaká bude.
2: Ano, ano, hned po festivalu odjíždíme k moři každý rok, protože si to moje rodina zaslouží.
1: Určitě, zdravíme rodinu, zdravíme krásné město Litomyšl, no a pomalu se budeme loučit. Děkujeme, pane starosto.
2: Já také děkuji a zdravím všechny posluchače. Přijeďte do Litomyšle, díky.
0: Tak ať už na festival, nebo prostě jen tak na návštěvu, kdykoliv, stojí to tady za to. No a já teď úplně nevím, co se bude dít, Jitko.
1: Teď se bude dít to, že poprosíme opět o závěrečné vystoupení naší slečny Darinky na housle. Lara a Darinka, to jsou právě dvě dívky, které nám tady krásně vyplňují ten hudební čas. A teď to budou tedy housle. A těšíme se na jedno z posledních vystoupení, protože se blíží 12. hodina, takže naše východočeské výlety, které jsou dnes trošku jiné, tedy končí. Loučí se s vámi také Jitka Slezáková.
0: Také Mirek Hrubán. Užijte si dnešní den někde v chládku, v nějakém příjemném prostředí.
1: Ano. A já jdu ještě tady za paní učitelku, abych se zeptala, co uslyšíme na závěr. A děkujeme vám všem tady v klášterních zahradách, kteří jste byli báječnými posluchači i v tom vedru. Jsme šťastní, že jsme tady nebyli sami. Díky, potlesk pro vás, pro všechny.
3: Ano, a s Larou vám zahrajeme takovou rozpustilejší skladbu od Williama Krolla, Banjo and Fiddle.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: 12 hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Dnešní teploty by mohly podle předpovědi překonat včerejší rekord. Horké a suché počasí zaměstnává taky zdravotníky v Pardubickém kraji. Školáci v Pardubicích vytřídili 69 tun recyklovatelného odpadu. A nás čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno, teploty až 40 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy připravila Petra Veránková. Krásné tropické nedělní poledne z Pardubic.

0: Těm hrozí taky vážné zdravotní potíže, i pokud zůstanou jenom chvíli v zaparkovaném autě. Tam se teplota může během pár minut zvýšit i na 50 stupňů Celsia. Nebezpečná bývá ale taky klimatizace, doplňuje primář geriatrie Pardubické nemocnice Vojtěch Mezera.
1: Doporučuje se tou klimatizací nechladit příliš. Je nesmysl vychladit si auto na 20 stupňů a pak vystoupit ven do 35 stupňového horka. Takže snažil bych se udělat si nějaké příjemné klima, ale nevystavovat se pak nějakému přílišnému teplotnímu šoku.
0: Děti v mateřských a základních školách v Pardubicích vytřídili v uplynulém školním roce 69 tun recyklovatelného odpadu. Sbírali petlahve, papír a kovové obaly. Nejlíp si vedli děti z mateřské školy Draškovice a z mateřské školy Stonožka v Polabinách.
2: V mateřské škole Draškovice vyzbírali 16 kg plastových lahví na osobu, tedy nejvíce ze všech zapojených škol a školek. Soutěž každoročně vyhlašuje magistrát. Děti má motivovat k vytváření správných návyků a učit je chránit přírodu. Nejúspěšnějším školkám rozdělí město odměnu ve výši 100 000 korun. Z Pardubic Ondřej Wolf. Český rozhlas.
0: Dětské hřiště na náměstí 17. listopadu v Přelouči se dočká obnovy v duchu lužních lesů a slepých ramen. Inspirací jsou chráněné Slavíkovy ostrovy. Plocha bude nepřístupná od zítřka, kdy na místo nastoupí stavbaři a technika. Město proto žádá rodiče a děti, aby nevstupovali na oplocené staveniště. Práce by měly být hotové koncem července. S definitivním složením delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře seznámí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů nejdřív v pondělí vládu. Řekl to dnes v debatě na CNN Prima News. Potvrdil jenom, že termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla, jak to uložil ústavní soud v předběžném opatření, vypršel v pátek. O sestavě je podle něj nicméně informován předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO. To byla aktuální zpráva ČTK a teď se pojďme podívat na první část českých záchranářů ze specializovaného USAR týmu. Dorazila totiž do Venezuely. Na místě zasaženém dvěma ničivými zemětřeseními budou pomáhat pátrat po přeživších uvězněných pod troskami. Podle mluvčího hasičů Václava Pilného spolu s týmem dorazilo i 8 psů vycvičených na hledání lidí i veškerá technika.
3: Český USAR tým dorazil před půlnocí na ostrov Curaçao, kde se uskutečnila překládka materiálu a výprava pokračovala dále do Venezuely. Bohužel z kapacitních důvodů muselo 19 členů výpravy zůstat na ostrově a aktuálně se řeší letenky, aby tato skupina mohla co nejdříve pokračovat dál. Větší část USARu, včetně psů a materiálu, dorazila do Venezuely zhruba o 2:30 ráno. Výprava se teď přesouvá na předem určenou základnu, kde bude stavět svůj základní tábor.
0: Otřesy mají nejméně 1430 obětí, po desítkách tisíc lidí se pořád pátrá. Svoje týmy záchranářů do Venezuely vyslali například taky Kolumbie, Francie a Německo. Sport. Fotbalový útočník Lionel Messi navýšil svůj vlastní rekord v počtu gólů vstřelených na mistrovství světa. Za Argentinu se trefil v Texasu v posledním utkání skupiny proti Jordánsku. Celkem 19. branku dal v závěru zápasu z volného přímého kopu. Do hry nastoupil jako střídající hráč. Argentina nad Jordánskem vyhrála 3-1. Ovládla skupinu bez ztráty bodu a v prvním kole play-off se představí proti Kapverdám. Počasí. Nás čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno, teploty 37 až 40 stupňů, na horách 30 až 33 stupňů Celsia, vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne, večer může stoupnout biopozor 3, vysoká zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pozor, Orlicko-Ústecko, v Králíkách je uzavřené náměstí.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A teď už si jdeme hrát na vaše přání. Krátce po nedělním poledni začínají písničky od srdce.
4: Písničky od srdce s Petrem Sajdem.

to byla Hana Zagorová na úvod nedělních poledních písniček od srdce. Připomeňme si hnedka na úvod pořadu kontakty, které máte až do 13. hodiny k dispozici. Telefonní číslo do studia 726 46 48 48, SMS-kové číslo 900 11 04, a nezapomeňte na slovo Pardubice na začátku zprávy, no a samozřejmě i e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz.

Posloucháte nedělní polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a připraven už je Dalibor Janda, který zaspívá paní Jarce od Litomyšle. No a my společně s její sousedkou Majkou přejeme vše nejlepší k blížícímu se středečnímu svátku.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Za 10 minut bude půl jedné, stále hrajeme na vaše přání v nedělních poledních písničkách od srdce. No a po telefonních linkách už do Hradce nad Svitavou zdravíme paní Růženku. Dobré odpoledne vám přejeme.
1: Dobré odpoledne, pane Peťo. Já vás taky zdravím a celé rádio super. A já bych dneska chtěla zahrát nejmilejší ženské ze Svitav, paní Helence Klímové, která oslavila včera narození, to už jsem jí přála. A já jsem takovou ženu ještě nikdy za svůj život nepoznala, co je ona. Všechno umí a je to prostě takový anděl pro všechny. Nejúžasnější, všechno umí, pracovitá a prostě úplně anděl, anděl, anděl.
0: No to se tak a krásně proto... poslouchá.
1: Ne, ale ona taková opravdu je. Mm. Takže já bych skutečně jí chtěla popřát, a co jí v životě jenom daří, daří, daří. A to jí přeju ze srdce.
0: No a my přejeme taky vše nejlepší k narozeninám a doufám, že ji udělá radost šenkýřka, kterou jsme společně vybrali. Paní Růženko.
1: Hraju aj pro vás. No,
0: tak moc krát děkujeme.
1: Rádie,
0: pro vás taky přežijte tu vlnu veder. Už to naštěstí snad končí, jak jsme se spolu bavili. A mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Taky naschledanou.

No a k svátku budeme v nedělních poledních písničkách od srdce hrát právě teď. Hrát budeme konkrétně pro pana Luboše Švandu z Letohradu, kterému k dnešnímu svátku zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu přejí kamarádky a kamarádi z Letohradu.

Marta Stenou se postarají o další dnešní písničku od srdce, kterou pro radost a pohodu Jirkovi s Růženkou posílá paní Boženka.

Je přesně půl jedné, otevíráme druhou polovinu nedělních poledních písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice a podíváme se konečně na SMS zprávy, které posíláte na číslo 90 011 04. Tu první poslala paní Zdena ze Svitavska, která další písničku od srdce posílá všem pro dobrou náladu, radost a pohodu.

A písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují s Pavlem Bobkem, který zaspívá Víře do Ostravy, Janě do Pardubic, Lídě do Mladé Boleslavy a Promaru, která poslala další SMSku.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát s hostem, který se vrátil po několika letech ve Washingtonu. V čem rozhlasového zpravodaje Pavla Nováka Amerika zaskočila a kdy si ji naopak užíval? Jak se tam adaptoval jako sokol? V čem je specifické cestovat po světě z politiky? Má zahraniční zpravodaj čas na osobní život? A jaká jsou úskalí přípravy české kuchyně v podmínkách amerických obchodů? Také o tom v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Stále hrajeme na vaše přání v nedělních poledních písničkách od srdce a ta další poletí pro pana Lubomíra Hiláka z Ústí nad Orlicí k dnešnímu svátku. Hlavně zdraví, štěstí a veselou mysl přejí Lenka s Petrem.
1: V mládí jsme

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grillovat. Někdo píše statusy,

A tady už je Jana Kratochvílová, kterou milované manželce Vendulce k dnešním 75. narozeninám posílá milující manžel.

0: Pomalu ale jistě jdeme do finále poledních písniček od srdce. No a ta předposlední už letí do končiny na dvoreček pro Mádlí, Miky a Babi.
1: Malé kotě, spalo v botě, nehas co tě,

A poslední písnička od srdce letí pro Jarušku na zahradu u Vysokého Mýta od pana Josefa. Z poledních písniček od srdce je to vše, ale jen pro tuto chvíli. Na vaše přání vám zahrajeme ještě v podvečer po 17. hodině, tak klidně mailujte a SMSkujte dál v průběhu celého odpoledne. Mezi 17. a 18. hodinou se ke všem vašim e-mailům a SMSkám určitě vrátíme.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: U koupaliště Cihelna je nové parkoviště pro 50 aut. Definitivní sestavu delegace na summit NATO oznámí ministr zahraničí Macinka zítra. Zájemci o pořízení státních dluhopisů mají čas do dnešní půlnoci. A venku na východě Čech bude slunečno. Jasno nebo skoro jasno, denní maxima až 40 stupňů Celsia. Krásné nedělní tropické odpoledne z Pardubic. U zpráv s Petrou Beránkovou. Návštěvníci pardubického koupaliště Cihelna můžou nově využít zpevněnou parkovací plochu přímo vedle areálu. Místo dosavadního neorganizovaného parkování na trávě tam vzniklo asi 50 parkovacích míst. Ani tahle úprava ale podle provozovatele všechny potíže s parkováním nevyřešila. Potvrzuje ředitel městské společnosti spravující areál Jiří Vysoudil.
2: To jsme tady udělali aspoň to štěrkový parkoviště a další štěrkový parkoviště. Na ty louce, kde se konají majálesy, vlastně se začne stavět hnedka.

0: stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
1: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
0: Později v televizní debatě Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo. Detaily řekne právě zítra po jednání vlády. Dnes končí první upisovací období státních dluhopisů. Zájemci se můžou až do dnešní půlnoci pořídit jeden ze tří nabízených typů. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 000 zájemců. Podle Běhala mají lidé na zaplacení čas do úterý či 7.
2: To je termín, do kdy je zapotřebí, aby ty peníze byly už připsány, doručeny na bankovní účet ministerstva u České národní banky, čili my doporučujeme spíše tu platbu provést v průběhu toho příštího týdne, někdy kolem 1. 2. července, aby ty peníze včas přišly.
3: Počasí.
0: Nás čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno, odpolední maxima 37 až 40 stupňů Celsia, na horách 30 až 33 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne, večer slabě stoupne biotrojka, to znamená vysokou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pohled na silnice Pardubického kraje 4 minuty po 13. Nezapomeňte, uzavírka silnice z Medlešic na Ostřešany. Omezení je nutné kvůli výstavbě velké mimoúrovňové křižovatky na hlavní trase mezi Pardubicemi a Chrudimí.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
4: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
5: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
4: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
5: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
4: Povídejte.
5: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci. Budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
4: Ptám se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti. Rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, tím se rádi chlubíte?
5: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
4: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
5: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovicím. Myslím, že jsme ji ještě neříkali.
4: To řekněte,
5: můžeme, pan generální.

0: Ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
1: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
0: Děkuji
1: úvod.
0: Děkuji za pozvání.
1: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24. přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
2: Dobrý večer.
1: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
2: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
1: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
2: dělám osobnosti.
1: Může být
2: taky jsem tam měla pana hraběte. Mm.
1: To je nádhera.
3: Tak já jsem se k tomu dostal.
1: Pane hrabě, co vy a Český rozhlas?
3: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos podruhé.
1: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
3: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedeme všechny hrady a zámky.
1: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu, kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
4: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské, pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
1: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
4: No ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
1: V Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on, Tomáš Klus se zdraví s těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází. Tomáš Klus, Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět, pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti, rádi tě vidíme, hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
5: Já
1: nebo...
5: se zouvám až vždycky při výkonu.
6: A máme se
5: taky. Jo? No tak jako, je to příjemné.
1: No, no ne, chcete se zout?
6: Všichni se zujem, všichni, tady všichni.
1: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se nebo Libor.
5: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
1: Ano. Tak... A občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude udělat zpívat.
5: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
1: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
5: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
1: To je pravda. No. Ne. Čím začneš?
5: Já začnu písní Pocity na přání.
1: Velmi děkujeme. Yeah. Publikum zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, Rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Vitovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuju.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
0: Děkuju.
2: Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
4: Jsou tady teď už 4 rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
5: Já jsem poslouchala každou neděli v 1 hodinu pohádku a ve 2 hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi nikdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
4: No, vy si zamyslete, proč neposloucháte dvojku nad sebou, ale...
5: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
4: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
6: Jo. Ty jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
5: Jako kam?
6: A už jako, no,
5: v nákupáku?
6: Na, v nákupáku. Nebo
4: jako jestli na tebe poznám?
6: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako 2 fakt mladý holky a já jsem si říkal, tak dobré, Tome, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak, a tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase,
4: no.
6: Nic marné, ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
4: Pane Hrabe, pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
7: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
4: Jo, ale teď to jste celoživotně.
7: Jo, vlastně jo.
4: No.
7: I když nějaký čas mi to neplatilo.
4: No to je... Ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
7: No,
4: že
7: tak
4: ne?
7: To zkuste.
4: A
7: víte co?
4: No.
7: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já?
4: Já se doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
7: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. Ne.
4: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
7: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás 5. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 8 hodinu večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
4: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety 1, 2x.
7: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verna, 15-letý kapitán.
4: Ano, takový. Ano.
7: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
4: Ne, určitě, no jistě.
7: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
4: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
7: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám. Mm-hmm. A poslouchám ho jedině v autě. A tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odejdu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
4: No.
7: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a no. To řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia B.
4: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
7: Jak mi vás slyším.
4: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
7: No, že jo.
6: Ne,
7: jakmile vás slyším, ta dikce vaše je tak no. Jako taková jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom rozdobu.
4: Že vylezu.
7: V tom autě najednou sedíte tak, vedle mě.
6: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přeladit, že ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě tam furt tam seš. No,
4: ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
7: To je mi líto.
4: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
0: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom jaksi už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo blížší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro Rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
4: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
6: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 20 To je jedno, lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
4: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
6: Když už se zula, možná přestanu být nula.
4: Dámy a pánové, je tady další píseň.
6: Je tady další píseň.
4: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
6: To mě ani
4: neříkej. Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu jako pan Hrabě. Je to zbytečné, všude klus.
6: Omlouvám se.

Na malý postel, u kojen kojtem, v nočním veselíště pořád vidím dvojité, ale v tvém raním útěku, střízlavým bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn, ospalý šešek, já dítě na věčnost, nákupní tašek, tahla z upřímnost a zbylý city, ukrytý po kapsách jsem já asi ty, a v oba máme strach z toho, že co je ve

0: Děkuji. Seďte, děkuji.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice, kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívají. To je...
4: Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer. Takhle Reného Zavoral, no to je... To jsem ještě nezažil, na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tedy v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohle to zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je ředitel víc než hrabě a král.
2: No, tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo x, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovice narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte si odpočinout.
5: Děkuju.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýši o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují Český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu a televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. Jsem o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slavíste výročí, je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme Český rozhlas regionál sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším, anebo že vyhrožuju propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutně to hlavní, a pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy Český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujeme. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem si slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden

0: život vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitopská, Tomáši.
4: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vás chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
5: Ano, i tak to bylo pěkný.
4: To je paní Jitka.
3: Ano.
4: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle
4: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Je. Vy jste se takhle otlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
4: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
3: Ne, ty tady paní říkala, že přesto,
4: ne, neříkala, že to bylo...
5: Jsem říkala, to bylo vynikající.
3: Bylo vynikající.
4: No, no, a pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to tak je, pravda, Aleš.
3: Ne, no, ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu, ty
4: jo.
3: Jsi? No.
4: To bude zábavička. No,
3: bavilo by tě to?
4: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně, že?
5: Vy
4: jste monitorován, každý hovor je monitorován.
5: Hmm, ano.
3: No, už...
5: Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prosím vás trošku otřeba.
4: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas i nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
6: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
7: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a udělali jsme takový živý řetěz kolem budovy České rozhlasu. Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufejme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufejme, že tomu tak nebude, uvidíme.
3: Libore, poprosím
8: vás. Já bych to dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
9: Pane Hrabě, poprosím vás. Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, stávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
0: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta daprádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek Vipet Tobiáš a přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer, další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer. Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
10: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
0: Odkud, z Brandejsa?
10: Z Horoušan.
0: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
11: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
0: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
11: Pouhých 196 cm.
0: Co to tady dneska s tím zouváním za mány? To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
12: Přesně tak. No.
0: A paní má ještě rovnou...
12: Klučina už je taky bosej.
0: Už se zouvá i Klučina.
11: Klučina Viktor už se také zouvá.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
0: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat sleda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
11: A.
0: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
11: No jasně.
0: Proč?
11: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
12: V životě jsem to nepila.
0: Viktore, je to špatně. Ludzko, zkusíte to?
10: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
0: Vy si myslíte, že C, jo? Tak schválně, Světlano, jak to je?
12: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
0: Takže trošku i B, jako ano.
12: Ne, jenom trenér.
0: Každopádně je to za C. Ludzko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
10: Já si tipnu, já bych si tipla Valentína.
0: Myslíte, že A. Je to špatně. Viktore?
11: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B. Silvestr.
0: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
9: B. Silvestr.
0: Vy se jmenujete, pane Hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
9: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
0: A vy si je pamatujete takhle všechny?
9: Samozřejmě.
0: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
9: Já si každý ráno s ním probouzím.
0: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, anebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
11: Já bych dal B.
0: Tedy Mistr a Markétka. Proč si to myslíte, Viktore?
11: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
0: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
8: Je to tak.
0: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Jak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A byl nejstarší ze tří sourozenců, za B vyrůstal jako jedináček, anebo za C měl 5 sester. A Lucie se hlásí.
10: Myslím si, že je jedináček.
0: Takže B, že by to mohlo být. Tomáši, jak to je?
4: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
0: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal, má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
11: Mě ten James Bond zní jako reálně.
0: Proč myslíte, Viktore?
11: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
0: Počkejte, váš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
10: Typnu si, že je to Angelika.
0: Pane řediteli.
7: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinetua v podání Pierre Briseho, kterýho ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jednou z vás.
0: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál to velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
10: Já typu 1965.
0: Viktore?
11: A já bych dal 1970.
0: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
7: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
0: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a z rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAP rádio, opět z rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
3: Dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roučou pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí, děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská.
12: Naschledanou.
3: Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Obnova polních cest u Chrudimi má být hotová do konce roku. Třemošnice na Chrudimsku bude pokračovat v postupné opravě hradu Lichnice. Záchranářům kvůli extrémním teplotám narostl počet výjezdů. A zítra bude zase slunečno, jasno až polojasno, teploty až 36 stupňů. Prý se ochladí. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Aktuální zprávy a začínáme tentokrát přímo v Chrudimi. Jak už jste slyšeli z našeho vysílání, práce na obnově polních cest u Chrudimi jsou posunuté kvůli počasí. Síť nových stezek směrem na obec Topol už je dokončená. Lemovat je bude stovka stromů a desítky keřů. Závěrečný krok ale dodavatel odloží kvůli vysokým teplotám a suchu, vysvětluje radní Chrudimi za Piráty Aleš Nunvář.
2: Posev travní směsí nebude proveden teďka před létem, vzhledem k tomu, že pravděpodobně by ta tráva nevzešla.
0: Třemošnice bude pokračovat v postupné opravě hradu Lichnice. Vyspárování a zajištění poškozených zdí má stát 600 tisíc korun. Termín dokončení prací je podle podmínek smlouvy stanovený na listopad. Záchranáři tento víkend častěji výjíždějí k lidem, kteří mají potíže kvůli vedru. Lékaři doporučují vyhýbat se pobytu na přímém slunci. Lidé by taky měli dodržovat pitný režim. Moravskoslezští záchranáři podle mluvčího Lukáše Humpla v předchozích dnech zaznamenali o 15% víc výjezdů, než je obvykle. Přitom dnes jsou teploty ještě vyšší.
3: Během soboty jsme ošetřovali 29 osob s kolapsovými stavy z horka a další dvě desítky se závratěmi a dehydratacemi, které rovněž zjevně s tropickým počasím souvisely.
0: Čeští záchranáři se ve Venezuele připravují na pomoc s hledáním pohřešovaných po ničivých zemětřeseních.

0: 13. hodině českého času. Německo má za sebou doteď nejteplejší zaznamenanou noc, oznámila to tamní meteorologická služba DVD. Podle ní teplota v saské oblaci Kupšic během noci klesla pod 29,4 stupně Celsia, čímž překonala německý rekord z roku 2003. Země v současné vlně veder zaznamenává jedno teplotní maximum za druhým. V sobotu meteorologové naměřili 41,5 stupně Celsia, čímž druhý den v řadě padl absolutní teplotní rekord.
1: Počasí.
0: A jaká bude nadcházející noc? Rekordně teplá, jasná až polojasná, noční teploty 24 až 21 stupeň, na horách 21 až 18 stupňů Celsia. Zítra zase nás čeká jasno až polojasno, večer od západu bouřky. Teploty zítra 33 až 36 stupňů, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě stoupne, bio zítra zase trojka, vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Komplikace čekejte na D35 mezi 148. a 158. kilometrem ve směru na Olomouc. Jede teď pomalu vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A přesně 4 minuty po 14. hodině pokračuje nedělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice a naší další zastávkou bude zámek v Moravské Třebové. V něm je totiž k vidění nová výstava dřevořezeb zachycujících panovníky českých zemí a za díly, která propojují historii s řemeslným uměním, jsme se vypravili osobně a v reportáži vám nabídneme podrobnosti už za pár minut. No a chybět nebudou ani písničky, které nestárnou, zaspívají nám Michal Tučný a teď je tu Anaka.
1: Dobré odpoledne s Petrem Seidlem.

0: Za 4 minuty bude 14:45 a jak jsme říkali ve zprávách, teplotní rekordy padají nejen u našich západních sousedů, ale i u nás. Potvrdí nám pan Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu, jestli padnou i dnes?
1: Ano, potvrdím, ty teploty by opravdu dneska mohly stoupat někam až ke 40 stupňům. Dneska by měl vrcholit ten příliv teplého vzduchu a na obloze bude jasno nebo skoro jasno. A vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Už včera byly překonány vlastně rekordy na všech 6 stanicích, které se měří na těch 30 let, takže i dneska předpokládáme, že se ty rekordy asi budou překonávat.
0: No a dočkáme se po dnešní kulminaci teplot toho slibovaného ochlazení?
1: No, postupně by to ochlazení příští týden mohlo přijít, ale i ty noci budou tropické, velice teplé, 24 až 21 očekáváme, že by to dneska v noci mělo být a vítr slabý, jeho západní do 4 metrů za sekundu, na obloze ještě jasno až polojasno. Zítra na večer už by se mohly objevit nějaké první přehánky nebo i bouřky, ale ty teploty ještě před tou zhodinou středou frontou, která by nám měla začít ovlivňovat někdy v úterý a ve středu ještě budou vysoké, 34 až 37 stupňů. Až potom v těch dalších dnech postupně by se nám měla začít ochlazovat. Zatím to vypadá, že v úterý by ty teploty mohly být do nějakých 32 a ve středu by se mohl dostat i pod těch 30 stupňů. Tam to vypadá, že by to bylo nějakých 22, 26 stupňů Celsia. Zatím to vypadá i ve středu asi na nejvíc srážek, jak bude přecházet ta fronta. A pak v tom týdnu převážně do konce týdne do těch 25 stupňů. Zatím to vypadá.

0: Na zámku v Moravské Třebové mohou návštěvníci nahlédnout do dějin tak trochu jinak. Výstava Panovníci českých zemí a jejich manželky představuje soubor kolorovaných reliéfních dřevořezeb oživující tváře vládců a vladařek, kteří po staletí utvářeli českou historii. Reportérku Věru Pavlasovou výstavou provedla kastelánka Karolína Machalková.
1: Tady vidíte všechny panovníky českých dějin společně s jejich manželkami. Jsou to dřevořezby na lipovém dřevě, jsou kolorované barvami a nesou ale všechny naprosto přesné historické znaky, které k těm historickým postavám patřily. To zpracování je velmi dokonalé, protože třeba to vypadá i jako skutečná látka, jak je to plastické.
2: Také to, co drží v rukou, nebo ty šperky, jsou docela autentické?
1: Ano, jsou to vždycky nějaké jako významné atributy z jejich života.
2: Čím podle vás tato výstava může zaujmout letní návštěvníky Moravskotřebovského zámku?
1: Já si myslím, že je to taková vlastně směsice, jednak náhled do té naší historie, jednak je to vlastně řemeslná zručnost a zároveň je to vlastně takové jako milé, až vtipné, myslím, že to bude bavit jak dospělé, tak děti.
2: Vy tady nemáte jen panovníky, ale také tady vidím nějaké postavy z minulého století.
1: Ano, vypadá to jako dámy z 19. století, což vlastně jsou, protože těmi posledními panovníky a manželkami byly vlastně Habsburkové.
2: Kolik tady máte těch obrázků, protože jich máte na zdech ve dvou místnostech?
1: Je jich tady celkem 132 a vlastně celá ta sbírka nebo celý ten soubor je zapsán jako světový unikát v České knize rekordů.
2: Paní Nikolu zajímají nejvíc první panovníci, kteří vládli českým zemím?
3: Ano, je to tak. Nikdy bych nevěřila, že Bořivoj a Spytihněv opravdu takhle vypadaly.
2: A co říkáte na ty dámy tady?
3: Zaujaly mě jejich krásné oblečky.
2: Tato výstava je interaktivní, když se podívám tamhle na podlaze, máte něco na vyřezávání?
1: Na podlaze jsou spíš takové stavebnice, kde si děti můžou postavit vlastně ze dřevěných dílků právě různé typy hradů. A tady v té vitríně vidíte vlastně průběh vyřezávání třeba figurky od nějakého počátečního kusu dřeva až po konečný produkt a nástroje, které se k tomu používají.
2: Výstava dřevořezeb z panovníky českých zemí potrvá do konce září. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát s hostem, který se vrátil po několika letech ve Washingtonu. V čem rozhlasového zpravodaje Pavla Nováka Amerika zaskočila a kdy si ji naopak užíval? Jak se tam adaptoval jako sokol? V čem je specifické cestovat po světě z politiky? Má zahraniční zpravodaj čas na osobní život? A jaká jsou úskalí přípravy české kuchyně v podmínkách amerických obchodů? Také o tom v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Je přesně minuta po půl třetí, posloucháte nedělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice a o ty další minuty už se v našem vysílání postará moderátorka Marie Tomsová, která tentokrát popíše svou slovenskou dovolenou a boj s krychličkami.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Dnes pro mě trochu osobní, protože jde o neděli zlatosvatební. Je tomu na den přesně 50 let, kdy jsme díky svatebnímu daru mých rodičů s manželem začali krásný týden v tatransko-lomnickém Grand Hotelu Praha. Na stejném místě jsme si ji zopakovali před 25 lety a minulý týden se tak znovu vydali po svých stopách. Počasí nám přálo. Na rozdíl od tuzemských veder v Tatrách vládlo polojasno s teplotami kolem 22 stupňů a tak jsme šplhali do kopců a z nich jen v tričku a kraťasech. Vzpomněla jsem si, jak před 25 lety můj muž za mnou, oděnou v šortkách, prohlásil, kéž by ti zůstalo všechno tak zachovalý jako ty nohy. Nocleh v Grandu objednal manžel jako vzpomínkové překvapení. Druhý den jsme přesídlili do apartmánu za našimi přáteli. Palo strávil mládí v nedalekém svitu a jako náruživý horal umí o horách u Borovičky poutavě vyprávět. Zatímco jeho manželka Ivana pořád překvapuje kuchařským umem. Ale zpátky do hotelu. Jeho honosná vstupní hala a jídelna stále udivují secesní krásou. Na rozdíl od koberců, které určitě pamatují naše líbánky před 50 lety. Delší pobyt v pokojíku nazvaném Izba Modern si nedovedu představit, protože jedna trpasličí skříň by stačila maximálně Šmudlovi a Rejpalovi a Sněhurka by musela nechat svou garderobu rozházenou po posteli. Nejinak tomu bylo v malé koupelně za skleněnými dveřmi, kde si chudák uživatel neměl kam odložit svršky ani spodky. Hlavní oříšek ale nastal u umývadla. Když jsem s namydlenýma rukama začala manipulovat s krychličkou suplující starý dobrý kohoutek. Po marném otáčení doleva i doprava, tlačení i vytahování jsem až po 5 minutách přišla na úplně neznámý systém a že už jsem za svůj dlouhý život prošla spoustou koupelen. Napjatě jsem čekala, jak si s tím poradí manžel. Ten, co po chvíli zkroušeně vrátil z koupelny se slovy: já už jsem úplně blbý nemoderní chalan, co si neumí pustit ani vodu. Poté, co se mu vítězoslavně předvedla nelogický gryf vychýlením krychličky nahoru od sebe a teprve potom otáčením naladit teplotu vody, předpokládala jsem, že u vany, kde už ale byly krychličky dvě, tomu bude stejně. Nebylo. Po několika marných pokusech na mě z obří hlavice u stropu chrstla vařící voda a po dalším zoufalém točení začala téct z jiného otvoru po zádech. Ruční sprchu velikosti flešky se mi podařilo zprovoznit za dalších 10 minut. Manželovi už jsem poradit nedokázala. Vůbec jsem netušila, jak se mi to povedlo. No ale pak už jsme se kochali jen krásami tatranské přírody, výbornou kuchyní i usměvavými servírkami. Zážitkem byla návštěva starobylého Kežmarku. Dřevěný kostel, který přežil všechny války od 17. století, je právem na seznamu UNESCO. Postavili ho tenkrát za pouhé 2 měsíce, bez jediného kovového šroubu. A zdobí ho dokonce původní nástěnné malby. Jaké bylo moje překvapení, když se na mě po výkladu otočila jedna starší návštěvnice s otázkou: Stěpani Tomsová, Marie, ta televizná hlásatelka, já si vás dobře pamatám. Radi jsme československou telku pozerali. To, že mě po tolika letech poznala, mi udělalo opravdu radost. Další výlet směřoval do Spišské Soboty, po pradské čtvrti s náměstím s prastarými měšťanskými domy s dřevěnými štíty, kde v tamní restauraci s názvem U nás doma je jako doma bývalý slovenský prezident Kiska. No a samozřejmě jsme chodili po horách, za vlídné 1 euro se vozili vláčkem z Lomnice ke Štrbskému i Popradskému plesu, kde na perónu můžete potkat ladně se procházející laň a v nedaleké restauraci se zvědavý jelínek přijde zblízka podívat, co jste si objednali. Prostě zážitků mraky a svatební cesta bez mráčků. No a jedna rada na závěr. Pokud se chystáte do slovenských hor, nikdy se místních neptejte, proč nikde nejsou odpadkové koše. Najde to. Vybírali by je medvědi. Vaše Marie Tomsová.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybým akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale put sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: akademickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

dnešní kulminaci teplot by se mělo začít pomalu ochlazovat. Zítra spadnou teploty ke 34 stupňům, v úterý na 30, v dalších dnech postupně až ke 23, tak snad. Ale pořád máme před sebou ještě pár horkých dní, což si žádá i úpravu jídelníčku, a pokud se nechcete úplně vzdát sladkého, tak vám v zítřejší radioporadě nabídneme pár lehkých, ale hlavně osvěžujících receptů od zkušené chrudimské cukrářky Reginy Gauglitz. Jitka Slezáková ji přivítá ve studiu po 11. hodině.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Měsíc s dýmkou jako klíč k vraždě malíře. David Matásek a Viktor Preiss v detektivním filmu Případ s koncem. ČT 2. Tváří v tvář v souboji, kde vítěz bere vše. John Wayne v roli legendárního rančera v premiérovém westernu John Chisholm. A ČT Art. Jan Werich a Jiří Voskovec v komedii o bláznivých příhodách dvou kamarádů při honbě za ukradeným šperkem. Peníze nebo život. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
3: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
2: Opravdu?
3: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
2: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
4: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
5: Hodin.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: U koupaliště Cihelna je nové parkoviště pro 50 aut. Stavba nové základny zdravotnické záchranné služby v České Třebové bude stát asi 70 milionů. Definitivní sestavu delegace na summit NATO oznámí ministr zahraničí Macinka zítra. A zítra bude na východě Čech opět slunečno. Jasno až polojasno, teploty až 630 stupňů. Ochladí se. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Návštěvníci pardubického koupaliště Cihelna můžou nově využít zpevněnou parkovací plochu přímo vedle areálu. Místo dosavadního neorganizovaného parkování na trávě tam vzniklo asi 50 parkovacích míst. Ani tahle úprava ale podle provozovatele všechny potíže s parkováním nevyřešila. Potvrdil nám ředitel městské společnosti spravující areál Jiří Vysoudil.
7: To jsme tady udělali aspoň to štěrkový parkoviště a další štěrkový parkoviště. Na ty louce, kde se konají majálesy, vlastně se začne stavět hnedka po ukončení sezóny, protože se to před sezónou nestihlo. A jinak musíme organizovat parkování na ty louce, kde vlastně máme výjimku po dobu provozu koupaliště.
5: Pardubický kraj vybral firmu, která postaví novou výjezdovou základnu zdravotnické záchranné služby v České Třebové. Ta vznikne u výjezdu směrem na Svitavy. Stavba by měla začít ve třetím čtvrtletí letošního roku a kraj za ní zaplatí asi 70 milionů korun. To je o 20 milionů míň, než byl původní předpoklad. Nová základna bude mít kromě klasických výjezdů i další funkce, říká hejtman pan Martin Netolický z Hnutí 3PK.
8: Tato základna nebude obsahovat pouze záchranářskou posádku, ale také garážové stání pro specializované vozidlo určené k nasazení při mimořádných událostech s hromadným postižením osob a také zde bude sklad spotřebního materiálu pro celý Pardubický kraj.
5: V Heřmanově městci na Chrudimsku nechají nasvítit památky na Masarykově náměstí. Radnice zaplatí nový systém osvětlení soch a kašny, včetně vánoční varianty. Město už vybírá firmu, která mu technologii dodá. Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Na CNN Prima News to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí v pondělí. Ústavní

0: Praze a Středočeském kraji smogovou situaci. Už v pátek před ní varovali v kraji Ústeckém, výstraha tam dál trvá. Ve vzduchu je vysoká koncentrace přízemního ozonu. Lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické aktivitě. Opatrní by měli být hlavně lidé s chronickými dýchacími potížemi, starší lidé a děti. Kvůli vyšší koncentraci smogu v ovzduší můžou mít nutkání kašlat nebo je můžou pálit oči a nos. Objevit se může i bolest hlavy a tlak na hrudi. Smogová situace souvisí s extrémním horkem. Podle předpovědi můžou dnes teploty na většině území překročit i 37 stupňů. Při pádu malého letadla na předměstí města Nancy na severovýchodě Francie zemřelo 11 lidí. Letoun dopadl na travnatou plochu u silnice v obytné zóně, píše deník Les Republican. Letoun podle deníku přepravoval skupinu lidí, kteří se chystali k seskoku padákem.
1: Počasí.
0: Čeká nás rekordně teplá noc, jasná až polojasná, noční teploty 24 až 21 stupeň Celsia. Zítra, pondělí, čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnost, později odpoledne a večer se budou vytvářet přehánky a bouřky. Čekáme, že bouřky budou i silné, provázené přívalovými srážkami, kroupami a silnými nárazy větru. I tak denní maxima zítra 33 až 36 stupňů, na horách 27 až 30 stupňů. Jinak pozor, zítra i kroupy nad 2 cm a nárazy větru kolem 90 km za hodinu. Tlak slabě až mírně stoupne, biotrojka vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody hlášené nemáme, tak jen klidnou nedělní cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Hana Zagorová je naprosto nezbytné, nebo skupina Kabát a Pohoda. Tak to jsou písničky, které nestárnou a které si poslechneme v příštích minutách ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. No a pak se podíváme do Zámrsku na Orlicko-Ústecku, kde obec nechala obnovit historický altán v zámeckém parku. A i když se jedná o drobnou stavbu, tak jak uslyšíte, oprava nebyla vůbec snadná.
1: Dobré odpoledne s Petrem Seidlem.

0: Extrémní vedra nedávají zabrat jen nám, lidem, ale i technice. Třeba takové rozpálené auto může ohrozit řidiče, pasažéry i techniku. A proto vědci z Vysokého učení technického v Brně ve speciální klimatické komoře simulují extrémní teplotní podmínky a zjišťují, jak působí na automobily, baterie anebo záchranářské vybavení. Správná teplota v autě totiž může být podle nich otázkou nejenom komfortu, ale i bezpečnosti.
1: Jan Fischer z Fakulty strojního inženýrství VUT právě zajíždí elektromobilem do klimatické komory.
2: Testujeme tady hlavně klimatickou odolnost a výdrž jak strojních systémů, tak i vlastně některých živých organismů, především člověka.
1: Jsme v takové kovové místnosti, vypadá to trošičku jako garáž.
2: Když chceme třeba zkoumat vytápění, tak tady máme velmi nízkou teplotu. Když naopak chceme testovat vysoké teploty, tak tady může být plus 40, plus 50.
1: Vy do toho auta zároveň vkládáte speciálního manekýna, který dokáže simulovat živého člověka v rozpaleném autě.
2: Ano, máme tepelného manekýna, který nám nahrazuje testování s běžnými lidmi.
1: Tak pojďme na to.
3: Teď se měníme vybavení pro různé záchranné složky a podobně, takže má teďka na sobě ještě hasičskou pítku.
1: Právě ho teda vezete na vozíčku, otvíráte dveře od auta.
3: Jo, tam musíme tak trošku naštelovat. Máme ho tam výborně.
1: Klimakomora ale neslouží jen automobilům. Díky tepelnému manekýnovi v ní vědci testují i výstroj hasičů, vojáků, policistů nebo zdravotníků. Vysvětluje Jan Pokorný z Fakulty strojního inženýrství.
4: Celý ten manekýn je vlastně jedna měřící sonda a jsme schopni vyhodnocovat tepelný komfort v kabině auta.
1: Takže nyní ho máme pohodlně usazeného v autě.
3: Zavřeme, zapneme.
1: A nyní jdeme zapnout komoru a zjistit, co vydrží při jaké teplotě. Podobné testy mají i praktický dopad. Správně nastavená teplota v autě totiž ovlivňuje nejen pohodlí, ale i bezpečnost za volantem.
2: Pokud neřídíte v optimálních podmínkách, potíte se, tělo musí zasahovat, tak vlastně nám roste únava a tím pádem i potom roste i nebezpečí nehodovosti.
1: Bez klimatizace může být jízda v letních vedrech podle Jana Pokorného i riziková.
4: Pokud se pohybujete po městě, jsou dopravní zácpy, tak bez té klimatizace v létě bych se ani jako třeba s malýma dětma nikam nevydával, protože to skutečně může být nebezpečné.
1: Pozor bychom si měli dát i na zdánlivě obyčejnou průhlednou láhev s vodou.
2: V těchto teplých podmínkách může fungovat ta voda jako čočka a může dokonce způsobit požár při zaostření toho sluníčka na nějakou hořlavou část, jako je třeba sedačka.
1: A právě proto odborníci radí nepodceňovat horko ani při krátkém zastavení. Rozpalené auto může být nebezpečnější, než se na první pohled zdá. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Obec Zámrsk na Orlicko-Ústecku nechala obnovit altán v zámeckém parku. Drobná stavba z konce 19. století je zajímavá hlavně tím, že kombinuje čínskou architekturu s českým lidovým stylem. Je součástí památkově chráněného zámeckého areálu a její úpravy tak musely být pod přísným dohledem památkářů. Reportérka Barbora Soukupová natáčela na místě.
1: Před těmi úpravami to bylo ve stavu dezolátním, se dá říct, protože tam nebyly bočnice, nebyly tam dveře, nebylo tam zasklení, dřevo bylo zdegradované, střecha byla v žalostném stavu.
2: Popisuje pan Pavel.
1: Takže rozhodně ta investice, která se do toho dala, je dobře. Je to krásný, hlavně doufám, že nám to dlouho vydrží v tomto krásném stavu.
2: Altán z konce 19. století původně sloužil šlechticům k reprezentaci nebo občerstvení, říká Jan Krátký z památkového ústavu Pardubice.
3: Vznikl invencí rodiny Gotů, což byli majitelé tady zámku. Je to vlastně prolnutí dvou takových trendů, které byly v té době velmi běžné. A to je jeden trend, a to jsou čínské stavby, právě zejména na té střeše.
2: Ta střecha je oplechovaná a má takové ostré tvary. Je to osmiúhelník.
3: Ano, je to osmiúhelník a pak ta spodní část, která je právě ten lidový trend, a to jsou ty vyřezávané dřevěné části, které jsou zasklené.
2: Altán po roce 1945 chátral. Cílem opravy bylo vrátit mu původní podobu a zbavit ho úprav ze 70. let, které nerespektovaly původní vzhled nevhodnou dlažbou, použitím palubových prken a tak dále. Důležité bylo dodržet také původní stavební postupy, říká projektant obnovy Martin Tesař.
4: No, že nebudeme dřevo spojovat ruty, ale dřevěnými kolíky a tabulky skla jsou samozřejmě zasklený nakyt, jak se to dělalo dřív běžně. Je tady použito sklo s optickým neklidem, jak se odborně říká, to znamená zvlněné skleněné tabule, protože před 100 lety nebyli schopni tou technologií vyrobit tak dokonale rovné sklo, jak to známe dnes a tak podobně.
2: Zatímco samotná obnova drobné památky trvala asi rok, přípravy začaly už v roce 2018, protože bylo nutné nejdřív provést restaurátorský a stavebně historický průzkum. O obnovu se také musela postarat řada řemeslníků z různých oborů, říká starostka Zuzana Tvrzníková za STAN.
5: Altán stojí na podstavci. Ten musela udělat stavební firma a veškeré ty dřevěné části postupně byly rozebrány. Úplně do nejmenšího detailu, tak, aby bylo možno znovu celou tu stavbu sestavit tak, jak má být, buď z restaurovaných částí nebo z doplněných. Takže zmínila jsem stavaře, samozřejmě truhláři, tesaři, klempíři, pasíři a kameníci. A sochař. A abych nezapomněla i sklář.
2: Za obnovu altánu obec zaplatila asi 3,5 milionu korun. Použila na to i dotaci z evropských peněz. Ze Zámrsku Barbora Soukupová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Poslední červnová neděle, 28. Svátek má Lubomír a tady je Petr Jungmann. Hezký den. První svazek francouzské encyklopedie a neparacionální slovník věd, umění a řemesel vyšel v roce 1751. To je 275 let. Encyklopedisté jako Denis Diderot, Jean Laurent d'Alembert a další osvícení filozofové a vědci sbírali informace se snahou shrnout veškeré lidské poznání. Církev encyklopedii o 28 svazcích zařadila na seznam zakázaných knih. Saxofon patentoval jeho vynálezce. Belgický výrobce hudebních nástrojů Adolf Sax přesně před 180 lety v roce 1846. Saxovým záměrem bylo zkonstruovat zcela nový dechový nástroj, který by zněl dobře v nízkých polohách a který by kombinoval dobrou ovladatelnost dřevěných nástrojů s masivním a razantním tónem nástrojů žestěvých. To se teda povedlo. Arcivévoda a následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d'Este i s jeho ženou Žofí Chodkovou zemřeli při atentátu v Sarajevu 28. června roku 1914. Událost se stala záminkou k rozpoutání první světové války. Fúzí společností Daimler a Benz Company vznikla před 100 lety v roce 1926 automobilka Mercedes-Benz. Památník vynálezce bleskosvodu pro Kopadiviše byl poprvé otevřen před 90 lety v roce 1936 v Příměticích na Znojemsku. Právě tam Diviš povětrnostní mašinu na odsávání elektřiny z mraků v roce 1754 vztyčil. 22-letý mladík postižený rakovinou Terry Fox zemřel před 45 lety v roce 1981. Statečný atlet se vydal na běh napříč Kanadou. Na jeho počest se každoročně koná v řadě zemí světa po něm pojmenovaný běh. V roce 1981 také vysílala německá televizní stanice WDR epizodu kriminálního seriálu Místo činu, ve které se poprvé představil komisař Horst Šimanský v podání Getze Georga.
3: Jsem Šimanský, kriminální policie.
2: Před 35 lety v roce 1991 byl v Budapešti podepsán protokol o rozpuštění Rady vzájemné hospodářské pomoci. Posledním konceptem městské knihovně v Praze ukončil před 15 lety činnost dětský pěvecký sbor Bambini di Praga po 38 letech. Kulatou 60 má dneska americký herec John Cusack. Tesla, SpaceX, Elon Musk, podnikatel, inženýr a filantrop, jeden z nejbohatších lidí světa slaví dnes 55. Naše mistryně světa v biatlonu z roku 2003 Kateřina Holubcová má kulaté 50. narozeniny. Tak všechno nejlepší a vám všem pěknou poslední červnovou neděli.

0: se má.
1: Za 2 minuty bude 3:15 a teď už tam bude spisovatelka a divadelní nápověda Irena Fuchsová Vypravovat o nuda pláži.
2: Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, vítám vás u poslechu Českého rozhlasu Pardubice a jsem moc ráda, že jsme se opět všichni sešli u pravidelného nedělního pořadu, když vypráví nápověda. Dnešní vypravování vaší nápovědy se jmenuje Nuda pláž. Moje milá nedělňátka, před prázdninami dávám opět slovo mému kolínskému kamarádovi Jendovi Mrkvičkovi a jeho rodinným příběhům, které jsou podle vás doslova lahůdkové. Jeníku, máš slovo. Osobně se nevyžívám ve sledování nahých lidí, nejsem vyloženě nudista, ale štvou mě schroucí plavky na těle. Mám z toho nepříjemný pocit. Takže pokud jdeme na plavečák, beru si sebou kromě plavek ještě suché šortky, abych se po vykoupání převlékl. Ale převlékat se nemusí kde? Na nuda pláži. Nikdy nezapomenu na dobu cirka před 13 lety, kdy jsem manželku Růži, tenkrát ale ještě nebyla manželka, vzal poprvé na nuda pláž v Poděbradech na jezeře. Sice jsme už spolu byli na plavečáku v plavkách, ale nazí ne. Procházeli jsme pláží narvanou lidmi v plavkách a když jsme míjeli ceduli s nápisem bez plavek, pravila znervóznělá Růži: nejdeme tam, kam si myslím, že jdeme? No, jenom nakoukneme a když tam nebude tolik lidí jako tady, tak obhajoval jsem před přítelkyní svůj morálně odvážný úmysl tím, že chci jenom najít lepší místo, kde umístit deku, a táhl ji dál. Támhle pod tím stromem je pěkný stín a nikdo tam není. Růži kroutila hlavou a nevěřícně zírala na prsa a pindíky všude kolem. Když jsem rozprostřel deku, zamumlal jsem k ní: jestli nechceš, nemusíš si slíkat, nemusíš se slíkat úplně celá, tady na to nikdo moc nekouká. Jenže přítelkyně Růži zabodovala a svlékla se celá. Nuda pláž jí nevadila. Rychle se rozkoukala, támhle pokecala s nějakou známou paní, támhle ochutnala skvělé špendlíky a prostě zapadla. A já tehdy zjistil, že ji budu milovat. Od té doby tam jezdíme každý rok. Naši kluci Vašík a Honzík jsou odmala na nahotu zvyklí, na pláži si staví hrady, tunely, občas se i do písku zahrabávají, my ležíme pod stromem, manželka si čte, já taky, občas se zvednu, koukám, co dělají kluci, ale vše je v pořádku, hlídají se sami. Pak seberu mravence z Růži na kotníku a konstatují, padá na nás ze stromů hmyz. Manželka přikývne, a já si najdu brejle, abych si taky četl, ale pak si lehnu na znak a zeptám se, píšou ve tvým časopisu něco pěkného? Já občas čtu ženský časopisy a prásk. Dostal jsem hodnotným časopisem ránu do stehna. Měl jsi na noze hovado. Chvíli jsem přemýšlel, jak pokračovat, ale další pokus o dialog jsem skončil a radši si četl svou knihu a nejspíš jsem usnul. Probudím se, slunce žhne, mění dráhu, co po ránu ve stínu kvetlo, teď už sluncem prahne. Nuda pláž. Manželka je ve vodě s Honzou a s Vaškem, výskají, cákají a Vašek na mě mává a křičí: tati, budeme si hrát na ponorku. Jdu k ním a pomalu své rozpálené tělo nořím do vody. Jo, za chvíli, hlavně na mě teď necákejte. Opatrně se nořím do vody, ale v tom se za mnou vynořila manželka, udělala zvrhla jsem mořské sirény, pak mě objala silou krakena a donutila mě nořit se hloub i proti mé vůli. Objímali jsme se, ne moc vyzývavě, decentně, kolem byli lidi. Když jsem získala rovnováhu, stála mi na nártech, aby byla vyšší, a ještě stála na špičkách. Dali jsme si pusu. To bylo celý. Jsme na veřejnosti, pořád ji miluju. A pak se ozval Honzík. Mami, Vašek mě topí! Děkuju Jeníkovi Mrkvičkovi, jeho milované Růži a synům Vašíkovi a Honzíkovi za to, že nás všechny dokonale naladili na prázdniny, které nás čekají. Všichni si je užijte. A to je pro dnešek všechno. Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, přeju vám nádherné léto se vším, co k létu patří. Opatrujte se a nezapomeňte, že v září, první neděli po prázdninách, se zase uslyšíme a já se na vás už teď těším. Vše dobré vám přeje vaše Irena Fuchsová.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Bíteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Tropy ve východních Čechách zaplnili koupaliště i písníky a zatížili záchranáře. Zastupitelé Pardubic rozhodnou zítra o výstavbě parkovacího domu v Polabinách. Předsedové obou komor parlamentu se zúčastní summitu NATO. A nás zítra čeká zase slunečno, jasno až polojasno, teploty jen 36 stupňů Celsia. Ochladí se. Čerstvé zprávy pro vás má Petra Beránková. Klidné nedělní odpoledne z Pardubic. Východní Čechy o víkendu zasáhly tropické teploty. Ty výrazně zvýšily zájem o koupaliště a písníky. V některých areálech byla podle ČTK návštěvnost na hranici kapacity. Horké počasí se projevilo taky větší zátěží pro zdravotnickou záchrannou službu, která častěji jezdí ke kolapsům z horka. Vysoké teploty představují i značnou zátěž pro organismus běžně a může vést ke zhoršení chronických onemocnění nebo hydrataci. Únava a zhoršená koncentrace či zpomalená reakce zároveň zvyšují riziko dopravních nehod, pracovních úrazů i běžných poranění. Pardubičtí zastupitelé budou zítra rozhodovat o investičním záměru výstavby parkovacího domu v Polabinách u Kauflandu. Město tam plánuje výstavbu 190 parkovacích míst, které by měly pomoci řidičům z okolních čtvrtí. Radní schválili vyčlenění peněz na přípravu a realizaci projektu a návrh teď předloží zastupitelům.
2: Nový parkovací dům by měl stát zhruba 180 milionů korun. Radní počítají nejprve s částkou 10 milionů na projekční práce a přípravu stavby, kterou chtějí vyčlenit z rozpočtu na příští rok. Stavba by mohla být hotová do listopadu roku 2028. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Na pardubickém zámku pokračuje výstavba nového návštěvnického centra. Vzniká v bývalých hospodářských budovách na velkém nádvoří. Součástí projektu bude moderní zázemí pro návštěvníky i nová přírodovědná expozice Východu Českého muzea. Hrubá stavba už je hotová, teď se budou dělat vnitřní instalace a vybavení interiéru. Rekonstrukce historického objektu provázely i nečekané komplikace, například nutnost dodatečně zajistit jeho základy, říká architekt a autor projektu Petr Všetečka.
3: Takže to má složitý stavní vývoj a domluvit se na tom vlastně i s památkou péči, že to takhle pospojeme uvnitř, aby to celý fungovalo jako opravdu moderní návštěvnický centrum, nebylo jednoduchý. Naopak venku, když se pak podíváte na ty fasády, tak se snažíme prostě ty jednotlivé stavební epochy, tak jak je čteme, trošku individualizovat a dát tomu prostě takovou určitou bohatost v tom výrazu.
0: Stavba bude stát přibližně 80 milionů korun, z toho většinu pokryje evropská dotace. Pro návštěvníky by se měla otevřít v roce 2027. Dnes začíná parlamentní summit členských států NATO v tureckém Istanbulu. Česko zastoupí předsedové obou komor českého parlamentu, tedy šéf senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat budou o klíčových otázkách týkajících se transatlantické bezpečnosti, parlamentní diplomacie nebo spolupráce v oblasti obrany. Summit začíná dnes oficiální recepcí. Vystrčil chce v Turecku znovu zdůraznit, že Česko je pevnou součástí

0: na pondělí bude rekordně teplá, jasná až polojasná, noční teploty 24 až 21 stupeň, na horách 21 až 18 stupňů Celsia. Vítr slabý, předpokládané množství srážek 0, rozptylové podmínky dobré. Zítra očekáváme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, později odpoledne a večer se budou vytvářet místní přehánky a bouřky. Očekáváme, že bouřky budou i velmi silné, provázené přívalovými srážkami, kroupami a silnými nárazy větru. Teploty zítra 33 až 36 stupňů, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Vítr mírný, velmi silné bouřky můžou být provázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami i nad 2 cm a nárazy větru až 90 km za hodinu. Srážky do 15 mm, v bouřkách až 50. Rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění, bio vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Rušno na silnicích Pardubického kraje krátce po hodině 16. První nehoda hlášená přímo ze Svita v ulici Máchova alej před kruhovým objezdem silnice 1/34. Srazila se hned 3 osobní auta. Míří tam všechny složky integrovaného záchranného systému. Další podobná nehoda, tentokrát je to havárie motocyklu. Ve směru na Seč, silnice 337, jedou tam všechny složky, tak prosím opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
3: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým, vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytkej člověk neudělá legraci.
2: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
3: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
2: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
3: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátnej na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
2: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
3: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
2: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
3: To je strašně vážná věc.
2: Tak se s námi pobavte.
3: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil a když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten špiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hýbají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristi už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristi hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bým, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, zas těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, pojá Ježíšmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divnej vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, přivezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zaved k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
0: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece museli mít modelky.
2: Ano, ano, ano. A to vám je strašně zajímavé, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou a tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavé, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky, ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesor a pane, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte. To je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých. A oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte? A teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo? No to je održku. Takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
0: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta. To je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii. No a co teďka? Teďka používáte modelky ještě?
2: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy. A podle toho to na ten dekl kreslím. No. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňovej sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu se, já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po dvou letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
4: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
2: Ano, tam dokonce děti hráli chudáci. Ano, já měl speciální výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázia, tak já mám, podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám jedničku, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí, co bych mu měl dávat dvojku? On za to nemůže. Tak jsem mu dal jedničku taky. A to, jak měl i vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal jedna. A když jsem to řekl 30x jedna, už se na mě vypadli a dopsali ty jedničky. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míň, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač, to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci. Je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorový zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Z Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ně vystupují různé osobnosti. A jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Funglnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavili tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravěčské umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A taky jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Počkej, já jsem tady jen kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš trému?
5: Vždycky, od narození.
6: Od narození. Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jedeš, když jsi jel do Prahy, budeš vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bíla, buď tě do Koruny, no všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře, hlady.
5: To je hrutý, já tohle mám celý život. Jo. Tohle mám celý, a to už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No jo, teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak, a on pál, o kuchyně, aby se nažral. A mně nám to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně, jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já se nám stlou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo, a to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, protože to vojáci nežrali, že? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali, ty kuchaři, nažer se, Komáre, zase jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, aby mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zažijí prase si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena skovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo?
7: No aspoň, že to zdání zůstane.
8: Ale co tam je v tom vzduchu, ale co to
6: bylo? My tam jednou přišli s Ludovrenkem poprvně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorním, že ten stůl je větší než tenhle ten a tam byla takhle tam a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho Růženu, jo? Vláďu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupali ty merunky a nakládali. Já pán, pak jsem to děláte pro celý Semily nebo pro okres, celý on povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tohle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to.
9: Promiň, a ve zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schnilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtý brožu. Ale zajímavější věc si vzpomínám na to, když jsem měl jednou z východní a Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to bylo jednomu 10, druhýmu bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurst, v druhém městě tévurst.
6: Co je tévurst?
5: No to je takový ten salám, takový
6: hřebík. Mecký
5: salám. Ano, tu čajovku. No a nakoupil jsem toho hromady, že jo. Ale furt byl hlad, tak jsem si uvždyb něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo. Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně. A tatínku, co bude s těma salámama? A ty jsem věděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežrám.
10: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a...
1: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvěřím, že už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou. A takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že tam moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
10: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zase nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisková, dělalo jí to strašnou radost, protože vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když už to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já Imr Viry jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v tobogánu.
2: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branče, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. I ta Jiřina, všichni poslouchali, protože to lidi, kteří nikdy nemlčí.
3: Zvláštně pointoval. Prostě on tak jako, já jsem přišla jednou na návštěvu a říkám Vladimírku, já potřebuji na tohletu. Mohli byste mi říct, kde? A on říká, milostivá, vy můžete kdekoliv.
0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem 60... to už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznal ji před vojnou, jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že její budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v Semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.
4: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se nevoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte tamhle, jak je tam teďka... Pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte a ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakýho Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co? Jo? Teďka... No jo, je to tak... Třetí kluk, ten šel do Afriky zas nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To je čistokrevnej teda jako Němec, že jo? A ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak. A teď si ale představte, že ten mamla spožadoval na nás, teda na mě a ženě Růženě, že můžeme na svatbu. Já vám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já tě nepůjdu na svatbu a budeme jedna. Ale oni ty jako ty Němci dost tak jako na to trpějí, že na ty svary. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako, to se ještě dalo jedno oblíknout. Ale teďka žena od krejčího ke krejčího a vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pá, to je hezká košilka noční, že jo, tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam vez s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprdili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě, všelijaký, no já šel normálně. A jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka, a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali, já tam nechal hrdě tu škodovku, tam to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvodce roztrh, že? A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím. A povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, a je ta prostřednice má toho Holanďana, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že jo? Proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podám, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držovat, moje sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německý, její, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo budete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, no to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme se dělali takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? No. A kluk se stravoval při obřadu, že? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A do dneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo, když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, mě zajímaly jiné věci, že jo. Do dneška jsou s tím nepříjemnost.
0: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla. Taky vám písemně vykám. A teď je jako obrázek a tak ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkala, čím se můžu odvděčit a on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit? Roštípat starou krásnou proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu je k breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají a dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to? Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl. A žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi moji práci. A mezi ně patříte už léta tvůj komár.
0: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byly třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemr, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
3: On měl krásný hlášky, on třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo bys to Halucina Bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický, až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubnovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstat. Stanu v krupích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe.
1: Tak. Český rozhlas Partner.

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl ku podivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadrů, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal kdysi, jak končila ta, teda ten minulej režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já pám, ženo růženo, žádný hadry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Na Češ teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte těch hadrů, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený. Že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jinak prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrabe na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů vyrost, víte? To víte, Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude lací. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom kauhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciny. Tak jdu za Turkama a najednou vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal 18 korun, že jo, za marku, ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako oblíknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. Já byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, páne, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože je to laciné.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
3: To mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a povedal, kdo umřel? A povedal, tady předseda umřel, a jsme ho spouštili do hrů. Takový potle se 8krát jsme museli vytáhnout.
4: To je krásný.
5: To je vlastně tvé, jak jste říkal, takové sídelní město.
3: Ano, já vždycky říkám, Turnov, brána Českého ráje, Semlí město pořebního ruchu. Máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdej, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale v tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, jo?
0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby to bylo svědectví o marné cestě životem.
3: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazují tu královnu krásy, ono tam místa vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola. To je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom ty moje obrazy, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Ve Svitavách začnou opravovat kapli v Lánech. Česko dnes zaznamenalo absolutní teplotní rekord, nemusí jít navíc o konečnou hodnotu. Definitivní sestavu delegace na summit NATO oznámí ministr zahraničí Macinka zítra. A nás venku na východě Čech zítra, tedy v pondělí, čeká zase slunečno. Jasno až polojasno, teploty do 36 stupňů. Ochladí se. Krásné tropické nedělní odpoledne z Pardubic u zpráv s Petrou Beránkovou. Ve Svitavách začnou opravovat jednu ze svých dvou kaplí. Nachází se v okrajové části Lány a její rekonstrukce potrvá 2 roky, řekl nám starosta David Čimek ze Sdružení pro město.
2: V letošním roce nás čeká kompletní oprava střechy ve výši 2,5 milionů korun a v příštím roce bychom chtěli pokračovat se samotnou fasádou. Kaple je využívaná v současné době katolickou církví, sice velmi sporadicky, a já věřím, že po samotné opravě celého objektu bude kaple využívaná více.
1: Přemošnice na Chroděmsku bude pokračovat v postupné opravě hradu Lichnice. Vyspárování a zajištění poškozených zdí má stát 600 tisíc korun. Termín dokončení prací je podle podmínek smlouvy stanovený na listopad. Pardubický sportovní park letos nabídne program od 1. do 9. srpna. Jubilejní 10. ročník přinese několik novinek. Návštěvníci se můžou těšit například na sportovní stanoviště určená seniorům, speciální fotopoint nebo knihu mapující 10letou historii akce. Novinkou je také mobilní aplikace, ve které lidé najdou kompletní program, přehled sportovišť i mapu parkovišť. Doplňuje její tvůrce Štěpán Fitner ze společnosti Deep Vision.
3: V té aplikaci je mapa, kde vlastně naleznete parkovací místo, kde máte zaparkovat, a potom stanoviště se sportovními kluby. A zároveň se můžete podívat na detail toho klubu a vidíte, v jakém turnusu je, a navštívit jej.
1: V Česku i dnes padl nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 41,1 stupně Celsia. Tím stanice překonala dosavadní rekord, který stanovila včera, kdy bylo 40,9 stupně. Je to taky poprvé v historii, kdy Český hydrometeorologický ústav naměřil 41 stupňů. Podle meteorologů teploty dnes dál stoupají a nemusí tak jít o konečnou hodnotu. Meteorologové upozorňují, že maxima dál stoupají. Podobné teploty se čekají na Moravě ještě zítra, na území Čech se mělo naopak ochladit. Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na CNN Prima News to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí zítra. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
4: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
1: Později v televizní debatě Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo. Detaily řekne zítra po jednání vlády. Ve Venezuele je od středečních zemětřesení přes 2700 zahraničních záchranářů. Oznámila to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že Caracas přijal pomoc od 24 zemí, včetně Spojených států, Kolumbie, Ekvádoru, Salvadoru, Francie nebo Německa. Finanční podporu přislíbila i Evropská unie. Do Venezuely dnes přijela taky skupina záchranářů z Česka. Katastrofa v latinskoamerické zemi má zatím

0: teploty zítra 33 až 36 stupňů. Ochladí se. Teploty na horách 27 až 30, vítr mírný. Při těch silných bouřkách můžete čekat srážky 50 mm, kroupy i nad 2 cm a vítr až 90 km za hodinu. Jinak rozptylové podmínky dobré, tlak slavě stoupne, bio vysoká zátěž trojka.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Čerstvá nehoda teď hlášená ze světa. V ulici Máchova se srazila dvě osobní auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už si jdeme hrát na vaše přání. 5 minut po 17. hodině začínají nedělní podvečerní písničky od srdce.
1: Písničky od srdce s Petrem Seidlem.

Až do 18. hodiny si budeme plnit vaše hudební přání. Stačí nám zavolat anebo napsat. Připomínám, telefon do studia 726 46 48 48. SMS-kové číslo 90 011 04. Nezapomeňte na slovo Pardubice na začátku zprávy. No a v neposlední řadě samozřejmě e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz, který jako první dnes v podvečer využila paní Boženka, která vybírá Karla Zicha s Jitkou Zelenkovou a píseň Takový nejsi.

Posloucháte nedělní podvečerní písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a pokračujeme s francouzskou dvojkou, která se říká Solcovi, a hrajeme pro radost paní Jarce od Litomyšle.

Písničky od srdce pokračují. Marcelo Zmožek, Pojď se mnou létat výš, to je další skladba, která zazní a hrát budeme k narozeninám Andrejce Křížové se vzkazem, ať jsou tvé dnešní narozeniny a každý následující den naplněny teplem slunečního svitu, radostí z úsměvů, zvuky smíchu a pocitem lásky. Ať je ten další rok naplněný jen s příjemnými překvapeními a úžasnými momenty, které si budeš pamatovat po zbytek svého života. Krásné narozeniny přeje Anička z Kunic, Praha Východ.

0: sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Za 6 minut bude půl šesté, písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují a to se švestkovou alejí, kterou vybírá pan Zdeněk jako vzpomínku na strejdu s tetou Zdeňka a Anču Bednářovi z Líšnice.
1: Za naší vesnicí na hlavní silnici Bosenský rostou švestky.

0: pálení.
1: A písničky od srdce pokračují s Petrem Nárožným, který zaspívá pro zpříjemnění podvečera Dáše a Jirkovi Veselým do Svitav od Hradečáku Lenky, Julie a

celo. A stará babka řípu kopává. Eh, všechno na ruby tu je, všechno na ruby tu je, přesně jak by to být nemělo. My dali příkaz zmetky nevyrábět a teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě. Ech, všechno na ruby tu je, všechno na ruby tu je, správně pracuje jen pivovar.

záruby. To se rychle musí do pořádku dát. A co když, synku, kolo se ti zláme? Kolář je klidně, spravit odmítá. Ach, synku, synku,

0: Přesně půl šesté a k narozeninám Rudolfovi Ticháčkovi, Blance Roškové a Ditě Fialkové budeme v písničkách Od srdce hrát právě teď. Hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody přejí Helča s Radimem.
1: Házím tornu na svý záda, feldflašku a sumky, navštívím dnes kamaráda z železniční průmky, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaště.

zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A jestliže si labužník a přes kapsu se práštějš, upečeš i krávu na železničních pražcích, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A naučíš se skákat, tak jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj.

děvčaty střebové, chlubil jsem se silou, posvedl jsem praže znače, že dovezli mě s kýlou, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj Vlaši.

0: zapni si kšandy, lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: A tady už je Jaromír Majer v písničkách od srdce, který s přáním pěkného večera zaspívá Martě Celáskové od paní Aničky z České Třebové.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Čel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují a do Suchovršic už zdravíme pana Jiřího. Dobré odpoledne.
1: Dobré, horké, žavé odpoledne i vám, pane Péťo. Já vás moc zdravím.
0: Také je teplo tam u vás u Úpice?
1: Také je teplo, 37 stupňů, no dneska, když právě známe, také se spojoval s meteorologami, kde jim tam hlásili, že až někde 41,9 stupňů, tak to se říká, že podruhý vlastně padl teplotní rekord, ale co jsme se spolu ještě bavili, že jsme koukali na to počasí, že už nějako v středy a celých minimálně 14, že by mělo být kolem nějakých 25 stupňů, už aby to bylo.
0: No hele, kdybyste nechtěl čekat až na tu středu? Tak to můžete vzít na jižní pól, tam je teďka aktuálně krásných minus 41 stupňů, pocitově minus 65. No to si myslím, že ty 40 do plusu jsou možná lepší než ty minusové hodnoty.
1: Tak to s tím souhlasím, Péťo. Ale máte, rek, za půl roku si stejně budeme stěžovat, že je zase velká zima, to bychom nebyli Češi, abychom si tam vždycky něco nevybrali.
0: No tak si dáme tu ladovskou, ne, co říkáte?
1: Přesně.
0: Třeba nás trošku ochladí v tom tak, dnešním parném dni. Dobře, díky za zavolání, mějte se moc hezky, naschledanou.
1: Mějte se krásně, naschledanou, díky.

kočka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima

mokré biele svinstvo padá mi za limec. Štvrtý mesiac v jednom kúse, furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Decka majú zmrzlé kosti, saňkujú už jenom z povinnosti. Mrzne jak svinia, 30 pod nulu, auto ani neškytné, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, sú překvapení velice, že s nich zasypalím silnice. Pendolino stojí kde si gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT 1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pralče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách válet. A místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Hladovská zima záklina a srdce jí má bílá nostalgie. Hladovská zima, děti a sáky.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Premiér a hrobař, další dnešní písnička od srdce, kterou vybírá paní Zdena a posílá jí jako poděkování za moc hezkou páteční pouťovou zábavu hasičům z SDH Výšky.

Přesně za 8 minut bude 18 hodin. Na závěr písniček od srdce zahrají ještě Činasky a pak už nás čeká na nedělní vlně z Pardubic závěrečný díl o královském pilotovi Bedřichu Dvořákovi z Pardubic. Příjemný poslech vám přeje Petr Seidl a zítra po 17. hodině u Dne v kraji naslyšenou.

0: Audioservis představuje knihu Patrika Rozehnala Pochoutky z horské chaloupky. Volné pokračování knižního hitu Pochoutky z chaloupky přináší 100 původních chalupářských receptů na vynikající domácí jídla. Těšit se můžete na pomazánky, polévky, slané i sladké koláče, masové speciality, dezerty i nápoje. Pochoutky z horské chaloupky pořídíte na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Zastupitelé Pardubic rozhodnou zítra o výstavbě parkovacího domu v Polabinách. Na pardubickém zámku pokračuje výstavba nového návštěvnického centra. V Česku padl nový teplotní rekord. Poprvé v historii bylo přes 41 stupňů Celsia. A zítra se ochladí. Bude jasno až polojasno, teploty do 36. Zprávy má Petra Beránková. Klidné nedělní odpoledne z Pardubic. Pardubičtí zastupitelé budou zítra rozhodovat o investičním záměru výstavby parkovacího domu v Polabinách u Kauflandu. Město tam plánuje výstavbu 190 parkovacích míst, které by měly pomoci řidičům z okolních čtvrtí. Radní schválili vyčlenění peněz na přípravu a realizaci projektu a návrh teď předloží zastupitelům.
3: Nový parkovací dům by měl stát zhruba 180 milionů korun. Radní počítají nejprve s částkou 10 milionů na projekční práce a přípravu stavby, kterou chtějí vyčlenit z rozpočtu na příští rok. Stavba by mohla být hotová do listopadu roku 2028. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Na pardubickém zámku pokračuje výstavba nového návštěvnického centra. Vzniká v bývalých hospodářských budovách na velkém nádvoří. Součástí projektu bude moderní zázemí pro návštěvníky i nová přírodovědná expozice Východočeského muzea. Hrubá stavba je už hotová, teď se budou dělat vnitřní instalace a vybavení interiéru. Rekonstrukci historického objektu provázely i nečekané komplikace. Například nutnost dodatečně zajistit jeho základy, říká architekt a autor projektu Petr Všetečka.
4: Takže to má složitý stavní vývoj a domluvit se na tom vlastně i s památkou péči, že to takhle pospojeme uvnitř, aby to celý fungovalo jako opravdu moderní návštěvnický centrum, nebylo jednoduchý. Naopak venku, když se pak podíváte na ty fasády, tak se snažíme prostě ty jednotlivé stavební epochy, tak jak je čteme, trošku individualizovat a dát tomu prostě takovou určitou bohatost v tom výrazu.
2: Stavba bude stát přibližně 80 milionů korun, z toho většinu pokryje evropská dotace. Pro návštěvníky by se měla otevřít v roce 2027. V Heřmanově Městci nechají nasvítit památky na Masarykově náměstí. Radnice zaplatí nový systém osvětlení soch a kašny, včetně vánoční varianty. Město už vybírá firmu, která mu technologii dodá. Dnes končí první upisovací období státních dluhopisů. Zájemci si můžou až do dnešní půlnoci pořídit jeden ze tří nabízených typů. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. Podle Běhala mají lidé na zaplacení čas do úterý 7. července. V Česku dnes padl nový teplotní rekord. Na stanici v Doksanech naměřili meteorologové před 16:30 41,9 stupně Celsia. Podle Českého hydrometeorologického ústavu navíc teploty nejspíš ještě porostou.
5: Dosavadní rekord trval pouhý jeden den. V sobotu totiž na stanici v Doksanech meteorologové naměřili 40,9 stupně, čímž překonali 14 let starý rekord 40,4 stupně z Dobřichovic. Rekordy ale padaly na více stanicích, říká meteorolog Filip Smola.
6: Během dnešního dne tak prakticky na všech stanicích, které měří déle než 30 let, padl rekord pro 28. červen.
5: Vedro ovlivnilo i práci záchranářů, kteří v krajích vyjížděli k desítkám případů. Situaci v Liberci popisuje mluvčí tamních záchranářů Michal Georgiev.
7: Ty výjezdy jsou náročné, posádky nevystoupily ze sanitních vozů, často to bývají slabosti, kolapsy, poruchy vědomí.
5: Na příští dny platí výstraha meteorologů před bouřkami, a to pro celé Čechy a část Moravy. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Před námi je i rekordně teplá noc, bude jasná až polojasná, teploty 24 až 21 stupeň Celsia, na horách 21 až 18. Předpověď na pondělí, večer nás dokonce čekají i bouřky. Čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti. Později odpoledne a večer se budou vytvářet místní přehánky. Bouřky můžou být velmi silné, provázené přívalovými srážkami, kroupami a silnými nárazy větru. Teploty zítra 33 až 36 stupňů, na horách 27 až 30. Vítr může být nárazový, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně stoupne a biozítra stejně jako dnes trojka. To je vysoká zátěž.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském

pětidílném seriálu vám představíme výjimečnou osobu, pilota Bedřicha Dvořáka. Za války sloužil u 312. perutě britského královského letectva. Byl sestřelen, zatčen a uvězněn v táboře Stalakluv 3 v Saganu. Z toho v noci z 23. na 24. března 1944 spolu s dalšími 75 zajatými letci utekl. Rozuřený Hitler nařídil útěkáře pochytat a zastřelit bez ohledu na ženevské konvence. Třem letcům se podařilo dostat za hranice. 50 nacisté zavraždili a zbylých 23 se dočkalo osvobození ve věznicích a koncentračních táborech. Mezi nimi i dva Čechoslováci, Bedřich Dvořák a Ivo Tondr. Brutalita nacistické reakce otřásla celým světem. Více už východočeský badatel Vladislav Severin.

0: zajatci, když připravovali ten útěk a do toho útěku šli, tak samozřejmě vycházeli spíš z těch optimistických věcí, že my se můžeme pokusit o útěk a mohli by nás tak nejvíc zavřít do vězení na nějakou dobu, než nás dostali zpátky. Ale už se něco blížilo a něco ve vzduchu bylo, protože naznačoval to i německý velitel toho celého zajateckého tábora von Lindeiner a říkal, prosím vás, neutíkejte, buďte rádi, že jste tady, protože mohlo by to dopadnout moc špatně, ale myslím až moc špatně. A jeden z zástupců velitele, který měl dost jako styky s těma zajacima, protože to byli letci kolegové, měli korektní vztahy, přišel se rozloučit za jedním z těch starších důstojníků velících britských zajaců. A odcházel a říkal, prosím vás, neutíkejte nikde. Je to špatný, pokud byste chtěli někde utíkat, ať ta skupina není větší než 6 lidí. Někteří měli obavy, třeba Arnošt Valenta, který byl popraven, tak se ho z výpovědí toho kolegy Maršla, který s ním ve dvojici utíkal, tak pak vypovídal, že Valenta měl strach z toho, že zkrátka je Čech, tak jestli na to nebudou takhle nahlížet. Ale tohle nepředpokládal vůbec nikdo, protože to bylo absolutně za čarou.
1: Bedřich Dvořák vraždě 50 dopadených zajatců unikl. Ale nebezpečí nadále hrozilo i zajatým československým letcům. V jakém napětí žili za zmy Káznic, vypráví historik Jiří Rajlich.
2: V létě a na podzim 1944 se ta nacistická justice snažila vypořádat i s těmi takzvanými českými velezráci, to znamená letci, kteří byli drženi v německém zajetí. Hrozil jim samozřejmě trest smrti na základě těch zákonů, hlavně toho pověstného paragrafu 91a Říšského zákoníku. To byla zemězrada, velezrada, vyhnutí se pracovní povinnosti, pozdvižení zbraně proti mateřské říši. V podstatě každé z toho provinění mohlo mít pro ně po té soudní stránce fatální následky. Nicméně, stejně jako předtím, se o tom prostřednictvím ochranné mocnosti dozvěděla britská vláda a pohrozila represáliemi na zajatých německých letcích, pokud se se zajatými českými letci nebude zacházet jako s každými jinými příslušníky královského letectva bez ohledu na národnost.
1: Mezi zajatými piloty byl i československý letec Petr Uruba, jehož vzpomínky jsou uloženy v archivu Paměti národa.
3: Na pečkárně v Praze, tam jsme byli vyslýcháni a oni samozřejmě měli naše, protože armáda měla dokumenty. I když jsme tvrdili, že nejsme jako třeba Bernard, ten si přejmenoval jméno na Bernet, podobně. Ovšem oni řekli, no jo, dobře, my to tady máme, my víme, kdo jste a jste zrádci, ale my budeme dodržovat úmluvu, půjdete před válečný soud. No a taky nám dali německého advokáta. A ten advokát řekl, já vím, tak já vás budu obhajovat, ale vy jste skutečně příslušníci říše, proti říši jste bojovali, tak já nevím, ten trest smrti já asi nezměním. No tak nebylo to nic.

0: Veselého. Ale slíbili nám, že nás nebudou věšet, že nás zastřelí. Takže jsme měli na vybrání.
1: Němci to vyřešili tak, že aby nestratili tvář, tak ty československé letce v tom soudním řízení dali zpátky do zajateckých táborů s tím, že soud s nimi proběhne až po vítězně skončené válce. Ta se konala trošku jinak, jako než si představovali. Takže z těch 52 zajatých československých letců se z toho zajetí nevrátil jenom ten Arnošt Valenta, kterého zavraždili potom v saganském útěku. A ostatní se v různých táborech dočkali osvobození v průběhu dubna 1945 nebo v prvních květnových dnech. Pokud jde o Bedřicha Dvořáka, tak ten se společně s Ivo Tondrem dostal v lednu 1945 do toho speciálního zajateckého tábora Oflak 40 v Koldicu. Tam bylo mnoho kategorií zajatců, mimo jiné i českoslovenští letci v soudním řízení. Dřív, než mohla nacistická justice cokoliv podniknout, tak byl tento zámek, tábor i město osvobozen, respektive obsazen americkou armádou.
0: Koldic, to je město na řece Muldě v tom Sasku mezi Lipskem a Drážďany. A tam jsme byli drženi jako rukojmí a čekali jsme na ten vojenský soud. Jinak tam byla také skupina zvláště důležitých zajatců, příbuzní z královské rodiny, Lord Lascelles, a pak z Varšavského povstání, ten velitel Varšavského povstání, Bůr Komorovský, se svojí skupinou, tam jsme byli drženi. A tak probíhala v nejistotě ta doba, kdy se bude ten proces konat. Ovšem měsíce běžely a mezi tím přirozeně byla invaze v roce 1944 a americká vojska se valila, že západním Německem. To jsme všechno vlastně sledovali, poněvadž měli jsme tajně sestrojený rádiopřijímač, tak jsme věděli, jak ta situace vypadá a že ty americké armády postupují poměrně rychle. A skutečně v dubnu, byl to 16. dubna, po nočním boji se americké armády probojovaly až do té pevnosti, kde jsme byli drženi. Ten den je k nezapomenutí, poněvadž sledovali jsme to, to byla neděle, z pokoje tam, kde se konaly bohoslužby. Američané stříleli na jedno postavení dělostřelectva na tu pevnosti a strefili se zrovna do toho křídla, kde byly německé kanceláře. Tak padre rychle ukončil bohoslužby s tím, že abychom sestoupili rychle do sklepa, abychom zachránili nejenom duši, ale také tělo.
2: Hi boys!
3: Američani! Američani jsou tady!
2: Bože, bože, že vám to ale trvalo, vy kuci americký. Kde jste byli tak dlouho?
4: Vy jste Češi?
3: Jo, my jsme Češi.
4: A dělali jsme, co jsme mohli. Já jsem nějaký Joe Stefan z Nebrasky.
2: Chlape zlatej, no tak to s náma pojedeš domů. Kuci, kuci, my jsme svobodní.
3: Svobodní!

0: Tři dny po osvobození letěli českoslovenští piloti zpátky do Anglie. Mezi nimi i Bedřich Dvořák, Ivo Tondr a Petr Uruba.
1: Američané zásobovali svoje jednotky, no a prázdné letouny se vraceli. Takže po tolika letech jsme zase sedli do letounu a pilot byl tak hodný, říká, já vím, se na to třesete, zkuste si to. No tak nám půjčil řízení, tak jsme tam ještě s kamarádem Bildou chvíli se drželi a řídili letoun. Přistáli v Anglii už na vojenském letišti a tam nastala, pravda, očista. No a to ovšem se už blížil vlastně ten konec války. A když bylo 8. května hlášeno, že válka skončila, tak jsme se dostali do Londýna. A to bylo něco úžasného, poněvadž potom, co ten Londýn vytrpěl, tak lidé byli šťastní, tak se dělali velké ohně, pálili se nábytek starý a pilo se na vítězství. A pak jsme se valili z toho Trafalgar Square dolů polmem až k Buckinghamskému paláci a tam jsme se zastavili, že čekali královská rodina, král Jiří VI, královna, matka a obě dcery, že na balkóně a s nimi Churchill. Tak mávali, samozřejmě další vlna už nás potom vytlačila pryč a tak jsme zase šli na zpátek. Tak prostě bylo něco úžasného.

0: dalším osudu pilota Bedřicha Dvořáka vypráví litomyšlský historik Oldřich Pakosta.
1: Po skončení druhé světové války byl Bedřich Dvořák jednak tedy povýšen do hodnosti štábního kapitána a vrátil se do vlasti dříve než ostatní příslušníci československých leteckých jednotek na západě již tedy 2. srpna jako předvoj našich letců z západu a jeho úkolem bylo tady připravovat přesun našich leteckých jednotek právě z Británie do Československa. A 15. srpna roku 1945 stálo na ruzinském letišti 54 Spitfireů československého stíhacího křídla, čili Wingu. A potom slavnostní průvod našich západních letců prošel Prahou 21. srpna 1945. Ta pozice štábního kapitána Bedřicha Dvořáka byla patrná i z pořadí těch účastníků pochodu, boť vlastně pochodoval jako třetí za generálem doktorem Karlem Janouškem a štábním kapitánem Františkem Doležalem.
2: Ten úžasný pochod Prahou, kdy jsme potom procházeli jako ten západní odboj, že jak jsme pochodovali národní třídou a všude lidé jásali a tak dále. A ten Vilda, ten můj kamarád, jak šel vedle mě, říká, vidíš, jak nás oslavují? No, ale nevím, co bude za pár let. Řekl to jen tak a opravdu za pár let nastala jiná doba.
1: Od 28. října roku 1945 sloužil Bedřich Dvořák v hodnosti majora u 1. letecké divize a nejprve jako přednosta 1. oddělení štábu a poté jako náčelník štábu. Dnem 1. května roku 1947 se stal velitelem letecké základny 5 v Pardubicích, ale o rok dříve byl pozván do Velké Británie spolu s dalšími československými letci na slavnostní setkání s králem a královnou u příležitosti oslav 1. výročí ukončení druhé světové války. On dokonce obdržel osobní pozvánku, očíslovanou a označenou tedy číslem 959 tomuto setkání. V době uchopení moci komunistickou stranou v únoru 1948 působil major Bedřich Dvořák v Pardubicích jako velitel stíhacího útvaru vojenského a vlastně v podstatě ho to zasáhlo velice citelně, neboť byl okamžitě zproštěn činné služby. Téhož roku se ovšem v červenci oženil s paní Emou Karáskovou, Rozenou Švandovou, a manželka se mu stala obrovskou oporou při zdolávání nastupujících životních útrap, které následovaly. 1. září byl Bedřich Dvořák propuštěn ze služebního poměru a o den později dostal výpověď z městského bytu v Pardubicích, který s manželkou užívali. Od prosince roku 1948 potom se domovem manželů Dvořákových stalo suterénní skladiště vedle skladu uhlí v domě doktora Josefa Krčmáře v Jungmanově ulici v Pardubicích. Zároveň se také o Bedřicha Dvořáka začala zajímat státní bezpečnost. V srpnu roku 1940 byl zatčen a poté internován. Během jeho internace byl suterénní byt vyplaven a Dvořákovi tak přišli o veškerý majetek. Bedřich Dvořák v podstatě nevěděl, proč byl internován na STB. Stále mu se byly kladly nějaké otázky týkající se jakéhosi důstojníka jezdectva, ale prostě důvody, proč byl zatčen, mu STB nezdělila.
3: Referát vojenské kontrarozvědky 9. leteckého praporu. Přísně tajné. 18. února 1956. Věc. Výpis ze zprávy informátora Dalibor. Pramen se dotazoval u soudruha Vladimíra Nekoksy na Bedřicha Dvořáka, bývalého velitele letištní Peruti v Pardubicích. Oba bydlí v domě doktora Krčmáře v Jungmanově ulici. Zjištění? Bedřich Dvořák je zaměstnán jako bagrista u národního podniku Zemní stavby Pardubice. Jeho manželka tamtéž v kanceláři. Dvořák chodí zvláště v poslední době do restaurace na Veselce a bývá dost často podnapilý. Nekoksa řekl, že sice neví k jakému účelu, ale že doktor Krčmář měl zvonek napojený přímo na byt Dvořáka. Krčmář byl jako bývalý primář okresní nemocnice nepřátelsky zaujat vůči Lidově demokratickému zřízení, což bylo zřejmé z jeho jednání vůči pacientům a také z toho, že k němu docházela městská buržoazní smetánka. krčmář měl ve své ordinaci vyvěšený diplom zasloužilého člena Národní gardy, což budilo nelibost pracujících. Dle slov informátora si Dvořák stěžuje, že jsou mu svěřovány ty nejtěžší úkoly, ale je prý se svou prací spokojen a prý si i dost vydělá. Dříve býval Dvořák veselý, ale poslední dobou je mrzut a opíjí se. Podepsán nadporučík vojenské kontrarozvědky Jiří Šimek.
4: Jsem Josef Tomáš, jsem vnuk doktora Krčmáře. Bydleli jsme v domě, který vystavil před válkou v Jungmanově ulici. A pana Dvořáka si pamatuju, když bydlel v bývalé prodejně v domě 1438 mého dědečka, který ho tam ubytoval, když byl ve špatné situaci po vlastně únoru 1948 pronásledován státní tajnou bezpečností a neměl kde bydlet. S dědečkem se znali nejspíše jako vojáci, protože dědeček byl vojenský lékař, byl ředitelem vojenské nemocnice v dneska Štrosově ulici v Pardubicích. A pana Dvořáka si pamatuju ve vzpomínkách z mého dětství jako velmi příjemného, vysokého, elegantního člověka. Byl vždycky moc milý a jeho manželka též. My jsme je chodili s mojí starší sestrou navštěvovat dole, kde bydleli v bývalém obchodu. Potom ještě pamatuju, že dostali byt naproti na rohu Nerudovy a Jungmanovy ulice, ale potom už později už ze vzpomínek mizí. Pak až koncem 60. let jsem se o něm dozvěděl, ale to už jsem ho nikdy nepotkal, když jsem se dozvěděl o jeho kariéře válečné.
1: Začátkem roku 1960 Bedřich Dvořák vážně onemocnil. Tak šlo vlastně o to, že se to nemoci promítla v veškeré jeho strádání, ať šlo vlastně v podstatě o službu v letectvu, o dobu internace, o užívání nezdravého bytu v Pardubicích. On onemocnil skutečně vážně, ochorl mu celé tělo a po prodělání dvou operací hlavy odešel 4. února roku 1961 ve věku necelých 49 let do invalidního důchodu. Ovšem právě reakce lékařů z Hradecké fakultní nemocnice byla podnětná k tomu, aby skutečně získali solidní bydlení. A tak manželům Dvořáku jim přidělil bytový odbor v Pardubicích zdravotně nezávadný byt 1+1 s příslušenstvím. No v roce 1968 zemřela manželka Bedřicha Dvořáka paní Ema a 29. srpna roku 1973 v Pardubicích pak on sám. Při rozloučení se zesnulým v pardubickém krematoriu pronesl smuteční projev jeho kamarád, plukovník František Fajtl.
5: Vážení smuteční hosté, přišli jsme se poklonit památce podplukovníka letectva Bedřicha Dvořáka, vynikajícího letce stíhače, statečného bojovníka za osvobození naší vlasti a našeho kamaráda. Než vypukla válka, sloužil Béďa jako poručík u stíhací letky v Olomouci. Nesmírně rád létal a vynikal v letecké akrobacii. My všichni, kteří jsme se s Béďou denně stýkali, jsme tušili jeho šanci stát se velmi úspěšným stíhacím letcem, akrobatem. Béďa tvrdě trénoval a není pochyb, že cestu k vytyčené metě mu zatarasila jenom válka. Nacističtí okupanti mu násilím vzali křídla, ale ne odhodlání se násilí bránit. Odešel za hranice svědomím, že musí přijít doba odplaty za brutalitu a bezpráví. Dne 3. června 1942 se nevrátil z náletu na francouzský přístav Cherbourg. Byl sestřelen, zajat a poslán nacisty do zajateckého tábora. Zapojil se do přípravy útěku a byl vybrán mezi prvních 50 kandidátů. Dostal se až do vlasti. Bohužel byl později zadržen četníky a předán gestapu. V tu dobu začíná pro našeho kamaráda ta nejsmutnější část jeho života. Béďo, loučím se s tebou za všechny tvé kamarády, zahraniční letce, které zpráva o tvém náhlém úmrtí velmi zarmoutila. Nakonec se s tebou loučím i já, jako se svým nejlepším kamarádem, se kterým jsem utíkal za hranice a kterému jsem byl velmi často povděčen i za záchranu života v krutých soubojích nad Severním mořem i anglickým a francouzským nebem. Děkuji ti za velkou službu, kterou si prokázal své zemi, za kterou si byl ochoten položit to nejcennější. Nikdy na tebe, Béďo, nezapomeneme. Budíš čest tvé světlé památce.

0: Bedřich Dvořák za svoji válečnou činnost obdržel celou řadu vysokých vyznamenání, a nejen československých, ale i francouzských a britských. Francouzské obdržel Croix de Guerre, to je válečný kříž, za tu svou bojovou činnost v bitvě o Francii a za to svoje zranění v leteckém boji 31. března 40. Obdržel také československý válečný kříž vícekrát, československou medaili za chrabrost, československou vojenskou pamětní medaili se štítky F a VB, také obdržel československou medaili za zásluhy první třídy, obdržel také několik britských kampaňových vyznamenání, War Medal, Defense Medal a úplně nejcennější vlastně je 39-45 Star. To je poměrně běžná medaile, ale on na ní měl The Battle of Britain Clasp, takovou tu sponu bitvy o Británii. Velmi vzácně udělované ocenění. Dostávali ho jenom přímí účastníci bitvy o Británii z řad stíhacích pilotů, kteří v době od 10. července 1940 do 31. října 1940 podnikli v rámci obrany britských ostrovů alespoň jeden bojový let. Do tohodle toho se vešlo 89 československých stíhačů, mezi nimi i Bedřich Dvořák. Opravdového, to znamená i morálního ocenění se Bedřichovi Dvořákovi a mnoha dalším jeho spolubojovníkům ze západní fronty dostalo až po listopadových letech. Bohužel v jeho případě in memoriam, byl rehabilitován a ke dní 1. června 1991 byl in memoriam povýšen na plukovníka.
1: V roce 2012 byl v rodném Chotinově odhalen Bedřichu Dvořákovi pomník a v roce 2016 mu byl udělen ministrem obrany České republiky kříž obrany státu in memoriam.
2: Slyšeli jste příběh pilota britského královského letectva Bedřicha Dvořáka. Jednoho ze tří Čechoslováků, kterým se podařilo utéct tunelem ze saganského zajateckého tábora. A ze dvou Čechoslováků, kteří tento útěk přežili a dočkali se konce války ve vězení v Koldic. Po komunistickém puči zůstal Bedřich Dvořák v Československu. Pilotní kabinu vyměnil za kabinu bagru, služební byt za suterénní místnost bez příslušenství. Dožil v osamění a téměř úplném zapomnění. Jen STB na něho nezapomněla. Protože ten, který neměl strach z nebe ani z hlubin, byl pro lidově demokratickou společnost nebezpečným až do samého konce.

0: pořadu vystupoval badatel Vladislav Severin, historik Jiří Rajlich a archivář Oldřich Pakosta. Zazněly zde také vzpomínky Josefa Tomáše a pilota RAF Petra Úruby, které uchovává paměť národa. Historické postavy stvárnili Milan Hein, Jaroslav Pokorný, Jiří Zapletal, Martin Jung a Aleš Křivánek. Na pořadu dále spolupracovali mistr zvuku Tomáš Hroch a dramaturgině Tereza Mičiáková. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák připravila Šárka Kuchtová.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Partner.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Dnes pro mě trochu osobní, protože jde o neděli zlatosvatební. Je tomu na den přesně 50 let, kdy jsme díky svatebnímu daru mých rodičů s manželem začali krásný týden v Tatransko-Lomnickém Grand Hotelu Praha. Na stejném místě jsme si ji zopakovali před 25 lety a minulý týden se tak znovu vydali po svých stopách. Počasí nám přálo. Na rozdíl od tuzemských veder v Tatrách vládlo polojasno s teplotami kolem 22 stupňů a tak jsme šplhali do kopců a z nich jen v tričku a kraťasech. Vzpomněla jsem si, jak před 25 lety můj muž za mnou, oděnou v šortkách, prohlásil, kéž by ti zůstalo všechno tak zachovalý jako ty nohy. Nocleh v Grandu objednal manžel jako vzpomínkové překvapení. Druhý den jsme přesídlili do apartmánu za našimi přáteli. Palo strávil mládí v nedalekém svitu a jako náruživý horal umí o horách u borovičky poutavě vyprávět. Zatímco jeho manželka Ivana pořád překvapuje kuchařským umem. Ale zpátky do hotelu. Jeho honosná vstupní hala a jídelna stále udivují secesní krásou. Na rozdíl od koberců, které určitě pamatují naše líbánky před 50 lety. Delší pobyt v pokojíku nazvaném Izba Modern si nedovedu představit, protože jedna trpasličí skříň by stačila maximálně Šmudlovi a Rejpalovi a Sněhurka by musela nechat svou garderobu rozházenou po posteli. Nejinak tomu bylo v malé koupelně za skleněnými dveřmi, kde si chudák uživatel neměl kam odložit svršky ani spodky. Hlavní oříšek ale nastal u umývadla. Když jsem s namydlenýma rukama začala manipulovat s krychličkou, suplující starý dobrý kohoutek. Po marném otáčení doleva i doprava, tlačení i vytahování, jsem až po 5 minutách přišla na úplně neznámý systém. A že už jsem za svůj dlouhý život prošla spoustou koupelen. Napjatě jsem čekala, jak si s tím poradí manžel. Ten, co po chvíli zkroušeně vrátil z koupelny se slovy: já už jsem úplně blbý nemoderní chalan, co si neumí pustit ani vodu. Poté, co se mu vítězoslavně předvedla nelogický grif vychýlením krychličky nahoru od sebe a teprve potom otáčením naladit teplotu vody, předpokládala jsem, že u vany, kde už ale byly krychličky dvě, tomu bude stejně. Nebylo. Po několika marných pokusech na mě z obří hlavice u stropu chrstla vařící voda a po dalším zoufalém točení začala téct z jiného otvoru po zádech. Ruční sprchu velikosti flešky se mi podařilo zprovoznit za dalších 10 minut. Manželovi už jsem poradit nedokázala. Vůbec jsem netušila, jak se mi to povedlo. No ale pak už jsme se kochali jen krásami tatranské přírody, výbornou kuchyní i usměvavými servírkami. Zážitkem byla návštěva starobylého Kežmarku. Dřevěný kostel, který přežil všechny války od 17. století, je právem na seznamu UNESCO. Postavili ho tenkrát za pouhé 2 měsíce, bez jediného kovového šroubu. A zdobí ho dokonce původní nástěnné malby. Jaké bylo moje překvapení, když se na mě po výkladu otočila jedna starší návštěvnice s otázkou: Stěpaní Tomsová, Marie, ta televizná hlásatelka, já si vás dobře pamatám. Radi jsme československou telku pozerali. To, že mě po tolika letech poznala, mi udělalo opravdu radost. Další výlet směřoval do Spišské Soboty, popradské čtvrti s náměstím s prastarými měšťanskými domy s dřevěnými štíty, kde v tamní restauraci s názvem U nás doma je jako doma bývalý slovenský prezident Kiska. No a samozřejmě jsme chodili po horách, za vlídné 1 euro se vozili vláčkem z Lomnice ke Štrbskému i popradskému plesu, kde na perónu můžete potkat ladně se procházející laň a v nedaleké restauraci se zvědavý jelínek přijde zblízka podívat, co jste si objednali. Prostě zážitků mraky a svatební cesta bez mráčků. No a jedna rada na závěr. Pokud se chystáte do Slovenských hor, nikdy se místních neptejte, proč nikde nejsou odpadkové koše. Najde to, vybírali by je medvědi. Vaše Marie Tomsová.

0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou.
1: Napsal nám pan Štiller, paní magistro, a chvíli jsem si říkal, jestli nás jen neskouší, nebo spíš vás, jestli dokážete odpovědět, anebo jestli skutečně zná někoho takového ve svém okolí. On napsal, rád bych se zeptal odborníků na správnost skloňování příjmení pan Vídeň. A to v jednotném číslu rodu mužského v sedmém pádě a v množném čísle v sedmém pádě. Tak, nejdřív možná řekněme, ten pan Vídeň, je to časté příjmení, anebo je to opravdu jen hypotetická otázka?
2: Já samozřejmě toho mnoho nevím, ale nikdy jsem takové příjmení konkrétně neslyšela, neviděla. Nicméně typově se o něm samozřejmě můžeme bavit.
1: No, mezi tím, co jste odpovídala, tak mě to nedalo a podíval jsem se na web naše jména CZ. A skutečně někteří Vídňovi nebo Vídeňovi existují. Třeba na Jičínsku jsou tři takoví lidé s tímto příjmením. Na Náchodsku také tři. Na Broumovsku také tři. Takže ono se zdá, že ve východních a středních Čechách jsou četná v uvozovkách tato příjmení. No a teď tedy, jak se to skloňuje?
2: Myslím, že tak složité by to být nemělo. Je to zakončení na měkkou souhlásku v prvním pádě, mužský rod, takže jednoznačně to přiřadíme ke vzoru muž a ty koncovky potom máme podle vzoru muž.
1: Takže s panem Vídněm?
2: S panem Vídněm. Mhm. A máme tady vlastně výhodu toho, že máme i místní jméno Vídeň, jméno města, a podle toho, že v něm se v těch takzvaných nepřímých pádech vypouští to E, tak můžeme přesně takhle to osobní jméno, to příjmení skloňovat.
1: A když jsou tedy Vídeňovi, tak když s nimi půjdu na vycházku, tak s kým půjdu?
2: No, v množném čísle už nemáme tu podobnost s tím jménem města, takže se můžeme rozhodnout a říct s Vídeňovými nebo s Vídňovými. A tohleto rozhodnutí zpravidla vychází ze zvyklosti rodiny nebo uživatelů tohoto příjmení.
1: Ono to je podobné jako třeba pan Langer nebo pan Langer. Jestli se tam to E vyslovuje nebo nevyslovuje, nelze určit univerzálně.
2: Není proto pravidlo, respektive pravidlo je, že ani jedna ta varianta není špatně a skutečně se respektuje zvyklost uživatelů.
0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Školáci v Pardubicích vytřídili 69 tun recyklovatelného odpadu. Na hradě Rychenburg se otevřela nová expozice o vzniku vesmíru a života na Zemi. Definitivní sestavu delegace na summit NATO oznámí minister zahraničí Macinka zítra. Zítra na východě Čech bude slunečno, jasno až polojasno, místy bouřky, déšť a teploty do 36 stupňů Celsia. Aktuální zprávy pro vás připravila Petra Beránková. Krásné stále ještě tropické nedělní odpoledne z Pardubic. Děti v mateřských a základních školách v Pardubicích vytřídili v uplynulém školním roce 69 tun recyklovatelného odpadu. Sbírali PET lahve, papír a kovové obaly. Nejlíp si vedli děti z mateřské školy Draškovice a z mateřské školy Stonuška v Polabinách.
4: V mateřské škole Draškovice vyzbírali 16 kg plastových lahví na osobu, tedy nejvíce ze všech zapojených škol a školek. Soutěž každoročně vyhlašuje magistrát. Děti má motivovat k vytváření správných návyků a učit je chránit přírodu. Nejúspěšnějším školkám rozdělí město odměnu ve výši 100 000 korun. Z Pardubic Ondřej Wolf. Český rozhlas.
3: V Heřmanově městci na Chrudimsku nechají nasvítit památky na Masarykově náměstí. Radnice zaplatí nový systém osvětlení soch a kašny, včetně vánoční varianty. Město už vybírá firmu, která mu technologii dodá. Na hradě Rychenburg na Chrudimsku si můžou návštěvníci nově prohlédnout expozici Alchymie planet. Zůstane tam následující 4 roky. Výstava provází vznikem vesmíru od prvních atomů a hvězd až po formování planet a vznik života na Zemi.
5: Expozice nabízí velkoformátové modely planet, meteority, minerály i interaktivní exponáty propojující astronomii, chemii, geologii a astrobiologii. Výstavu připravilo Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s Hejrovského ústavem Akademie věd. Podle autorů je výjimečná tím, že představuje vesmír především očima chemiků, nikoli astronomů, jak bývá obvyklé. Z Rychenburku Naďa Kubínková, Český rozhlas.
3: Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na CNN Prima News to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí zítra. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhuty potvrdil.
6: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat, nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
3: Později v televizní debatě Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo, detaily řekne zítra po jednání vlády. 11 lidí zemřelo při pádu letadla na východě Francie, potvrdili to tamní úřady. Na palubě byla skupina parašutistů, příčina tragédie zatím není jasná.
2: Počasí.
3: Před námi je rekordně teplá noc, jasná až polojasná, teploty 24 až 21 stupeň Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnost, později odpoledne a večer se budou vytvářet přehánky a bouřky. Čekáme, že bouřky budou i velmi silné, provázené přívalovými srážkami, kroupami a silnými nárazy větru. Teploty zítra 33 až 36 stupňů, ochladí se na horách 27 až 30. Vítr mírný, v bouřkách zesílí, podle meteorologů můžou být bouřky silné až s kroupami a rychlostí větru 90 km za hodinu. A Biotrojka, vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný poslech u mikrofonu vám přeje Kateřina Dvořáková. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zpráva o onkologickém onemocnění během těhotenství přináší obrovský strach a mnoho nezodpovězených otázek. Spojuje v sobě dvě naprosto protichůdné věci. Radost z nového života a bezprostřední strach o život vlastní. Díky moderní medicíně je dnes vysoká šance na vyléčení maminky i na narození zdravého miminka. Aby pacientky v této těžké životní zkoušce nezůstaly sami, vznikl projekt Expedice Dva životy. Jeho odborným garantem a zakladatelem a také naším hostem dalšího dílu pořadu o novinkách v medicíně je přední expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michael Halaška z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Právě zdejší ambulance pro léčbu nádorových onemocnění v těhotenství je pro Českou republiku unikátním referenčním pracovištěm. Již více než 20 let se stará o těhotné ženy s různými typy nádorů, od gynekologických až po karcinom prsu, štítné žlázy či melanomy. Do péče tohoto specializovaného týmu se dostala paní Markéta. Je jí 40 let a je maminkou dvou synů. Její touha po rodině byla obrovská, provázená hormonální léčbou. Markéta si prošla velice náročným obdobím. Její příběh je o vnitřním boji, odporu k lítosti a nezlomné síle ženy a milující mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním hostem je expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: A také paní Markéta, která si diagnózu rakoviny prsu vyslechla na začátku 4. měsíce těhotenství. Dobrý den, Markéto.
3: Dobrý den.
1: Pane profesore, požádám vás, upřesněme diagnózu Markéty.
2: Jednalo se o karcinom prsu, což je vlastně nejčastější nádorové onemocnění u žen obecně. V těhotenství se nevyskytuje až tak často. Dá se říci, že za rok vidíme přibližně 15 až 20 různých pacientek, které mají diagnostikovaný nějaký nádor v těhotenství. Z nich karcinomy prsu patří k těm nejčastějším. V minulém roce na našem pracovišti jsme měli 3 nebo 4 takové pacientky například. V tomto případě se jednalo o takový typický nádor prsu. U mladých žen často je to ve spojení s nosičstvím genetické predispozice, která se jmenuje BRCA. Na začátku to vypadalo, že se jedná poměrně o malý nádor, který nestihnul vyslat nějaké metastázy, to znamená takový příznivý nález.
1: Jak se vlastně určuje přesná diagnóza rakoviny prsu u žen v těhotenství, když samozřejmě ty mléčné žlázy jsou zduřelé?
2: Je velký problém v těhotenství, že spousta symptomů, tedy projevů onemocnění, je zamaskováno právě těhotenstvím. Speciálně u nádoru prsu je to logické. Ty prsy se zvětšují, ženy často si něco mohou nahmatat, zrovna tak i lékaři často mohou něco nahmatat. Ne vždy to znamená samozřejmě takovou špatnou zprávu. Nicméně pokud je tam opravdu něco hmatného, tak není proč otálet a jít by se mělo ke specialistovi. Kdy mnoho žen nebo lékařů se zdráhá třeba provést mamografii, což je to nejlepší vyšetření, které na nádory prsu máme. Většinou preferují ultrazvukové vyšetření, to ale není až tak přesné. A je velmi důležité si uvědomit, že mamografie v těhotenství, které se dřív spousta lidí bálo, tak naopak ty rizika jsou naprosto minimální. To znamená, určitě by mělo být provedeno. To dokáže nám už naznačit, jestli se jedná o podezření na zhoubný nádor, eventuálně samozřejmě velikost. Následně se to ověřuje biopsí, což není nějak složitý výkon, i když těhotenství má trochu více rizik než mimo těhotenství, ale není to nic zásadního. A pokud se diagnoza potvrdí, tak se standardně musí dodělat takzvané stagingové vyšetření. To znamená, zjistíme nejdříve, jestli to onemocnění je pouze v prsu, nebo jestli dokázalo vyslat už nějakou metastázu, kdy první v cestě stojí vždycky lymfatické uzliny, které jsou v podpaží, nebo jestli dokonce už ten nádor urazil další cestu a je třeba v játrech, nebo v kostech, nebo v plicích. Tomu se říká to stagingové vyšetření.
1: Jak probíhá? Můžete to specifikovat?
2: U netěhotné ženy se standardně provádí rentgenové vyšetření plic nebo CT plic, ultrazvuk jater, scintigrafie skeletu. V těhotenství máme ale k dispozici dobrou náhradu formou celotělové magnetické rezonance. Někdy si to kombinujeme i dokonce s tím CT vyšetření a tyto vyšetření nám dají poměrně přesnou informaci o tom, jaký ten rozsah onemocnění je. A teprve, když máme tyto informace dohromady, tak můžeme začít plánovat léčbu.
1: Pane profesore, to je neuvěřitelné. Matka v sobě nosí život, prochází onkologickým onemocněním. Jak to bylo dřív, když matka onemocněla rakovinou, řekněme, prsu? Bylo těhotenství zachováno?
2: Ve většině případů ne. Tím důvodem byla domněnka, že speciálně u nádoru prsu, prsy jsou hormonálně závislé a většina těchto nádorů jsou hormonálně závislí, tak se mělo za to, že těhotenství musí určitě zhoršovat tu prognózu těchto pacientek. A proto vždy bylo doporučováno rychle ukončit těhotenství a teprve potom začít s léčbou. Na našem pracovišti jsme kdysi udělali studii spolu s kolegy z Řecka, kdy jsme shromáždili pacientky, spárovali jsme je těhotné a netěhotné, přesně stejného stádia, věku, rozšíření nádoru a porovnávali jsme jejich prognózu a ukázalo se, že jejich prognóza v těhotenství byla stejná. V tuto chvilku už se to dá považovat za dokázaný fakt, protože těch prací celosvětově už proběhlo několik a i mnohem větších samozřejmě nyní. Takže víme, že to těhotenství neovlivňuje negativně prognózu. To nám říká, že můžeme uvažovat o tom, abychom zkusili zahájit léčbu s ohledem i na to probíhající těhotenství.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, jak může ovlivnit onkologické onemocnění matky plod dítěte?
2: U některých nádorů, a teď se nebudeme bavit u karcinomu prsu, ale u některých nádorů, zvláště jsou to třeba hematologické malignity, jako jsou Hodgkinovy lymfomy, kde dochází k poměrně rychlému růstu, tak vídáme zaostávání růstu dítěte. Jinak samo to nádorové onemocnění až tak negativně to těhotenství neovlivňuje nebo ten plod. Samozřejmě spíše může mít vliv léčba, ať už je to chemoterapie, operační léčba, radioterapie. A to samozřejmě my musíme vědět přesně, jakou léčbu a za jakých podmínek ji můžeme dát tak, abychom neměli negativní ovlivnění těch dětí. A to, abychom toto mohli říct, co je bezpečné a co není bezpečné, tak tomu je potřeba sledovat samozřejmě děti, které podstoupily vlastně onkologickou léčbu během těhotenství dlouhodobě, což my právě máme v rámci takového velkého mezinárodního projektu. A máme v tuto chvilku 15 a dokonce 18 leté výsledky dětí.
1: Než nám odvyprávíte svůj příběh, Markéto, abych ještě chvíli zůstala u pana profesora Halašky. Jakou léčbou Markéta prošla a jak vlastně ten plod vy dokážete medicínsky ochránit? Protože její léčba nebyla vůbec jednoduchá.
2: Nebylo to jednoduché a je to přesně příklad toho, že můžeme mít určitý plán, který na začátku máme, ale v průběhu toho těhotenství se nám někdy může trošku měnit. Musíme se k tomu přizpůsobit a takzvaně individualizovat léčbu. Ta léčba probíhala tak, že jsme přesně dodělali tento staging. Rozhodnutí bylo, nádor je malý, začneme operací. Následně podle definitivní histologie budeme pokračovat s chemoterapií v těhotenství. Šlo to, protože diagnóza proběhla kolem 16. 17. týdnu těhotenství.
1: Kdyby proběhla déle?
2: Tak není problém. Mm-hmm. Problém je, pokud bychom chtěli zahájit chemoterapii v prvním trimestru, tam to není možné. Na druhou stranu, většina těchto nádorů se diagnostikuje právě až ve druhém trimestru, typicky v průměru je to 18. týden těhotenství. Takže pokud bychom to diagnostikovali v 8. týdnu těhotenství, tam bychom museli počkat, nebo mohli bychom zahájit také s operační léčbou, ale chemoterapii bychom odložili až po 13. týdnu těhotenství. V tomto případě první byla operace. Ukázalo se, že nakonec nádor nebyl až tak malý, bylo tam dokonce více ložisek, takže jsme museli ještě i reoperovat. Původní plán byl odstranit pouze část prsu, aby to bylo kosmeticky příznivé pro budoucí život naší pacientky. Nicméně tady jsme museli přistoupit k radikalizaci výkonu, to znamená odstranilo se celé prso. Následně probíhala chemoterapie a do toho nám běželo genetické vyšetření, protože jsme měli podezření, že by Markéta mohla být nosičkou právě BRCA mutace. 5 chemoterapií proběhlo v těhotenství, až jsme se přiblížili ke konci těhotenství porodu, kdy jsme potom plánovali vlastní porod.
1: A porod může probíhat přirozenou cestou anebo musí císařským řezem po tak náročné léčbě?
2: U této diagnózy úplně v pohodě může probíhat i spontánně. Jsou některé diagnózy, jako jsou třeba nádory čípku děložního, kdy ta rakovina vlastně je přímo lokalizovaná nebo umístěna v děložním hrdle, které při spontánním porodu se musí rozšířit a prochází tudy plod, tak tam to většinou není možné a musí se volit primárně nebo preferenčně císařský řez, zatímco v těchto případech se dá rodit spontánně. U Markéty jsme se ale domluvili, že nakonec jsme rodili císařským řezem a to z toho důvodu, že předchozí těhotenství bylo ukončeno také císařským řezem a my jsme přece jenom potřebovali dodržet určité termíny chemoterapie. V plánu bylo 6 cyklů chemoterapie, my jsme stihli 5 do 34. týdne těhotenství. Pak musí být vždy pauza do porodu 3 týdny a to z toho důvodu, že kdybychom ukončili těhotenství dříve, než uplynou tyto 3 týdny, tak v tom miminku narozeným by cirkulovaly, obíhaly vlastně zbytky chemoterapie, které to děťátko neumí samo se toho zbavit. V těhotenství, když je spojeno vlastně pupečníkem, tak krásně očistí tu krev ta matka. A schválně vám Markéta řekne, jak byly její vedlejší účinky chemoterapie v těhotenství a po těhotenství. Samotného mě to zajímá, co na to řekne.
3: Vlastně, když jsem otěhotněla po druhé, tak prvnímu synovi byl rok. To už se mi objevila opravdu tvrdá boulička, jako na povrchu toho prsu. A už víte, že to tam nepatří. To je opravdu, kdybyste tam měla dřevěnou kuličku. Takže jsem to vlastně řekla mému gynekologovi, ten mi napsal žádanku. Takže jsem šla spolu s tím synem malým, no a hned se to nelíbilo, byla jsem objednaná hned na biopsii, tam by bylo řečeno, že mám rakovinu. Tu první chvíli je člověk jakoby v šoku. První věta byla, já jsem těhotná, co teď bude? Pak jsem šla do ordinace za paní doktorku a takhle mi podala papír. Zítra nastupujete do Vinohradské nemocnice k panu profesoru Halaškovi.
1: Naštěstí.
3: Naštěstí.
1: Pan profesor vlastně popsal vaši léčbu v průběhu těhotenství a navedl mě k otázce, abyste nám popsala účinky chemoterapie během těhotenství a po. Že vám něco slíbil.
3: Pan profesor mi slíbil, že mi nebude zle. A nebylo mi zle, ale musím říct, že hraje hodně i psychika, protože jsem fungovala úplně perfektně.
1: Čím se to dá vysvětlit, že během těhotenství Markétě nebylo špatně?
2: My to totiž pozorujeme už delší dobu, že ty těhotné ženy, když si vezmeme, jak funguje jejich organismus, tak víme, že ledviny fungují o 30% víc, játra fungují víc. Vlastně ten organismus té těhotné ženy mnohem rychleji zbaví tělo těch splodin po té chemoterapii.
3: Já bych chtěla dodat, že díky panu profesoru, paní doktorce Bendové, jsem se nebála. Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jednou se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, Markétě se narodili dva zdraví kluci a vy jste říkal, že ty děti jsou pod pravidelnou kontrolou?
2: My ty děti máme v takovém speciálním projektu, kdy 3 roky je vyšetřujeme, máme domluvené vlastně pracoviště v Motole, v kardiocentru v Motole, na dětské psychologii. To děťátko podstupuje různé psychomotorické testy, vyšetření srdce, pokud dostali chemoterapii, která právě může poškozovat srdce, což bylo v tomto případě. A pak vlastně v určitý věk se dělá ještě magnetická rezonance. Je dlouhodobý tohle sledování a je to standardizovaný už takhle asi právě 15 let v České republice. A my jsme vlastně jedno ze 4 center v Evropě, kde takhle podrobně to sofistikované vyšetření se dělá.
3: To miminko je kontrolovaný i před podáním chemoterapie, i po podání chemoterapie. Tam je takový full service.
2: A zpátky k tomu sledování v těhotenství, to je velmi dobrá poznámka, protože jednak na začátku musí proběhnout taky vyšetření v kardiocentru, že potřebujeme vidět jakoby startovní stav srdíčka miminka, to je jedna věc. A potom před každou chemoterapií musí proběhnout jak gynekologické vyšetření, protože my vždycky se musíme vyvarovat toho, aby nám náhodou nepřišel do toho předčasný porod, ono se to může stát. A dokonce u některých typů chemoterapie, ne u toho, co měla Markéta, ale u některých jiných, tam bídáme, že třeba přechodně mají hodně kontrakcí, což teoreticky by mohlo k předčasnému porodu vést, pokud by k tomu byly třeba ještě i jiné predispozice. A druhá důležitá věc je speciální ultrazvukové vyšetření. A to je docela zajímavá věc, kterou zase my publikovali vlastně první na světě, že těsně před chemoterapií umíme měřit průtoky v hlavě miminka. Ty průtoky nám úplně přesně dokážou říct, jestli náhodou to děťátko nemá chudokrevnost. Protože samozřejmě ta chemoterapie v nějakém procentu přechází přes placentu a do toho děťátka pronikne. A pokud bychom u toho dítěte zaznamenali určitou úroveň té anémie, chudokrevnosti, tak víme, že teda je tam větší vliv, než bychom třeba čekali. Ono to vypovídá i o tom, že třeba jsou nízké destičky krevní, které jsou důležité pro srážení, takže to děťátko by mohlo být ohroženo třeba krvácením do mozku v těhotenství, což může být. Týká se taky bílých krvinek. No nicméně v tu chvíli víme, že se něco děje víc a máme různé možnosti. Buď třeba odložit chemoterapii o týden, nebo snížit dávku, nebo třeba vynechat jednu část té chemoterapie, nebo změnit ten typ chemoterapie.
1: Pane profesore Halaško, i vy, Markéto, zpráva o rakovině v těhotenství přináší samozřejmě obrovský strach a taky stovky nezodpovězených otázek. Vy už máte tu cestu za sebou a dopadla dobře. A vy jste zároveň, pane profesore, zakladatelem osvětového projektu Expedice 2 životy, která předpokládám bude těmto maminkám poskytovat nějakou pomoc nebo informace. Co je cílem tohoto projektu?
2: No, je to vlastně iniciativa letošního roku, kdy jsme spojili síly s Hlasem onkologických pacientů a cílů je několik. Jeden cíl je navázat kontakty mezi pacientkama zároveň. Nám se osvědčilo, že když jedna pacientka má nově diagnostikovaný tento nádor, tak je pro ní obrovskou výhodu, když má možnost kontaktovat pacientku, která už si tím prošla. To znamená, jedna věc je dát dohromady tyto pacientky, aby si vlastně mohly podělit nějaké zkušenosti. Ono mezi náma. Pak nám jsou schopné taky dát určitou zpětnou vazbu, co děláme dobře a co děláme špatně, co by šlo vylepšit. A v některých případech nám i aktivně opravdu pomůžou. A další cíl je osvěta. My potřebujeme říct, že nádor v těhotenství může vzniknout, a ne, že prostě máme 35-letou ženu těhotnou, tak je to nepravděpodobné. Ne, prostě naučme se všichni, že to je možné, že to může vzniknout. Neznamená to konec světa. Je možné tyto pacientky léčit, ale prostě musí se na to myslet. Nemá se otálet s diagnostikou, s vyšetřením, nemá se to odkládat a samozřejmě poslední message i toho cílu je, že existuje určitá skupina, která se tomu opravdu věnuje dlouhodobě. Vlastně je to navázáno na spoustu vyšetření. To není jenom o jednom nebo dvou lékařích, to je opravdu několik lékařů. Jsou tam právě ty návazné vyšetření toho děťátka a o to dosledování i těch pacientek, ale i těch dětí.
1: Vy, předpokládám, máte Expedici 2 životy svůj příběh, který sdílíte.
3: Ano, a z důvodu, aby se šířila osvěta, že opravdu ženy se můžou léčit v těhotenství, aby nic neodkládali, aby i lékaři na to dbali a neodbyli ty ženy, když mají prsa v tom těhotenství větší a jsou tam fyziologické změny, aby je opravdu vyšetřili poctivě a aby bylo víc zachráněných maminek i miminek.
1: Co byste jim závěrem vzkázala?
3: aby chodili na prevenci, poslouchali svoje tělo a ženskou intuici, protože ta je silnější a hlava jich kolikrát omlouvá, a nevzdávali to.
1: Děkuji za vaše slova a děkuji i vám, pane profesore, za návštěvu u nás v pořadu Cesta k uzdravení. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
5: Smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Kdo chce, může se vzdělávat i o prázdninách. Žáci základní školy v Teplicích zpracovali příběh Jaroslava Kotase a před 150 lety se narodil Jindřich Valdés. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Letní prázdniny nemusí být jen časem pro odpočinek, ale třeba i pro vzdělání. Lodrovy školy proto přes léto spouštějí speciální letní e-learningové kurzy. Co všechno nabídnou, nám už prozradí koordinátorka kurzu Alžběta Glancová. Dobrý večer, jaké kurzy letos v létě nabízíte?
2: Dobrý večer, letos v létě nabízíme hned 4 kurzy. A dva z nich jsou takové opakovací, konverzační, zaměří se na používání hebrejštiny v běžném životě. Dva z nich jsou úplně nové, povede je lektorka Lenka Bukovská, která je taky překladatelka a překládá nejznámější izraelské autory do češtiny. A ten její kurz se zaměří na izraelské vynálezy, takovou hravou formou, kdy Lenka používá spoustu různých materiálů, včetně článků a písniček, tak představí, co všechno Izraelci vynalezli, třeba flash disk, sherry rajčátka a další zajímavosti.
1: Jak vlastně vaše online kurzy fungují?
2: Online kurzy fungují tak, že většinou je to třída asi 6 až 8 studentů v těch jazykových kurzech. Někteří z nich se znají osobně, ale někteří z nich opravdu se znají jenom online. A ta třída s lektorem i s učebnicí se schází přes program Zoom, který možná hodně lidí zná z doby covidu. Takže vlastně ten jediný rozdíl mezi tou klasickou jazykovou školou, jazykovým kurzem a našimi kurzy je, že se odehrává u každého doma za jeho počítačem.
1: Kdo všechno se do kurzu může přihlásit?
2: Ty kurzy jsou úplně primárně určené vlastně jako takový bonus rodičům anebo prarodičům dětí, které chodí do Laudrových škol v Praze. A kromě toho je nabízíme takzvané širší židovské komunitě, tedy všem členům židovských obcí v České republice, případně na Slovensku, družených ve Federaci židovských obcí.
1: Vy už jistě plánujete kurzy i pro příští školní rok. Co chystáte?
2: Jednak chystáme takové tradiční kurzy, oblíbený literární kurz pana doktora Daniela Soukupa, který tentokrát se zaměří na reflexi židovství v současné evropské literatuře. A potom kurzy našeho lektora Filipa Friedmana, který je původem z Česka, ale dlouhodobě žije v Izraeli. Ten bude letos vyučovat hned 3 kurzy. Jeden se zaměří na šabat, slavení šabatu a všechno s šabatem spojené od modliteb, zvyků, tradic až po třeba známá šabatová jídla. Potom bude mít kurz, který jsme nazvali Od kolébky ke kamínku a vlastně bude to přednáškový cyklus týkající se židovského přístupu ke koloběhu života a taky zase všech rituálů a tradic spojených s různými přechodovými rituály během celého života a běhu člověka. Filip Friedman potom ještě bude učit o Parashat HaShavu, a to znamená o těch týdenních úsecích čtení story. A kromě toho letos úplně nově budeme mít kurz jidiš pro začátečníky i hebrejštinu pro úplné začátečníky. To znamená, kromě kurzů, které pokračují, tak tenhle ten kurz otevře brány všem novým zájemcům o výuku hebrejštiny.
1: Říká koordinátorka online kurzu Lodrových škol Alžběta Glancová. Děkuju moc a hezký večer.
2: Moc rád děkuju. Nashledanou.
1: Ať ti Bůh požehná ze Sionu. Na text biblického žalmu zpívá sbor Lvíčata Pražské židovské školy.

0: Chlapec, jehož maminka přežila Osvětim, zatímco on se ukrýval u cizí rodiny. Později si vybudoval úspěšný soukromý i pracovní život a stal se manažerem několika firem. Životní příběh Josefa Kota se během několika měsíců zaznamenávali žáci základní školy Buzulucka v Teplicích. Zpracovali jeho vzpomínky, připravili audionahrávku a na závěr svůj projekt představili veřejnosti. Podrobnosti má Jana Vytázková.
1: Umíte si představit, že jsou vám teprve 2 roky a najednou vám zmizí maminka? Přesně to zažil pan Jaroslav Kotas během 2. světové války. Kvůli svému původu musela jeho maminka i její blízcí nastoupit do transportu do Terezína.
2: Životní příběh Jaroslava Kotase zpracovali žáci základní školy Buzulucká v Teplicích.
3: Tatínek musel Jaroslava ukrýt, tak se dostal do prostředí, které neznal. Jak moc mohla válka ovlivnit jeho dětství?
4: Válka skončila a maminka se opravdu vrátila. Ne každý ale měl takové štěstí. Většina jejich příbuzných už domov nikdy nespatřila. Nevrátili se jeho prarodiče, jeho teta s manželem ani jeho bratranci.
5: Jmenuji se Jaroslav Kotas, narodil jsem se v Praze 1903-1942.
3: Maminka pana Kotase byla židovského vyznání. Jeho otec si ji vzal, aby ji ochránil.
5: No a pak jsme měli takový ty dobrý sousedi, kteří nahlásili na policii, že maminka nenosí židovskou hvězdu.
2: Vzpomíná Jaroslav Kotas pro příběhy našich sousedů. Jeho matka musela do Terezína, otec svěřil malého syna rodině Kotrbatých z Komořan u Prahy.
6: Tam jsem vlastně byl od toho konce toho 42. roku vlastně až do června, možná i července 45. Maminka říkala, ona o tom nemluvila, protože říkala, že je fatalistka a že se dostane domů, protože jí pošle otec, nebo můj otec, že můj táta, že jí pošle něco vlastního. No co by mohl byl poslat vlastního do Osvětimi. On jí dal do války, dal svůj vlastní hřeben, pánský hřeben. No a ona ten hřeben dostala, tak říkala se, a už mám vystaráno, že se nemusím. No a přijela někdy až v červnu.
2: Po válce se s rodinou stěhovali do pohraničí. Jeho otec byl nejdřív národním správcem hotelů v Žatci a Postoloprtech. Když v roce 1948 vystoupil z komunistické strany, stal se ze dne na den posunovačem v Pískovně. Pak se mu podařilo sehnat práci v nádražní restauraci i s bytem na tehdy novém západním nádraží v Žatci. V roce 1953 se usadili v Teplicích.
6: 53. rok, takhle byla ta měna, tak tu já jsem prožil v Řetenicích, když říkáte Teplice, tak v předměstí, teď zbourali to nádraží, tak tam byla taky hospoda s bytem. No tak tam naši byli, tak jsem já tam chodil do školy.
2: V Řetenicích dokončil Jaroslav Kotas základní školu, potom nastoupil na teplickou průmyslovku, 20 let pracoval v řetenické sklárně, při zaměstnání vystudoval strojní fakultu ČVUT. Po roce 1989 řídil autobusové nádraží v Lounech, působil taky jako krizový manažer v různých firmách.
0: David, král Izraele, žije a trvá. Verš, který s tradiční melodií provází četné židovské události, opět zpívají děti z pražské židovské školy.

0: Když se řekne Jindřich Valdés, většina z nás si vybaví slavnou patentku. Valdés však byl nejen skvělý podnikatel, ale i významný mecenáš umění. Zkrátka self-made man, který z pražských Vršovic dobil světový trh a vybudoval jednu z největších uměleckých sbírek své doby. Příběh jeho paťovského zázraku krutě přetrhla až nacistická okupace. Z kraje července si připomínáme hned dvě jeho kulatá výročí. 1. července uplyne 85 let od jeho smrti a 2. července 150 let od jeho narození, pokračuje Leo Pavlát.
1: Narodil se 2. července 1876 v Nemyšli u Tábora jako druhé ze čtyř dětí v rodině židovského venkovského obchodníka Hostinského. Z prostředí, v něm se přirozeně potkávala čeština, němčina i praktická obchodní zkušenost, vedla cesta Jindřicha Valdése do Prahy. Nejprve se vyučil zámečníkem, ale už jako 17-letý se díky jazykovému nadání, hovořil i anglicky a francouzsky, uplatnil jako obchodní zástupce firmy s kovovým zbožím, která obchodovala i se zahraničím. Cesty po Evropě ho přitom poučily, jak důležité je, aby výrobek měl nejen kvalitu, ale i jméno. Když pak Jindřich Valdés roku 1902 spolu zakládal vlastní galanterní podnik, vstupoval do něj s odvahou myslet světově. Ve firmě nesoucí jeho jméno se pak přesnost výroby a reklama sešly v nenápadném a přece potřebném výrobku. Stiskacím knoflíku, patentce, nazvané Koh-i-Noor. Valdés je pojmenoval podle slavného diamantu Hora světla a byl to vynikající nápad. Z obyčejného spinadla udělal předmět s aurou zácnosti. Později se název Koh-i-Noor spojil i s Valdésovou nově vybudovanou továrnou na všechny druhy kovové galanterie v pražských Vršovicích. Své filiálky měla postupně v 7 zemích světa a její výrobky proslavil i firemní symbol. Roku 1912, když Valdés cestoval lodí do Ameriky, si prý mladá cestující v žertu přiložila jeho patentku k oku. Valdés ji měl vyfotografovat a, co už je jisté, malíř František Kupka tento motiv převedl v obraz, z něhož neméně známý tvůrce Vojtěch Prajsik vytvořil grafickou značku. Že se Jindřich Valdés přátelil s významnými umělci, nebylo náhodou. Patřil k význačným sběratelům a mecenášům umění s vlastní obrazárnou, založil pozoruhodné muzeum knoflíku a spínadel. A nezůstalo u toho. Jako podnikatel proslul péči o zaměstnance, přispíval kulturním spolkům a podporoval i fotbalový klub AFK Vršovice. Na jehož tradici navazuje dnešní Bohemian z Praha. Po nacistické okupaci poslal rodinu do bezpečí, sám však zůstal v Praze. V zemi, které tolik prospěl, se jako Žid stal štvancem. Nacisté Jindřicha Valdése věznili v Dachau a Buchenwaldu a i když se rodině podařilo ho po 2 letech vykoupit, vracel se s podlomeným zdravím. 1. července 1941, den před svými 65. narozeninami, Jindřich Valdés na cestě do Ameriky v Havaně zemřel. Myšlenky jsou kořeny všech úspěchů. Výrok, který je mu připisován, přesně vystihuje člověka tvořivosti a imaginace, jenž za obyčejnou patentkou zahlédl celý svět. V roce 2000 prezident Václav Havel vyznamenal Jindřicha Valdése in memoriam medailí za zásluhy 1. stupně.
0: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Izrael se od 30. června do 14. července stane dějištěm 22. Makabiády, největší židovské sportovní soutěže. Ta se koná každé 4 roky. Očekává se účast několika tisíců sportovců z desítek zemí, kteří se utkají v 29 disciplínách. Britská vláda přislíbila 1 000 000 liber pro další rozvoj židovského muzea v Londýně a jeho budoucího stálého sídla. Jak uvedla ministryně kultury Lisa Nandiová, židovské příběhy a dědictví posilují porozumění v době rostoucího antisemitismu a společenského rozdělení. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová. Zelená vlna.
2: Vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas zprávy.
3: Definitivní sestavu české delegace na summit NATO do Turecka oznámí vláda zítra. Vedení olomoucké radnice připravuje stavbu nové sportovní haly. Česká čtvrtkařka Manuel skončila v diamantové lize opět druhá, a to v novém osobním rekordu. A počasí zítra zpočátku polojasno, později od západu postupně přehánky i bouřky a mohou být silné. Maxima kolem 32 stupňů, na východě republiky až kolem 38. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Vedoucím české delegace na summit Severoatlantické aliance do turecké Ankary bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Televizi Prima to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí zítra. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta republiky Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
4: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
3: Později v televizní debatě ministr Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta republiky akreditovalo. Detaily upřesní zítra po jednání vlády. Rada města Olomouce schválila studii nové sportovní haly pro míčové hry v městské části Nemilany. Náklady jsou přes 230 milionů korun. Upřesní mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
5: Hala má mít rozměry 20x40 metrů a tribunu pro 300 návštěvníků. Několik šaten, klubovnu, nářadovny, hygienické zázemí, recepci a menší restauraci. Studie zahrnuje i venkovní sportoviště, autobusovou točnu, 37 parkovacích stání pro auta a 2 pro autobusy. Investice by měla přijít zhruba na 236 milionů korun.
3: Pro Pardubický zámek vzniká nová přírodovědná expozice. Návštěvníkům se otevře v příštím roce. Východočeské muzeum pro ni vytváří také realistické modely rostlin, protože původní sušené exponáty postupem času ztrácely barvu i tvar. Expozice vzniká v hospodářských budovách Pardubického zámku nad novým návštěvnickým centrem. Upřesní botanička Lenka Šafářová.
6: Celá expozice je koncipována jako procházka Pardubickým krajem od úplných nížin až po nejvyšší nadmořské výšky, skutečně z toho Polabí až po Kralí. Sněžník. Bude mít i tady spoustu míst, kde si bude moct na věci šáhnout, vyzkoumat různé jevy, které se odehrávají v té přírodě. Budou tam prvky pro nejmenší, budou tam prvky i pro ty starší. Sport.
3: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila i na potřetí v prestižní diamantové lize druhé místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. 20-letá Manuel si navíc opět vylepšila osobní rekord, tentokrát téměř o 4 desetiny sekundy. Počasí. Po nezvykle teplé noci čekáme zítra zpočátku jasno až polojasno. Během dne od západu přibývání oblačnosti, ráno a dopoledne srážky jen v západní půlce Čech, během odpoledne a večera místní přehánky nebo bouřky také na ostatním území. Očekáváme, že bouřky mohou být velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě republiky kolem 28, jinak většinou mezi 31 a 36 stupni a na Moravě a ve Slezsku až kolem 38.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: V Praze je nehoda v tunelu Blanka směrem Stroje na Barandovský most. Čekejte kolony na vjezdech do tunelu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A už je tu hitparáda Česká 12. Příjemný poslech.
7: Česká 12.
8: Přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a mám pro vás hned na úvod důležitou informaci. Máme změnu na nejvyšší příčce a ty další informace jsou, že novinky budou mít skupina Street 69 a zpěvačky Kate Martle a Ellen. A Ellen také zavoláme, není v Čechách, dozvíme se možná, kde je. No a k tomu samozřejmě, jako každý týden, i 9 největších hitů týdne, tak jak jste žebříček sestavili vy svými hlasy a platí samozřejmě, že i dnes budeme hlasovat a hlasuje se na číslo 900 1103. Začneme písničkou, která nás už naladí do léta, protože my máme za prvé léto a za druhé už máme letní prázdniny roku 2026. Ta písnička má název Saint-Tropez a nevím, kde jste momentálně vy, ale v Saint-Tropez bych byl rád já. Každopádně teď je tam Šárka Marková.

0: Šárka Marková, Saint-Tropez, to je písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2017, tedy před 9 lety. A podívejme se na to, které písničky další dostaly toto ocenění právě před těmi 9 lety. Mám boky jako skříň, Lampa, I am sorry, Gramofon, Prout mezi námi, Tequiero, Ciziný planety, Víru Day, Černé labutě, Salsa a Co z tebe bude. To byly hity, které dostaly ocenění Zlatá česká dvanáctka tenkrát. A rovnou řeknu, že dnes nikdo takové ocenění nedostane, ale to neznamená, že k němu není blízko. Před námi je první dnešní novinka, kapela Street 69 vstupuje do své jubilejní už 20. sezóny a to s jasným vzkazem, neberte život tak vážně. Zbrusunový single se jmenuje Život z větší výšky a myslím, že poznáte, že je tam jasně cítit to letošní léto.
1: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvěschovám si na paměti.

0: dvanáctky.
1: Druhou dnešní novinku představí zpěvačka Elin, která je teď na telefonu, protože je v zahraničí. Já zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny rozhlasové posluchače.
1: Elin, já tady mám písničku, která je zároveň 80. novinkou letošního roku. To je na fanfáru, ale já ji tady teď nemám v rychlosti. A pojďme říct, jak ta písnička vznikla.
2: Písnička vznikala v loňském roce a vznikala v průběhu dvou úplňků v loňském roce v průběhu 7 měsíců. Ne, že bych to takhle plánovala, prostě jsem si při úplňku sedla a napsala půlku textu a potom v létě dopsala druhou půlku textu.
1: Takže je jasné, že je to letní hit, můžeme to říkat. Ta nálada je taková, já samozřejmě tu písničku jsem slyšel, ostatní ještě ne. No a takže text je vaším dílem a kdo zhudebnil ten text?
2: Pak jsem ten text poslala svýmu vlastně dvornímu aranžerovi, který mi dělá většinu hudby a aranžuje také věci pro moje vokální kvarteto Bohemia Voice. Michal Vorek se jmenuje, on je fantastický aranžer také orchestrů. No a on se inspiroval a vznikl z toho letní hit roku 2020, co máme, 6?
1: 6, no. Mně se líbí, že to takhle hned označilo, to je správně. Ano, je to letní hit roku 2026. Jak trávíte to letošní léto? Už máme prázdniny?
2: Máme prázdniny, já ho trávím v Řecku v tuto chvíli, kvůli novým sportovním aktivitám jsme museli odjet na dovolenou, prostě jsme odjeli na dovolenou o týden dřív a možná slyšíte tady cikády, sedím pod takovým nádherným olivovníkem v Řecku a na Zakynthosu, je tady nádherně, odřídila jsem 2200 kilometrů, jsem na sebe hrdá.
1: Autem na Zakynthos, jo?
2: Autem na Zakynthos, no, dva dny, takže vlastně dobrý. Bylo to trochu na hraně, teda musím říct, ale to víte, hrála mi moje hitovka
1: jo.
2: Celou dobu, takže si myslím, že i pro ostatní to může být motivační píseň na cesty.
1: A teď bude hrát i ostatním z rádia. Mějte se hezky na Zakynthosu a ať vám všechno vyjde, hezké léto.
2: Krásné léto i vám. Děkuji.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Autor hudby Michal Vorek, text Elin Hejlala, dnešní host zpěvačka Elin a 80. novinka této hitparády v roce 2026. A tady musím připomenout, že to je poslední hitparáda prvního pololetí letošního roku. To mi teď tak napadlo, že bychom mohli příště udělat takový speciální žebříček, jak to dopadlo, a jenom ho tak vyhlásit za ten první půl rok, kdo třeba má zatím nejúspěšnější písničku za první pololetí a tak dále, ale uvidíme, snad na to nezapomenu. Každopádně před námi je třetí dnešní novinka. A ta třetí novinka je od Kate Mattle. Kate Mattle je původně tanečnice, se kterou já jsem se seznámil v muzikálu Pomáda před 26 lety, byla vynikající. Stala se také, myslím, že hned v tom prvním roce, co jsme Pomádu hráli, Miss Formule 1. A představte si, ona v současné době zpívá a tančí s DJem Bobem na jeho celosvětovém turné. Bude i u nás, tak nevím, jestli se půjdete podívat, ale jestli ano, tak ji tam uvidíte. A právě Kate Mattle má novinku, kterou si sama pro sebe napsala. Jmenuje se Řekni svoje ano.

0: Pod mým hlasem doznívá poslední dnešní novinka, dnešní hitparády Česká 12, celkově 81. novinka letošního roku. Zpívala vokalistka DJ Boba Kate Mátl. A jak jsem říkal, jestli půjdete na jeden z koncertů, těch evropských koncertů DJ Boba, tak si ji určitě všimnete. A když ne, tak jste si ji všimli teď v hitparádě. Máme za sebou tři novinky, před námi je 9 největších hitů týdne, ale ještě předtím...
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: V této hitparádě hlasujeme jen na číslo 900-1103. Je to strašně dlouho, co používáme tohle číslo. Mnozí z vás už ho mají také dlouho v pamětích svého mobilního telefonu, ale někdo možná ještě ne. 900-1103. A teď jsem si uvědomil, že také někdo z vás může dnes poslouchat úplně poprvé v životě. Tak jsem rád, že posloucháte a to číslo zopakuji ještě jednou. V případě, že chcete hlasovat, musíte ho znát. 900-1103. Hlasujeme pro všechny písničky, které v hitparádě jsou, kromě jedné výjimky, ale k tomu se dostaneme. A hlasujeme SMS zprávou ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. To znamená hit mezera 12, 11, 10, 9 a tak dále. Hlasujeme pro každou písničku jen jednou. A teď už ta rekapitulace slíbená. První dnešní novinka se jmenuje Život z větší výšky, skupina Street 69 a SMS zpráva je hit mezera 12. Druhá novinka, dnešní host Elin, Hey Lala, hit mezera 11. A třetí novinka, Kate Mátl, Řekni svoje ano, hit mezera 10. Tolik novinky a teď už aktuální žebříček. Logicky i minulý týden jsme představili tři novinky a dvě z těch novinek jsou v dnešním žebříčku. Jedna z nich je teď hned na místě 9. Eva Farna, Neříkej, co má se stát.

Eva Farna, Jan Vávra, Ronny Janeček a René Dank jsou podepsáni pod písničkou, kterou jsme teď poslouchali na 9. místě hitparády Česká 12. A jmenuje se Neříkej, co má se stát, zpívala Eva Farna. Já myslím, že to vůbec nepřeženu, když teď tady prohlásím, že Eva Farna je nejúspěšnější ženou měsíce června roku 2026 a možná bych mohl říci i, že je nejúspěšnější ženou českého showbiznesu za první pololetí roku 2026 a možná to bude platit i na konci tohoto roku. Když se podíváme na její úspěchy s jejími 3 koncerty v Edenu a nebo na to nové album, které vydala právě uprostřed těch koncertů a z toho alba je i ta písnička, tak je to nejprodávanější album a to okamžitě a všechny ty písničky, které na tom albu jsou, patří mezi ty nejstreamovanější. Jsme u 8. místa a tady je písnička, kterou napsal Ivan Brzobohatý. Jmenuje se Poločas rozpadu a tohle je kapela Genius Loci.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Minulý týden místo 9, dnes místo 8, skupina Genius Loci, Poločas rozpadu, a to je hit, který je v hitparádě už 6 týdnů. Mezi těmi písničkami, které nás dnes ještě čekají, jsou i dva hity, které hitparádu Česká 12 už alespoň jednou vyhrály. A sám jsem zvědav, kdo vyhraje dnes. Na 7. místě je hit, který jsme představili před 14 dny a minulý týden debitově byl na místě 6. Dnes je to 7, skupina Botox, My dva.
2: Tak

Sedmé místo pro tento týden skupina Botox, My dva, to je písnička, kterou napsali Jan Kopečný a Petr Ryšavý. Já připomínám, že hlasy, které dochází do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci, ale je úplně jedno, kdy budete hlasovat. Hlavně hlasujte a řekněte i příbuzným, známým, kamarádům, napište jim, ať také hlasují, ať je hitparáda co nejspravedlivější. Čím víc hlasů, tím je to vždycky lepší a já hned teď musím říci, že pro následující písničku hlasovat nebudeme. Je to proto, že je v hitparádě už 12 týdnů a bohužel ani jednou během těch 12 týdnů nevyhrála, tím pádem se s ní rozloučíme. Ale pozor, úspěchy jsou veliké. Je to hit, který šel z nuly rovnou na dvojku a pozor, tady jsou další úspěchy. Jedenkrát druhé místo, jedenkrát třetí místo, třikrát místo čtvrté, dvakrát místo páté, třikrát šesté, jedenkrát sedmička a jedenkrát osmé místo. Já si myslím, že to jsou veliké úspěchy hitu, který se jmenuje Maják a sama pro sebe si ho napsala Jana Vaculíková. Takže já gratuluji za 12 týdenní účast v hitparádě a nehlasujeme.

Hudba, text a interpretace Jana Vaculíková, Maják, minulý týden místo 7, dnes 6 a je to hit, pro který už se nehlasuje. Jsme u 5. místa a tady je druhá novinka z minulého týdne. Mimochodem, hit Massachusetts naspívalo mnoho hvězd světa, ale ta první verze je od skupiny Bee Gees. Jedna z těch posledních je od 4 tenorů.

Neříkejte, že jste alespoň na chvilku tu melodii neměli v hlavě a že jste si ji aspoň na chvilku nezaspívali. To je prostě legendární písnička a také novinka z minulého týdne s českým textem Jiřiny Fikejzové Massachusetts, čtyři tenoři, páté místo. Já se nedivím, že v tomto kole hitparády také cestujeme. Už jsme byli v Saint-Tropez, teď Massachusetts a možná se podíváme i pod peřinu nebo dlouhá léta do budoucnosti. Možná se podíváme i někam jinam. Každopádně je léto a tak se prostě cestuje. Minulý týden na pátém místě debutovala písnička Léto pod peřinou, kterou napsali Tomáš Kolařík a Honza Nedbal. Tento týden postupuje o příčku nahoru a Honza Nedbal zpívá ze čtvrtého místa.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Honza Nedbal, Léto pod peřinou, čtvrtá nejúspěšnější písnička podle vašeho hlasování v této hitparádě a i tento týden samozřejmě hlasujeme. Připomínám, číslo, na které posíláte hlasy, je to 900 1103. Já už jsem říkal, že máme za sebou vlastně první půl rok hitparád letošního roku a příští týden načneme ten druhý půl rok a zároveň dnes posloucháte první prázdninovou hitparádu léta roku 2026. Zvědav, odkud budou chodit vaše hlasy, každopádně dneska je to všechno jednoduché, dnes můžou chodit ty hlasy z celého světa, ale jedinou podmínkou je, aby vám fungovalo to posílání hlasu, je, že musíte mít české číslo, tedy hlasovat z českého čísla. Hlasovat logicky můžete i pro tři nejúspěšnější písně tohoto týdne, protože ty nás ještě čekají. Ale ještě předtím, než zazní, tak připomenu, že hlasy, které docházejí do hitparády teď tedy během jeho vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které přijdou do středeční půlnoci. Už jsem to říkal, ale je to dobré to zopakovat, abyste si to dobře pamatovali. A kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete na Spotify nebo na YouTube. Jsou tam seznamy s jednoduchým názvem Hitparáda Česká 12 2026. Na třetím místě je stejná písnička jako před týdnem, Když léta běží, Josef Wolter.
2: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět. Vzpomínky šepotem zní v tichu.

Předminule druhé místo, minulý týden místo třetí a dnes obhajoba třetího místa, Když léta běží a Josef Wolter. Ta písnička je v hitparádě 13 týdnů, má ocenění Zlatá česká dvanáctka a během těch 13 týdnů ta písnička byla 11krát na stupních vítězů. Když příští týden nevyhraje, bohužel se s hitparádou rozloučí, ale stále může ještě získat platinovou českou dvanáctku. Teď jsme u místa druhého a tady je hit, který slaví zatím největší úspěch v této hitparádě. Jmenuje se Děti jsou taky lidi a skupina Holky Tonk je poprvé na druhém místě po třech čtvrtých místech.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Skoro všechno už víme, skoro všechno, protože ještě nevíme, kdo je na místě prvním, ale zrekapitulujeme si tři novinky a písničky na 9. až 2. místě a hlasy posíláme na číslo 900 1103. A nezapomeňte, že hlasovat pro každou písničku můžeme jen jednou. První dnešní novinka, Život z větší výšky, skupina Street 69, SMSka je hit Mezera 12. Druhá novinka, Hey Lala, Elin, hit Mezera 11. A třetí novinka, Řekni svoje ano, Kate Mattle, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Neříkej, co má se stát, Eva Farna, hit Mezera 9. Osmička, Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 8. 7. místo, My dva, skupina Botox, hit Mezera 7, 6. Maják Jana Vaculíková, pro tento hit už nehlasujeme. 5. místo Massachusetts 4 tenoři, hit Mezera 5. 4. Léto pod peřinou Honza Nedbal, hit Mezera 4. 3. místo Když léta běží Josef Wolter, hit Mezera 3. 2. Děti jsou taky lidi Holky Tonk, hit Mezera 2. A první místo bude mít SMSku hit Mezera 1. Po 16 týdnech jsme se rozloučili s hitem Jet Plane. Rudy Sakaly dostal platinovou i zlatou českou dvanáctku. Po 5 týdnech už dnes nebyla v žebříčku Heidi Janku s Heidi Bandem a jejich hitem Milé ženy a do žebříčku se nedostala písnička To se ti zdálo, kterou naspíval Petr Perk. A vítězí po druhé hit, který se jmenuje Pro mámu, zpívají Luděk Minka a Josef Melen. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: hledá.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V České republice také dnes padl historický teplotní rekord opět v Doksanech na Litoměřicku. Ve Středočeském kraji a v Praze vyhlásili meteorologové smogovou situaci, stále platí v Ústeckém kraji. Karviná stáhla odvolání proti vyloučení z nejvyšší domácí fotbalové soutěže. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přeháňky i bouřky. Maxima kolem 32 stupňů, na východě republiky až kolem 37. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. V České republice dnes podvečer padl nový teplotní rekord. Na stanici v Doksanech na Litoměřicku meteorologové kolem 4:30 odpoledne naměřili 41 stupňů a k tomu 9 desetin.
2: Dosavadní rekord trval pouhý jeden den. V sobotu totiž na stanici v Doksanech meteorologové naměřili 40,9 stupně, čímž překonali 14 let starý rekord 40,4 stupně z Dobřichovic. Rekordy ale padaly na více stanicích, říká meteorolog Filip Smola.
3: Během dnešního dne tak prakticky na všech stanicích, které měří déle než 30 let, padl rekord pro 28. červen.
2: Vedro ovlivnilo i práci záchranářů, kteří v krajích vyjížděli k desítkám případů. Situaci v Liberci popisuje mluvčí tamních záchranářů Michal Georgiev.
4: Ty výjezdy jsou náročné, posádky nevystoupily ze sanitních vozů, často to bývají slabosti, kolapsy, poruchy vědomí.
2: Na příští dny platí výstraha meteorologů před bouřkami, a to pro celé Čechy a část Moravy. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: A meteorologové v Česku dnes vyhlásili v celém Středočeském kraji a také v Praze smogovou situaci. Už v pátek před ní varovali v Ústeckém kraji, kde tato výstraha stále trvá. Ve vzduchu je totiž vysoká koncentrace přízemního ozonu. Lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické zátěži. Opatrní by měli být hlavně starší lidé s chronickými dýchacími problémy, také starší osoby a děti. Smogová situace souvisí hlavně s aktuálním extrémním horkem. Do dnešní půlnoci je v České republice možnost koupit si státní dluhopisy, které vydává ministerstvo financí. Zájemci si mohou vybrat jednu ze tří variant. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje více než 80 tisíc zájemců. Sport. Karviná podle dnešního vyjádření Ligové fotbalové asociace stáhla své odvolání proti vyloučení z nejvyšší domácí soutěže. Fotbalová asociace teď nabídne místo po Karviné v první lize nejdříve Táborsku, pak případně brněnskému Artisu a poté nakonec pražské Dukle. Počasí. V noci na pondělí čekáme jasno až polojasno, jen na západě Čech ojediněle přeháňky nebo bouřky a bude také rekordně teplo, ranní minima většinou mezi 25 a 19 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti, ráno a dopoledne srážky pouze v západní polovině Čech, během odpoledne a večera místy přeháňky nebo bouřky také na ostatním území republiky. Bouřky mohou být i velmi silné, nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28. Většinou jinak mezi 31 a 36 stupni a na Moravě a ve Slezsku bude ještě tepleji, tam čekáme maxima mezi 35 a 39 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy počítejte se zdržením. Pomalý provoz začíná před sjezdem na Starou Boleslav na 13. kilometru. Zpoždění je asi 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok. Přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
5: Hezký letní den přeje Patrik Rozehnal. Začaly prázdniny a my budeme zase cestovat za dobrým jídlem. Do východních Čech za Tvarohem, na chalupu k babičce, aspoň ve vzpomínkách, s herečkou Jitkou Ješkovou, a do jižních Čech se rozjedeme za cukrářem Josefem Maršálkem, abychom ho nechali dělat jeden z vítězných receptů druhého pochoutkového roku na sladko. No a budeme i soutěžit o naši novou kuchařku Sladké Česko, poradíme, jak pít pivo v tomto vedru, aby vás u toho ve zlém nenachytal odborník na etiketu, a spousta dalších věcí nás čeká. Ať je léto, čas dobrého jídla, a slavte s námi naše výročí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My jsme dorazili tentokrát za Josefem Maršálkem, jsme u něj doma, už se upravuje, chytá se za hlavu, nevím, jestli radostí nebo obavami, co budeme dělat v pochůdkovém narozeninovém roce.
1: Radostí, velkou radostí.
0: Tentokrát budeme dělat recept z roku 2022. Ocitl se na třetím místě, dělala ho tehdy Alena Doskočilová, šlo o likérové řezy. Máš ty rád likéry?
1: Nejenom, že je mám rád, já je miluju a kromě toho, že je miluju, tak je také vyrábím. Takže se na to těším a vůbec si myslím, že takové ty české klasické řezy na plech, to je naše specialita, teď jich existuje rovných milion druhů, takže jsem rád, že dneska můžu zkusit připravit něco úplně nového.
0: Když jsme přišli s tím, že vy jako osobnosti pochůdkového roku byste letos v tom 10. výročí mohli dělat recepty vítězné z předchozích let, aby posluchači měli srovnání, jak to dělají oni doma, jak by to dělali profíci. A vybrali jsme osobnosti jako je Jarda Sapík, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, Vojta Vrtiška, tebe. Co jsi o tom řekl, když jsme po tobě chtěli takovou práci?
1: Pro mě je to čest. No, já nejsem bohužel v pozici, že bych mohl dny trávit tím, že bych pekl recepty jiných lidí, ale jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju. A ty si říkal, že klidně bychom tam jako mohli něco změnit a připravit to jako po našem, jako profesionálové. Ale já jsem se právě naopak rozhodl to připravit úplně stejně, 100% tak, jak to připraví nebo připravují majitelé, autoři těch kterých receptů.
0: Čem podle tebe tkví kouzlo toho pochůdkového roku nebo těch domácích receptů?
1: Já si strašně vážím toho, že tohle to funguje, že to existuje pochůdkový rok. Velmi si vážím toho a oceňuju to, že jezdíš po vlastech českých, po malých výskách, po rodinách a sbíráš tyhle ty rodinné klenoty, protože ono se to jeví možná jako malicherná práce, možná se to jeví pro někoho jako absolutně zbytečná věc. Ale pokud se přesně tohleto sbíratelství, tady tenhle ten herbář, receptu nebude dělat, tak se stane klidně, že za 2, za 3 generace o těch receptech nikdo nebude mít ponětí, že existovaly. Podobně jako když si dneska člověk otevře Retigovou, tak tam najde spoustu receptů, které se prostě dneska nedělají a nemusí to být rozhodně slavíči a zíčky. Budou to recepty z běžných ingrediencí, které se prostě dělávaly v průměrné rodině, ale potom, jak čas plynul, uteklo 100 let. To je 5 generací a některé kombinace, některé třeba ingredience na nějakou staročeskou odrůdu zeleniny, zkrátka dobře se dneska nedělá, je to velká škoda, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím. Je to část kultury, nedílná, stejně tak jako autoři vážné hudby, malíři nebo třeba filmoví tvůrci, takže tak jako se do dneška v televizi můžeš podívat na loutkové filmy třeba Jiřího Trnky, které jsou 60-70 let staré. Nebo film pro pamětníky ze 30. let, tak já si myslím, že i ta kulinařina, gastronomie, cukrařina, pekařina jsou klíčové pro tu kulturu.
0: Mimochodem, máš ty oblíbenou jídelní scénu?
1: No já jich mám několik, já to úplně tady na sebe prásknu. Slinta, miluju scény z pohádky Byl jeden král. Miluju tu scénu ze Sladký hostiny, jak tam jsou ty obrovský dorty a jak se tam princové cpou těma trubičkama se šlehačkou. Tenkrát, když jsem to sledoval jako dítě, tak ten kuchař, tak já mu strašně záviděl. A určitě mě to inspirovalo i k tými profesi.
0: Inspirací bude recept Aleny Doskočilové pro tebe, pro dnešek a začneme s ním za malou chvíli. Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl. Moje babičky řezy na plech dělaly velmi často a byly výborné v pečení a pořád naštěstí ještě jsou. Tak se těším, že vyzkouším něco úplně nového.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem. Z pekáry.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Vrháme se na další soutěžní recept. Znovu soutěžní, kdysi výherní, ale na Doskočilová z Drnovic vytvořila likérové řezy, piškot a pak na takový krém hezky to nazdobila. Tentokrát to bude dělat Pepa Maršálek u sebe doma.
2: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
1: Z čeho to budeme dělat?
2: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meduňkového džemu a 1 lžíce cukru. Na ozdobení můžete, přátelé, použít bylinky Matelie.
1: Takže to bude úplně stejné, jenom to možná jinak nazdobíš, nebo profesionální.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou, pozor.
1: To dáš rovnou do toho mléka? Nepředmícháš to?
2: Tady tohle je jednodušší příprava, já nechci nikomu vylepšovat receptury, ale vždycky říkám, že když vaříte krém, puding, základní cukrářský třeba, do 1 litru tekutiny, tak je vždycky výhodnější pro vás tam dát všechny ingredience najednou. Sice o minutku nebo o dvě díle mícháte, ale máte jistotu, že třeba ten škrob, ten pudinkový prášek nezůstane v nějaké misce vedle. My ho potřebujeme v tom hrnci. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili, a ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot.
1: Jsou nádherně žlutý.
3: Jsou domácí.
2: Od Peťovy babičky. Ale to snáší hodně, nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas. Tak, já si předehřeju troubu, protože teď ta příprava bude docela krátká a rychlá, takže potřebuje nějakých 190 stupňů Celsia. 190 stupňů Celsia, protože pečeme roládový plát, takže rychle a krátce.
1: Ty máš novou troubu, ne?
2: Jde do ní vidět.
1: No,
2: konečně to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější. Budeme šlehat pevný sníh z bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky a tu jsem si, přátelé, pořídil jenom kvůli vám. Protože já s polohrubou moukou moc nepracuju. To je takové přesně domácí pečení. Polohrubá mouka rovná se pro mě domácí pečení.
1: Prosím tě, jakou mouku použiješ, jenom hladkou a hrubou?
2: Jenom hladkou a hrubou, protože nikde ve světě žádná jiná prakticky není. Ta polohrubá, to je taková česká specifická záležitost. Tak, rychle a krátce vymíchá metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech, vyložený pečícím papírem. Mám tady nachystaný plech, zhruba 20x30 cm. Klidečku s rozvahou to rozetřeme.
1: Uhladíme a teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne dlouho?
2: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut do zlatova. Není třeba to tam nechávat příliš dlouho, protože v té hmotě není moc tuku, jenom ten tuk z těch žloutků a čím dále to tam necháte, tak tím více bude vysušená. Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No, tak takový jenom sentiment tady na mě pad. Tak, pečte teď! Připravíme broskvičky.
1: zavařené broskve, tebou zavařené?
2: Jsou z naší zahrady, ročník 2025, byl to úrodný rok. Tak pěkně, broskve dáme do cedníku, necháme je dobře odkapat.
1: Pokročíme v receptu dál, máme vychladlý puding.
2: Máme nachystaný vychladlý puding, já z něho takhle opatrně, jsou nám tu folii, krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku.
1: To je, když tam padá silikon.
2: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment. Tak a teď to dáme do mixeru. Metlu přidáme a šleháme jednu minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a z vany. To je nejvíc zložitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
1: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
2: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
1: To, co bylo na spod, je teď na vrchu. A teď jak přijdou vrstvy, co tam přijde na ten piškot?
2: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky, jo? Půl deci vaječňáku. Teď si vezmeme merňkový džem. Tak, máme tam džem.
1: A rozetřeme to.
2: A teď jdeme na ten krém.
1: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
2: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé hezky. A rozhodně zatlačíme do toho krému.
1: My jsme udělali takové opravdu mini měsíčky a jeden za druhým teď dáváme takový hřebínek, vytváříme. Poslední věc dekorační.
2: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc. Tak takový komfort nemáme. Takže jsme pěkně zapli šokéreček na 5 na 10 minut a teď si vyšláme šlahačku. A k ní máme přidat lžíci cukru.
1: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlahačky.
2: Ano, a já si dovolím tam dát větší polovinu.
1: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak i nakrájíme.
2: Přátelé, tohle jsou vynikající řezy, takové ty klasické české naplech na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť. Já s dovolením polknu.
1: Ty si to tak protáčíš, ten talíř v ruce, a prohlížíš si to. Líbí se ti to?
2: Líbí se mi to. A já tady tyhle ty věci jako moc často nedělám, abych takhle na veřejnosti pekl cizí recepty. Ale je to zážitek a rozhodně mi to připomnělo takové to dětství, dospívání v babičině kuchyni, no, nebo v kuchyni tety Viktorky, která byla výjimečná cukrářka.
1: Co by si tedy skázal paní Aleně Doskočilové na Moravu, která s tímhle receptem kdysi zvítězila, byla na třetím místě?
2: No, moje milá Moravo, Aleno, krásně pečete, viděl jsem i vaše jiné řezy, jste šikovná, talentovaná, myslím, že vás vaše okolí miluje a takhle je to správně, protože jídlo zbližuje.
1: Takové bylo dnešní pečení s Josefem Maršálkem a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Další recept zase další týden, je tohle sladký rok, kdy jsme dělali jeden za druhým sladkým receptem a s Pepou se samozřejmě neslyšíme naposledy, tak už teď se na něj těšíme a vám přeju hezký poslech dalšího pochoutkového roku a nezapomeňte, že recept, i ten původní, i ten od Pepy, najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz vedle sebe, ať máte pro srovnání. No a sledujte nás, protože tohle je narozeninový pochoutkový rok a na konci roku budete všichni hledat recept desetiletí.
2: Naschledanou a děkuji vám moc.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 10. pochoutkový rok. Už tolik let se potkáváme u rozhlasových přijímačů, pečeme, vaříme a vychutnáváme si dobré jídlo. K tomu patří určitě i tvaroh, který je velmi zdravý. Jeho zázračné účinky známe hlavně všichni z pohádky Lotrando a Zubejda. Takový chleba namazaný dobrým tvarohem a posypaný teď třeba i čerstvou pažitkou prostě nemá chybu, podle mě. Tak co se vydat třeba na rodinnou farmu v Luži, kde tato dobrota plná vápníku vzniká? Sympatická farmářka Vanda Křepelková provedla celým procesem výroby redaktorku pochoutkového roku Jitku Slezákovou.
2: Máte rádi tvaroh? Na sladko anebo na slano?
3: Určitě mám radši na sladko tvaroh.
4: No já tvaroh úplně zbožňuju. Zvlášť když se do něj přidá třeba skořice, tak je to potom opravdu lahůdka. A klidně i na slano, třeba s česnekem nebo takhle.
2: Tak to bylo pár tvarohových typů z kuchyně. Zajímalo mě, jak se tvaroh vyrábí. A tak jsem zajela do rodinné farmy v Luži na Chrudimsku. Vanda Křepelková mě zavedla k pasteru na mléko. Tam to všechno začíná.
5: Mléko dáme pasterovat.
2: Tady máte na to přístroj.
5: Speciální hrnec, paster. Takže ten nám mléko ohřeje na 72 stupňů. Při této teplotě necháme zhruba 20 sekund a pak schladíme na 28 u tvarohu. A potom do toho přidáváme mezofilní kulturu, vlastně na to prokysání i na tu chuť trošičku. Jsou různé druhy.
2: To nasypete do toho vychladlého mléka.
5: Do toho mléka, tím se to zaočkuje, říká se tomu zaočkování mléka. Pak se přidává do pasterovaného mléka chlorid vápenatý kvůli té výtěžnosti. Že je větší výtěžnost a necháme zhruba půl hodiny odpočívat a potom přidáme kapku syřidla.
2: Kultury, chlorid vápenatý a syřidlo. To jsou nezbytné suroviny, bez kterých se výroba tvarohu neobejde. A co z toho do druhého dne vznikne? S Vandou Křepelkovou z rodinné farmy v Luži jsme nahlédli do hrnce. Na vrchu byla tekutá syrovátka, dole bílá hmota. A teď co s tím?
5: Já se dojdu pro většinově.
2: Aha.
5: A budeme nabírat a dávat do toho cedníku, bude nám to odkapávat, syrovátka z toho odkapává, která je jako vedlejší produkt a je strašně, strašně zdravá.
2: Takže nic nepřijde na zmar, už nám syrovátka stéká do kýble a ten tvaroh je takový vláčný, pěkně vidět, že je tučný.
5: Syrovátka se dá používat i chodí ke mně lidi, třeba pro malé děti, co mají exémy, tak v tom koupou i miminka.
2: Jak dlouho to bude vykapávat?
5: Těch 8 hodin, někdy 6.
2: Čili celkově jeden den si zákazník objedná tvaroh a druhý den si může pro něj přijít odpoledne. A tady máme na talířku už krásně naaranžovaný hotový tvaroh. Tak co, ochutnáme kousek, aspoň trošku? Je opravdu výborný. Výborný. Stačila by pažitka na to posolit.
5: A nebo i takhle jenom.
2: Nebo ty dorty, jak se dělají z tvarohu a zákusky různé. Mně se zdá, že je takový pevný, že drží dobře.
5: Neteče, i z těch buchet se udrží tam. A nebo ještě, a to právě z tvarohu z obchodu nejde, uklihlý tvaroh.
2: A to je hodně zdravé, jsem slyšela, to už je takové naslano, něco mezi tvarohem a sýrem, dá se říct.
5: Nechá se to v teple, prostě někde na lince, ale je to hrozně pak cítit.
2: Ano.
5: Hlavně chlapi, že jo, to mají rádi.
2: Tak.
1: Jestli se chcete podívat na fotky, které jsme pořídili během výroby tvarohu na rodinné farmě v Luži, stačí si najít naše stránky www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli už si popovídáme o dobrém jídle, možná i o prázdninách, s herečkou Jitkou Ješkovou.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

vesnici, že sténá Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají

0: Stále posloucháte Pochoutky a my jsme si dali rande v prostředí kuchyňském s Naďou Konvalinkovou a také s její kolegyní a herečkou
1: Jitkou Ježkovou.
2: Dobrý den.
0: Jitko, kdybyste měla zapátrat v paměti, co tak v mládí vám dělalo radost za jídlo? Kdo vám třeba dělala radost a čím?
2: Babička ze Kříž, tatínková maminka. Když jsme přijeli vždycky na chalupu, tak první, co jsem udělala, že jsem vyběhla k ní do chalupy, otevřela jsem troubu a vždycky tam něco bylo.
0: Takže ráda pečené věci.
2: No to taky. Myslím, že se nikdy nenaučím takový dobrý kynutý těsto, jako dělala babička. I když jsem jí o to žádala několikrát, byla jsem u toho, převažovala jsem, protože ona to dělala od voka, co tam jako chtěla nasypat, ale ona mi pak řekla, ale Jituško, víš co, stejně nevíš, jaká zrovna bude ta mouka. A říkám, jak jaká? No tak máme hladkou, bolorovou, hrubou, ne? Ne, víš, ona je ještě každá jiná. No a má pravdu, asi se tím člověk musí propéct, no.
0: Propekla jste se?
2: Už se lepším. Tak třeba za těch 20 let, až budu babička, už budu taky dobrá.
0: Tak jak vám někdo bude běhat a otvírat troubu, co tam je a řvát hurá.
2: Doufám, bylo by to hezký.
0: Co školka a školní jídelny? Našla jste si tam něco, co vám chutnalo?
2: Jo, tak na školku, co jsem jedla ve školce, to už si vůbec nepamatuju. Školní jídelnu jsem nějak nezbožňovala. Mně to přišlo teda jako úplně úchylný, nejen, že jsme fakt měli služby a nutili jsme svý spolužáky, aby dojídali. Vraceli jsme je od toho okýnka. Ale ještě si třeba pamatuju, že jsme dostávali pomeranče, jako že jsme dostali půlku pomeranče.
1: Jo, ano, to si taky pamatuju.
0: Takže jsme nebýval pomeranč.
2: Kousávali, teď jsme od toho byli celý opatlaný. A věřím, že už je to lepší.
0: Taky jste ho obraceli jakoby proti směru, aby se ten půlkruh toho pomeranče obrátil, aby se ta dužina vykousala.
2: Ale to nejde hned ze začátku, že jo? Prostě se tím musíte nějak prokousat.
0: Když dabujete třeba jídelní scény, je to obtížné třeba nedostat chuť, nebo jak se to dělá?
2: No tak to bych musela dabovat filmy typu
1: Žranice.
2: Nebo Láska na kari, nebo tak. Ne. Je, tak tohle to se mě zarazil. Občas musíte předvést, že máte
1: něco v puse.
2: Že máte prostě
1: většinou
2: plnou pusu.
1: Já si teda cucám palec nebo malíček, takže já to nahrazuje.
3: Já už to dělám jídlo. Prostě jenom tak jako, že si to tak jako představím.
1: A Jitka udělala předkus. Je to výborný. Já to ale, příště zkusím taky takhle.
2: Ale ono to není zas tak častý, je to zvláštně, není to zas tak častý. I ti herci, co točí to původní dílo, jako, tak si dávají pozor, aby tolik s tou plnou pusou nemluvili. Ono to taky není moc estetický.
0: Mluví se hůř po jídle?
2: Ne.
0: Ne? Jo? Člověk víc maská.
2: Mně se po jídle všechno hůř. Jako. Protože nikdy si nedokážu dát jenom trošku. Proto nejím moc často, protože vím, že toho vždycky sním hrozně moc. A pak jsem taková těžká a pomalá.
0: Tak dáme si další muziku v Pochoutkách. Rozloučím se s Naďou Konvalinkovou a Jitkou Ježkovou. Moc děkuju a dobrou chuť, ať už si uvaříte sami, nebo si něco dáte.
2: Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
1: Všem posluchačům rovněž dobrou chuť.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník pokračuje teď radou z etikety, která už se u nás docela dobře zabydlela. Radí vždycky odborník na bonton Ladislav Špaček. Tentokrát, když už je to léto a horko, by mohl poradit, jak pít třeba takové pivo.
1: V restauraci se pivo pije trochu jinak než v pivnici a nebo v běžné hospodě. V běžné hospodě si s pitím piva nemusíme dělat žádné velké starosti, tam se pivo pije ze silnostěných sklenic, aby jaksi se neoteplovalo, aby si uchovalo co nejdéle příslušný chlad. A na tátcích a jsou tam ty pivařské rituály, jak si pivaři připijejí a tak dál. Nicméně jsme-li v restauraci a nebo doma, tak obvykle servírujeme pivo v tenkostěných sklenicích. Počítá se s tím, že ta sklenice je menšího obsahu a proto to pivo se vypije rychleji, než stačí steplat. A tím pivem si vždycky připijíme. Pivo je podobně kultovní nápoj, alespoň pivaři to tak drží a my jakožto pivařský národ tak na to stále jako trpíme. Takže vždycky bychom si měli tu pivní sklenici podzvednout, ostatně stejně jako sklenici s vínem a symbolicky dát najevo, že se hodláme napít.
0: Je povolený nějaký maximální počet loků, nebo můžeme si otřít pěnu z úst rukou, třeba jsme-li v hospodě?
1: Pokud zjistíme, nebo vlastně i když to nezjistíme, raději to děláme preventivně, že nám na horním rtu ulpěla pěna, ono to je půvabné, já si vzpomínám na postřižiny, kde Magda Vašáriová vychutnávala ten půl litr piva a tu nádhernou pěnu, co měla pod nosem, tady šlechtila. Nicméně v restauraci je to nemístné a proto máme ubrousek, kterým si otřeme rty. V pivnici, v hospodě, si myslím, že to chlapi dělají běžně rukama. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Jestli vám je i v tomhle čase docela vedro, co se schladit některými chladivými recepty sladkými z naší nové kuchařky Sladké Česko. Najdete tam třeba i recept na zmrzlinu, vychlazené dezerty, řezy a podobně. Je to ta největší sladká kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Obsahuje všechny recepty, ty sladké, které se kdy objevily v našem vysílání. A je to kuchařka, která obsahuje recepty, které ještě nikdy nikde nevyšly. Pořiďte si je přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednejte si je přes telefon, tedy ve všední dny a v pracovní době. To objednávkové číslo je 724 819 319. Knížku Sladké Česko, která obsahuje 170 skvělých domácích českých receptů ověřených v rodinách po celé naší zemi, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A právě on nabízí objednání i přes telefon, tedy číslo 724 819 319. A taky nám věnoval 3 kuchařky do naší soutěže. Minule jsem se vás ptal, čím Roman Paulus ozdobil miletínské modlitbičky. Byly to mandle. A věděli to? A kuchařku vyhrávají Stanislava Nosková z Mrtyníku, Ladislav Hlinák ze Senožat a Jiří Hruška z Českých Budějovic. Ať vám udělá radost a vyzkoušejte hned, co dorazí, nějaké recepty a pak nám klidně dejte vědět. Další 3 kuchařky mám připravené do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou troubu měl dnes nově Josef Maršálek. Buď to byla trouba s průhledným okénkem, anebo s mluvící signalizací. Jakou troubu měl nově Josef Maršálek? Jestli si myslíte, že měla průhledné okénko, pište soutěžní SMSku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa a pošlete nám to na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek měl nově troubu s mluvící signalizací, budete posílat SMSku pochoutky mezera B a zatím vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu a výsledky se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Samozřejmě, že otázku i pravidla najdete, jak už bývá zvykem, na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se podívejte, je tam spousta inspirace. A fanděte nám i těm, kteří se zpátky dostávají do hry, protože v tom letošním 10. jubilejním roce soutěží recepty z předchozích let a na konci roku budete spolu s porotou vy, posluchači, stanovovat recept desetiletí. Příště nám tak další sladký recept připomene třeba cukrář Vojtěch Vrtiška. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal. Do té doby se mějte krásně, letně a chutně.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Zítřejší výstraha před silnými bouřemi platí hlavně pro oblast Čech a západní Moravy. Řidiči na cestě z dálnice D7 do Prahy budou muset jezdit pouze jedním pruhem. Čeští hokejbalisté získali na mistrovství světa v Ostravě stříbrnou medaili. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, postupně od západu přehánky i bouřky. Maxima kolem 32 stupňů, na východě republiky až kolem 37. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Do České republiky dorazí silné bouřky. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu území republiky zítra, a to mezi 11. dopoledne a půlnocí. Bouřky mají zasáhnout celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli hlavně zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Kvůli silnému větru a přívalovým srážkám je také možné očekávat problémy v dopravě. Silničáři od zítřka výrazně omezí provoz na křižovatce Aviatická u pražského letiště. Řidiči, kteří přijíždějí z Kladenska, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu proti dosavadním dvěma. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna. Důvody upřesní ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Ta křižovatka, jí chybí veškeré připojovací, odbočovací pruhy, nebo jsou velmi krátké. Ty intenzity dopravy z Uzině směr na silnici 7 jsou velké.
2: Omezení potrvá do 10. srpna. Samotná rekonstrukce křižovatky by měla skončit v příštím roce na podzim. Seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje se rozrostl o dva zápisy. Rada kraje schválila zapsání brněnského hantecu, tedy slengu, který kombinuje češtinu, němčinu, hanáčtinu nebo jidiš. Druhou novinkou v seznamu je obchůzka blažejáků v Blatničce na Veselsku. Ta se koná každým rokem na začátku února v období svátku svatého Blažeje, říká mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
4: Obchůzky se účastní skupina chlapců ve věku od 3 do 15 let. Za zpěvu tradiční písně obcházejí obcí ve specifických formacích a udržují zvyk, který byl po přerušení v roce 2001 znovu úspěšně obnoven. Tradice dodnes plní významnou společenskou a komunitní roli. Sport.
2: Čeští hokejbalisté prohráli v Ostravě ve finále mistrovství světa se Spojenými státy 1-2 v prodloužení. Po třetí v řadě tak získali stříbro. Český moderní pětibojař Matěj Lukeš obsadil druhé místo ve finálovém závodě seriálu Světového poháru v Budapešti. V první desítce závod dokončili také další dva čeští závodníci. Matouš Tůma byl 7., Marek Gric 8.
0: Český rozhlas zprávy.
2: V noci čekáme jasno až polojasno, jen na západě Čech ojediněle přehánky nebo bouřky a bude rekordně teplo. Ranní minima budou většinou mezi 25 a 19 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne srážky jen na západě Čech, během odpoledne a večera místní přehánky nebo bouřky také na ostatním území. Bouřky mohou být velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou mezi 31 a 36 stupni, na Moravě a ve Slezsku mezi 35 a 39.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
5: Z Zelená vlna.
2: Pozor v noci na dálnici D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy mezi kilometry 68 a 64 pokračují práce údržby a projíždějte opatrně. Odstavný pruh tam bude postupně uzavírán. Tolik doprava, šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, dobrý večer a příjemný poslech.
5: Hvězdné návraty.
6: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. Nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
7: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil, ten ptáček leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka líto, jak ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
5: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže, a tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod, na malou teda, jako, že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale pane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím si, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Rybníka Svět, to vpravo, to je Rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce, pozor, největší převýšení, jedeme na hráz, ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase na hrázi. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
4: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
5: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
5: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky.
5: Ježi.
3: Ten pořad je vkusný, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým

0: jim peripetím pubertáním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
1: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě. A já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
2: To ti nikdo neuvěří.
1: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, v ženitbě. A hrozně vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
3: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady tudy prošlo opravdu velký legendy. No?
4: Já, to je úžasný, Ivuško, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
3: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mně se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
1: přesně,
3: to tady
1: přesně,
3: zůstalo.
1: A ta šatna dámská byla tam, kde je, a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla, je to dojemný.
4: Teď jsem to matně spočítal, když jsi tady byla před těma 53 lety, ano. To znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala, ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
0: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávit i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
5: Říkám, takový jemnej. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte, devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš oříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si oříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase oříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty oříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou z Toffifé. Já mám takovej něžnej nakonec, malinký mol poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
0: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
1: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na DAMU a díky tomu jsme se vlastně zkamarádili. Já jsem nějakého hezkého spolužáka.
6: A Petra ti ho přebrala?
1: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila jsem s ním do ročníku.
7: Ne, já taky
1: měla.
7: Jo, tak aha.
1: To máš sedláček,
7: to máš,
1: ty jsi s ním chodil.
6: Teď si to po těch 50 letech můžete zjistit všechno, jak to bylo. Člověče, no.
7: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondiákem, no. Tomáš Sedláček se jmenoval, herec.
6: No. Tomáš Sedláček.
1: Ale to je strašný. My, když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků už je dávno po smrti.
7: No.
1: A my pořád ještě tak jako...
6: A my pořád ještě jezdíte.
1: Ano.
7: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když... ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalý milenci, tak člověk znervozní, co?
1: Nervózní,
7: no, no, no.
6: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
7: No tak může,
1: tak
7: ale...
1: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
7: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
1: Domu manžela máme.
7: A celkem jsme to trefili.
1: Ale... Ano, dobře. Ano.
6: Teď to... Máte mladší...
1: Ano, obě.
6: Obě.
7: Obě, obě.
6: To by jinak, no, tvýho zná velice dobře.
1: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipuská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by jí odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku. Že?
7: No jo, že? No jo.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Rajmonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který si počase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
2: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, že on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Postřižinách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal mi to i Menzel a já jsem říkala, no všichni říkám, říkal, se ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
2: Jenom jednu takovou droboučku příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojí na hlavě a můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stoj na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě.
0: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hitnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hitnerová s režisérem Karlem Smyčkem, Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hitnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
3: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
4: Snad s ním ne.
3: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
4: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
3: No, to jistě, a vy sám se o dítě starat nemůžete.
4: Chodím do školy.
3: Máte k dítěti nějaký vztah?
4: Je to úplně cizí dítě, to on si myslí, že jsem jeho.
3: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
4: Nemyslí, to byste ho měla vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce, co to mám napsat?
3: Tak napište svoje.
4: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
3: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
4: To už mi ho nikdo neodpáře.
3: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
4: Kde byste se mohli vzít?
3: Třeba hned zítra, když to stihnem.
4: To je takovým fofrem?
3: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
4: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
3: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
4: Takže ona už byl vlastně vůbec nemusela dostat?
3: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
4: Ale já bych nerad nějak...
3: No tak jak to chcete udělat?
4: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
3: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
0: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hitnerové?
5: V párným dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhla z toho auta, bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi: babičko, ty voníš jako smrad.

0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Štokholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do Encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadélko pod věží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
1: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé, a jak jim říkáte?
2: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukradl, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobré cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
1: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
2: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
1: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
2: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
1: Ano, takže Eva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky 5letého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takovej zvuk se vozíval z toho auta.
3: Promiň, ty myslíš takový to...
2: Ano, ano. Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady běhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky. A ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám, chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko si... A mezi tím, co mi tohleto povídal, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima pro boha něco nestalo, tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer, no a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemátis, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala to, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně, udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělal chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi. A to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabijeme. Ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku. A Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme vzali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám koza, to byl koze Lucifer, takhle tu chalupu, jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takový gauč, co máme proti televizi a ten gauč, to je takový, já tam mám takový nádherný proužkovaný přehoz a mám tam polštářky takový, co škrobím, ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo sedá, jo, to, ale to bohužel bohužel musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostě těch polštářků, koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten přehoz. A to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petřek. Zase jsi hysterická, no tak kam teď v noci s ní to? A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože já by nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než stát, kolik to koupil. Že jo? Večer už hledal v Atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že je mají přemnožený, nikde její nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, a ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že do dneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jedinej kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčil.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
3: Tak historky každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama. Jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá, kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový. Jako, tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky. Celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má být, že když sípám a křičím pocem, on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo, a vůbec jsem nevěděla, že existují psy, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá, nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když si ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo, od stolu, nepadá v úvahu, jo, do postele, no vůbec, jako, jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se, a jak se k tomu psovi začnete chovat, jako ke členu rodiny, přinesli jsme si pejska Kuldu, to byl ten, co jsme měli teď před růženou. Říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda. Já jsem říkala, proč Kulda? Dcera říkala, no protože je celý jako ty. Ona mi říká Kuldo, takže bude, ten pejsek bude Kulda. A přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkala, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A ona říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, jo. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se jako nesekla i takhle.
4: A manžela?
3: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
4: Obecní úřad.
3: Městský úřad.
5: Národní výbor.
3: Národní výbor, bejvele. Tak tam pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa a já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže a její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do hvězdný pěchoty. Ale jak...
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
6: Houpací kůň. Píseň.
1: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: To bylo dost dobrý tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny z rady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď sem. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to jsi se přece mohl omluvit, ne?
5: Když byste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomyslel? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Bordu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Blaní, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no, někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevolní, tak si jdi bydlet tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
1: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
7: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene, a teď
8: co, veď?
7: Jak dál, babičko?
8: Jo, hochu, to neví nikdo.
7: No a co klade Sibyla?
8: Sibyla?
7: Ano.
8: Sibyla klade.
7: Sibyla klade?
8: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu.
7: Obecní. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
8: To nepiš, to se rozumí samo sebou.
7: Jistě.
8: 12 dní bude bojováno. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav. A ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu, napiš to.
7: Čárka.
8: No to tam nepiš.
7: To tam nepiš.
8: Tak to tam napiš. Aby kdož skormoucení bude číst, ti se potěšil.
7: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
1: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači. Možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
9: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná. A najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9krát. A já jsem vůbec netušila, proč devětkrát. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova. Ne, že bych měla nějak...
10: Ty si přidávala do košíku a nic si nevěděla.
9: Aby mi toto, a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo? To je hrozně, hrozně blbej dárek.
10: Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
1: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy. V pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
9: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na její místě, si to taky budeme přát. Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
11: ona
9: představu.
11: Ona ještě vypadá zdravě.
12: Ty mě to napadlo. Ani vydrž.
9: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchal a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a Ivě přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Krásnou pozdní neděli a pokud je u vás stejně jako tady, tak i velmi teplou, skoro tropickou noc přeje Jarka Barboříková. Možná máte otevřené okno, posloucháte cvrčky, nemůžete usnout, jaké je teplo, anebo si jenom užíváte klidu, který noc přináší. Ať už jste doma, na zahradě, na cestách nebo právě v práci, jsem moc ráda, že dnešní linku trávíte spolu s námi. Dnes si budeme povídat o setkáních na cestách, o lidech, které nám život poslal do cesty, třeba jenom na malou chvíli, ale přesto v nás zanechali něco, na co dodnes vzpomínáme. Někdy stačí pár slov, nečekaná pomoc, nějaký obyčejný lidský zájem a člověk si uvědomí, že i náhodná setkání mohou změnit náš pohled na svět. Vzpomenete si na někoho, koho jste potkali úplnou náhodou, třeba po cestě na dovolenou a nikdy na něj nezapomněli? Kdo vám pomohl, inspiroval vás nebo vás nasměřoval ve správnou chvíli? Budu moc ráda, když se podělíte o svůj příběh. Volat můžete do zlínského studia z celého Česka na 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo své příběhy přidávejte na stránky rozhlas.cz/linka. Tak ještě jednou přeji příjemnou noc a těším se na naše povídání. Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Marta na dolek, a taky porcelán.

0: Moc hezky zpíval Richard Müller, co říkáte. My ho rádi hrajeme, doufám, že vy ho rádi posloucháte. Pojďme dál, je 6 minut po 23. hodině a než si pustíme Michala Tučného, tak přivítám návštěvu. Krásnou noc přejeme. Halo, halo, už jste v éteru, už jste ve vysílání, vítejte.
1: No tak halejte, tak já to začnu už od mládí.
0: Dobře, pan Miloslav Kalaš z Uhlířských Janovic, povídejte.
1: Halejte, já jsem nastoupil do Kežmaroku na vojnu, to jsou Vysoké Tatry. A hrozně jsem se díval, říkám, Hergodik, já jdu snad ze všech nejdál, kdy to není možný. Tam, co byla podůstojnická škola na půl roku a rok a půl jsem potom strávil v Písku. Že jo, to jsou zase jižní Čechy. No ale na ten Kežmarok teda nezapomenu. To byl hrozný. My jsme tam dostali takový záklus, že když jsem přišel do Písku, tak jsem myslel, že jsem přišel na dovolenou. Jo? Jaký to byl rozdíl? Protože my jsme tam měli takovýho, jak se říká, blázna, že prostě ten hned první den nám prostě řekl, že nebere vojnu jako vojnu a že má vojnu jako koníček a vy budete, on to byl Slovák, jo, a vy budete bežať anebo

0: nadnesla, ale kdo vám dal takový opravdu jako velký impuls?
1: No hejte, a já když jsem přišel do toho Písku, tak jsme chodili na vycházky, že jo. A to už jsem za nějaký čas už jsem měl i svobodníčka, tak jsem šel na procházku, říkám, no Písek, že jo, tam je ten druhý nejstarší, nebo první nejstarší ten most kamenej, jo, to je Karlův most a potom je ten druhý nejstarší v Písku, že jo. Tak jsem říkal, no musím se tam podívat, jak to tam vypadá, tam jsou ty soky, že jo, krásný. A jak takhle koukám a jdu, a, no tak říkám, no dobrý, tak podívám se tady do toho města, jak to tady vůbec vypadá. A takhle vám jdu a najednou potkám jednu takovou známou osobu a říkám, no sakra, kdo tohle to může být? Tak pořád na tu ženu koukám a najednou si říkám, Ježíši, dej to jest na spolužačka. Tak jsem se tak povotočil a křičím na ní, jo, a najednou ona se otočí a tak po mně taky kouká a říká, co ten voják asi mi chce, že jo. Tak já jsem ji oslovil jako jménem a říkám, Ilono, seš Ilona, ne? A ona mi říká, no jo, ale jak mě znáš? A já říkám, hele, když my jsme spolu byli ve škole přeci, v Hulířských Janovicích, Ježíš, to není možný. Jo, teď ona si vzpomněla, povídá, a co tady děláš, prosím tě? Já, pam, no to bys neuhádla, ale já jsem tady na vojně. No, to jsou vojáci, já, pam, no vidíš, no. Tak hned mě tahla domů, ale se pojď si pojď, kde tady bydlím. A já říkám, a prosím tě, v Hulířských Janovicích, jak jsi se dostala takovou dálku až do Písku. No, říká, ale pojď, já ti to budu vypravovat, no. Tak mi to vypravovala, no. To byla taky taková náhoda hrozná, jo. Takže jsem říkal, tak to člověk přijde na vojnu takovou dálku a najednou tam má spolužečku, jo. No to jsem opravdu koukal, no.
0: Dobře. Pane Miloslave, a máte ve svém životě nějaký příběh, kdy stačil krátký rozhovor s nějakým neznámým člověkem k tomu, abyste si z něj odnesl něco důležitého?
1: No co
0: třeba jste
1: to
0: stál
1: ani
0: v obchodě,
1: ne?
0: Třeba u lékaře, třeba právě na té dovolené. My to směřujeme právě k tomu tématu setkání na cestách. Kdy vás někdo oslovil...
1: No helejte, já vám řeknu, já když jezdím takhle třeba po lékařích nebo takhle si někam vyjedu s manželkou, no tak já říkám svoje básničky, že jo? A lidi se strašně diví, Ježíš, teda vy máte krásný básničky, vždycky říká, já pám, no vidíte, no. No, takže já ohromuju s těma básničkama většinou lidi. No pro svého doktora jsem taky složil básničku a pro všecky, že jo, různý, hlavně pro Karla Gotta, 8 jsem jich složil.
0: Dobře. Tak vy vlastně lidem dáváte něco, co se jenom tak často nevidí, chvilku zastavení, pár veršů od srdce. Máte i pro nás nějaké?
1: Mám tady taky básničku, samozřejmě.
0: Tak se tím můžeme rozloučit, povídejte.
1: Tak. Bez vody tu nelze žít, s ní je život, v duši klid, tak si vodu opatrujme, ústu k ní tu všichni mějme. Tenhle zázrak přírody nás tu v žití udrží. Starejme se o ní dobře, ať se nikdy neskazí, to by pak byl s námi konec, ať tu život nezmizí. Buďme rádi, že žijeme s tou přírodou v souladu, že tu nikdo, když je voda, nemusí žít ohladu. Tak přírodu mějte rádi, chrajte si lidičky, ať tu všichni žijeme šťastně na té zemi maličký. Radujme se z toho žití, dokud nám to slunce svítí. Vždyť je krásný ten svět, stačí se mu přivonět. Každému to štěstí dává, všem nám patří stejná sláva. Proto hrajte lidem všem, ať si štěstí užijem.
0: Přeji vám, ať vás inspirace neopouští, pane Miloslave, ať vám slova dál přinášejí radost. Děkuji za zavolání. Krásné léto přejeme.
1: Přeji všem krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Máte v paměti nějaké výjimečné setkání s člověkem, kterého jste potkali úplnou náhodou a který vám ovlivnil život? Ať už šlo o spolucestujícího ve vlaku,

0: Děkujeme, že jste s námi. Jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas Noční linku, ve které se dnes povídáme o nádherných setkáních na cestách. Co vám dali? Jak vás změnili nebo inspirovali? Možná vám někdo pomohl v těžké situaci, ukázal nový pohled, možná vám ukázal cestu nejenom na mapě, ale i v životě. Zkrátka, že vás dobře nasměroval. Dnešní téma zní setkání na cestách. Co k němu máte? Krásnou noc přejeme. Slyšíme se?
1: Dobrý večer, tady Robert Olomouc.
0: Roberta, povídejte.
1: V první řadě vám musím poděkovat, to je slušnost, že jste mě vzala, protože do několika dní jsem se nedovolal, takže moc děkuju, tím začnu. No a teďka trošku slumím rádio, dobrý. A hodně mě pomohla paní Rejksenová. Už teda 4 roky nežije, vždycky jezdila k nám dom, tak se mi zprávovala kolo. Moc prima paní. Moc si vážím. A potom si vážím pana Stavila, znám ještě na Hanetu, už není 2 roky.
0: Roberte, kdybychom jenom správně pojali to téma setkání na cestách, kdy jste se někam vydal, ať už to byla cesta do práce, cesta na dovolenou, a potkal jste někoho, kdo vás nějak poznamenal, kdo ve vás nechal nějakou vzpomínku, na kterou jste dlouho potom myslel. Tak bylo to téma myšleno. Setkání na cestách, tak se to jmenuje.
1: Jo, takže já to teď trošičku napravím, vzpomínám si na pána, kterýho teda neznám. A stalo se mě taková věc, že jsem, bylo to předloni, zatekl do Lukavice na kole. No a zkrátka jsem zabloudil. No, a dojel jsem do Medlova, vůbec jsem nevěděl, kde jsou. Už jsem 4 hodiny bloudil, tak už jsem aj plakal. A potkal jsem tam cizího pána a říkal, můžete mě poradit, jak se dostanu do Lukavice. A mě to vysvětlil, já jsem mu poděkoval, dal jsem na jeho radu a dorazil jsem do města Cíla. A už jsem byl zoufal, já jsem fakt nevěděl, kde jsou. Jako, to byla malá hruze, jako. No, bylo to nepříjemný teda.
0: Takže tam byl někdo ve správný čas na správné místě.
1: Jo, vůbec ho neznám, toho pánu, ale pomohlo mě.
0: Dobře, tak Roberte, děkujeme, že jste si námi tu chvíli vysílali.
1: Na závěr.
0: Ano?
1: Jenom krátce, chtěl bych pozdravit paní Ludmilu z Brna, potom včelaře, Vlastičku z Krnova a všechny linkaře a přejím, ať se dovolají. A to je všecko.
0: Prima.
1: A moc vám teda děkuji, že jste mě vzala, to je slušnost. Naschledanou.
0: Pojďme zvednout ještě jeden telefonát, co vy na to, to bylo kratší, tak kdo nám volá, kdo je s námi? Halo, ještě tady jednou, Ludmila, prosím, představte se.
2: Ludmila, Křemže.
0: Paní Ludmilko, vítejte, téma znáte?
2: Prosím?
0: Setkání na cestách, téma i pro vás, povídejte.
2: Jela jsem do práce autobusem, nebylo mi ani 18 let. Seděla vedle mě jedna známá paní, asi o 20 let starší, a řekla mi, Liduško, chceš chodit do školy? Tak jsem kývla a ona mi dala přihlášku do ekonomické školy. Já jsem ji teda celou udělala s maturitou a změnilo to můj život. Haló?
0: No, to jste to vzala hezky, rychle, ale jak se to tak stalo?
2: To... No, seděli jsme na sebe v autobuse, znali jsme se. Ona měla blankety do školy, nevím pro koho ještě. No a tak mi tu řekla mi prostě, nebylo mi ani 18. A řekla mi, Liduško, chceš chodit do školy? A dala mi přihlášku nevyplněnou, já jsem ji vyplnila. A tím pádem se úplně udělala jsem školu s maturitou v pořádku.
0: No a jak si to vysvětlujete, že zrovna vás oslovila, nebo takto podávala ty přihlášky ostatním dívkám nějak?
2: Ne, my jsme se znali, my jsme vlastně spolupracovali. Ona byla taková hodná a měla více přihlášek a takhle mě oslovila. A tím pádem to tak dopadlo.
0: Tak tomu rozumím, že to je setkání, na které se nezapomene, protože to vám skutečně ovlivní celý život.
2: Ano.
0: A byli jste dále v kontaktu?
2: Tak. Prosím? No, byli jsme v kontaktu, byli, ale dneska mi 84 a to mi nebylo ani 18. A takže ani nevím potom za nějaký rok o té paní už nic. A takže to opravdu byla taková náhoda. Ale stačilo.
0: A nebo to nebyla náhoda? Ono to nezní jako náhoda. Ludmilko, to tak mělo být, to byl osud, protože to je skutečně velký, to je velká věc. No, myslíte, že vy jste takto potkal někdy někoho, koho jste tak
2: Já jsem někomu ovlivnila. Takhle náhodou pomohla.
0: Neměla jste někdy pocit, že to musíte oplatit?
2: To si vůbec nevzpomínám. To ne, tak takovouhle věc jsem asi neudělala nikdy. A opravdu to byla velká náhoda a s tím maturitním vysvědčením jsem vystačila do důchodu na živnosťáky. Tak na to vzpomínám pořád, že jak by se asi ubíral můj život, kdyby mi tu přihlášku nedala. No.
0: To vidíte, to tak jste pro ně byla důležitá a ona vlastně potom pro vás nakonec taky. Z takového drobného setkání vzniklo něco tak úžasného jako vaše škola a možná člověk potom cítí takovou vděčnost, už tedy, jak jste říkala, že vám nebylo ani 18, tak už jste dostala do vínku tak krásný dárek a
2: hezky se to poslouchala. A do dneška se tomu divím. Do dneška se tomu divím. Jak to tak náhodou vyšlo.
0: Děkuju, tak. Děkuju, že jste nám o tom pověděla. Mějte se hezky a zase někdy v noční lince naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Každý z nás má v paměti člověka, kterého potkal jenom jednou a přesto na něj nikdy nezapomněl. Pojďte nám o tom vyprávět.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer přejeme. Dnešní téma patří náhodám, které se proměnily v nezapomenutelná setkání. Vítám vás u noční linky, paní Boženko. Jsem ráda, že jste s námi, že posloucháte i že se zapojujete. Zdravíme ze Zlína do Hradce Králové.
1: Zdravím a chci vám říct takový příběh. My jsme jezdili na dovolenou na Slovensko, kde prostě Trebizí, kde odkud pocházel můj manžel a pocházel z takového lazu, kde bylo asi 9 čísel. A protože to bylo v horách, tak jsme mohli jenom do doliny, tam jsme nechali auto a šli jsme pěšky nahoru. A povolený vjezd jsme měli pouze my, chalupáři. A my jsme tam jednou jeli, měli jsme 2 vnoučata malí a před závorou stálo auto, Pražáci, a tak manžel otevřel tu závoru, že a my jsme museli přejet takový potok a potkali jsme tam 2 manžele. A říkáme, co tady děláte, Pražáci? A oni říkali, co pak my, ale kam vy tady jedete, Hradečáci, že jo? A tak jsme se dali do hovoru a my jsme říkali, že tam máme jako chalupu nahoře a oni říkali, jestli by nemohli jít s námi. A tak jsme šli, děti se jich chytli a hned jsme jako šli nahoru na tu chalupu a oni nám říkali, no my bychom nikdy nevěřili, že tady nějaký las může být, že sem jako ještě někdo jezdí a stojí tady vůbec nějaký chalupy. No tak nám ještě pomohli vzít nějaké věci a došli jsme na chalupu. Tam jsme si vzali sebou plynový vařič, manžel došel pro vodu do studánky a dali jsme se do hovoru. Paní byla zdravotní sestra, říkala, a pán spravoval výtahy a říkala, že jsou u Previdzi nadovolený a že manžel dlouho do noci čte a ta jejich parta, že brzo vyjíždí na zájezdí a že oni s nima nemůžou jako nikam jet. Tak jsme povídali a oni říkali, že tam jsou ještě do soboty, jestli by mohli za námi přijít. Manžel šel s nima dolů do té doliny a my jsme jako se domluvili na ten čtvrtek, no ale on pak začalo pršet, takže jsme se už pak s nimi nesetkali. Ale bylo nám to docela líto, protože byli příjemní a docela jsme si popovídali. A v životě jsme už pak je neviděli.
0: A nebylo to škoda, že jste se na sebe nepředali kontakt?
1: No byla, jenže oni byli z Prahy, že jo, a my z Hradce, a tak už já nevím, jestli už asi nepřijeli, nebo na tu dovolenou tam k té Previdzi, tak no prostě už ne. My jsme si mysleli, že si ještě jako dáme adresy, že přijdou ten čtvrtek, no jenže bohužel už to počasí bylo špatný a už jsme se nesetkali, ale bylo to milý poznání takový. No,
0: přemýšlím, to je asi tak. Já slovo pak ještě šlo, abyste se někde potkali náhodou, ale to už by asi nešlo, to už by byla hodně velká náhoda. Tehdy, když tak někdo s někým ztratil nebo přerušil kontakt, tak to nebylo tak jednoduché jako dnes, že byste si ho někde našli na internetu a to
1: no, tak spojení. To už je paní Jaruškom dlouho, tak to už prostě to bylo, my jsme pak ty chalupy začali opravovat a vraceli se tam děti těch domorodců a teprve pak se to dávalo všechno dohromady. No, takže my jsme jezdili se 2 vnukama, pak se 4, pak se 6 a ještě kamarády a sebou měli děti a tak nás jich, pak jsme museli si vzít karavan, aby jsme se tam všichni dopravili.
0: A Boženko, věříte na osudová setkání, nebo jsou podle vás všechna setkání jenom dílem náhody?
1: Jarko, já si tohle nemůžu tak nějak vysvětlit. Většinou to byly, bych řekla, že to jsou náhody. Protože jednou jsme byli v Kováčoví, no jeli přes Kováčovou do Krupiny se známýma, protože za námi jezdili kamarádi odsud z Hradce na tu chalupu a prostě stavili jsme se na tom koupališti v Kováčovi a my jsme kousek šli a potkali jsme sousedy z ulice, se kterými jsme se tady nikdy ani tak znali jsme sebe nebo věděli jsme o sobě, ale tak nějak, abychom se tady potkali, to ne, ale na ty Kováčovi jsme je potkali.
0: Mm-hmm. Boženko, děkujeme, že jste s námi dnes strávila čas tady v éteru, že jste se podělila o svůj příběh. Bylo to milé, lidské a krásně to zapadlo do dnešního vysílání.
1: Dobře to dopadlo. Děkuju vám moc a všem přeju dobrou noc.
0: Někdy je to krátká cesta nebo pár slov a vznikne vzpomínka na celý život. Jako o tom mluvila třeba paní Boženka. Pojďte přidat i to vaše setkání na cestách. To je téma dnešní Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: pan Luboš ze Slovenska volá noční linku Českého rozhlasu. Já jsem za to moc ráda, vítejte v našem éteru.
1: No, mám taky příběh z mojeho setkání. Byl jsem na návštěvě se zimou v Ústí, v Tábora, u mojí rodiny a...
0: Dobře, připomeneme téma, tedy setkání na cestách, takže teď jsme v Ústí nad Labem, ano?
1: Ne, se zimově Ústí.
0: Aha, dobře.
1: U Tábora.
0: Aha, výborně, tak pokračujte.
1: A byl jsem se podívat tam na vilu a hrobku prezident Beneš a tam bydlela paní Hana Benešová, jeho manželka, když teda umřel a nastarala se tam o to a tak jsem se tam procházel, to bylo volně přístupný, než si to zavřel, štrougal pro sebe, tak mohli lidé chodit a procházet se i kolem lužnice. No a nějak mě to nedalo, měl jsem jít na oběd k rodině a nějak mě to nedalo a musel jsem jít do kopců, nahoru do lesů a asi 2 kilometry ještě takovou jako procházku, ale nějak by mi tam něco volalo. No a došel jsem k takové zřícenině postatku a byl ocený a na bráně byl řetěz a byl odemčený a zámek byl s klíčem na tom. A to bylo divný, žádný dělníci, tak jsem, já jsem měl 16 roků, já jsem měl strach, budu mít problém, když tam půjdu, ale furt mě tam něco tahlo, tak jsem šel dovnitř, do té zříceniny, šel po schodech, tak je staré dřevěné schody, šel jsem tam nikde, ani človíčka, ticho, jsem zavolal, halo, a ozvalo se pomoc, a říkám, to bude nějaká léčka, nebo někdo mi tady dá, tak jsem pomáhal tam, se pomoc, tady jsem. A úplně vzadu v také opuštěnosti na štrozoku ze sena ležel pán a svíjel se bolestka. A já jsem tam nahlížel dovnitř, čekal jsem, kdy na mě vylítne. A on, že prosím vás, pomožte mi, já mám záchvat asi ručníkový, strašné křeče mám a potřebuji rychle sanitku, můžete mi zavolat sanitku. A já říkám, no to musím zpátky, to je jako daleko, tak musíte počkat. Tak jsem utíkal zpátky z kopce do Sezimova Ústí, tam do hospody, k telefonu, říkám, potřebuji rychle volat sanitku. Leží, tam je nahoře nějaký statek a leží tam pár v pečích. Tak jo, si zavolejte, tak jsem zavolal nemocnice, nebo co to bylo, jo, jede, tak jsem to vysvětlal, je to nějaké nahoře na kopci, ale nevím, jak se tam dostanete, já jsem musel přejít lávku přes lužnici a tam cesta žádná nevede. Nevím, jak se tam dostanete z tu sanitku. A jo, to nějak uděláme. A tak jsem utíkal zase zpátky a řekl jsem, už jsem zavolal sanitku, musíte počkat, oni že vědí, že kde to asi je. A on mě požádal, že on dojel z Prahy Krče, do okolností já jsem byl kusy kotat, takže jsme se setkali dva Pražáci tam a on mě požádal, jestli bych mohl změřit stunu, že on došel změřit stunu a dal mi takový pásmo, tam byla píšťalka, že až to zapíská, tak se podívejte, kolik metrů je ta studna, potom tam hrneček mi dal, nalejte tam vodu, zmačkněte stopky, mi dá, zmačkněte stopky, až uslyšíte, že ta voda dopadne, tak zmačkněte stopky, já si počítám přesnou vzdálenost vody. No já jsem z toho byl úplně vykulený, 16 letech takovýho technikálie tam mám dělat, tak jsem něco s tím vyvedl a utíkal jsem zpátky a sanitka furt nikde, tak jsem mu to tam dal a říkám, jo, tady to je a já nevím, já budu ještě jednou tam utíkat, ta sanitka nejde, to už bylo pomalu půl hodinu, z nás vyjel v bolestech a tak jsem utíkal znovu zpátky do té hospody, zase jsem volal, oni mi řekli, no my jsme si mysleli, že si děláte srandu, protože tam se nedá sanitku dostat, to se musí v oběd 50 kilometrů na Bechyň a z Bechyně tam je taková polní lesní cesta. No, já říkám, to je vaše vizerzant, dostanete, ale ten pán je na tom špatně. Jo, tak jedeme tam. No tak nakonec teda dojeli, já jsem tam došel, pomohl jsem ho, ten se svíl, oni ho odnesli do sanitky, já jsem mu dal ještě stopky, co jsem měl u sebe, a on mě poděkoval, že jsem ho zachránil život, zamknul jsem bránu, dal jsem mu klíč a rozloučil se a odjeli pryč a už jsem ho vlastně od té doby neviděl, akorát jeden čas vycházeli květiny, takovýhle příběhy o setkání a tak. Tak jsem to začal do květů a vybral si to cestovatel Arnoš Tvašíček z Ostravy, televize Nova, a dojel za mnou, jako nabídnul mi, že to natočí s celým štábem a do tábora, tam spali v hotelu Palca, tam mě vyzvedli a já říkám, no ale to musíte jít okolo na Bechyň, protože se tam nedá tady vůbec, tak jsme 50 kilometrů a zase mi to nemohli ani najít, no dojeli jsme tam a já jsem ukázal, tady u té studny to bylo, tam přestavěný palác, luxusní, a bylo tam napsáno rekreační objekt pro prokuraturu a soudy. A říkám, no to bude veselý tady, tak jsme šli na recepci a tam byl zákaz vstupu a pro civilisty a on na mě ukázal, no tak jim to povězte. On byl ale známý režisér, zároveň stvaří, že on natáčel v Americe a všade všichni filmy o vesmíru a všelico a oni ho neznali, a tak já se jim to pořád musel člověku a tady pan režisér to šel natočit a jestli bychom mohli. Ne, já musím volat do Prahy, ta paní říká, volala do Prahy a v žádném případě zákaz. Pan Arnoš Vaříček se naštval, oni byli jako na poobědě a on říká, já natočím, jak si tady žerete za naše peníze a ještě nám budete zakazovat tady natáčet, jdeme natáčet, pojďme. A šli jsme natáčet tady bez souhlasu a normálně jsme to natočili u té studně a všechno v pohodě a odjeli jsme pryč, no a no, potom mi poslal nějaký peníze jako za to, že jsem teda to pro ně natočil. A to byl celý ten svět. Pak to šlo v televizi, ale třikrát. Já jsem v práci, mě pušil o televizi, prodával se lístky na večeře a podívali a říkali, já co tam chceš?
0: Jejde, teď ten signál se ztrácí, je to horší a horší, Luboši.
1: No? Není slyšet?
0: Ano, teď jsme neslyšeli možná posledních pár sekund, ale já myslím, že to hlavní jste řekl, že jsme to pochopili, že jste byl teda hlavní hvězda záchranné mise a potom taky televizní.
1: Ano.
0: No.
1: Že to tak dopadlo.
0: No já bych se ještě doptávala, ale teď jsme teda velmi výrazně přesáhli čas, takže my se budeme muset rozloučit. Ale teda ano, rozumím tomu, že tohle bylo přímo k tématu. Já děkuju, že jste zavolal, protože to my máme rádi, když se toho někdo opravdu drží. A tento příběh jsem patřil a vy taky. Jsme rádi.
1: Díky.
0: Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná si člověk často ani neuvědomuje, kolik osudových setkání nám ten život vlastně přinese úplně nenápadně. Dobrý večer vám všem. Dnes se zaměřujeme na chvíle, kdy nám do života vstoupil někdo úplně cizí a už nikdy nezůstal jen cizím. Volejte noční linku, čeká vás Jarka.

0: Marcel Zmožek. Za 10 minut bude půlnoc a přivádíme milou návštěvu. Je to paní Eliška, která volá z Olomouce. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, Jarško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Připomenu téma setkání na cestách. Někdy právě náhoda přinese ta nejdůležitější setkání v životě. Tak nám o nich pojďte vyprávět.
1: No, stalo se mi, už je to mnoho let, to jsem měla tu nejmladší dcerku, měla 4 roky a v té době jsme bydleli ve Štenberku. A já jsem jela s ní sem do Olomouce, manžel tady na nás čekal, že pojďme něco nakoupit. No a přijela jsem na to nádraží, dcerku jsem vedla za ruku a proti mně šel člověk, kterýho já jsem znala ve svých 17 letech, to už bylo hodně moc roku a byla to moje první láska. A já jsem šla proti němu a automaticky jsem ho poznala, ale jsem se tomu divila, že za tolik let se vlastně ani nezměnil. On v Brně studoval stavební průmyslovku a mě bylo 17 roku, on byl asi tak o 2 roky starší. No a já jsem mezi tím odjela do Karlových Varů na studie, na zdravotní, takže on ani, já jsem se s ním nerozloučila a on pořád se po mně ptal a potkal jednu moju příbuznou, ona mu teda pověděla, že jsou v Karlových Varech. No a od té doby jsme se teda o sobě nic nevěděli. No a tak já jsem úplně zastoupila cestu, protože v tom vestibulu jsme se potkali, on šel do protivky a podíval se na mě a říká, ježiš, Eliška. No a tak já jsem mu říkala ano a tak jsme se teda pozdravili a říkala jsem mu, že bydlím ve Štenberku. On jako student vždycky mě vodil na takový všelijaký mosty a to bylo před výstavištěm ten nájezd a říkal, až doštuduju, tak to budu stavět. No a tak já jsem si to pamatovala a on a říkám, že bydlím ve Štenberku a on se smál a říká, a kde tam? Já povím, no na Komenské, to je tady na začátku. Za Komenskou ten nadjezd jsem teď stavím a já jsem se tomu musela smát. Že právě jsme se nepotkali ve Štenberku. Tak takhle taková náhoda to byla, že stavěl ten nadjezd nějaký v tom Štenberku a musíme se potkat v Olomouci, aby jsme se pozdravili. Tak mě řekl, že je ženatý, že má lékařku a že bydlí v Kroměříži. Takže za tolik let jsme se potkali a byla to velký překvapení. No, tak, takový jsem já měla ze Štenberka, když jsem bydlela v Olomouci překvapení.
0: Milé, určitě dojemné.
1: Milé, bylo to milé, protože mě bylo tenkrát 17 roku a on byl 2 roky starší, byl na těch studiích. No a tak já jsem mezi tím odjela do těch Karlových Varů a tam jsem byla delší dobu, že? No a pak jsem se vdala a tak jsme se neměli ani možnost nikde potkat. To byla skutečně náhoda, tak já si právě tady na ty náhody ráda vzpomínám, že to byla moje první láska a my se za tolik roku jsme se poznali.
0: Ano, a vy už držíte 4letou dcerku.
1: Že se on se nezměnil, ale já se si myslím, že jsem se taky nezměnil. A paní okamžitě poznal.
0: A no, tak, paní takový... Eliško, pomohl vám někdy úplně neznámý člověk ve chvíli, kdy jste to potřebovala?
1: No, tak
0: vy jste tady teď mluvila o setkání s někým, koho už jste znala. A někdo úplně cizí.
1: No tak určitě se taky stalo, to víte, že panče, já jsem dost jezdila už jako vdaná i svobodná, takže já jsem byla jako cestovatel, takže to víte, že jo, určitě. Já jsem šla na tu zdravku a nakonec jsem ji nedělala a šla jsem tam pracovat do porcelánky. A tam mě pomohli, jen jsem tam nastoupila, tak prakticky jsem byla bezdomovec, když jsem tam přijela. Akorát jsem jednu noc spala na hotelu a když jsem chtěla jít do té porcelánky, tak tam se sekretářka nabídla, že než mě seženou byt, takže můžu bydlet u ní. Tak jsem skutečně byla u ní asi 14 dní a pak jsem dostala, tenkrát to nebyl problém dostat dvoupokojové byt. Tak jsem tenkrát dostala dvoupokojové byt a pracovala jsem delší dobu v té porcelánce. Protože já jsem na těch studiích to nemohla vzít. Já jsem tam byla už na té přijímačce, ale oni mi řekli, kolik mi to bude stát. A já jsem neměla nikoho, kdo by mě pomohl. Že by mě pomohl to finančně to zabezpečit. No tak jsem musela jít pracovat, protože toužila jsem si tu zraku, já to bylo na porodní asistenci, takže mě to mrzelo celý život, no ale nedalo se nic dělat, musela si jít pracovat, no. Takže a tam mě pomohli teda taky, že jsem byla 14 dní u té sekretářky.
0: Paní Aleška. Takže děkujeme moc za vaše vyprávění. Máme vás rádi, bylo... jsme rádi, když se zapojujete.
1: No, děkuji moc, Kadejavško, a mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka vám přeju. A už ať to slunko máme za sebou, nebo se tady doma jenom počím.
0: No, Eliško, je 28. června, teprve začínáme. Já myslím, že si to přejete moc brzy, aby nás to sluníčko trošku méně hřálo.
1: A trochu, aby se to ochladilo. Já mám ráda teplo, ale když už nemáte kam utíct, tak jinak já chodím denně na procházky a dnesko mě dcera zakázala jít vůbec ven. Mami, nechoď, tam bude strašně horko a důchodci kože to, tak jsem si netroufala jít dnes ven. Takže už čekám, když vyrazím taky na svůj pochod.
0: Děkujeme, opatrujte
1: já
0: se.
1: Já taky děkuju, mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka a všeho nejlepšího vám přeju. Děkuji, Jaruško, a nashledanou, dobrou noc.
0: Ano, všichni buďte opatrní, protože ty vysoké teploty jsou něco, co nám nemusí udělat dobře, takže udělejte si doma pohodlí, poslouchejte Český rozhlas a užívejte našich písniček a našich pořadů. Teď je tady pořad, který se jmenuje Noční linka a téma dnešní noci jsou lidé, kteří se objevili náhodou v našem životě, ale zanechali velkou stopu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po půlnoci a vstupujeme do 2. hodiny noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc patří setkáním na cestách. Příběhům o lidech, které jsme potkali úplnou náhodou a přesto v nás zanechali něco, na co se nezapomíná. Někdy to byla pomoc v pravou chvíli, jindy pár milých slov, nebo jenom krátký rozhovor, který změnil náš pohled na svět, třeba po cestě na dovolenou. Budeme rádi, když se i teď v noci podělíte o své vzpomínky. Zavolat můžete do zlínského studia na 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo se zapojit přes náš web rozhlas.cz/linka. Jsme tu s vámi, nasloucháme vašim příběhům a těšíme se na další setkání v éteru. Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer vám všem, kteří jste s námi v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní noc patří příběhům o lidech, kteří nám vstoupili do života ve chvíli, kdy jsme to nejméně čekali. Je s námi paní Emma, která volá. Vy jste říkala Javorníky nebo Jeseníky?
1: Javorník u Jeseníku.
0: Aha, dobře, tak povídejte.
1: No tak já vás srdečně zdravím, konečně jsem se taky k vám dovolala, skutečně jenom rádio, protože takové téma, co byly tento týden, jsou úžasné. Bez vás bych nemohla usnout večer s pejskem v náruči. No a dnešní téma, já vám řeknu tak, nebudeme chodit daleko. Já jsem se přestěhovala ze Zlatých hor do Mikulovic, otázka 10 kilometrů. Uh-huh. Rozvedená s dvouma dětma a potkala jsem se tam s poštačkou, příjemná, úplně superová ženská, a tak jsme se tak bavili, kamarádili a to, a já říkám, ty neznáš jako automechanika, mi se pokazilo auto, a ona mi říká, pátek můj manžel přijde z Německa, má autodílnu, tak já ti dám vědět a on se ti na to mrkne. No tak mi v pátek zavolala, ne v pátek, pardon, v sobotu, že její manžel už je doma a to, a že se sejdeme tam v jedné hospodce. Já říkám, ty prosím tě, já jsem hospodská, já mám hospod za celou šichtu, plné zuby, tu práci dělám od 18 let. No a říkám, ty, a synové mi říkali, mamko, chodíš do práce, jsi doma, staráš se o nás, tak běž mezi lidi. Tak jsem tam teda šla, otázka 2 kilometry, no a ta poštačka Jaruška mi představila manžela, představila mi svého tatínka a už jsme 20 let spolu. Úplně superové.
0: Tak, to teda je něco. Vidíte to, jakou náhodou to k vám přijde, člověk ani neví jak, a najednou je to tady. Takže vy jste získala manžela, pak taky dceru.
1: Dceru, a já mám dva syny, tak mám i dceru, která mi říká, že manžel byl vdovec. Na nemoc mu umřela manželka, 10 let se staral o děti, sám pomohl mi vychovat moje kluky. Já jsem získala dceru, získala jsem, už mám i 3 pravnoučata. Vnoučata mi říkají normálně babičko, Jaruška mi říká normálně maminko, všechno to úplně superové, fakt.
0: To je milé.
1: Jste tam?
0: Ano. Řekněte mi, jestli jste si někdy povídali s mužem, jestli to byl osud, jestli to byla náhoda, nebo jestli to třeba nebyl postranní úmysl už té dcery, jestli třeba to nebylo už takové účelové. Nepřiznala jsem vám ona pak, že to si třeba jakoby už hned na to pomyslela, že by mohla přeskočit Jiskra?
1: No tak to máte pravdu, protože já jí to několikrát jako tak slušně, krásně říkám, Jaruško, poslouchej, ty jsi se nechtěla už starat do tatínka, tak jsi mi ho předhodila. Ona se tomu hrozně vždycky směje a říká, já jsem vůbec netušila, že vy dva, když se uvidíte, že to prostě klapne. Protože shodou okolností v té restauraci, kde jsme se potkali, tak od mého manžela obsluhovala sestřenice, takže bohužel taky nahoře s mým tatínkem tam v nebi. A Blanička vždycky říkala, Emo, vidíš vy dva, ty a František jste si podali ruku a dali jste si pusu na tykání, já jsem viděla, že je to tutovka.
0: A co tak vás na něm tehdy zaujalo jako první?
1: No, říkala, tak toto je tutovka, jako to už není o čem bavit se, no. No už jsme 15 let manžele a 5 let jsme spolu žili, tak jenom jako jak se říká. Napsi knížku, jak se u nás říká tady na Moravě.
0: Krásný příběh, romantický.
1: No, nemuseli jsme nikam jezdit do zahraničí, já jsem pošla o 2 kilometry dál od bytu, kde jsem bydlela, a úplně paráda a jsem spokojená. Jako, je pravda, manžel už má věk, je nemocný a to, ale tak to není, že? V dnešní době. No a jinak vám chci říct, že jako vaše rádio, to je úplně úžasné. Já se nemůžu představit, že bych večer šla spát a nepustila si vaši stanici.
0: To je dobře, od toho jsme tady.

0: Tady.
1: Bylo třeba téma, jestli teda ještě můžu, takže čas vás tlačí, partneři, anebo to. Já když jsem zašla s Františkem chodit, tak jsem byla v Jeseníku na nákup a teď jsem ho viděla jít takovou malou, prsatou, tlustou. Já mám možná 45 kilo.
0: Paní Emo, paní, držíme se stále tématu, nebo jsme někam přeskočili?
1: Držíme se tématu, no.
0: Dobře.
1: A on přišel ke mně, já jsem byla teda uražená, naštvaná, všechno to. A on mi říkal, co ti je, a já mu říkám, no, jako, já jsem tě dneska v Jeseníku viděla s takovou malou, tlustou, ožralou ženskou a bylo mi na zvracení. A on začal smát a říká, jo, miláčku, tak to je moje jedno bude ještě dvojče. A pak nás seznámil, jo, takže je úplně superové. A právě byste měli téma takové to setkání a to, a já jsem se k vám nemohla za Boha dovolat, chtěla jsem tady tu zkušenost nebo tu srandu říct prostě.
0: Děkujeme.
1: Opravdu, jednobuněčně dvojče.
0: Tak jsme rádi, že jste teda přidala i k tomuto tématu svou historku a budeme se těšit, že budeme v setkání pokračovat příště
1: no
0: i tady na vlnách Noční linky Českého rozhlasu.
1: Děkuji hodně posluchačů. Jo, jen tak mimochodem třeba bylo téma teplota, to jsem se taky nevolala. Já jsem
0: ale to už bychom zase zabrousili někam jinam. Paní Emo, je čas se rozloučit. Ať se vám daří.
1: Dobře, přeji vám hodně pracovních úspěchů. Já jdu ráno taky točit pivo, takže to ještě půjdu s pejskem, předen se nedá samohorku, ona nechce Dianka chodit moc.
0: Ano.
1: Ještě půjdu vyvenčit miláčka a půjdu si lehnout a doposlechnu vás. A potom běžím
0: to
1: ráno do
0: práce. Tak mějte se co nejlépe. Dnes se společně vracíme k setkáním, která přišla náhodou, ale zůstala v nás na pořád. Volejte Noční linku Českého rozhlasu, čeká na vás Jarka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu vítá dalšího volajícího. Ozvěte se prosím, pozdravte nás. Vysvětlete ostatním posluchačům teda, jak to myslíte, když přicházíte inkognito s příběhem s tajnou přezdívkou, nebo jak to mám říct, Jiřinka.
1: Ano. Asi před 3 roky jsem nastoupil do svozové sanitky, a nechal se dovést do Brna na oční operaci. Na oční operaci mě nevzali, tak jsem musel čekat. A čekala tam taky jedna paní, tak jsem mu pozval, aby si ke mně sedla. Paní si sedla, velice jsme si rozuměli. A dneska už 9 měsíců Jiřinka spává se mnou. Krásný příběh a krásný sešlost. Děkuji vám.
0: No, my vám taky děkujeme, ale ještě neodcházejte. Aha, tak. No, to bylo až příliš krátké. Klidně jste ještě mohl počkat a určitě bychom našli cestu, kterou bychom to mohli rozvinout, ale v pořádku. Tak pojďme přivítat dalšího z vás. Tady je Jarka, studio Český rozhlas.
2: Dobrý den, u telefonu Martin.
0: Martine, vy jste na cestách?
2: Já jedu opět kamionem jako minulý týden.
0: Tak budu doufat, že teda spojení vydrží, že nám signál bude přát. A vítejte, povídejte, co máte k tématu setkání na cestách. Vy teda doslova do písmene voláte z cest, tak jsme zvědaví.
2: Tak, jako já bych to docela zkrátil, ono na cestách toho děje strašně moc, ale vlastně vůbec nic, jo. Ale jednou jsem vez Coca-Colu, jo, 24 tun Coca-Coli. A vez jsem to tamhle za Plzeň do jednoho skladu. Na papírech bylo prostě napsáno nějaká dodací adresa, tam jsem dojel, pak jsem zjistil, že je to jako úplně jinde, takže zase jsem se musel vracet. Ale nevěděl jsem, že tam do toho skladu vede pouze jedna cesta. Takže jsem jezdil furt okolo. Já nevím, třeba jako 1-2 km. Jsem furt jezdil okolo a nemohl jsem to najít. Tak jsem byl úplně zoufalý. Jako to jeden posluchač už to taky říkal, že už se málem rozbrečel a pak mu někdo pomohl, že mu řekl tu cestu, tak tohle to mě se stalo taky. Ale s tím kamionem je to prostě velice, jako ještě podle mě horší, než když se ztratíte, já nevím, na kole nebo osobákem, jako jo.
0: No určitě.
2: Jo, tak to mě strašně pomohl, prostě všichni jezdí, všichni, já nevím, prostě, že jo, 9 aut projede, všichni čumí na vás, ještě si ťukají na hlavu, co tam děláte mezi prostě barákama, jenomže nejhorší, když kouknete na tu navigaci a teďka ono, vy jste vlastně pod tím, vy na to koukáte, jenomže cesta je tam jenom jedna a bylo to přes nějaký ještě jako staveniště, ale dalo se tam projet, jenomže to já samozřejmě se nemohl vědět, že jo.
0: Martine, no vy teda, když jste tak často na cestách, tak musíte mít spoustu zážitků. Potkal jste někde nějakého člověka třeba z jiné země, kultury, který vás nějak obohatil, že jste se někde zastavil?
2: No. To jsem takhle jednou jel jako, už jako v Itálii, už na cestě domů a ono je problém zaparkovat, to je hrůza, prostě tou velkou, když to řeknu krávou, prostě fakt není pomalu kde. No a já jedu, měl jsem vyhlídnutou nějaký prostě odpočívadlo, jenomže oni mi ho zavřeli. Jako mi ho zavřeli, no, tak já jsem ho musel jet dál. No a přetáhl jsem prostě jízdu, což to je za pokutu docela velkou, dejme tomu. Takže já už jsem prostě našel na mapě letecký snímek, nějaký plat, říkám, buď mě někdo vyhodí nebo ne. A tam přijedu, tam stáli nějaký chlapy, tak jestli tam budu spát, říkám, budu, tak oni, že třeba 5 €, ale že mi nedají lístek. Říkám, to nemůžu, to mi šéf neproplatí. Tak jsem to s Italama usmlouval na pivo, tak jsem jim dal pivo. No a pak jsem zjistil, že tam je takový svoz, který vás doveze do těch outletů, to je to město, kde prostě jsou ty obchody. No a tam jsem se držel jednoho řidiče kamionu a zjistil jsem, že to byl, myslím, Maďar asi, který žil asi už 20 let v Itálii a uměl rusky, německy trošku, no italsky, že jo, a jezdil i někdy do Čech. Já moc neumím jazyky, ale tak jsme si povídali trochu německy, anglicky vlastně, trochu rusky, někdy na překladači, no prostě strašná bariéra, ale dozvěděl jsem se o něm prostě nějaký jeho životní situace, on zase o mně, měli jsme italskou večeři, prostě víno, jedno jídlo, další jídlo do kamionu, no prostě na tohle to já nikdy nezapomenu, to je prostě tak jako krásná věc, která se prostě stala opravdu náhodou, že jsem se rozhodl zastavit zrovna tam.
0: Tak to nebyla náhoda. Věříte na osud nebo spíš na náhodu?
2: No, já jako někdy si říkám, že osud asi je a pak si říkám, že je to pěkná blbost. No, že to prostě nemůže být.
0: To by bylo téma k zamyšlení, tak možná ho někdy nasadíme do vysílání. Teď vám moc poděkuju, popřeju bezpečnou jízdu, poslouchejte dál Český rozhlas a dál tedy ukládejte naše telefonní číslo, abyste se mohlo příště ozvat a zapojit se. My jsme za to rádi. Martine, loučíme se.
2: Taky se s váma loučím. Mějte se a pěknou dobrou noc.
0: Pěknou teplou noc, ještě bychom mohli dodat. Nevím, kolik máte vystupňů u sebe, my doma 33,5, představte si to. Teď cesty lásek, taky tematické k dnešnímu tématu, setkání na cestách a Marcela Holanová.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Jsou chvíle, kdy se cizí lidé potkají jenom na okamžik a přesto se něco stane. Paní Anna Zavířová je s námi, přichází si povídat k tématu setkání na cestách. Krásnou noc.
1: Dobrý den, paní Jarko. Chtěla jsem říct svůj příběh. V té době jsme bydleli ve Frenštátě a kluci měli tak asi 2 a 3 roky. No a jeli jsme na výlet prostě autobusem do Kopřivnice. Tam jsme si všechno prohlédli. No a já jsem si potřebovala ještě před cestou zpátky jako odskočit. No a manžel si nechal teda kluky a protože tenkrát nebyly prostě plenky na jedno použití, tak prostě jako jsem měla trochu větší tašku a manžel mi řekl, abych tu tašku jako sebou nebrala, že mi ji prostě pohlídá. Tak já jsem se šla odskočit do nějaké restaurace, no a pak jsem přišla na místo, kde jsme se měli potkat, jenomže manžel tam s klukama nebyl. Já jsem byla bez koruny už, asi tak asi 25 kilometrů od Frenštátu. A jak se dostat domů? No a tak mě napadla spásná myšlenka, protože jsem viděla, že z Kopřivnice jezdí vlak, ale že je to s přestupem. No a neměla jsem peníze jako na lístek, na jízdenku. No ale shodou okolností můj bratr dělal na železnici, ale tam kousek v jiném městě, tak jsem došla k pokladně a řekla jsem té, co prodávala lístky, té pracovnici, že prostě mám takový problém, že bych se potřeba dostat do Frenštátu, ale že nemám peníze, ale že brácha dělá prostě na dráze, jmenuje se tak a tak. No, že jestli by mi ten jako lístek jako prodala. Ta paní se jako začala jako smát, no a lístek mi jako prodala, jako dala mi ho jako. No a pak asi volala bratrovi a pak jsme k bratrovi za nějaký čas přijeli a bratr řekl, no, musel jsem za tebe, i když jsem mladší, musel jsem za tebe platit. A ještě mi to stálo kafe. No samozřejmě, že jsem to bratrovi jako všechno vrátila, no ale tak mě vlastně cizí paní zachránila od toho, abych vlastně z Kopřivnice do Frenštátu šla pěšky, což bylo asi tak, já jen víc jak 10 kilometrů asi určitě.
0: To je dobře, že ještě takový laskaví lidé jsou mezi námi a vy na to vzpomínáte po kolika letech?
1: No to bylo začátkem 90. let, tak asi 91.
0: To je neuvěřitelné. Ono se v podstatě asi nejednalo o velkou částku, ale i do dobrý skutek.
1: Zenky jako, ale prostě vůbec se z té Kopřivnice do toho Frenštátu jako dostat. Protože to bylo odpoledne a manžel potom měl jít jako na noční a on vlastně musel už 8 hodin jet, protože jsme byli ve Frenštátě a on jezdil do Frýčku a vždycky musel na tu noční už těch 8 hodin prostě jít z toho domu. Takže já jsem, a to už byly 4 hodiny odpoledne, takže já jsem viděla, že za ty 4 hodiny prostě se nějak musím dostat, aby vlastně měla jako, abych mohla být jako s dětma.
0: Tak to vás někdo mile překvapil svou laskavostí a řekněte mi, máte zkušenost s tím, že vám nějaké náhodné setkání přerostlo v přátelství nebo nějaký vztah?
1: Vztahne, ale přátelství ano. Musím začít trošku ze široka. Tchyně měla přítele. A prostě manžel tam ještě jako kluk, prostě jako jezdil prostě někde, oni bydleli prostě u Zlína a prostě oni jezdili s tím přítelem, tam jezdili prostě do Jeseníku jako, ne do města, ale prostě jako do toho pohoří. No a pak on umřel ten prostě ten pán a ta rodina prostě, ten syn se oženil, měl svoje děti, no a v roce 92 My jsme, manžel byl na léčení v Karlové Studánce, já jsem tam za ním s klukama přijela a protože byly ty květnové dny a procedury jako nebyly toho prvního a tenkrát vlastně, já nevím, jestli to bylo 8. už tenkrát nebo 9. no zkrátka jako ty květnové svátky, tak procedury nebyly. A manžel říkal, no my jsme tu jezdili, ale nevím přesně do které vesnice, tak to zkusme projít. No čas jsme se zvezli jako autobusem, pak jsme dojeli do jedné vesnice a tak jsme jako šli to vesnici a na nás manžel říká, to je asi ten kopeček, tam byl potom les, tam byla chalupa, tam byl zatím les, to by mohlo být ono. My jsme jako přesnou adresu jsme jako neměli, akorát jsme věděli příjmení jako toho syna od toho přítele jako té příně. No a došli jsme tam, tam byl pán, manžel ho oslovil, no samozřejmě byl to on jako, no tak jsme se jako dali bavit, no tak vlastně řekl, že vlastně manželka je na přísaze tomu staršímu synovi, mladší syn pak proto potom přišel, no my jsme tu, manžel chtěl tu jako tu manželku vjet do toho pána, tak vlastně jako jsme se domluvili prostě za pár dnů, že vlastně měla být neděle, procedury zase nebyly, takže jako volný den, takže jako přijedeme, tak jsme jeli už tenkrát na jistotu, no a od té doby vlastně se s něma vlastně jako ani ne tak scházíme, ale spíš si telefonujeme, ten pán už jako umřel a ten jeden syn, ale s tou paní, s tou Helou si prostě jako voláme a prostě víme o sobě jako.
0: Taky pěkné. No, máte na to štěstí, Aničko, na ty dobré lidi kolem vás a na takové malé zázraky, bych řekla. Hlavně tady ta první historka byla milá. Kéž by bylo víc takových ohleduplných lidí kolem nás, víte. Měla jste někdy vy pocit, že byste to mohla oplatit a někdy jste taky tak někomu poskytla nezištně nějakou pomoc?
1: Tak já jsem jako dělala celý život v obchodě, takže já jsem se snažila být na lidi příjemná a milá. A prostě třeba, když to byly starší paní, tak prostě třeba byli rádi, že jim člověk třeba uložil nákup jako do tašky a prostě jako, že to, že vlastně měli nějakou pomoc.
0: To jste hodná. Děkuju za vaši účast v dnešní noční lince. Aničko, přeju vám krásnou noc, krásný celý nový týden, ať vás potká něco milého.
1: Děkuji a vám hlavně hodně zdraví k vašemu středečnímu svátku, paní Jaruško.
0: Ano, mám svátek, myslíte? Já si to nemyslím. Kdo má svátek ve středu?
1: Vy jste Jaroslava, nebo?
0: Já jsem Jarmila, ale popřát můžete. To určitě.
1: Aha. Takže Jarmila někdy v únoru, myslím, že?
0: Ano, 4. února.
1: No, já myslela, že jste jako Jaroslava, jako, no tak se omlouvám.
0: Ne, naopak, je to moc milé, děkuji, že jste si všimla. Mějte se dobře a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Blíží se 3:15 tady je noční linka Českého rozhlasu a přivádím další milou návštěvu. Krásnou noc přeji.
1: A dobrý den.
0: Krásnou noc, kdo volá?
1: Jo, já se jmenuji Honza.
0: Honzo, je někdo, koho jste potkal jenom jednou, ale dodnes na to vzpomínáte a chtěl byste ho vidět znovu? Setkání na cestách, téma i pro vás.
1: Jo, no my jsme se potkali dvakrát a já jsem pracoval s kolegou v Praze, tady v hotelu a pak jsem, to bylo v 89., tak jsem odjel jako na druhý konec světa do Ameriky zkusit štěstí takhle v zahraničí. A teď, když jsem tam dorazil první den, já jsem tam byl vlastně tak jako napůl legálně, v podstatě jako ilegálně, jenom jsem měl to vízum, tak tam jdu po ulici se tak jako rozkoukat, jako co teď jako jdu na ulici a jako proti mě jde kluk, který vypadá úplně jako můj kolega z práce, Zdeněk. Tak jsem si říkal, to je tam nějaký jednovaječný dvojče nebo něco takového. Kdyby to nebylo tady, tak jsem si říkal, to je on. A on teda jako, čau, on to tady děláš a to, tak jsem si říkal, pane bože, to snad není možný. Tak mě tam jako uvedl nějak a on teda zrovna odjížděl, takže jako mi pomohl tam se nějak jako trochu uvést a prostě sehnal mi tam práci a prostě udělal mi tady tyhle ty jako věci, takže jako strašně mi tam pomohl. A víceméně, kdybych ho tam asi nepotkal, tak jako se budu muset prostě nějak vrátit, nebo prostě skončilo by to neúspěchem, no. Tak to bylo takový docela zajímavý, že jsem si říkal, že no, to možná stojí za to, jako říct, že prostě opravdu, jako já nevím, jestli to byla náhoda, nebo to nebyla náhoda, ale jako pravděpodobnost byla 1:1,000,000, že prostě jako někoho takhle potkám a že mi jako pomůže, a docela významně mi pomůže, no. Takže ta moje mise je taková, tak to byla úspěšná jako díky němu, no, tak.
0: Tomu rozumíme, ano, významné to bylo. A myslíte, že vy jste někde někomu takto významně pomohl?
1: No já jsem asi neměl zatím tu možnost, jako, tak jako snažím se být klidem, jako, vstřícnej, milý, nebo tak něco, ale asi takhle významně jsem nikomu nepomohl, no, to asi ne.
0: Uhum. A vzpomínáte si na místo, kde se vám stalo nejdůležitější setkání vašeho života? Je to trošku záludná otázka, musíte dlouho přemýšlet.
1: Jo, určitě, jo. To je zase druhá věc, já jsem potkal jednu holčinu, to byla 16 let, a takže teď je mi 58, no a v podstatě jako celý život jako mě to drží. Ona má rodinu a všechno, takže jako tam nic nebylo. No, nicméně to bylo takový asi nejvýznamnější jako v mom životě, co bylo. No, ale nedopadlo to, s ní to dopadlo dobře, no se mnou to dopadlo špatně, no. Takže
0: Honzo, ale vy jste řekl, že máte kolik let?
1: 58.
0: To vám vůbec nevěřím podle toho hlasu. To už vám někdo řekl, že máte mladistvý hlas?
1: No možná jo, no, jako ono to taky není nic moc dobrýho, protože,
0: No tak teď by mě zajímalo, jak jste to myslel, ale nebudu vás trápit. Máte někdy chuť oslovit cizího člověka jenom tak? Že třeba jedete vlakem, jedete autobusem, jste u lékaře, máte chuť se dát vždycky do řeči s někým, kdo je blízko vás?
1: Takže asi spíš ne, no.
0: Spíš ne, no tak to doufám, že mě nepotkáte, protože já vedle koho si sednu. Teď jsem jezdila rok do Prahy skoro každý pátek a vždycky jsem si sedla do nějakého kupé a tam jsem se tak snažila očima navázat první kontakt a když se někdo chytil, tak už jsme si povídali s jednou paní, to byla rekord 4 hodiny, 10 minut, převlak měl zpoždění. Ale s námi se vám doufám povídá dobře.
1: Jo, určitě. No tak ať se teda nepotkáme, no, když si to takhle myslíte.
0: Ale kdybyste někdy jel tady do Zlína, tak se zastavte u nás a já vás provedu vilou Jana Antonína Bati, protože
1: Jo, to plánuju určitě, no, někdy tam zajít.
0: Výborně. Tak se budeme těšit na vás tady na návštěvě ve studiu a nebo v noční lince naslyšenou. Noční linka.
2: Čas pro vaše příběhy.

0: V noční lince Českého rozhlasu jsme si dnes od 23. hodiny povídali o lidech, kteří se v našem životě objevili úplnou náhodou, ale evidentně ve správný čas. Setkání na cestách, téma i pro pana Olina. Jako poslední přichází. Zdravíme vás.
1: Já vás taky zdravím, dobrý večer, nebo skoro dobré ráno už. No, takže k tomuto tématu na cestách. Já bych to otevřel tím, že v září 69 jsem nastoupil do prvního ročníku střední průmyslové školy vakové elektrotechniky v Rožnově pod Radoštěm. Byla to jediná škola v tohoto typu v republice, takže nás se tam sešlo ve dvou třídách asi 60-70 človíčků z celé republiky. Od Aše přes Prahu a tak dál, tak dál. Mimo těchto, teda ve třídě jsme byli sami kluci skoro, a dvě děvčata. Takže toto setkání bylo pro mě osudové, protože s tou jednou dívkou jsem už 51 let ženatý. Takže já zastávám jeden názor. Nic se na světě neděje náhodou, všechno je nějakým způsobem řízeno. Nevím kým, nevím jak, ale prostě je to tak. Dokonce mám v ruce knížečku, která má název Žádná setkání nejsou náhodná. Napsal to nějaký Kej Polak. A ten uvádí v té knížce, že každý člověk, se kterým se potkáme, nám něco přináší. Záleží na tom, jestli se s ním zastavíme, jestli se s ním dáme do řeči nebo promluvíme s ním a podobně. Takový uvedu příklad. Chodíte po městě a potkáte nějakého známého. Nazdar, jak se máš, dobře a tak dál. Jdete, za dvě hodiny ho potkáte znovu. A to se každý řekne, co si dlužíme, nebo co to... A jdete dál. A pak potkáte po třetí a řekl, brzmí něco, co se stalo? Byste řekli, ale prosím tě, mám rozdělanou koupelnu a chybí mi 4 kachličky. Modré. Erika, značky Erika. On řekl, já to mám doma. Já jsem obkladal, taky já nějaký mi tam zůstali. Takže to je takový jako naivní příklad, jakoby, jo? Ale prostě každý člověk, se kterým se potkáme, je nějakým naším učitelem, se říká. Jeden další příklad. Včelařím, jel jsem kdysi ke svému vozu kočovnému, teda kočovnému, to bylo stanoviště pevné, přijel jsem tam a při otvírání dveří jsem se otočil tak divně, že mě vyběhla plotinka. To byla bolest, no prostě šílené. Dostal jsem se nějakým způsobem domů, manželka mě dovedla k doktorovi, brečel jsem, odvezli mě do nemocnice na kapačky a náhodou, já říkám náhodou, ale to nebyla náhoda, byl tam pan primář Kroupa z Ostravy, z fakultní nemocnice, který tam měl vždycky, každý čtvrtek, on tam má takovou ordinaci. Když mě tam viděl, jak na těch kapačkách, tak jsme dali se do řeči, a on jakoby si mě vzal po svá křídla, potom mě operoval ty záda, ale o to by nešlo. Byl jsem už u něj evidovaný a minulém roce jsem měl veliké problémy s krční páteří. On díky své erudici, svému vzdělání zjistil, že mám nějaký výrůstek do míchy a podle rentgenu tam chybělo 4-3 mm, aby ten výrůstek, kdyby rostl dál, tak by mě to míchu v krční páteři předsvakl jakoby. A to znamená od vrchu až dolů nepohyblivý. Takže i toto setkání pro mě osudové a vděčím mu za to opravdu strašně moc, že takový člověk existuje a když jsem potom byl na operaci a tak dál, když mi brali někteří další lékaři a vyšetřovali mě nebo připravovali mě na přijetí do nemocnice, jak on na to přišel? Já říkám, mě se neptejte, prostě oni nemohli pochopit, protože většinou ty vírusky jsou z páteře ven a utlačují nějaké nervy, takže vám brní ruce a tak dále. Pořád se mě ptali, jestli mě brní ruce, prostě nic takového se nedělo. Takže tyto dvě setkání, střední průmyslová škola, manželka 51 roku a pan primář, kterému jsem vděčen za, on možná opravdu chci říct, za život. Takže to je můj náhled na to vaše téma.
0: Oline, díky za to. Mějte se dobře a naslyšenou.
1: Já vám děkuji, mějte se krásně, přeji vám dobrou noc.
0: Jarka Barvoříková, děkuji za pozornost. Těším se na vás příští pondělí v noční lince. Do té doby vám přeji mnoho krásných setkání nejen na cestách.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že takové hvězdy, jaké bude dnes hostit Divadlo pro vaše uši, jsme tu už opravdu dlouho neměli. Jen si to vezměte, Zdeněk Svěrák, Jiří Suchý, Vladimír Svitáček nebo Bolek Polívka. Tak uznejte sami, že tohle je přece vybraná společnost. Buďte vítáni a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývalo setkání klubařů a fanoušků v Rychnově nad Knižnou, samozřejmě filmových klubařů. První ročník s promítáním filmů a odbornými semináři byl asi přirozeně věnován rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. A další léta postupně představila významné herecké osobnosti československé filmové a televizní komedie. V roce 1987 se v Rychnově nad Knižnou promítaly filmy Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. No a kolegové z Královéhradecké redakce Československého rozhlasu u toho nemohli chybět.
2: Vážení přátelé, za prvé je mě slyšet, ještě blíž, takhle? Křičet, no to já do půlnoci nevydržím. Začneme tím, jak vzniklo divadlo Járy Cimrmana. Všechno začalo v rozhlase československém pořadem, který se jmenoval Nealkoholická vinárna u Pavouka. Vy starší ho budete pamatovat. To byl takový pořad založený na mystifikaci. My jsme předstírali, udělali jsme znouzecnost, že v rozhlase není vidět, kde se co odehrává. Takže jsme posluchačům lhali, že v Praze existuje vinárna, kam se sjíždějí světové kapacity jazzu a je tam pořád vyprodáno, takže není možné tam dostat vstupenky, protože zájezdy se hlásili, že by tam chtěli jet a my jsme odpovídali, že to není možné. Nikomu nebylo divné, je zajímavé, jak lidi jsou zvyklí, že co se z rádia řekne, to je pravda. Tak nikomu nebylo divné, že třeba jsme tam říkali, že ve vinárně vystoupí Louis Armstrong, ale má čas jen do 10, protože pak jde do Parku kultury Julia Fučíka na ples stavařů. To všechno se bralo vážně. A pěstovali jsme tam takový ten mystifikační humor ve spolupráci. Tenkrát jsme to dělali ve Hvězdoslavově ulici číslo 14, to je rozhlasový dům, odkud se dnes vysílá Zelená vlna hvězdy. A tam jsme třeba spolupracovali s Vrátnými a s Topičem a ti nám vystupovali v té vinárně jako zaměstnanci. Já bych vám na ukázku rád pustil jeden namátkově vybraný kousek z vinárny u Pavouka. Je to rozhovor s Vrátnou, jmenovala se paní Jenčová, která, to bylo zajímavé, ona se propůjčila a velice hladce vystříhla takový rozhovor na téma Vanové lázně. V té době se ve vinárně konal sjezd přátel panelových domů. Totiž panelové domy měly mnoho nepřátel, takže jsme založili klub přátel. Byli to zejména osamělí jedinci, kteří uvítali, že nejsou tak sami a slyší zleva, zprava, zhora i ze zdola. No a pro ně se tam taky zřídili vanové lázně. Já bych prosil rozhlasový vůz, aby nám tu ukázku z vinárny u Pavouka pustili.
3: Přicházím s mikrofonem četně, kde má službu paní Jelena Kubátová. Dobrý večer, paní Kubátová.
4: Dobrý večer.
3: Co je na dopravě, že je tu možnost se vykoupat?
4: No tak zřídili jsme tady vanovní lázně a prostě z mojí iniciativy, já jsem tom dala podnět, aby se tady ty vanové lázně zřídily. No a...
3: To kolik van je tu?
4: Jedna vana. Prostě chodějí sem hlavně úředníci, jo, aby se vykoupali, protože je to opravdu dobré.
3: Proč právě úředníci?
4: No, úředník celý den sedí a prostě tady je ta vana lehací, tak si sem může přijít pohodlně lehnout.
3: Když to doma má vanu sedací, ano?
4: Ano.
3: Aha. Jak je dlouhá ta vaše vana?
4: No je...
3: Zkoušela jste ji sama na sobě?
4: Ano, byla jsem samozřejmě, že když jsem to dala dohromady všecko, tak jsem to taky musela vyzkoušet. No. Takže se tam dá třeba i 3 na jednou lehnout.
3: Vedle sebe?
4: Ano.
3: No, to je prostorná vana. A kde jste ji sehnali, takovou vanu?
4: No to... Dalo velkou práci schánět v dnešní době takovouhle takovou velkou vanu. Vyřadili ji v zoologické zahradě. Tak jsem se čistě náhodou o tom dozvěděla, tak jsem ji prostě hned sehnala pro náš podnik tady.
3: A v zoologické zahradě ji měli zřejmě k jiným účelům.
4: Ano, tam to měli prostě pro koupání zvěře.
3: A jaký je o tu vanu zájem?
4: No, zájem je velký, opravdu, protože lidi se tady opravdu můžou pohodlně natáhnout a kdyby člověk mohl takto poslouchat, jak si vzdychají a lahodějí, tak to je opravdu...
3: Slyšíte nějaké zvuky o tamto?
4: Ano, slyšíme.

0: Já.
1: Čím to desinfikujete?
0: To máme takový zvláštní desinfekční prostředek, to je vápno.
1: Já vám, paní Kubátová, děkuji za rozhovor a přeji vašim lázním dobrý provoz.
0: No děkuji a nemáte zač.

Italský vědec a publicista Gennaro Castelli nedávno přirovnal našeho Cimrmana k sobce, která svou činností zasypala sama sebe. My se domníváme, že to je přirovnání velice výstižné, protože z Cimrmana opravdu jako z nějakého vulkánu tryskali na všechny strany mohutné erupce objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky, pedagogiky. Na ně pak dopadala sprška soch, obrazů, divadelních her, básní, referátů, i jeho slavných kondolenčních listů. A zůstaneme-li ještě u tohoto přirovnání, vysoko nahoře se pak ještě dlouho vznášelo mračno drobnějších aforismů, matematických vzorců a historických dat, aby se nakonec, kdy už se zdálo, že se živel zcela uklidnil, snesl z čisté oblohy výmluvný mistrův epitaf. Budoucnost patří aluminiu. Nemělo by nás proto překvapit, že Cimrman byl snad vůbec největším světovým sběratelem pohádek. V jeho stínu zůstávají i taková jména jako Kubín, Bartoš, Němcová, Božena, možná Němcová. A dokonce i bratři Grimmové, přestože na to byli dva. Cimrmanův názor na pohádku byl však velice zvláštní. Ve své studii na toto téma, ve studii nazvané Sbírejte pohádky, která byla otištěna v anarchistickém časopise Doutnák, Cimrman doslova píše, jak vlastně připravujeme naše děti na život. Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí všechny chytráky a smolíčka pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když ale děti vyrostou, vykročí do života, v němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi a zatímco si na člověku smlsne kdejaká havěť, jeleni se klidně pasou. Taková literatura, uzavírá Cimrman, je podle mého soudu pro děti nebezpečnější než alkohol či zápalky. Krátce po otištění tohoto článku kupuje Cimrman vyřazený pivovarský valník, pár koní a začíná po českém venkově pohádky sbírat. No tak někde postačila domluva. Jinde se musel prokázat falešnou legitimací jezuitského řádu.

0: ale většinou se musel s paličatými sedláky o jejich pohádkové knížky doslova porvat. Čím větší byl jeho sběratelský věhlas, tím byla práce v terénu pochopitelně obtížnější. V chalupách ho vítalo zaryté mlčení a poličky bez jediné knihy. Stačilo však sáhnout za trám nebo vylobit prkno v podlaze. To už Cimrman věděl, kde to mají poschovávané. A už lezli na světlo všichni ti neohrožení Mikešové. Obušky z pytlů ven. A když zalovil ve skrýši hodně hluboko, někdy se mu podařilo vytáhnout za hřbet i chytrou horákyni. Nakonec se však Cimrman musel své sběratelské činnosti vzdát, protože situace na českém venkově se nebezpečně vyostřila. Například nedaleko Chlumce si na něho počíhali sedláci. Vypřáhli mu koně, celý náklad knih si rozebrali a valník svrhli do cidliny. Toto jejich vítězství bylo takovou chabou náplastí na jejich předchozí neúspěchy. Cimrmanova pohádková tvorba spadá do období, kdy Cimrman v německé literatuře, už poměrně renomovaný autor, se teprve rozhodoval, že vstoupí i do literatury české. A tento jeho vstup nebyl zrovna nejšťastnější. Když totiž poprvé překročil hranice naší vlasti, bylo to u Rozvadova, směrem dovnitř, zeptal se celníka, jenž ho odbavoval, které dílo z české literatury je nejlepší. Celník, a byl to nadporučík Mleziva, odpověděl, že to je Babička. A zatímco se podrobně probíral jeho zavazadly, podrobně mu vyprávěl obsah. No. Cimrmanovi se Babička hned na celnici zalíbila. Do svého deníku si poznamenal, že zvláště oceňuje Babičin drsný vojácký jazyk. A ještě téhož večera v plzeňském hotelu Slovan, kde se ubytoval, se pustil do psaní své první české knihy. Ovšem, postavíme-li vedle sebe Babičku Boženy Němcové a dědečka Járy Cimrmana, pak se tak nějak neubráníme pocitu, že Cimrman přes veškerou snahu pojednat téma po svém, že se prostě nedokázal od svého velkého vzoru oprostit. Je pravda, že zalidnil dědečkovo údolí celou řadou postav nesoucích pečeť jeho osobnosti. Třeba dědeček je zdařilá postava, jeho vnoučata Bohoušek, Toník, Jiřinka a Vilma. Nebo zámecký pan kníže se svým schovancem Narcisem. Hezká postava je i bláznivý Viktor. Ale to všechno jsou jenom výjimky. Jinak zůstává Cimrman své předloze skutečně poplatný. Jsou tam některé stránky, které až jakoby od Boženy Němcové opsal. Tady mám na mysli třeba dědečkovo vyprávění o tom, že za mlada viděl císařovnu Marii Terezii, jak se nedaleko Hořic dívá trubičkou. Tak asi byla bez náplně, si myslím.
1: Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to posledné.

0: Český proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno: tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno, budeme žít jako v Praze.

projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Dneska už je to jenom takové úsměvné vzpomínání. Ale kdo si dnes představí, co měli v roce 1988 organizátoři filmového festivalu smíchu v Rychnově nad Kněžnou práce, aby jim vůbec tehdy povolili vystoupení už tenkrát klasika Jiřího Suchého. Vzpomínalo se mimo jiné na Jiřího Šlitra, takto rychnovského gymnazistu. A Jiří Suchý sebou na besedu s diváky přivezl i režiséra a skvělého, byť v jistém slova smyslu, velmi originálního vypravěče Vladimíra Svitáčka.
2: Teď jsem chtěl mluvit o tom Šlitrovi. Myslím, že je to taky v tom časopise, co máte... Ne, jak se tomu říká, teda ten svazeček? Jak ty to?
3: Svazeček.
2: Ten tam si k mě má přečtenýho, ale tohle se naučil ode mě, ty byle. To jsem si na sebe ušil, to... No, svazeček, tak tam píšu o tom, že... Ne, on píše o tom, že já to říkám, tak je... Že upozorňuju, že než Jiří Šlitr vstoupil na scénu Semaforu, že už měl za sebou víc jak 2000 představení, a to není žart, v metropolích Evropy, jako je Brusel, Vídeň, Moskva, Praha. Pojač on hrál finále k ty Laterně magice. A tady už jenom předešlu, že Laternu magiku ve slovníku, který vyšel před 20 lety, příruční encyklopedický slovník. Všimni si, jak ten úvod je stručný, že se nezakecávám. Je to hodný chlapec. V tom slovníku příručním naučným před 20 lety je napsáno, že Laternu magiku vytvořil Alfred Radok se svými spolupracovníky. Ve slovníku, který vyšel později, ale za to je ilustrovaný asi před 3 lety, naučný slovník, tak tam je napsáno, že Laternu magiku vytvořil Josef Svoboda, architekt, národní umělec. My jsme mu říkali Svob. Asi před 3 lety psal do květů. Laternu magiku vytvořili kromě něj ještě Roháč a Forman, a tam jsou 4 tečky. Moje kariéra vzrostla, až jsem se dostal už mezi 4 tečky. Jedině to jsem chtěl říct úvodem k tomu, co budu říkat. On už je vytrénovaný, ta usík, pač ani nezbled.

To byla vám zajímavá věc. My jsme jezdívali kdysi velmi často na zájezdy do obou Německ. Do obou Němecek. Jo? A tam jsem zpíval německy tu Zuzanu a jednou jsme v Hamburku točili televizi a já jsem to měl naspívat. Ta písnička se mi zpívala celkem dobře, až na jedno místo, totiž na medařské soutěži to vyhraje, znělo v němčině Jeden Imker Güte Wettbewerb gewinnt. To bylo jako to úskalí moje. A poněvadž přece jenom, když člověk najednou se rozsvítějí ty reflektory, blikne ta červená na té kameře a teďka ještě v cizí řeči a teďka oni... Takže vznikne taková nervozita a ještě jsem si nebyl právě jistý s tím. Takže když jsem došel k tomuhle tomu místu, že jo, tak to začalo. Jo, to bylo jeden Imker tak oni samozřejmě stop a noch einmal Herr Suchy. Jo, no, tak jsem spustil po druhý a zase a jeden Imker Güte ve a zase tak a oni byli takový velice jako decentní a říká nix, noch einmal bitte a tak a furt když to bylo po pátý, tak už jsem viděl, jak říkají noch einmal bitte ale pořád se ovládali a představte si, že mě po osmý jsem to, víte, co to byly za muka? Po osmý jsem to nějak odspíval, ne zrovna nejlíp, poněvadž pak už jsem dělal chyby i na jiných místech, jak jsem ztrácel tu jistotu. Ale pak to po osmý to dopadlo nějak, no ale bylo to hrozný. To byl jeden z takových nejhroznějších okamžiků, který jsem tam zažil. Totiž to je taková zvláštní věc, která, ne že bych se k němu chtěl přirovnávat, ale která postihala i Lawrence Oliviera jeden čas, že když herec dostane strach z určitý pasáže, tak prostě ta nervová soustava je už tak uspůsobená, že prostě i kdyby to ovládal, třeba celý den si to může říkat perfektně a když potom dojde na tu scénu, tak selže. Já jsem se doslech právě, já jsem občas tímhletím trpěl, že jsem měl třeba ve hře Smutek bláznivých panen jsem měl jednu písničku, kterou jsem nikdy si nebyl jistý, jestli se mi povede nebo ne a za těch, já nevím, jsme to hráli asi 300krát, za těch 300 repríz se mi to snad 30krát nepovedlo prostě, jenom ze strachu, že to zkazím. A tak jsem měl o sobě hrozně špatný mínění a pak jsem se dověděl, že to byl případ, psychický problém Lawrence Oliviera, který jednou někde něco zkazil a pak měl takový jako trauma z toho místa a léčil se u psychiatrů z toho, no byl to velký, velký problém, poněvadž potom kdykoliv k tomu přišel, k tomu místu, tak ztratil nervy a Lawrence Olivier a já máme tyhle ty problémy. Tak takhle jsem to vlastně chtěl shrnout. No.

0: Totiž Československá televize ve svých teda začátcích potřebovala občas tak na 4 minuty nebo na 5 minut, aby nějakým způsobem překlenula nějaký trapas nebo takhle. Já bych to měl možná uvést tím, že pamětníci možná vědí, že tam v tom začátku občas že oko účinkujícího uskočilo takhle brada, jo, protáhla. Najednou člověk měl třeba dvě hlavy a to, a potom byla tma. Čili v těchto dobách, když člověk nevěděl, jestli je to v jeho teda při tom aparátě, na který se dívá doma, anebo jestli to je vůbec centrální, tyhle poryvy. Dneska už je to jasný, že to ne. Tak potřebovali vyplnit z ničeho nic 4 nebo 5 minut a vznikl ten žánr, ty televizní písničky. Já si vzpomínám, že po jednom takovým jako porivu byla chvilku tma, potom se objevila hlasatelka a takovým sladkým úsměvem říkala: prosíme naše milé příznivce televizního vysílání, aby nám prominuli tuto malou technickou... My jsme jich s Daníkem udělali asi 40 a většina jich byla právě na muziku Jiřího Šlitra.
1: Já jsem vám chtěl donést malý kotě. K malý kotě mám rád a tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Po jar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal: Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, jasná kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste pro vás s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem... jenom umělecký řemeslík, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

malé kotě, spalo v botě, nehascotě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. Necha, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o filmu. Tentokrát ale s Tomášem Slámou a jeho hosty. Jiřím Vimrem, Bolkem Polívkou a Miroslavem Horníčkem. A to na filmovém festivalu v Karlových Varech. O čem jiném právě tady mohla být řeč, než zase právě o filmu. Dobré dny ve zdraví a v divadle pro vaše uši, které má stále z čeho vybírat a je plné archivních zvukových záznamů, zase brzy naschledanou a naslyšenou.
2: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už si byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
3: No. Ano, filmová technika, ta byla skutečně... To se mi jen tak nepodaří točit ve skrovnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali, to budete za den hotovej, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotovej. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotovej. O tom člověk, horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovýma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takového řadového vojáka, který prostě vyběhne spoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle a teďka. Řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že jo, byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér. Stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Vimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tom s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadalo, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky, zase couvali. Jo, nacouvali Zase.
4: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
3: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopál a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
4: stop, prosím vás, pane Vimr.
3: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
4: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
3: Teďka mi, já, že já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašné rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem si říkal, musíte koukat, teď to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne, slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, oni to neobraceli, ten nadsouvali. Teďka ten Lomos, a teď já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
4: prosím vás, přivést, jedem, ty tanky spustit.
3: Tak to, tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vinská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a bum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal,
4: stop! To snad není možný, já toho Vimra zabiju! On střílí na Němce a jde si zvednou čepičku.
3: Tak, já jsem, tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi nějak přilepil k hlavě, nebo přišel, tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup, já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny, tak jsem se jako vrátil do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl jsem ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.
2: My jsme seděli jenom s Borkem takhle a bylo to ve filmovém klubu a on vzpomínal vlastně na svůj vztah jaksi herce k filmové technice a to nás zaujalo a říkali jsme si, že by možná bylo dobré, kdyby se to objevilo právě i na té gramofonové desce. Jo, to šlo o zvukaře, si vzpomínám tenkrát.
5: No to je právě, že vlastně film ruší všechny zákony, že jo. Vlastně na filmu ty lidi jsou jak byli. Vlastně hodinu po tom záběru už ten člověk je jak byl. Potom je za 5 let, jak byl, za 10 let, jak byl, za 20, za 100 let, jak byl. Od okamžiku, kdy se to natočí, on byl, jo. A teď to ruší ty zákony taky. Třeba ve filmu, jo, si pamatuju, když se točil záběr u nějakého stromu tam, jo. A oni napřed přijdou zvukaři. Zvukař si vezme takovou plátěnou židli, sedne si, má jako síťovku a v té síťovce má sodovku, nebo... Jo, a má něco. Má tam něco prostě k pití, něco k jídlu. Salámek tam má, na vajíčka natvrdo. A mají třeba v tom ubrousku mají tu sůl, tak jak na maminka vždycky dávala na výlety, jo. A to oni mají všecko a čekají. A teď přijde režisér a říká, tak tady to bude, jo. A osvětlovači začnou osvětlovat a říkají, tady neseď, tady bude záběr. Tak on si přesedne o 5 metrů dál a sedí dál, pojídá, popí a čeká, jo. Pak přijdou osvětlovači a začnou to osvětlovat, jo. Takže to je další prostě porušení všech zákonů přírody. Zvuk je rychlejší než světlo.
2: My jsme byli při vyhlášení vlastně filmu roku, když to řeknu hodně zjednodušeně, za účasti filmových kritiků, tedy Šašek a Královna. Při natáčení tohoto filmu dostal ses do nějakých situací nezvyklých, ale absurdních, anebo pozoroval si, anebo dostal ses do věcí, kdy jsi to komentoval vlastně už mimo rámec té postavy?
5: Já jsem chtěl, aby spolupracoval na tom filmu muzikant Bulis, on je z Brna, že jo. Teď jsme potřebovali o obraz, tak to namaloval Kucharský, ten je taky z Brna, jo. Architekt Ždímal, taky z Brna, takže Věra měla zbraň. Ty tvoji brňáci mi to všechno pokazí, jo. A teď jednou brňáci prostě to zase kazili, protože přivezli obraz, obrovský obraz, a na tom obraze byli bojovníci a mezi těma bojovníkama byl Šašek Potácivě. A ona říká, to není dost červený, ten Šašek je červený. A Kucharský říká, já to domaluju, paní režisérko, to se nebojte. A teď Frety si vzal můj plášť šaškovský, že mu bude stát modelem. A tak jsme odešli a točili jsme něco tam v přírodě a vrátili jsme se na ten dvorek takového statku, kde oni prostě, kde mu stál modelem a Frety tam ležel a vedle něj bylo polo vypitá flaška vodky a Kucharský taky maloval odvázaněj a dával tam ty barvy červený do toho. A on říká, co to zase dělají? Já říkám, on mu leží modelem, jo. Ležel modelem.
6: Já jenom úplně na závěr bych se rád zeptal, ty jsi osobně přivítal Henry Fondu, anebo je to jenom zkazka, legenda?
7: Ne. Já jsem byl náhodou před pupem, když přijel Henry Fonda v obrovském americkém bouráku z amerického velvyslanectví, že jo, a vylez, a teď já jsem ustrnul, protože jsem viděl tu chůzi těch jeho dlouhých nohou, jak on chodil těch westernech, že jo, a to, a šel, a já jsem zůstal štajf, teď nikdo tam nebyl, kdo by ho vítal, nebo tak. Tak jsem prostě, neznámej uličník, jsem k němu šel a přivítal jsem ho, ovšem francouzsky, protože jinou řeč neovládám. Tak jsem mu řekl, soyez bienvenu, monsieur Fonda a Karlovy Vary, že jo. A on na mě koukal tak chvilku, jako tak, kdo to na něj mluví francouzsky a co vlastně, že jo. Podal mi ruku, já skoro vomdlel. A on odkráčel, no a pak jsem s ním točil rozhovor u táboráku večer a jemu se tak líbily ty momenty filmového festivalu, že si dal den na to dopoledne promítnout všecka zbývající čísla. Byl ohromně nadšený. Francouzi byli nadšený. Ty říkali, to zavedeme v Cannes.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.